0: táto láska vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Co jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil? Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Dnes se na vlnách Českého rozhlasu Olomouc opět vrátím k historii Porty. Budeme samozřejmě poslouchat portovní muziku a především z její historie do roku 1989. Tentokrát se v pořadu Na cestě víc zaměřím na autorskou tvorbu. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Jen pro osvěžení. První ročník Porty proběhl v roce 1967 v Ústí nad Labem a pardubická stopa, která zahrála úvodní zelený pláně, získala druhé místo v trampských sborech. V následujícím roce v autorské soutěži budovala poslední míle Mickeyho Rivoli, kterou zahrají pochopitelně Hobous.

70. letech se Porta neustále stěhovala. V 74. ve Svitavách získala autorskou Portu písnička Kamarád Honzy Nedvěda. Poslechneme si ji ale v nahrávce z Porty 75 v Třebíči, kdy se kapela Toronto už musela přejmenovat na Brontosaury.

Za kamarádem se umístila Rusa na kolejích Vabiho Daňka, která se o mnoho let později stala v anketě posluchačů tramskou písní století. Poslechneme si ji v podání kapely Vabiho Daňka Rosa z roku 74.

A teď už pojďme slavit 10. výročí Porty, která se v roce 76 nakrátko vrátila do Ústí nad Labem. Poprvé se tady udělovaly Porty zlaté. Dostali je Jan Čapek, Kristiák, Jaroslav Velinský, kapitán Kit, Mirek Kovářík a kapely Hobous, Krajánci, původně to byli Taxmeni, Pacifik a Zelenáči. A taky to byla moje první velká Porta. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc si z ní poslechneme Kidovu skladbu No to se ví v podání Krakatitu.

Ještě jsem objevila mezi nahrávkami z 10. Porty jednu perličku. Budou to trapeři s Robertem Křesťanem a Pálca Petržela dokonce dostal čestné uznání. Takže v pořadu Na cestě právě teď trapeři Kecavej ďábel a já z roku 76.

To byla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písnička olomoucké kapely Dostavník, se kterou se pomalu přesuneme do Olomouce, kde Porta našla útočiště v letech 77, 78 a 79. Hrálo se v narvané hale na Šibeníku na dvou scénách před brankami proházenou a diváci i zvukař se otáčeli. Tenkrát zjevením pro mě byl třeba gotwaldovský AG Fleck.

V Olomouci se hrálo všude. Ve městě, v parcích, u kašen. A byly to jedny z nejpěknějších port s úžasnou atmosférou, ale nejenom pro mě. Třeba tramský kalendář v armáďáku, ten mám před očima jako film. Z Olomouce se pak porta opět přestěhovala, tentokrát do Sokolova. Tady autorskou portu získala písnička Nádraží. Yeah.

A pak přišel čas Plzně, kam se Porta přestěhovala v době svých patnáctin. Tady se objevil první zahraniční host. Byla jim sovětská písničkářka Žana Bičevská. Vystoupila sama i se Spiritual Quintetem. Autorskou Portu získal tehdy ročník 47 Vabyho Daňka, stiskání Marka Ebena a jenom tak Vojty Kyďáka Tomáška.

Porta nejprve začínala na výstavišti, ale záhy přestávalo stačit, přestože v pavilonech bylo skvělé zázemí pro recitály, výstavy nebo noční country bály. Hrálo se venku a na nedělní dvoraně bylo už kolem 7 000 diváků. V pořadu Na cestě si teď poslechneme Stiskání bratrů Ebenů.

0: pořád noc svíčky, uschly tvé slzečky a dveří skřípání nese mi stýskání, stýská se mi. Stýská se mi. Stýská se mi.
1: Návštěvníků Porty přibývalo a tak v roce 1982 následoval přesun na Lochotín, kde na Dvoraně už bylo diváků 10 000. A bylo natočeno taky první živé LPčko Porta 1982. Žalman vystupuje poprvé se Spolem, Pavlína Jíšová, Tonda Hlaváč a malý Vítek Zícha, který zpívá Dylanovku Zlej a krutej déšť, při které začalo hodně pršet. A další rok opět. Nahrávka pochopitelně neexistuje a nabídnu místo toho signál kouřovej.

Autorských port bylo uděleno několik. Třeba Robert Křesťan získal autorskou portu za panenku a pak další rok ještě za podobenství o náramcích.

nemůžu vynechat ve výčtu sportovních ocenění Olomouckou plyharmonii, která se stala už v roce 81 držitelkou interpretační porty. A Karel Plyhal získal pak autorskou za akordy o 2 roky později.

0: třeba zemají.
1: Porta se stala fenoménem své doby. Plzni se usadila až do roku 1989. Dostala se do televize, filmového týdeníku, vysílalo se živě mikrofórum, vznikl pořad Radioporta, který jsme poslouchali z tranzistoráku pověšeného na smrku. Časem se na Portě obnovila i cena diváku. Tu získali třeba Samsonovi máci s Jarmilou Koblicovou. Poslechneme si Laciné vinu.

Muziky, zážitků, vzpomínek, přátelství z této doby je hodně, ale čas vyměřený pořadu Na cestě už pomalu vypršel. Nahrávky z velké části pocházejí z archivu Petra Beneše. K návštěvě doporučuju i webové stránky porta-lochotin.cz, které postupně doplňuje dlouholetý dramaturg Porty Michal Jup Konečný. Závěr pořadu bude patřit Spiritual Quintetu, který byl součástí Porty téměř od začátku. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Chceme tušit úsměv na vaší tváři, chceme s vámi strávit následující hodinu, pobavit se a vytáhnout něco zajímavého, humorného z archivu. Dnes se za pomoci Pavla Nového už se nadechuje.
2: A my to budeme vysílat, víte? Ano. No, já bych začal takovým dětským vtipem šoferským. Pila a Sekira si koupí auto a dohadují se, kdo to bude řídit. A Sekira říká, já to budu řídit. A Pila říká, já to budu řídit. A Sekira říká, ty nemůžeš, ty jsi Pila.
0: Humoriáda.

0: Začínáme vysílat naplno, teď vytáhneme něco z archivu na přání Pavla Nového v Humoriádě.
1: No, můj kůň je vyloženě pan Horníček, protože velký mistr improvizací a měl takovou hůlku, chodil na starý kolena s hůlkou, ale ta byla dutá a tam měl panáka z Libovice nebo whisky. Taková hůlka první záchrany.
0: Po posledním.
1: On to používal dost často, takže nebyla poslední, byla to první záchrana. Nevím, jak to měl s poslední záchranou, u toho jsem nebyl.
0: Tak dobrá ukázka s Miroslavem Horníčkem, nazvaná Syn lovce medvědů.
2: My jsme hráli v Plzni taky pro děti. No, pro děti. Já jsem tomu říkal akce Herodes. To bylo namířené přímo proti dětem v Hledišti. Prostě, když se hrály pohádky, tak režisér Matějovič tehdy nám řekl, ty budeš hrát princeznu a ty krále, a to rozhodil. A text nebyl tak důležitý, to jsme kecali, co nás napadlo, že a tak. A jenomže v Plzni se vyskyt učitel, to musel být učitel, to jinýho taková volovina nenapadla. Učitel, který zdramatizoval pro děti Syna lovce medvědů. To je kravina. Karel Máj na jevišti, tam hlavní scény jsou na prérii, koni, jízdy, střelba, jo? Vinetu, Old Shatterhand, tohleto. A najednou na jevišti. Takže my jsme to hráli tak, že vždycky u táboráku se vyprávělo, co bylo včera, co bude zítra. A to skutečně dramatický, ty jízdy po prérii a ty bitvy s Indianama, to on četl na takový ten mikrofon v zákulisí pro děti do tmy. Takže pro děti to byla sranda, že zhasli, konečně, že tam nejsou herci, tak sranda, jo. No bylo to hrozný. A to představení začalo tím, to bylo nenaskoušený, nehotový. Já hrál si na lovce medvědů. Tenkrát jsem ještě mohl hrát kluka. To mě bylo kolik, 23 let, tak jsem toho 16. Martina Bormana uhrál, nebo on se jmenoval Bormann, tak nějak. Bormann to nebyl, to byl jiný hrdina. Takže on to četl přes ten mikrofon a pak jsme se sešli kolem ohně a kecali jsme o tom. No začalo to tím, že přes jeviště šel kulisák, který netušil, že už je opora nahoře a nesl přes rameno strom. Došel do půlky jeviště, zjistil, že tam jsou lidi, tak se uklonil a šel dál se stranou. A tím dal povel k absolutní srandě, která už se nedala zastavit. První scéna, jdeme po prérii, taková parta zálesáků. Já tam šel jako malý Martin a se mnou v těch majovkách je vždycky ten tlustej a ten dlouhej. To dlouhýho hrál Karel Pavlík, blahé paměti už musím říkat, a toho tlustýho Pepí Hlinomas rovněž blahé paměti. A šli jsme a na scéně se potkáváme s druhou partou, velice slavnou, tam byl Old Shatterhand, Vinetu a další. Zase jejich kolektiv takový, aby se řeklo. A my jsme se seznamovali, oni mě představovali, říkali, to je ten malej Martin, co jde na medvěda nožem a takhle. Protože já jsem se mstil na medvědech, který mě sežrali maminku a sestričku, jo. Tak jsem podal medvědy nožem a to víte, medvěd moc nevydrží, tak jsem ho propích. A teď mě představovali, že Old Shatterhand, Vinetu, podávali mě ruce, tyhle slavní zálesáci, jo. No a teď v té hře je napsáno, že najednou Old Shatterhand vykřikne, pozor, šošoni na koních. Rychle pryč. No to se dneska se to řekne, šošoni na koních. Dneska zvukaři jsou tak dokonalí, že se ještě zeptají, mají to být černý koně nebo bílý, to mají všechno ve zvuku zachycený a tak. Ale tenkrát jsme nevěděli, co to je šošoni na koních, co se ozve. A to inspicient Matějovič, režisér tohoto představení, to vyřešil tím, že na mikrofon klepal nechtama takhle. Takže se ozval rytmus koňských kopit správný. Rytmicky to bylo správný. Ale byl to plechový zvuk na ten kovový mikrofon. Že to nebylo jako tady šestometový. A dřív než mohl Shatterhand zařvat, pozor, šošoni na koních, rychle pryč, jo? Tak Pepí Hlinomas zařval, pozor, tady někdo píše na stroj, rychle pryč.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ano, tak...
1: Tady naštěstí, kdo nepíše na stroj, tady nemáme ani stroj.
0: Ano, mám plechový mikrofon už taky ne, krytý.
1: Můžeme taky... takhle, jestli to... Je to ono?
0: To je já tak nevím, jako v peřinách, když by běželi koně.
1: Peřinách.
0: Ty jsi byl někdy u toho, když ruchaři pracovali při natáčení rozhlasové hry nebo něčeho takového?
1: Rozhlas moc ne, ale ruchaři dřív se to dělalo na posynchronech tyhle věci, takže v takzvaném studiu Moskva na Barrandově, to byl takový dřevěný barák, kde byly dvě veliký studia, ano. Kde se vždycky ta smyčka a to se tak dlouho opakovalo, až to bylo OK, protože s tím nešlo moc hejbat. Dneska tam se dá slovo a oni se ho tam dosadějí správně na tu hubu a tak je to takový jako rychlejší. Ale tam se dělali někdy i zvuky, třeba zakašli nebo prdni si. Takový, to se tam doplňovalo.
0: Ano.
1: No, nenapadá mě nic jiného.
0: My jsme tady v rozhlase točili v jedné rozhlasové hře taky vraždu, kde bylo skutečně slyšet, jak toho dotyčného, který přichází o život, zapíchnou nožem. Takový ten, ano. No, což o to, ale ono šlo o ten zvuk toho nože do toho těla.
1: Jo, takhle.
0: Víš, jak to udělali?
1: Jak?
0: Koupili obyčejnou husu v supermarketu.
1: A do ní to zabodli.
0: Nože.
1: A co s tou husou potom? Kdo ji upek?
0: No, přesně. Ona se upekla, jenže 14 dní potom se někdo z inventárního oddělení scháněl potom,
1: po huse.
0: Kde je ta husa, kterou pořídili, aby jí dali inventární číslo, protože netušili, že je to živý materiál.
1: No, a tak řekli, že měla, ano. Že splesnivěla a vyhodila se.
0: I to se stane. Tak Pavel Nový vybral Miroslava Horníčka, můžeme pokračovat ještě i v jeho vzpomínkách na Syna lovce medvědů, anebo si dáme scénku nazvanou V ložnici s Václavem Vidrou a Ivetou Blanarovičovou. Nabízím
1: to. Člověče, V ložnici, to mě zajímalo.
0: Jo, tyhle dva.
1: No, takový vzpomínky.
0: 731 800 900. Volejte, hlasujte, vybírejte si a volte třeba také svého favorita SMS-kou, pak posílejte zprávu Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Tak do toho je tu pořad s názvem
3: Humoriáda.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme dál s vysíláním Humoriády. Pavel Nový naším hostem a Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900. Voláte, hlasujete. Kdo teď? Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím.
5: Dobré poledne, hrázného. Porybné je jiná funkce.
4: Pardon.
5: Porybné rozdává pokuty, hrázný se stará o pitnou vodu.
4: Super, tak já bych hlasovala pro Bčko, kdyby to šlo.
5: Bčko, jo, jde tak hurá do ložnice.
4: No super, mě už se to dlouho nestalo.
3: Děkujeme a jdeme za dalším, dobrý den.
6: Někdo se z Karviné, dobrý den pane Nový, dobrý den vám Patriku a hlasuju pro Bčko.
3: Dobře.
5: Výborně, děkujeme do Karviné.
3: Ano, taky tedy hlas pro ložnici, ještě někdo?
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, oba vás moc pozdravuji.
5: Ano, dobrý den.
7: A přála bych si Bčko.
5: Dobře. Bčko.
3: Ložnice,
5: ložnice vyhrála asi.
3: Láka. Ano, ještě ano. Někdo, dobrý den.
8: No ahoj kluci, Bčko.
5: Ahoj Bčko,
3: dobře, tak
5: výborně.
3: Jo. Tak to bude tedy Bčko. Opouštíme variantu A, to byl Miroslav Horníček. Vrháme se k šuplíčku, kde je Vašek Vidra, náš kolega z Humoriády, Iveta Blenarovičová a scénka nazvaná V ložnici.
9: Manžel, a to bude překvapení, Václav Vidra.
10: Já jsem strašně ráda, že jste tu zrovna vy.
9: Já taky.
10: Určitě se mi s vámi bude hezky spolupracovat.
9: Určitě. No?
10: Já jsem vás měla ráda už jako malá holka.
9: Tak to vám teda pěkně děkuju.
10: Jste totiž chlap. No víte, jak se říká, podle nosa poznáš...
9: Vidru.
10: No? Co kdybychom si potykali? Říkej mi, Iveta.
9: No, vy mě můžete říkat pane Vidro. Já myslím, když už jste se seznámili, tak abychom už, jo? Kdybychom začali, ano, jeden, pojďte.
11: No, beze všeho. Tak, miláčku, co kdybychom na to hnedka hupsli?
10: Tak já jsem nějaká matrace.
11: To nevím, já jsem si nevšiml, známe se teprve krátce.
10: No, Petře, ale co to
11: nechal? Tak toho nechej a hrej. No. Jeď, kam? Jeď.
9: Hele, Václave, tady musíš pořád hrát.
11: Hrát, jasně. Beze všeho, samozřejmě.
10: Jak beze všeho? Oslíkání tady přece nebyla řečné.
9: Ty to odkladače hraješ už teď a zdržuješ začátek, nebo co?
10: Já nehraju žádného obkladače. Já se tady akorát nehodlám obnažovat.
11: Ale já jsem o žádném obnažování nemluvil, já jsem jenom říkal beze všeho.
10: No, ale myslel jste si na to.
11: Já na to myslím pořád.
9: Tak co teď? Prosím vás, máte tam tu postel. Hubíte do toho perechu, nebo tam mezi vás vlítnu.
10: Uhně to, pane Vidra.
11: Miláčku, no? Co kdyby jsme na to hnedka hupsli?
3: Jestli k tomu hopsnutí dojde, to se dozvíme, jestli vyhraje. Tahle ukázka na další, kterou nabídnu za malou chvíli. Ty jsi
5: Jestli na to hupsli.
3: To asi taky někdy děti máš. Ale filmově nebo při natáčení postelové scény, bál ses toho někdy?
5: Větší trapasy neznám.
3: Neznáš.
5: Například...
3: Je to tak stresující, že se ti ani nechce
5: ten... Nestresující to není, teda ne? Zase to úplně ne. Ne, ale třeba v jednom klipu Marie Rotrový, která, tak ty písničky, která se jmenuje Měli jsme se potkat dřív, zdá se mi.
3: Ano, ano.
5: Tak tam jsem uléhával s Marií Rotrovou, která měla být navrch do postele. Ale se mnou si lehal do postele kameraman a pustil na mě tu kameru, kterou držel. A v obráceně to bylo pak, Marie si lehala na něj, ale to ji nemohl ublížit tou kamerou, že jo. Ale diváci mi záviděli a já jsem je přitom nechával, protože...
3: Že jsi byl v posteli s Marií.
5: A teď má Marie, bude mít u nás v Ypsilonce slavit kulaté výročí.
3: Ano.
5: A my už se těšíme, protože to bude...
3: Že budete točit novou verzi klipu.
5: Ne, to ne, asi, to už opravdu asi ne, ale bude to i s Arnoštem Goldflamem, takže se těšíme, bude to takový krásný večer.
3: Jo, jo, jo, ten to trochu zrežíruje, ne?
5: Ne, ne, ne, ne? Ten bude taky mít jako kulatiny.
3: Jo, tak...
5: Režina to budeme my všichni.
3: Jo, bude to improvizační večer.
5: Improvizační večer, takzvané večery na přidanou, jako jsme mývali.
3: Ano, ano. Jak dlouho trvalo takové natáčení klipu tady?
5: Takový, no, jeden den.
3: Jo,
5: jeden den.
3: To zvládli.
5: Bylo to v takový vile nahoře na Barrandově. Krásný barák, krásný místo, všechno bylo krásný. I ta Marie byla krásná.
3: Ano, ale je.
5: Ale... Viděli jsme se jako já u snídaně, ale ta byla už až v poledne.
3: A to si vybrala ona tebe, nebo to režisér?
5: To nevím, to se jí chci zeptat,
3: no,
5: právě.
3: Tak se jí zeptej na tom večeru.
5: Jestli
3: si to pamatuje vůbec.
5: Jo, jestli si to vůbec pamatuje. A
3: jaký jsi byl milenec?
5: Jestli si to dovím, tak to pak tady řeknu.
3: Jo, dobře, tak se těšíme už teď. Kdy to máte? Až v září někdy.
5: Až v září, a teď Auzer hned nevím přesně datum.
3: Takže někdy na podzim se to dozvíme.
5: Na podzim v září se to určitě dozvíme.
3: Říká Pavel Nový. A teď já musím prozradit, co jsme se rozhodli nasadit proti tomu vašemu výběru, když jste udělali změnu s Václavem Vidrou a Ivetou Blenarovičovou proti Stella Zázvorková.
5: Stella, to je silný kalibr.
3: Takže Ačko Václav Vidra, Iveta Blenarovičová, Bčko Stella Zázvorková, píšete humor, mezera A nebo B, posíláte SMSky na číslo 90 01 04 nebo se s námi můžete narychlo spojit i přes telefonní linku mířící do studia přímo 731 800 900.
12: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Haló, haló.
1: Ano, zvedáme telefon opět někomu a ptáme se, komu byste rádi dali hlas v Humoriádě, Václavu Vidrovi s Ivetou Blanárovičovou nebo Stele Zázvorkové. Dobrý den.
2: Zdravím, tady Petr ze Zdounek.
0: Odkuď?
1: Ze Zdounek. Ano,
0: ze Zdounek.
2: Já jsem
0: to měl jako Hezounek.
2: Ze Zdounek. Už to dlouho jste nebyl, že, Pavle?
1: Tady, na návštěvě.
0: No jednou za měsíc.
1: Tak to tak vychází. To tak vyjde, no.
2: Já jsem to neslyšel teda, no.
0: Aha.
2: Takže já bych si dal Stelinku, no.
0: Stelinku, dobře, děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas. 731 800 900, to je náš telefon, sem do studia.
3: Dobrý den, Breno z Martina.
1: I vám?
0: Hezky, a i ze Slovenska přicházejí naše hlasy.
3: Ano, a hlasujem za Bečko a pozdravujem poslucháčov a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám.
0: A my vám prajeme tiež na Slovensko všetko dobré.
3: Ďakujem pekne, nech sa darí.
1: Áno, i vám. Ďakujeme. Další telefon.
4: Dobrý den, vás zdravím, Tomáš Hrabová, Šumpersko.
0: Šumperk, výborně.
4: Šumperk, moc zdravím pana Novýho. Chtěl jsem se ho zeptat, jak vzpomíná zábavný pořad na Palmě s panem Ebenem.
0: Krasený
4: motor. Jestli si vzpomínáte.
0: My jsme mu jenom vyměnili auto, to bylo bez motoru a státní poznávací značku. To bychom neodmontovali tak rychle. Ale čuměl jako vrána.
4: Nemá chybu. Já, když se potřebuji zasmát, si to pustím. Kdo neviděl, doporučuji.
0: Jo, výborně.
1: Ano, je to pravda. Vyukaný Marek Eben.
4: Já nebudu zdržovat pokračování. Bečko.
0: No koho jste zvolil? Bečko?
1: Ne, Ačko, pokračování. Václav Vidra a Iveta Blanárovičová. Ještě někdo přidá bod?
0: Hala.
5: Hezké odpoledne, oba vás tam
0: zdravím,
5: tady posluchačka z Jesenických podhůří, z Jesenického podhůří.
0: Hezky.
5: A Cibečko.
0: Dneska to je samej východ, člověče.
1: Stela Zázvorková to vyhrála, zase
0: vyhrála
1: změna.
0: Stela Zázvorková.
1: Mají ženy smysl pro humor?
6: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek s mašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, a dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát. Já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne vpadne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaně, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál. Teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na Příborníku. Nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky se měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha-ha! Zařvala se na něho ze svého úkrytu. Ha-ha!
0: Byl hodně vysoký úkryt, aby se tam zcela zvešla.
1: Byla mladá.
0: Jo, byla mladá.
1: Po hlasu. To by dělala někdy žena takovéhle vtípky nebo kanadské žertíky?
0: Ne, naštěstí ne.
1: Naštěstí ne.
0: Naštěstí
1: není
0: ne.
1: Ten typ. Ty?
0: Ne, taky ne.
1: Ne.
0: My se doma bavíme něčím jiným. Dříve jsme se bavili teda úplně něčím jiným.
1: Ano, to bychom se vraceli k ukázce číslo dvě.
0: Číslo dvě. Do té ložnice. Ano. No a my to dělali teda nejenom v ložnici.
1: Dobře, tady to stačí.
0: No a tak nevím, co bych k tomu ještě mohl dodat.
1: Ano, takže vtipky doma ne, ty si užíváte vlastně v práci, v divadle,
0: no,
1: s kolegy.
0: No, býváme vtipný jinak.
1: Jo. Mění se ty vtipy mezi kolegy za ta léta? Jsou už recese jiné? Takových těch osvědčených kolegů, jako je Mlábus, Dejdar a podobně.
0: To je furt stejný.
1: To je furt stejný.
0: To je furt stejný a furt to baví.
1: Jo, je i vás. Je.
0: Ano, ano.
1: Jo.
0: Jo, jo. My to máme furt stejný.
1: Já mám pocit, jak Jirku znám, Mlábuse odsud, takže to tak jako se trošku sklidnil, zmoudřel. To tady na nás jenom hraje. Tam je
0: zmoudřel?
1: No.
0: To je kravina.
1: Jirko, zdravíme, snažíme se.
0: On to neposlouchá, naštěstí, takže ho můžeme klidně pomlouvat.
1: Dobře, takže vyvádí, co v poslední době vyvedl?
0: No, vlastně nic. Je to furt to samý. Ale tuhle vyprávěl a to se nedá publikovat, takže to nemůžu.
1: Jo, to je na Silvestra, až vysílat.
0: No, ani to ne.
1: Ani to ne,
0: ani to ne.
1: Až takhle odvážné to bylo.
0: Ne, odvážné to nebylo právě.

0: hezký. Zvolte jednu z ukázek a dejte nám vědět 731 800 900, přímý telefon do studia pro hlasování a výběr, nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Nám už se to tady trochu rýsuje. S Pavlem Novým už asi tušíme vítěze, ale schválně, zkuste přidělit ještě bod. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím, tady Magdalena Hradec Králové a Ačko, ale chtěla bych se zeptat pana Nového, mého jmenovce, odkud pochází jeho rod?
5: Můj rod ze západních Čech.
3: Děkujeme.
5: Je to široký. Domažlice, Klatovy.
3: Dobrá, tak kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: No, dobrý, já tady Vojta z Plzně.
3: Ano.
6: A prosím, zdraví pana Hrázního, pana moderátora. A já jsem vás hrozně litoval v tom seriálu, prosím vás, já bych býval vám pomohl proti tomu vyskočilovi, když ho má hrozně rád.
5: Skoro, že jsem to nevěděl.
3: Velké sedlo, ano.
6: tak.
3: A co volíte?
6: No, i když on dělá judo, ne, já jsem dělal kulturistiku, teda to je jedno už, ale chtěl bych sem Ačko.
3: Ačko.
5: To jsem se chtěl zeptat. A Čápa je u vás dobýho.
3: A já vás klamu, Ačka to nedorovnala. Vy jste zvolili změnu a zase skáčeme dál za Pepíkem Náhlovským mladým, za Eduardem Hrubešem. Koledníci.
5: Koledníci.
7: Dobrý, Pepiku, my jsme původně mysleli, že ty choroby, víš, že se přesto jenom tak, bo to otřem trošku,
8: jsem stejně strašně rád, že jste udělali tyhle dvě varianty, pak v obě můžou být použitelný.
7: Ne, dobrý, ale já jsem právě myslel, že to nějak přeladíme na ten tvůj kladný vztah k ženským vůbec.
9: Ale já mám kladný, protože právě na nemocnici jediný, co se mi líbí, jsou sestřičky. To jsou opravdu anděle.
8: To je pravda.
9: To já... Z kolika já už jsem chodil.
7: Ne, dobrý, prosím. Ne,
8: on už šel tak daleko, že jednou jsem ho viděl, jak ťuká na patologii.
9: Mě byla lapata, kam bys šel s patologií? No?
7: Na patologii.
8: To daleko dotáhne. No?
9: Ale když se mě... Ale ptáš na ten vztah k ženám, jo?
8: Ale mě ještě teď napadá taková jedna věc, jak je pro mě může být výhodná ta první nebo druhá varianta. Ta první je, že budu mít dál kamaráda. A ta druhá je... Že když pojedeme do Prahy v téhle formě, tak budu mít menší spotřebu.
7: Zdravotní stav jsme probrali, pokud je o Pepíka, ale možná jsme měli začít tím, jak vy dva jste se vlastně dali dohromady, jo? Jak se tak stane tak komická dvojice
9: jsme se
7: teda, s Pítkem?
9: Na rovinu ti řekneme, my jsme se potkali, tomu bych nevěřil. Vlastně. On byl muzikant, já taky jsem byl takový divný. Takže jsme se jenom taky dohodli, že jsme spolu začali dělat jako dvojice, pak nám to připadlo, že to je finančně výhodný. Začali jsme spolu dělat jako dvojice komiků s tím, že v obrácení jsme to měli přirozený, já jsem dělal chytrýho.
8: Já dělal toho Lojzíka.
9: Já dělal toho blbýho a to nefungovalo.
8: Pak jsme jenom pro legraci, aby kapela měla srandu, jak jsme si prohodili ty role.
9: No, no neprohodili, ne, máme to trošku jinak. On je chytrej a já jsem ten ještě chytřejší.
7: Dobře, a jsem si uvědomil, že my vlastně vysíláme o Velikonocích.
9: No, Velikonoce, tak...
7: To je taky zajímavý téma.
9: To je hezký
7: Pojďme,
9: téma.
7: Choroby jsme probrali, probrali jsme vaše začátky.
9: Paní má tamhle vajíčka.
8: Prosím tě, nech to je paní, to si paní přinesla a...
9: Skolejte nějaký.
7: Pepiku, jsou nějaké zvláštní zvyky tam na Ústecku, popřípadě no, na Krušnohorsku?
9: My jsme tam Krušnohorci, my máme samozřejmě trošku jiný zvyky, než máte tady vy, na Ostravsku třeba, že jo? U nás to je úplně co jiného, my Krušnohorci za A slavíme 364 svátků ročně, což znamená, že jenom jeden den je pracovní, to je hezký. Ale jinak třeba máme zajímavý svátky, třeba zajímavý svátek, který vy nemáte, jo? Jeden myslivosti. Ten den vždycky od rána všichni přemýšlej a ten, kdo něco vymyslí, dostane titul myslivec. Jen jednou byl udělen titul zlatý myslivec a to tomu myslivci, který vymyslel tekutýho myslivce. Jinak Velikonoce Krušnohorci slavili tak, že odcházeli koledovat do ostatních vesnic a místo pomlásky používali okované cepy. No a ti, kteří si vykoledovali kuřata, to byli tzv. Kuřáci. Ti, co si vykoledovali čunky, husy. To byli čuňáci.
7: Husy, to byli husáci.
9: To byli husáci, ano. Je to svátek se 70. letech u nás nesměl slovy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, slavil by cokoliv. Mimochodem, dneska je den čerstvého špenátu. On už je dneska taky každý den nějaký ten svátek. Tak měl jsi špenát?
5: Špenát jsem měl předevčírem.
3: Ano, slavil jsi už dopředu.
5: Ne, no. To jsem nevěděl, že dneska den špenátu. Ano. Každý den je něčeho den.
3: Ano, ano. Zítra je spousta nádherných dnů. Například světový den emotikonů, tetování, loterie.
5: To se mi netýká nic, co dál?
3: Žlutého prasete, broskvové zmrzliny.
5: Brosková zmrzlina, to by mohlo být, ale mám radši čokoládovou. Dobře. Jak říkala naše babi, čekuládová.
3: Vážení, ať to stihnem. Pepík Náhlovský s Pepíkem Mladým a nebo Zuzana Bubílková. Komu dáte hlas? Můžete hlasovat už teď a volat na číslo 731 800 900 nebo psát SMSky na číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Pravidla jsou jasná, říkáme už dnes po čtvrté, tak ať to každý chytne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pavel Nový, Patrik Rozenal ve studiu v nabídce, Josef Náhovský, Josef Mladý nebo Zuzana Bubilková s panem Šimkem. A vy se můžete vyjádřit na telefonu. Dobrý den, rychlý hlas pro někoho. Komu to bude?
2: Dobré odpoledne, chlapi, a paní Bubilkovou s panem Šimkem. Díky.
1: Zklamu vás. Víc hlasů o něco bylo pro to dokončení. Tak tentokrát po druhé Pepík Náhovský a Pepík Mladý.
3: A co takhle třeba polejvačky? Zažil jste někdy?
4: No já mám na to právě na ty Velikonoce mám takový dvě smutný jako vzpomínky, jo. Proto já to moc
3: nezávím. Jako na všechno, že jo, já už teď chápu, že ty máš jenom smutný vzpomínky.
4: Já jsem jednou byl na takový chatě, tam jsme slavili Velikonoce, tak jsme popíli a byla šlehačka dopoledne a pak odpoledne byla polejvačka. A jak tak už sám všichni polejvali vším, co bylo, jo, tak už nevěděli co, tak na kam nech stál takový hrnec. S bujónem. Což o to? Je to taky voda. Ale měla 100 stupňů. Takže od té doby já jsem na tu polivačku takový háklivej. A druhá smutná zkušenost je, že jednou mi říkal kamarád, hele, pojď se mnou kolidovat, to je skvělý, tam normálně jdeš. A místo vajíček si máme nějaký prachy, nebo si oni taky dávají hodně panáky. Jsem říkal, no, prosím, no. A tak opravdu jsme šli. Hody, vyšlehali maminku, dcerku. A říkal, co chcete vajíčka, my rovnou nám vajíčka nějak nejedou. Becherovčička, rumíček, fernetíček, vodečka, džimbímeček, vínečko. No a probudil jsem se na záchyce.
3: Chlapci, já vám děkuji za vaši návštěvu. Jsem rád, že si vydržel nám až do finále, Pepičku. Ale zase asistence byla, ale... My máme pro vás připravený samozřejmě dáreček, abyste odtud neodešli s prázdnou. Dokonce takovou pomlásku, kluci, nebudete na tekutá. No. Bohužel, jak jste zvyklí, tam
5: bude plyna.
3: Ne, bude ve stavu tuhém, ale stojí za to opravdu takovýho něco. Jste ještě nedostali. Máme dva kousky, pojď, pojď, vem si třeba tady, jo?
5: Ježíš, to je krásné, a to mám rozbalit.
3: Ano, proveď odhalení.
5: Přímo takhle.
3: A co uvidíš je tvé.
5: To je. No?
3: Takovýhle symbol Velikonoc si ještě neměl.
5: To je nádherné.
3: Pepičko, vem si.
5: To je krása. Ježišmarja.
3: Tak.
5: To je úžasný.
3: A ty máš tady. Tak, to je... no. Ty máš hezčí obrázek, zase jsme ti dali.
4: Hezčí obrázek.
3: Tak, no a zaber. No, to zaber.
4: Nejde.
3: Pepo, neříkej mi. Pepičku, zaber! No tak... Musím ho pozdružovat trošku. Pepo, zaber! No!
4: Nejde! Bohužel na to nemám.
5: Musíš takhle, no!
4: Tak jak takhle? Tak to zkus ty.
3: No tak zabejči, no já
4: co pak se Schwarzenegger?
3: No, zaber, no!
5: Já už vím, jak to je. Já to mám vyfouklý, on to má s kuřetem.
3: Josef Mladý, Josef Náhlovský, koledníci.
0: Humoriáda.
6: Koledníci si vykolidovali.
1: Krásnice.
6: My si taky koledujeme, protože ano. Se nám čas krátí. Takže přátelé, kamarádi, mějte se moc pěkně a medaile si pořiďte sami.
1: Říká Pavel Nový. Zítra tu jako host bude Petr Jančařík, Patrik Rozehnal, také těším se. Bavte se, úsměv na tváři, ať vám co nejdéle vydrží a poslouchejte dál pořady Českého rozhlasu.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj pořídí nové plícní ventilátory a auta pro záchranáře. Psi a kočky z laboratoří dostávají v Rožnově pod Radhoštěm druhou šanci na normální život. Odbočovací pruh na místě Turkovy nehody byl podle policie jasně označený. Během dneška očekávejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 33 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci používat zdravotničtí záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen touto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby, doplňuje mluvčí úřadu Soňa Ličková.
2: Dalších 2,5 milionů směřuje do pořízení vozidla, které bude sloužit při řešení mimořádných událostí a událostí s hromadným postižením osob. 3 miliony korun si pak vyžádá nákup nového vozidla pro výjezdovou základnu v Uherském Brodě.
0: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
3: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
4: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
0: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal a to do té doby, než policie nehodu nevyšetří. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura za SPD chce do Česka přilákat více čínských turistů. S tímto cílem letí Okamura v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šanghaje a Changchou. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte skoro jasno až polojasno beze srážek a odpoledne bude přibývat oblačnosti i možnost deště. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 14 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 28 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přání dobrého rána se přidávám a vítám vás, milí posluchači, do pátku. Někdo má z takového stavu kalendáře radost, ale někomu třeba končí dovolená. Každopádně jsme u data 17. července, svátek oslaví Martiny a já už za chvíli navážu historicky v kalendáriu. Hudebně se odrazíme od skupiny Burma Jones. Teď je 5 hodin 5 minut, jdeme do začátku 90. let.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého pátečního rána posílám k datu 17. července. Vybírám z kalendária. V roce 1854 zahájila provoz Semerinská dráha, díky níž byl poprvé na světě překonán vysokohorský hřeben klasickou železniční tratí. Dráha vytvořila přímé spojení přes horský průsmyk mezi Vídní a Terstem, v té době hlavním přístavem Rakouska-Uherska. Když se psal rok 1902, začalo v tiskárně v newyorském Brooklynu fungovat první chladící zařízení na světě, předchůdce klimatizačních systémů. Teď se vrátíme do roku 1975. Poprvé v dějinách letů do vesmíru spolu začaly spolupracovat Amerika a Rusko. V kosmu došlo ke spojení lodí Soyuz 19 a Apollo 10. Dnešek je dále například spojený s Oldřichem Blahou, dnes už zesnulým hudebním skladatelem, aranžérem a dlouholetým hudebním redaktorem. Narodil se v roce 1930 v Příkazích na Kroměřížsku, působil například u Erika Knirše, Mirko Foreta nebo v orchestru Gustava Broma. 17. července 1943 se narodil i římskokatolický kněz a bývalý opat strahovského kláštera premonstrátů Michal Josef Pojezdný. Vytrvale se stavěl proti komunistickému režimu, po sametové revoluci mu prezident republiky propůjčil řád T.G. Masaryka. A ještě rok 1992 Slovenská národní rada přijala deklaraci o svrchovanosti Slovenska. 17. července se potvrdilo, že Československá federace spěje po dlouhých a neúspěšných státoprávních jednáních k rozdělení.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Druhá polovina 70. let, skupina Smoky se vezla na vlně maximálního úspěchu, nabídnu jeden z hitparádových důkazů.

0: přáním dobrého pátečního rána je u vás, milí posluchači, Český rozhlas Zlín. 5 hodin 18 minut a 17. červenec, připomínám, v kalendáři. Jdeme na malý průzkum oblačnosti a teplot, krátkou předpověď, začnu ranními čísly.
1: Počasí.
0: 18 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově a v Bojkovicích. 17 vidím v Bystřici pod Hostýnem, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 19 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín. 14 stupňů je momentálně v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. 16 stupňů uvádějí Vizovice a Horní Bečva. Strání, Vsetín a Valašská Senice mají teď 15 stupňů a tím jsme u konce seznamu. Dnešek bude skoro jasný až polojasný, beze srážek. Odpoledne bude přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouře, které mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na Vsetínsku výjimečně jenom 28. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu v případných zmiňovaných bouřkách zesílí. Rozpilové podmínky, ty jsou zpočátku mírně nepříznivé. Během dne by měly být většinou dobré, biozátěž vzhledem k teplotám vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Z čeho všeho můžeme mít strach? Vzácným fobiím se bude věnovat dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Je to už 7 let, co se v Českém rozhlase Zlín pravidelně potkáváme.
3: A já jsem zatím pořád v jednom kole, hraju a zpívám, ale nikdy mě neomrzí vám o tom vyprávět.
2: A nikdy nás taky neomrzí strávit s vámi, s muzikou a hudebníky společnou hodinku.
3: Tak zase v neděli po 17. hodině se na vás těšíme v našem pořadu
2: Strom lásky mý.
3: Pavel Mašek
2: a Standa Hložek.
4: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
5: Ale Jenehuse,
6: řekl na to Zikmund.
5: Kdo pak žije bez hříchu?
4: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
7: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
4: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk zleda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hypopotomonstrosesquipedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Přípravné práce související s revitalizací Mladotického nábřeží ve Slavičíně na Zlínsku omezí ode dneška dopravu. Chystaná přeložka plynu a založení opěrných zídek a lávky dočasně svedou dopravu do jednoho jízdního pruhu, a to před radnicí v ulici Osvobození. Práce na této dílčí části by měly být hotové do konce října. V Újezdci místní části Uherského Brodu dnes slavnostně otevřou novou pumptrackovou dráhu u vodní nádrže. Návštěvníky čeká ukázková exhibice i možnost si novou dráhu vyzkoušet. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a připraveno bude také stanoviště zdravotnické záchranné služby s ukázkami první pomoci i prevence úrazů. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní. V případě čínských občanů jen 90. V našem regionu očekávejte během dneška skoro jasno až polojasno beze srážek a odpoledne bude přibývat oblačnost. Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 14 stupni. Nejvyšší teploty přes den budou kolem 28 až 33 stupni a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na nehodu osobního auta, které bouralo do sloupu na Jasenické ulici ve Vsetíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků se jedná o naprosto ojedinělý nález na trase Jantarové stezky. Podrobnosti nabídneme, a to už za chvíli. Teď je 17:30, 2,5 minuty. Pěkné páteční ráno.

Své posluchače zdraví u vstávání do pátku Český rozhlas Zlín je 17. července, 17:30 a 9 minut. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu.

0: malého sáčku vytahuje miniaturní plastiku vodního ptáka.
1: Jedná se skutečně o bronzovou keltskou zvířecí plastiku, která má naprosto elegantní tvar. Jak vidíme, celková délka téhleté drobné miniaturní plastiky je 23 mm a hmotnost necelých 10 gramů. Vidíme, že má nápadně vypouklé oči, protáhlý zobán, zakončený takovým nápadným rozšířením. Tady, když se podíváme na detaily, tak na konci toho těla, kapkovitého tvaru, má takové příčné rýšky, které v podstatě symbolicky naznačují ocasní pera. Je to jedna z nejkrásnějších ukázek tohoto typu zvířecích bronzových plastik tady v Moravské bráně na Přerozku.
0: K čemu vlastně mohla sloužit jako hračka, nebo co to mohlo být?
1: Odborníci se nezhodují, každopádně ta interpretace se může pohybovat mezi symbolickým předmětem, možná mohla být nějakou figurkou na hraní, ale nejčastěji byla součástí, že byla ještě přiletovaná k nějakému dalšímu většímu předmětu. A je zajímavé, že právě největší výskyt těchto figurek zvířecích, ať už symbolizovaly drobné kančíky, anebo třeba tyto vodní ptáky, tak máme na lokalitě Moravské brány, jednoho z nejvýznamnějších přírodních koridorů, kudy vedla jedna z větví té legendární dálkové obchodní cesty Janterové stezky. Takovéto zvířecí plastiky se podél této Janterové stezky nacházejí mezi těmi centrálními keltskými obchodními lokalitami od Polska přes tady Střední Moravu až po Dolní Rakousko.
0: Bronzovou figurku, ale i další zajímavé nálezy útučína, jako třeba stříbrný římský denár, veřejnosti představí nová naučná stezka. Obec ji chce otevřít ještě v průběhu prázdnin. Stučína Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 6:45, čeká nás tropický v tomto týdnu nejteplejší den, rozebereme v krátké předpovědi.
1: Počasí.

0: A ještě nejdřív ranní hodnoty podle měřících stanic. 18 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě, v Holešově a v Bojkovicích. 17 stupňů vidím v Bystřici pod Hostýnem, v Luhačovicích, Valašském Meziříčí a v Rožnově pod Radhoštěm. 19 stupňů hlásí Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín. 14 stupňů to je hodnota v Hošťálkové, ve Štítné nad Bláří a ve Velkých Karlovicích. 16 stupňů uvádějí Vizovice a Horní Bečva. 15 stupňů. To je momentální situace ve Strání, ve Vsetíně a ve Valašské Senici. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne bude přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na Vsetínsku výjimečně jenom 28, jenom v uvozovkách. Slabý, během dne mírný vítr jižních směrů, rychlost 2 až 6 metrů za sekundu, v případných zmiňovaných bouřkách zesílí a co se týká rozptylových podmínek, jsou zpočátku mírně nepříznivé, během dne se upraví a většinou by měly být dobré. Biozátěž vzhledem k teplotám vysoká na 3. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Za chvíli nám doktorka Kateřina Cajdhamlová a Patrik Rozehnal prozradí, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině a mezi tím nám hrají Beatles.

0: Je pátek, dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: To dnešní téma jsme nazvali stres a hormony.
1: Ale budeme mluvit hlavně o kortizolu. Je to hormon, o kterém se teď hodně mluví.
2: Prý může za naši nadváhu, špatný spánek a jiné neduhy.
1: Možná vás často bolí záda, máte větší chuť na sladké, pálí vás žáha, spíte jen tak na půl a k tomu ještě přibíráte v pase.
2: Je možné, že je to stresem a hladinou kortizolu. Tak to s paní doktorkou probereme a s vámi také.
1: Můžete nám o svých problémech napsat a spojit se s námi přes stránky www.veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy.
2: Nebo nám nechte vzkaz na telefonním záznamníku s číslem 221 553 770 a my se těmto problémům budeme věnovat.
1: Opakuji ještě jednou telefonní číslo 221 553 770. Nebojte se zeptat, od toho jsme tady.
2: Poradnu na téma stres, hormony a kortizol budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás odpoledne.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 6 hodin. Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Pracovnice z kroměřížské terénní služby absolvovaly za půl roku přes 10 000 výkonů. Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nová pergola. Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Během dneška očekávejte skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 33 stupni. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Městská společnost Srdcem doma, která poskytuje terénní zdravotní služby v Kroměříži a okolí, má za sebou první půl rok své činnosti. Za tu dobu ji využilo 50 klientů a pracovnice v nepřetržitém režimu provedly přes 10 600 výkonů u pacientů v domácím prostředí. Péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytují na základě doporučení od lékaře. Lidé bez předpisu si službu mohou objednat a zaplatit sami.
4: Tuto terénní zdravotní službu poskytuje 6 kvalifikovaných pracovnic. K nejčastěji prováděným úkonům patří podávání léků a převazy. Mezi klienty jsou lidé s onemocněními srdce a cév, diabetici, pacienti s neurologickými zdravotními problémy nebo třeba osoby s psychiatrickými diagnózami. Aktuálně je nejmladšímu pacientovi 21, nejstaršímu 96 let.
3: Nová pergola za 900 000 korun vznikne do konce srpna ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích. Nabídne kryté posezení a zároveň rozšíří možnosti využití areálu během celého roku. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Součástí stavby bude rozšíření zpevněné plochy, nové osvětlení a odvodnění střechy napojené na stávající retenční systém. Pergola bude tvořena otevřenou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou, ze západní strany bude částečně chráněna dřevěným obkladem proti větru a nízkému slunci. Prostor bude bezbariérově přístupný.
3: Výkonná rada ODS by měla dnes rozhodnout, jestli v podzimních komunálních volbách zůstane na kandidátce Filip Dvořák. Ten totiž podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho proto minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Podle předsedy ODS Martina Kupky bude strana postupovat tak, aby Filip Dvořák na kandidátce Prahy 1 nebyl. Evropská komise má dnes představit revizi systému emisních povolenek pro průmyslové podniky. Cílem je skloubit klimatické cíle s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Část členských států, včetně Česka, žádá o zásadní úlevy pro podniky.
6: Systém obchodování s emisními povolenkami ukládá elektrárnám, továrnám či leteckým společnostem platit za emise oxidu uhličitého, které vypouštějí. Očekává se, že Evropská komise dnes navrhne, aby byl systém flexibilnější. Firmy by tak mohly získávat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Vzniknout by také mohl nový investiční unijní fond zaměřený na dekarbonizační projekty průmyslových podniků. Finální návrhy má Evropská komise představit odpoledne. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji dnes očekávejte skoro jasno až polojasno beze srážek a odpoledne bude přibývat oblačnosti i deště. Aktuální teploty dosahují 20 až 14 stupňů. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 28 až 33 stupni a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na křižovatce ulic Smetanova a pod Pecníkem ve Vsetíně bouralo osobní auto do sloupu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací a pohodové ráno vám přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je tu finále pracovního týdne, společně jdeme do pátku. Vítám vás, milí posluchači, na startu 17. července. A samozřejmě přeju pohodové letní ráno. Podle meteorologů je před námi tropický den, podle toho asi taky upravíme své plány, ale snad si poradíme i tentokrát. Martinám posílám gratulaci k svátku a za chvíli už se budeme věnovat zajímavé historii v našem pravidelném kalendáriu. Teď je 6 hodin a 5 minut, za mikrofonem stabilně Petr Uhřík.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přání dobrého pátečního rána posílám k datu 17. července. Vybírám z kalendária. V roce 1854 zahájila provoz Semerinská dráha, díky níž byl poprvé na světě překonán vysokohorský hřeben klasickou železniční tratí. Dráha vytvořila přímé spojení přes horský průsmyk mezi Vídní a Terstem, v té době hlavním přístavem Rakouska-Uherska. Když se psal rok 1902, začalo v tiskárně v newyorském Brooklynu fungovat první chladící zařízení na světě, předchůdce klimatizačních systémů. Teď se vrátíme do roku 1975. Poprvé v dějinách letů do vesmíru spolu začaly spolupracovat Amerika a Rusko. V kosmu došlo ke spojení lodí Soyuz 19 a Apollo 10. Dnešek je dále například spojený s Oldřichem Blahou, dnes už zesnulým hudebním skladatelem, aranžérem a dlouholetým hudebním redaktorem. Narodil se v roce 1930 v Příkazích na Kroměřížsku. Působil například u Erika Knirše, Mirko Foreta nebo v orchestru Gustava Broma. 17. července 1943 se narodil i římskokatolický kněz a bývalý opat strahovského kláštera premonstrátů Michael Josef Pojezdný. Vytrvale se stavěl proti komunistickému režimu, po sametové revoluci mu prezident republiky propůjčil řád T.G. Masaryka. A ještě rok 1992 Slovenská národní rada přijala deklaraci o svrchovanosti Slovenska. 17. července se potvrdilo, že Československá federace spěje po dlouhých a neúspěšných státoprávních jednáních k rozdělení. Po kalendáriu se vracíme do regionu. Ve Vizovicích včera začal festival Masters of Rock a Český rozhlas byl u toho. Za chvíli nabídneme reportáž.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Julio Iglesias bude mít v září 83 let. Svoji hudební kariéru začal hodně brzy, proto taky stihl podle odhadů 5000 koncertů a své písničky zpívá ve 14 jazycích. Na hollywoodském chodníku slávy má svoji hvězdu, nejenom kvůli cenám Grammy.

0: Za minutu bude čtvrt na sedm. Jak víme, ve Vizovicích na Zlínsku vzrostl skokově počet obyvatel z necelých 5 na 25 000. Je to samozřejmě nadsázka, protože ten nárůst vydrží jenom do neděle. Většina předchozích obyvatel bydlí ve stanech a nosí metalová trička s logy oblíbených kapel. Řeč je celou tu dobu o festivalu tvrdé hudby Masters of Rock, který začal ve čtvrtek v pravé poledne. Zahájení sledovala i reportérka Českého rozhlasu Zlín.
1: Branami festivalu Masters of Rock prochází právě skupina polských fanoušků. Na ploše před podiem potkávám pár z Prahy v propracovaných kostýmech.
2: Je to do takové viktoriánské módy a mělo by to být jakoby takové temnější viktoriánské období.
1: Martin a Petra se svěřili, že pro ně má Vizovický festival životně důležitý význam.
3: My jsme se tady potkali v roce 2006.
2: Já jsem tady byla na brigádě, točila jsem tady pivo a teď už teda manžel, tenkrát neznámý pán si přišel pro pivo a řekl se o telefonní číslo a tak jsem ho nedala. A...
3: Tak jsem další rok přišel znova a znova jsem se zeptal, tak už jsem číslo dostal.
2: A protože manžel je ajťák, tak je velmi rychlý v těch věcech, takže za 5 let mě pozval na rande.
1: Co pro vás Masters of Rock znamená?
3: Venčení démonů.
2: Obrovská srdcovka a úžasný relax.
1: Právě jsem na ploše potkala Jacka Sparrowa. Odkud jste přijel?
4: Ze Slovenska, z Nitry.
1: Jste tu už pokolikáte?
4: No 2010 každý rok.
1: Na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
4: In Flames, úplně nejvíc, asi ze všetkého.
5: Já se těším samozřejmě v neděli na Mejsna, dneska Halloweeny, jinak je tam Arch Enemy, celý ten program je letos krásně poskládaný.
6: A právě za chvíli odstartujeme 22. ročník Masters of Rock, těšíte se?
7: Přátelé, kamarádi, ahoj!
1: Tradičně patří domácí kapele Fleret.

0: pak už ale hudba zdrsněla. Šéf pořádající agentury Prago Koncert Jiří Daron, řekněte, jaký byl zájem o letošní ročník?
1: 20 000 fanoušků z celého světa, ze 40 zemí evidujeme. Je to, řekl bych, ještě větší zájem, než byl v letech předešlých.
0: Z jaké největší dálky fanoušci přicestovali do Vizovic?
1: Já si myslím, že Argentina, Austrálie nebo Japonsko jsou asi ty nejvzdálnější.
0: Za 4 dny se jen na hlavní scéně vystřídá 44 kapel.
1: Dnešní hlavní hvězda Halloween, která slaví ve Vizovicích 40 let na scéně, je jeden z největších taháků. A další tahák je třeba Arch Enemy, kde představí novou zpěvačku.
0: O velké nedělní finále se pak postará americký zpěvák Marilyn Manson. Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
3: Pravidla silničního provozu by měl znát každý řidič. Přesto jsou situace, kdy zaváhají i ti zkušení. Na nejčastější chyby, které mohou vést k nehodám, upozorníme v poradně s koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj Zdeňkem Patíkem. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 17. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Ve vsetínské nemocnici včera přivítali už 2000. letošního dárce krve. Stal se jim Jiří Minarčík z Velkých Karlovic, který krev daruje od vojny a na kontě má 99 odběrů. Svým příkladem přivedl k darování i oba syny. Právě v letních měsících bývá ve zdravotnických zařízeních krve nedostatek. Město Zlín přijímá nominace na ocenění Zasloužilý senior roku 2026. Cílem je poděkovat lidem, kteří ve vyšším věku zůstávají aktivní, pomáhají druhým a podílejí se na společenském životě. Nominovat lze každého seniora s trvalým pobytem ve Zlíně, který svým působením pozitivně ovlivňuje život ve městě. Meteorologové vydali pro jižní Moravu výstrahu před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Hrozí riziko přehřátí a dehydratace. Podle zdravotníků by měli lidé hodně pít, vyhýbat se přímému slunci. Ohrožení jsou zejména seniori a chronicky nemocní. Na jižní Moravě platí i výstraha meteorologů před požáry a bouřkami. Více než 2000 let starou bronzovou figurku kachny objevil amatérský archeolog na poli u Tučína na Přerovsku. Podle odborníků jde o ojedinělý nález na trase Jantarové stezky, která v minulosti spojovala sever a jih Evropy. Figurku si teď můžou návštěvníci prohlédnout v nové archeologické expozici Přerovského muzea Komenského. Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno až polojasno a odpoledne bude přibývat oblačnost a možnost deště. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 14 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto bouralo do sloupu ve Vsetíně na křižovatce ulic Smetanova a pod Pecníkem. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jenom jedna historická věta jako přídavek. 17. července roku 1840 dorazila do kanadského Halifaxu loď Británia, která vyplula z anglického Liverpoolu, což je obecně považováno za úplný začátek transatlantické lodní dopravy. Přeju dobré páteční ráno u písničky Karla Gotta, teď je 6:30 a 3 minuty.

0: koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. A ptát se můžete i vy, poradnu vysíláme po 11. hodině. Za chvíli si řekneme o dnešním počasí, nabídnu krátkou páteční předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: No, sir.
1: Navážeme na počasí, potvrdíme si nadprůměrné teploty, ale k těm maximálním se dostanu postupně. Krátkou předpověď začnu současným stavem regionu.
2: Počasí.
1: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 14 a 21 stupni. Dnes bude skoro jasno až polojasno, v první části dne bez srážek, odpoledne bude přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, slabý během dne mírný vítr jižních směrů, povane rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách zesílí. Co se týká rozptylových podmínek, zpočátku dne jsou mírně nepříznivé, dál už by měly být většinou dobré. Biozátěž vůli teplotám vysoká na trojce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Jižní Moravou ve středu večer prošla supercela provázená silným větrem, přívalovým deštěm a kroupami. Na Břeclavsku a Hodonínsku celý čtvrtek pokračovalo odklízení škod. Hasiči likvidovali popadané stromy, vinaři zjišťovali škody na úrodě, no a lidé opravovali své domy. Za chvíli přidáme podrobnosti.

0: Silný vítr, přívalový déšť a kroupy. A z toho poničené střechy domů, zaplavené sklepy, spadlé stromy a taky škody na úrodě. To přinesla středeční večerní supercela, která přešla přes jižní Moravu. Na Břeclavsku a Hodonínsku včera pokračovalo odklízení škod.
1: Začalo pršet a pak začaly padat kroupy a tady se to tak jak kdyby zatočilo, já nevím, nad naším. Takže to do toho štítu zatlačilo, ten spadl jako na půdu, no a nadvedlo to ty křidlice a popadaly dole, to bylo hrozné, to byl taký rachot, neměli strach, co se děje.
2: Popisuje Marie Hosajová z Prušánek na Hodonínsku. S rodinou teď odklízejí následky včerejší silné bouřky. Jejich domu na okraji obce strhl vítr štít a část střechy. Marie Poláchové na druhém konci obce bouřka zaplavila sklep a hasiči ho pomáhají odčerpávat.
3: Do sklepa, no a potom ještě v humně trnky se tam zlomily, nejaký. Říkám, zaplať vám Bože, že se stalo jenom tady to, že se nestalo nic horšího. Střecha je v pořádku a to, takže...
2: Jen v Prušánkách měli včera několik desítek událostí a zřídili taky krizový štáb, na který se můžou lidé obracet. Vysvětluje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
4: Dneska od rána došlo už tak minimálně 15 lidí. Týká se to buď spadených stromů nebo zatečených sklepů návratí, takže scháníme vysoušeče, už se nám ozvala oblastní charita Hodonín.
2: Poničená je taky střecha mateřské školy, do které zateklo, a zavřené jsou kvůli riziku pádu stromů a větví taky hřbitov a cesty k místní části Nechory s vinnými sklepy. Právě vinaři hlásí škody na letošní úrodě. Podle předsedy Asociace nezávislých vinařů Jiřího Maděřiče z Moravského Žižkova mají vinaři škody od 10 až do 100% úrody.
5: Ta supercela, která postupovala od Brna, tak šla přes Velké Pavlovice, Velké Bílovice, Moravský Žižkov, Prušánky a až do Moravské Nové Vsi. A ten pás je relativně úzký, ale i tak čítá několik kilometrů a na délku to mělo přes 50 kilometrů. Takže v tom pruhu ty škody jsou opravdu výrazné.
2: Bouřka vinařům podle Jiřího Maděřiče na některých vinicích natolik poškodila i letorosty révy, že nebude úroda ani příští rok. Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Zlínský kraj pořídí nové plicní ventilátory a auta pro záchranáře. Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu. Šéfa sněmovny čeká v Číně jednání mimo jiné o zrušení vízové povinnosti. Během dneška bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 33 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci používat zdravotničtí záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen touto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby, doplňuje mluvčí úřadu Soňa Ličková.
6: Dalších 2,5 milionu směřuje do pořízení vozidla, které bude sloužit při řešení mimořádných událostí a událostí s hromadným postižením osob. 3 miliony korun si pak vyžádá nákup nového vozidla pro výjezdovou základnu v Uherském Brodě.
5: V Zašové na Vsetínsku zbourali starou budovu svazarmu ve sportovním areálu Skály. Objekt ze 70. let teď nahrazuje nová stavba se zázemím pro sportovce a místní organizace. V jaké fázi je stavba, popisuje lidovecký starosta Jiří Kubrický.
7: Ve sportovním areálu Zašovské Skály probíhá výstavba nové multifunkční budovy, teď se betonují základy a stavba je oplocená, tak je možné využívat i v minulém roce vystavený pump track. Hotovo bude příští rok v květnu.
5: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD odletí v neděli do Číny s cílem posílit spolupráci v cestovním ruchu. Pokud ho o to ministerstvo zahraničí požádá, je připravený pomoct v případu Čecha zadrženého v Číně. To má ale podle Okamury na starosti hlavně rezort zahraničí.
8: Tomio Okamura chce v Číně jednat hlavně o posílení přímého leteckého spojení mezi Českem a Čínou a o zrušení vízové povinnosti Čechů mířících do země.
9: Jsme pouze jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má víza do Číny, tou druhou zemí je Litva.
8: Karel Dvořák z Hnutí STAN ale upozorňuje na otázku lidských práv.
10: Tajvan dbá na ochranu lidských práv a v případě Číny to tak není. Tak třeba pan předseda Okamura nebo paní předsedkyně Vesecká i dovedou debatu na téma třeba vězněných Ujgurů.
8: Do Číny se chystá i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Pravděpodobně příští rok. Daniela Brychtová, Český rozhlas.
5: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
11: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je a je v pořádku.
5: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal a to do té doby, než policie nehodu vyřeší.
4: Počasí.
5: V našem regionu dnes bude skoro jasno až polojasno a odpoledne může přibývat oblačnost s možností deště. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 14 stupni. Nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Podle dopravních serverů se v této chvíli projíždí Zlínským krajem bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Dobrou náladu u vstávání do pátku přeje za vysílací tým taky Petr Uhřík a zdravím vás, milí posluchači u snídaně. Dnes je 17. července, svátek oslaví Martiny, Slováci mají významný den výročí deklarace svrchovanosti. Za chvíli si vyzkoušíme vaši reakci na otázku v moravském nářečí a ještě před soutěží prozradím, že odměnou za správnou odpověď bude tentokrát kniha vydavatelství Kazda. Román Kouzlo islandské noci. Dojemný a napínavý příběh o cestě do neznáma. Jak nám zahrají buty, hned se dozvíte dnešní zadání. Je 7 hodin a 5 minut, přeju pohodové letní ráno.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 7 hodině. Vítejte, milí posluchači, do pátku. Naše nářečí jsou plná slov, která se dědí z generace na generaci a některá možná dobře znáte, jiná zase překvapí. Vyzkoušejte si své znalosti v soutěži, jak se u nás mluví, protože právě začínáme a hrajeme o knihu vydavatelství Kazda Kouzlo islandské noci. Přeju hodně štěstí.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: V soutěži, jak se u nás mluví, dnes uslyšíme výraz, který se běžně používá například v domácnosti Jitky Kolečkové ze Zubří na Vsetínsku. No a první nás bude zajímat, kdo se dovolal do studia. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady František.
0: Tak, František na telefonu, zdravím ještě jednou. Většinou domácímu nářečí rozumíte, nebo jste někdy na rozpacích, když to vezmeme obecně?
2: Většinou ano.
0: Tak já jsem zvědavý, jestli v dnešní zkoušce uspějete. Mně ta otázka připadne velice lehká, ale to je můj osobní jenom pocit, jo, subjektivní. Takže pojďme do toho. Tady je otázka.
3: Víte, co znamená slovo hen?
0: Co znamená slovo hen?
2: Tam, jakože to nejde dané hen, tak na tom místě hen.
0: Takže prostě zvednete ruku, ukážete prstem a řeknete hen.
2: Ano, tak si to myslím, ale uvidí nápovědi, co řeknu.
0: Není potřeba. Správnou odpověď jenom potvrdí Jitka Kolečková ze Zubří. Tak, pojďme.
3: Slovo hen znamená, když řeknu, kde to leží, tak řeknu hen.
0: No, porozuměli jsme si velice rychle. Já jsem spíš ještě častěji slýchával, když teda nářečí henkaj, že?
2: Ano, aj henkaj, no.
0: Henkaj. Dotkaj si sední a henkaj si ven kůsek buchty.
2: Ano.
0: No. Tak jo, pane Františku, to bylo rychle a jako bezproblémové dneska. Děkuju za vaše soutěžení. Ano.
2: Ano, taky.
0: Mějte hezké letní dny.
2: Taky naschle.
0: Naschledanou, vydržte chvilinku na telefonu.
2: Ano.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Znovu a rád pustíme vítězku Eurovize z roku 72 Vicky Leandros, která tenkrát převálcovala konkurenci a zvítězila s písničkou Après toi.

0: Za 2:15 jdeme na malý průzkum oblačnosti a teplot. Krátkou předpověď začnu ranními čísly.
1: Počasí.
0: Teď se teploty pohybují ve Zlínském kraji mezi 15 a 21 stupni. Bude skoro jasno až polojasno, v první části dne beze srážek, odpoledne bude přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů, povalné rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu, když teda vynecháme ty bouřky případné, kdy, jak už to bývá, vítr zesílí dočasně. Rozptylové podmínky jsou zpočátku mírně nepříznivé, během dne by se měly upravit, takže na většinou dobré, biozátěž je ale vysoká na trojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Útulku v Rožnově pod Radhoštěm teď dostává druhou šanci další šestice laboratorních bíglů. Poprvé k ním přibyly také kočky. Jak zvládají první týdny mimo laboratoř a proč většina z nich brzy najde nové majitele, uslyšíme v reportáži za chvíli.
2: V sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne od 17. pozoruhodná osobnost. Tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. A když budete mít chuť, naučíte se od ní třeba africkou píseň. A v neděli se od 11. těšte na herečku Kláru Vojtkovou, která vám povypráví, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii. Na mé hosty i na vás se těší Joška Kubáník.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Nikdy neběhali po trávě, nehráli si a nepoznali běžný psí ani kočičí život. V útulku v Rožnově pod Radhoštěm teď dostává druhou šanci další šestice bíglů z výzkumných laboratoří. Úplnou novinkou jsou ale kočky, které útulek přijal vůbec poprvé.
1: Ošetřovatelka Hanka teď sype granule do 4 misek. Druhá, třetí, čtvrtá. Jsou tady přesně 4 psy.
2: Ano, v laboratorní jsou tady 4. Nakrmíme Amélii a Astru. Na. V druhém koci máme Kluky, Atos a Aramis.
1: Takhle krmila ošetřovatelka první 4 psy, kteří do rožnovského útulku přišli z laboratoří. Dneska jsou už u nových majitelů a útulek přijal další zvířata. Do Rožnova je podle jednatele útulku Jiřího Mouchy přivezli před měsícem.
3: 4 pejsci, 2 fenečky a to sestry. Staří asi 3 roky, zrovna probíhá jejich socializace.
1: Oni nás teď taky pozorují, jsou úplně ticho, na rozdíl od ostatních obyvatelů psího útulku.
3: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama a zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
1: Vy už teď máte zkušenost a už dokážete říct, jak rychle jste dokázali ty laboratorní psy připravit na přechod k novým majitelům.
3: Průměrně to vychází tak na 2 až 3 měsíce, kdy je učíme na nové jména, protože pejsci žádné jméno neměli.
1: Oni nikdy neviděli trávu, nikdy si nehráli.
3: Ten kontakt s osobami, s člověkem byl velice omezený, takže oni se teď opravdu adaptují na úplně nové prostředí, nové zážitky a je vidět, s jakou chutí a radostí do toho jdou.
1: No a zvykat si musí taky na děti. Do útulku proto pozvali celou třídu školáků.
3: No, byla to druhá třída s tím, že seděli v klidu, pozorovali pejsky a oni se postupně vlastně k ním přicházeli, očichávali, seznamovali se a byl to oboustranně hezký zážitek.
1: Teď tady na nás jeden z nich blavká. Tady za rohem už jsou taky 3 kočky. Jedna černá, jedna mourovatá. Ty byly taky v laboratoři.
3: Navázali jsme na program Bíglů a rozšířili jsme i o záchranu kočiček z výzkumu. První naše pětice dorazila cirka před měsícem. Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
1: My jsme jim teď s Jiřím Mouchou nasypali granule, seběhly se hned ale taky další kočky z útulku. Je dobře, že tu jsou všechny pohromadě.
3: Ano, postupně si k sobě nacházejí kontakt, protože na ty ostatní v těch laboratořích nebyli zvyklí, byli vždycky samostatně odděleni, takže teď vlastně to je pro ně všechno nové.
1: Život laboratorní hrdinu můžou lidé sledovat na sociálních sítích rožnovského útulku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naší matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu. Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Přípravné práce související s revitalizací Mladotického nábřeží ve Slavičíně na Zlínsku omezí od dneška dopravu. Chystaná přeložka plynu a založení opěrných zídek a lávky dočasně svedou dopravu do jednoho jízdního pruhu, a to před radnicí v ulici Osvobození. Práce na této dílčí části by měly být hotové do konce října. V Újezdci místní části Uherského Brodu dnes od 16 hodin slavnostně otevřou novou pumptrackovou dráhu u vodní nádrže. Návštěvníky čeká ukázková exhibice i možnost si novou dráhu vyzkoušet. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a připraveno bude také stanoviště zdravotnické záchranné služby s ukázkami první pomoci i prevence úrazů. Ministerstvo financí dnes naposledy určí maximální cenu, za kterou můžou čerpací stanice prodávat benzín a naftu. Regulace cen skončí v neděli a od pondělí tak už bude jejich výši určovat jen trh. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO uvedla, že rezort bude ceny a marže dál sledovat, a vyzvala čerpací stanice, aby konec regulace nezneužívali. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní. V případě čínských občanů jen 90. Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno až polojasno a odpoledne může přibývat oblačnost s možností deště. Aktuální teploty se pohybují mezi 21 a 15 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Most na Příční ulici ve Valašském Meziříčí je od dneška uzavřen kvůli opravě vozovky. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli pokračujeme kulturou, nabídnu několik zajímavých letních tipů. Teď je 7:30. Zdravíme se na začátku 17. července. Přeju pohodové páteční ráno.

0: Dobré páteční ráno přeje Český rozhlas Zlín a jdeme za kulturou. Hrad Buchlov na Uherskohradišťsku dnes čeká tradiční takzvaná nočka, tedy noční prohlídka s hranými pověstmi a příběhy. Na nádvoří chystají i doprovodný program, a to několik šermířských vystoupení a ohňových show. První noční prohlídka hradu Buchlov startuje o 7:30. Druhým dnem pokračuje Valašsko-Meziříčský gulášfest. Letos nabízí 30 druhů guláše z kotlíku a kromě toho i hudební vystoupení. Celkem dnes na pódiu se vystřídá 7 kapel. Například v 19 hodin přijde na řadu skupina Alkehol. Dnešní program začíná v 10 hodin dopoledne na fotbalovém hřišti ve Valašském Meziříčí. Nejenom pro nadšence ezoteriky nebo jógy je záhlinický festival Zdraví pod hvězdami. Třetí ročník akce se i letos zaměřuje na zdraví těla, duše a osobní rozvoj. Dvoudenní festival začíná dnes v areálu historického pivovaru Záhlinice na Kroměřížsku v 15 hodin. Fanoušci folku a country si dnes mohou přijít na své v Břestku na Uherskohradišťsku. Začíná tam totiž 23. ročník festivalu Břestecký Pinkl. Večer vystoupí například Samson a jeho parta nebo kapela Kalíšci. Těšit se můžete i na horkovzdušné balóny. Dnešní program začíná ve sportovním areálu v Břestku v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: 17. červenec v kalendáři čeká nás tropický v tomto týdnu nejteplejší den. Rozebereme v krátké předpovědi.
1: Počasí.
0: A nejdřív ještě ranní hodnoty podle měřících stanic. 19 stupňů je teď v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, ve Vizovicích a Luhačovicích. 21 stupňů hlásí Staré Město, Holešov, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské vrchy. 16 stupňů uvádí Hošťálková a Valašská Senice, ještě tam přidáme Štítnou nad Vláří. 20 stupňů to je hodnota ve Zlíně a v Bojkovicích. 19, to je zase číslo z Vizovic a z Luhačovic. 17 stupňů má Strání a Horní Bečva. Když přejdeme do Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí, tady je to 18 stupňů a ještě Vsetín s Velkými Karlovicemi s 15 stupni Celsia. Dnes bude skoro jasno až polojasno, v první části dne beze srážek, odpoledne bude přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přehánek a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Povane slabý, během dne mírný vítr jižních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. V bouřkách vítr přechodně zesílí, pokud ty bouřky přijdou skutečně. Rozptylové podmínky zpočátku máme mírně nepříznivé, během dne se upraví a budou většinou dobré, biozátěž vysoká kvůli teplotám 3.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zuberští házenkáři budou v nové extraligové sezóně hledat náhradu za kanonýra Lukáše Mořkovského. Reprezentační spojka podruhé ve své kariéře míří do Polska. Podrobnosti uslyšíme ve sportovní reportáži za okamžik.

0: Když v loňském roce jeho Zabře zbankrotovalo, měl házenkář Lukáš Moskovský namířeno do Francie. Z přestupu ale na poslední chvíli sešlo a reprezentační spojka odehrála uplynulou sezónu v mateřském klubu, tedy v Zubří. Po roce odchovanec valašského klubu opět míří do polské nejvyšší soutěže.
1: Zase vrátím, jestli to bude za 3 roky, za 5 roků, to nevíme, ale já se tady zase vrátím, protože Zubři mám v lásce, jsem se tady narodil, takže do jiného klubu bych pak jako takhle nechtěl. No.
2: Slibuje fanouškům valašského klubu Lukáš Moskovský, který stejně jako před 3 lety mění českou nejvyšší soutěž za polskou superligu. Zatímco dříve oblékal dres Zabře, nyní bude jeho působištěm Gdaňsk. Smlouvu v novém klubu podepsal na 3 roky.
1: Myslím si, že to je další krok vpřed a i ten systém je takový podobný, jak tady v Zubři, ale je to zase o nějaké level výš.
2: Trenér 10násobných polských šampionů počítá se zuberským odchovancem na místo střední spojky, tedy rozehrávače útočných akcí. Na stejné pozici nastupuje Moskovský v poslední době i v národním týmu.
1: Na levou spojku se nedostanu určitě v reprezentaci, protože tam jsou jináčí bombardace, jako je Solak, Klíma, a my jsme takový spíši rozehrávač, aby jsme jim to pro ně připravili. No.
2: S polským jazykem 24-letý házenkář nebude mít podle vlastních slov problémy.
1: Slova jsou podobné, něco zkomolí, to je v pohodě, ale ostatní slova jsou jako různé, že? Ale postupem času, jak jsem se s klukama byl v denodenním kontaktu, tak to se naučíte bez problémů.
2: Říká Lukáš Moskovský, který se v polské superlize bude potkávat s dalším zuberským odchovancem Matějem Havranem. Ten přestoupil z Maďarska do mistrovského Plocku. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál kvintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nová pergola. Laboratorní bíglové a kočky našly útočiště v Rožnově pod Radhoštěm. Evropská komise představí návrhy změn systému emisních povolenek. Dnes bude skoro jasno až polojasno, s nejvyššími teplotami kolem 33 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Nová pergola za 900 tisíc korun vznikne do konce srpna ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích. Nabídne kryté posezení a zároveň rozšíří možnosti využití areálu během celého roku. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
5: Součástí stavby bude rozšíření zpevněné plochy, nové osvětlení a odvodnění střechy napojené na stávající retenční systém. Pergola bude tvořena otevřenou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou, ze západní strany bude částečně chráněna dřevěným obkladem proti větru a nízkému slunci. Prostor bude bezbariérově přístupný.
3: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky, které dosud žily v laboratořích. Zvířata tam dostávají druhou šanci. Učí se reagovat na nová jména, poznávat běžný život a zvykají si na kontakt s lidmi.
6: Ty si teprve zvykají na svá nová jména. Do Rožnova je přivezli před měsícem, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama a zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
6: Loni útulek zachránil první 4 psy, letos přidal kočky.
7: Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
6: Zvířata potřebují ještě zhruba měsíc, pak budou hledat nové domovy. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
3: Výkonná rada ODS bude dnes schvalovat kandidátky do podzimních komunálních voleb. Jedním z témat bude i kandidatura Filipa Dvořáka na Praze 1. Podle předsednictva strany totiž dostatečně nevyjasnil otázky kolem svých majetkových poměrů. Vedení ODS ho kvůli tomu minulý týden vyzvalo, aby kandidátku opustil. Dvořák už dříve uvedl, že vždy postupoval v souladu se zákonem. Není z ničeho obviněný a nikdo ho nevyšetřuje. Evropská komise dnes plánuje představit revizi systému emisních povolenek ETS 1. Reaguje tak na unijní státy, které žádají jeho rozvolnění kvůli podpoře průmyslu. Evropský systém emisních povolenek má motivovat ke snížení uhlíkové stopy. Členové unie ale upozorňují například na nedostatek bezplatných emisních povolenek pro průmysl. Cílem komise je tak skloubit dekarbonizaci s posílením konkurenceschopnosti evropského průmyslu.
4: Počasí.
3: Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno až polojasno a odpoledne může přibývat oblačnost a déšť. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 15 stupni. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jdeme dál po regionu. Ve Vizovicích včera začal 4denní festival Masters of Rock. Český rozhlas byl u toho, za chvíli nabídneme reportáž. A pak se vydáme do okolí Tovačova, kam nás ve svém turistickém typu zavede pravidelný host Arnošt Lukeš. Mezitím ještě podrobně probereme počasí z meteorology. Teď je 8 hodin 4,5 minuty. Stále se vítáme do 17. července. Příjemné páteční ráno dál přeje Petr Uhřík.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ve Vízovicích na Zlínsku vzrostl skokově počet obyvatel z necelých 5 na 25 000. Je to samozřejmě trošku nadsázka, protože ten nárůst vydrží jenom do neděle. Většina přechodných obyvatel bydlí ve stanech a nosí metalová trička s logy oblíbených kapel. Řeč je samozřejmě o festivalu tvrdé hudby Masters of Rock, který začal ve čtvrtek v pravé poledne, zahájení sledovala i naše reportérka.
1: Branami festivalu Masters of Rock prochází právě skupina polských fanoušků. Na ploše před podiem potkávám pár z Prahy v propracovaných kostýmech.
2: Je to do takové viktoriánské módy a mělo by to být jakoby takové temnější viktoriánské období.
1: Martin a Petra se svěřili, že pro ně má Vizovický festival životně důležitý význam.
3: My jsme se tady potkali v roce 2006.
2: Já jsem tady byla na brigádě, točila jsem tady pivo a teď už teda manžel, tenkrát neznámý pán si přišel pro pivo a řekl se o telefonní číslo a tak jsem ho nedala.
3: Pak jsem další rok přišel znova a znova jsem se zeptal, tak už jsem číslo dostal.
2: A protože manžel je ajťák, tak je velmi rychlý v těch věcech, takže za 5 let mě pozval na rande.
1: Co pro vás Masters of Rock znamená?
3: Venčení démonů.
2: Obrovská srdcovka a úžasný relax.
1: Právě jsem na ploše potkala Jacka Sparrowa. Odkud jste přijel?
4: Z Slovenska, z Nitry.
1: Jste tu už pokolikáte?
4: Od 2010 každý rok.
1: Na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
4: In Flames, úplně nejvíc, asi ze všetkého.
5: Já se těším samozřejmě v neděli na Meissna, dneska Halloweeny, jinak je tam Arch Enemy, celý ten program je letos krásně poskládaný.
6: A právě za chvíli odstartujeme 22. ročník Masters of Rock, těšíte se?
7: Přátelé, kamarádi, ahoj!
1: Tradičně patří domácí kapele Fleret.

0: pak už ale hudba zdrsněla. Šéf pořádající agentury Prago Koncert Jiří Daron, řekněte, jaký byl zájem o letošní ročník?
1: 20 000 fanoušků z celého světa, ze 40 zemí evidujeme. Je to, řekl bych, ještě větší zájem, než byl v letech předešlých.
0: Z jaké největší dálky fanoušci přicestovali do Vizovic?
1: Já si myslím, že Argentina, Austrálie nebo Japonsko jsou asi ty nejvzdálnější.
0: Za 4 dny se jen na hlavní scéně vystřídá 44 kapel.
1: Dnešní hlavní hvězda Halloween, která slaví ve Vizovicích 40 let na scéně, je jeden z největších taháků. A další tahák je třeba Arch Enemy, kde představí novou zpěvačku.
0: O velké nedělní finále se pak postará americký zpěvák Marilyn Manson. Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Pravidelný okamžik na podrobnou analýzu počasí. Poslechneme si předpověď na pátek i celý víkend. Tu má pro nás připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak bude probíhat pátek až do západu slunce? Čeká nás podle vašich předchozích zpráv opravdu horký tropický den?
2: Ano, je to tak. Bude k nám prúdiť tropický vzduch. Čakáme aj také dusné počasie, pretože je aj vyššia vlhkosť. Zo začiatku skoro jasno až polojasno v prvej časti dňa bez zrážok. Popoludní potom bude oblačnosť ale postupne pribúdať, pretože sa k nám bude blížiť od západu studená fronta a bude sa postupne zvyšovať pravdepodobnosť výskytu prehánok a búrok, ktoré môžu byť lokálne i silné, môžu sa v nich objaviť prívalové zrážky, krúpy alebo nárazy vetra okolo 70 km za hodinu. Preto platí i výstraha dnes pred tými búrkami. Najviac v Zlínskom kraji to vychádza, že by ich malo byť večer. Najvyššie teploty 30 až 33 stupňov Celzia a vietor zo začiatku slabý, potom v priebehu dňa mierny južných smerov. No a tak ako som spomínal, v búrkach sa môžu objaviť lokálne i silnejšie nárazy.
1: Doplňme si ešte biozáťaž.
2: Na dnes je to stupeň číslo 3, takže to je vysoká záťaž.
1: A ideme na víkend, poslechneme si, jak budou probíhat oba volné dny, tedy sobota a neděle.
2: Malo by byť také relatívne premenlivé počasie, zajtra premenlivá, občas veľká oblačnosť, takže bude sa striedať slnko a mraky. Lokálne sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne i búrky, už ale by nemali byť také silné ako dnes. Hlavne by to bolo v popoludňajších hodinách, minimá 17 až 14, maximá 25 až 28 stupňov Celzia, takže drobné ochladenie, vietor mierny západ až severozápadný. No a v nedeľu malo by byť väčšinou slnečné počasie, skoro jasno až polojasno. Hlavne v prvej časti dňa, ale behom dňa potom od západu nám bude oblačnosť pribúdať prechodne až na zamračené a hlavne večer zase tam bude zvýšená pravdepodobnosť na dážď, prehánky, prípadne niekde i búrky. Minimá 17 až 13, maximá 25 až 29 stupňov Celzia.
1: Nahlédněme ještě za víkend a naznačme si průběh začátku nového týdne, jak prozatím vypadá pondělí, úterý.
2: V nedeľu večer teda by mala tam prejsť taká výraznejšia studená fronta, takže od pondelka by sme sa mali dostať do celkom chladného vzduchu. Stále bude tak premenlivo, občas slnko, občas mraky, sem tam nejaká tá prehánka a teploty sa teda znížia. Väčšinou to vychádza, že by mali byť v intervale 20 až 24 stupňov Celzia, takže skôr také nižšie hodnoty. Potom oteplenie je tam až niekedy na konci týždňa.
1: Teplotní rekordy nás taky zajímají. Prozraďte, Petr, ještě prosím, jaká překvapení přinesl 17. červenec do Zlínského kraje?
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2007, Štítna nad Vláží 36,3 stupňa Celzia a najnižšia hodnota je z roku 1996, Huslenky Kichová 4,2 stupňa Celzia.
1: O počasí je to prozatím všechno. Podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil tentokrát meteorolog Petr Hruška. Děkujeme, přejeme hezký pátek i víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň prajem. Naslyšenou.
3: Pravidla silničního provozu by měl znát každý řidič. Přesto jsou situace, kdy zaváhají i ti zkušení. Na nejčastější chyby, které mohou vést k nehodám, upozorníme v poradně s koordinátorem BESIPu pro Zlínský kraj Zdeňkem Patíkem. Poslouchejte Český rozhlas Zlín 17. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
4: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
0: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
4: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bitva u Tovačova. Známe, neznáme? Spoustu detailů se o ní můžete dozvědět právě teď, v tipu na výlet, na který nás přichází pozvat Arnoš Dlukeš, a to spolu s kolegou Pavlem Vackem. Tak už posloucháme.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín se teď vydáme ve stopách Arnošta Lukeše, kterému přeji dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Ale zároveň půjdeme také po stopách jedné dávné bitvy. Tak se těšíme, pane Lukeši, pojďme vyrazit.
2: Dnešní pozvánka je do Tovačova a jeho okolí. Dostaneme se tam nejlépe autem, kdo bydlí v okolí Kroměříže, může jet na kole. Ostatní zájemci autobusem. Z našeho kraje tam bohužel nejede žádný přímý autobus, ale snadno lze najít spojení s přestupem. Jako optimální se jeví autobus z Přerova. Tovačov, město s 2,5 tisící obyvatel, leží v srdci Hané. Je známé jako nejstarší renesanční městské osídlení v Česku. Dominantou je zámek se spanilou věží. Portál z roku 1492 je nejstarší renesanční památkou severně od Alp. Město se pyšní dalšími památkami, jako například renesanční radnici s renesančním portálem v průjezdu a kašnou z roku 1694. Po svém založení se město stalo důležitou křižovatkou obchodních cest při soutoku Moravy a Bečvy. Tovačov má bohatou historii. Náměstí bylo založeno v roce 1475. První zmínka o Tovačovu ale pochází z roku 1203. Nepřehlédnutelná je 84 metrů vysoká takzvaná spanilá věž. Umožňuje rozhled do Hanácké roviny od Bílých Karpat až po Jeseníky, případně od chřibu po Beskydy. Dříve stála na místě zámku vodní tvrz. Největšího rozkvětu dosáhl Tovačov v 15. století, kdy bylo panství v držení moravského zemského hejtmana Ctibora Tovačovského z Cimburka. Prohlídka zámku je zajímavá, ale dnes bych doporučil projít se po naučné stezce věnované bitvě z 15. července 1866 mezi Pruskem a Rakouskem.
1: To už se tedy dostáváme k oné bitvě, kterou jsem zmínil v úvodu. O ní se dozvíme víc na naučné stezce. Pár informací bychom ale uvítali už teď, pane Lukeši. Co vám ze stezky uvízlo v paměti?
2: Před 160 lety tady mocnosti soupeřily o vliv nad německými státy. Nejznámější bitva proběhla u Hradce Králové, ale bitvy byly i na dalších lokalitách. Ta Tovačovská byla jednou z posledních. Zahynulo v ní 571 vojáků obou armád. Rakousko prohrálo, čímž se výrazně změnila politická mapa Evropy. 4-kilometrová stezka začíná u zámku. Je na ní 8 informačních tabulí o průběhu bitvy, výzbroji, uniformách nebo osudech některých vojáků. Za návštěvu stojí zámecká dubová alej. Nejstarší duby jsou až 500 let staré. Významným krajinným prvkem je soutok Moravy s Bečvou anebo Tovačovská jezera. 4 vodní plochy vznikly těžbou štěrkopísku. Mají rozlohu 328 hektarů. Říkali nám na střední škole, že z Tovačovského štěrkopísku byla postavena, kromě jiného, celá poválečná Ostrava. Pokud zájemci přijedou do Tovačova v létě, doporučuji navštívit písečnou pláž na Anínském jezeře nedaleko v zámku, kde je příjemné koupání.
1: Výlet do Tovačova potěší nejen milovníky turistiky, ale i historie. O zábavu je tam rozhodně postaráno. Já děkuji, že jste se vy tak pěkně postaral o krásný tip na to, jak příjemně strávit čas, pane Lukeši. Mějte se nádherně.
2: Naslyšenou.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Ranní zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Město Zlín přijímá nominace na ocenění Zasloužilý senior roku 2026. Cílem je poděkovat lidem, kteří ve vyšším věku zůstávají aktivní, pomáhají druhým a podílejí se na společenském životě. Nominovat lze každého seniora s trvalým pobytem ve Zlíně, který svým působením pozitivně ovlivňuje život ve městě. Městská společnost Srdcem doma, která poskytuje terénní zdravotní služby v Kroměříži a okolí, má za sebou první půl rok své činnosti. Za tu dobu ji využilo 50 klientů v domácím prostředí. Péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytují na základě doporučení od lékaře. Lidé bez předpisu si službu mohou objednat a zaplatit sami. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Spolu s ním tam v neděli vyrazí i podnikatelská delegace nebo náměstek z ministerstva zahraničí Jiří Brodský. Hlavním cílem cesty má být podpora cestovního ruchu. Okamura tak chce v Číně například jednat o přímých leteckých linkách do Prahy nebo zrušení vízové povinnosti pro české občany při cestách do Číny. Na nepoškozený exemplář keltské bronzové zvířecí plastiky narazil na poli u Tučína na Přerovsku spolupracovník Přerovského muzea Komenského. Figurka o váze necelých 10 gramů je více než 2000 let stará a znázorňuje kachnu. Dnes bude v našem regionu skoro jasno až polojasno a odpoledne může přibývat oblačnost s možností deště. Teploty jsou aktuálně mezi 26 až 19 stupni. Nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Pro Porchu odstavený kombajn může zdržet provoz na silnici 50 u Veletin na Uhersko-Hradišťsku. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: K datu 17. července přidáme svátek Martiny, jména, které označuje bojovnici. Podle původního latinského významu má taková žena sílu, odvahu a dosáhne svých cílů všemi možnými prostředky. Oslavenkyň máme přes 80 000 a já už se přidávám s gratulací, posílám písničku Michala Tučného.

Červená, žlutá, fialová, modrá. Barvy oblečků, kostýmů se předháněly a muselo být i nablízkáno. Pořádně naleštěno, boty na vysoké platformě. K tomu na hlavě, jak se tomu účesu tenkrát říkalo, tupý střih. Píše se rok 1972. Ale bavíme se o partě mladíků, kteří na začátku 70. dobývali Evropu hudebně. Jejich glam rock, třpitivá image a žvíkačkový styl, záběr byl jasný, hlavně aby se to líbilo holkám. A je pravda, skupina Sweet měla dokonalou image, písničky se hrály všude. Tedy pokud jste bydleli trochu víc na západ nebo na jih od naší hranice. Tady v té době po ránu ze stanice Hvězda k snídani vyhrával armádní dechový soubor, anebo zpíval Pavel Liška. Ale abych kapele Sweet nebral historické zásluhy, kromě jednoduchých popěvků vydali taky několik uznávaných hardrockových alb. Oni to dělali šikovně. Na Bčko singlu dali vždycky nějakou těžší a náročnější skladbu, ochutnávku, aby si ji posluchači všimli, až obrátí tu malou desku na 45 otáček na druhou stranu.

0: Je přesně 8:45. Navážeme na počasí, potvrdíme si nadprůměrné teploty, ale k těm maximálním se dostanu postupně. Krátkou předpověď začnu současným stavem regionu.
1: Počasí.
0: Momentálně se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 19 a 26 stupni. Bude skoro jasno až polojasno, v první části dne beze srážek, odpoledne bude přibývat oblačnost a také se bude zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné, nejčetnější by měly být večer. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů. Slabý během dne mírný vítr jižních směrů povale rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu, v těch zmiňovaných případných bouřkách samozřejmě zesílí. Zpočátku mírně nepříznivé, během dne většinou dobré, to už jsou rozptylové podmínky a ještě číslo do biozátěže, 3. Dnes máme zátěž vysokou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Pravidla silničního provozu by měl znát každý řidič. Přesto jsou situace, kdy zaváhají i ti zkušení, to si přiznejme. A tak není špatné si čas od času některá pravidla zopakovat. V dnešní poradně s Českým rozhlasem Zlín bude na dotazy moderátorky Kristýny Fuchsové odpovídat koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. A ptát se můžete i vy, poradnu vysíláme po 11. hodině. Zvu taky k poslechu srdcovek, ty nám otevře Zdeněk Junák už za chvíli po zprávách, taky u jejich sledování přeje hezký letní den Petr Uhřík, samozřejmě celý navazující víkend. Mějte se, milí posluchači, fajn, po víkendu zase přijdu v pondělí a pozdravím do nového týdne brzy ráno.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj pořídí nové plicní ventilátory a auta pro záchranáře. Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu. Stát dnes naposledy určí cenový strop na pohonné hmoty. Během dneška bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 33 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci používat zdravotničtí záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 1,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen touto investicí chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby, doplňuje mluvčí úřadu Soňa Ličková.
2: Dalších 2,5 milionu směřuje do pořízení vozidla, které bude sloužit při řešení mimořádných událostí a událostí s hromadným postižením osob. 3 miliony korun si pak vyžádá nákup nového vozidla pro výjezdovou základnu v Uherském Brodě.
0: V Zašové na Vsetínsku zbourali starou budovu svazarmu ve sportovním areálu Skály. Objekt ze 70. let teď nahrazuje nová stavba se zázemím pro sportovce a místní organizace. V jaké fázi je stavba, popisuje lidovecký starosta Jiří Kubrický.
3: Ve sportovním areálu Zašovské Skály probíhá výstavba nové multifunkční budovy, teď se betonují základy a stavba je oplocená, tak je možné využívat i v minulém roce vystavený pump track. Hotovo bude příští rok v květnu.
0: Meteorologové vydali pro jižní Moravu výstrahu před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem. Hrozí riziko přehřátí a dehydratace. Podle zdravotníků by měli lidé hodně pít a vyhýbat se přímému slunci. Ohrožení jsou zejména seniori a chronicky nemocní. Na jižní Moravě platí i výstraha meteorologů před požáry a bouřkami. Ministerstvo financí dnes naposledy rozhodne o maximálních cenách pohonných hmot na následující víkend. Regulace skončí v neděli a od pondělí tak bude ceny určovat jenom trh. Skončí taky sleva na spotřební dani za naftu. Ministerstvo financí určovalo maximální ceny na každý den od dubna. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO se ale už ceny ropy na světových trzích stabilizovaly. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat.
4: Pokud by kdokoliv chtěl konec regulace zneužít, nebo pokud by se situace na Blízkém východě opět vyhrotila, okamžitě zasáhneme. V tuto chvíli je ale situace již delší dobu stabilizovaná a státní zásah už není nutný.
0: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu dramatické zvýšení cen neočekává. Podle něj ale kvůli návratu spotřební daně na původní výši například nafta určitě zdraží.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne může přibývat oblačnost s možností deště. Teploty jsou aktuálně mezi 21 a 14 stupni, nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlínském kraji nemáme dle dopravních serverů momentálně žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodový poslech srdcovek Zdeňka Junáka vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Z města nebo z dědiny dneska slaví Martiny. Okolnosti nás tak nutí, dá ti něco k povšimnutí. Třikrát sláva, dvakrát zdar, i já nesu malý dar. A můj prezent, jak jsem řekl, ten je hodný srdcovek. Do uší i podvíčka zaleze má písnička. Náladu vám jistě zvednu, vždyť nenesu jenom jednu. Začíná náš maraton, užijte si každý tón. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro vňom, srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Cześć, moi mili posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 17. července roku 2026, máme stále léto. Léto máme krásné, letní, doufám, že odpočíváte, máte prázdniny, máte dovolené, anebo se možná na dovolené chystáte, nebo taky vy někteří jste se už vrátili z teplých krajin, zase do teplé krajiny, protože máme opravdu teplo. Dneska nám v Brně svítí sluníčko, ale ona je taková trošku oblačnost, ona to sluníčko hned zmizí, ale zase se objeví. Dneska mají svátek Martiny, takže já bych popřál jedné Martině, takhle do éteru, je to Martina Vicanová. Marťo, pokud mě slyšíš. A jo, a potom taky vlastně švagrová mé dcery Zuzanky Martina, takže Marťo, pokud mě slyšíš taky, tak všecko holky, nejlepší k vašemu svátku. A já už tady mám přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchači. Děkuji mnohokrát za vaše všechny krásné srdcovky, různá poučení, vaši nádhernou jadrnou češtinu a milou účast v humoriádě. Prosím o zahrání nádherné písně pana Karla Gotta Srdce nehasnou v srdcovkách. V pátek 17. července. Mé drahé dceři Janě, jako poděkování za její lásku, obětavost a vše, co dělá pro nás, pro rodinu, ale i civilí a hlavně děti, které ji milují. Děkuji moc krát její maminka Marie se zetěm a vnoučaty Verunkou, Jirkem a Dagirem. Děkuji moc krát.
0: Paní Marie, rád splní vaše přáníčko, ale mám tu ještě jedno, moje osobní, a tuhle tu písničku, kterou paní Marie vybrala, Srdce nehasnou, bych rád poslal i pro paní Bohunku z Újezdce u Černé Hory. Setkali jsme se spolu po představení Noc na Karlštejně, kdy jsme hráli na Biskupském dvoře v rámci, bych řekl, takového našeho kulturního léta brněnského. A bylo to moc hezké setkání a já jsem za to moc rád a tak bych vám, paní Bohunko, rád taky popřál dnešní hezký den a pevná léta a doufám, že se zase někdy spolu ještě potkáme. Paní Marie vybrala krásnou písničku Srdce nehasnou, takže Karel Gott a Charlotte Gottová jsou tady.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
3: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
4: laskavá náruč
3: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak to byla písnička Srdce nehasnou, doufám, že vás potěšila. No a já už tady mám takovou věcičku. Milí posluchači, schválně, když vám dnes přijde do mobilu usměvavý obličej, srdíčko nebo kytička, víte, že i tyhle malé obrázky mají svůj svátek? No ano, dnes je totiž Světový den emotikonů. Jsou to drobné obrázky, kterými dnes lidé ve zprávách vyjadřují radost, poděkování nebo třeba obejmutí na dálku. Někdy jeden takový obrázek řekne víc než dlouhá věta. Jenže dřív jsme to měli trochu jinak. A někdo to má ještě dodnes. To jsem já. Když jsme chtěli někomu udělat radost, poslali jsme pohlednici z dovolené, napsali dopis nebo přání k svátku. A než dorazilo, člověk se na něj několik dní těšil. Dnes přijde zpráva během vteřiny. A je to dobře. Ale jedna věc se nemění, pořád jde o to, že si na nás někdo vzpomněl. Jestli inkoustem nebo ťuknutím do displeje, to už je detail. Musím se vám přiznat, že já píšu dopisy a posílám do pohlednice dodnes. Protože dopis má pro mě obrovské kouzlo. Ten dopis nenapíšu za 10 minut, za vteřinu. Naopak, píšu ho nějakou dobu, popřemýšlím o tom, taky škrtám, vyměňuju slovíčka, měním různé formulace, aby to opravdu pro toho příjemce vyznělo co nejpříznivěji a bych řekl nejmileji. To s SMS-kou, jak se říká, to je velmi zrádné. Vy tu SMS-ku napíšete, nebo vás něco napadne v nějakém rozpoložení, na rychle napíšete, ťuknete a už to tomu adresátovi jede a už to tam má. A najednou vy si uvědomíte, že ta situace není až tak horká, že jste volili příliš tvrdé výrazy, že to je chyba, no ale už je to pryč. A teď vám nezbývá co? Co? Zbývá vám co? Jenom se omluvit. Jenomže někdy i ta omluva přijde už trošku pozdě a není to vždycky až tak dobré. Takže já rád píšu dopisy, já moc jako nejsem kamarád s mobilem, to je taky vždycky výborný, když mě někdo telefonuje a já říkám, halo, tady Junák, a já říkám, a vy jste kdo? On říká, ty mě nemáš v mobilu? No nemám. Nemám tě v mobilu. Zaprvé by ses mě tam asi nevešel, ale mohl bych tě nosit po kapsách. No ale takže mě tohle to bych řekl tak trošku ubíjí. Takže já píšu dopisy, občas pošlu pohlednice a potom se ptám, už ti to přišlo? Jejda, to budeš vidět, to budeš koukat, tož tak. Takže moji milí, už vám posílám co? Eltona Johna.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Si můj pán, Lucie Bílá, to byla vzpomínka na muzikál Drákula. No a já tady mám co? No, páteční indicie pro vás, moji milí, do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý všední den od pondělí do pátku přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka O třech jednáních její pastorkyňa. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních pěvců. Tak, páteční indicie tedy zní, aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. O kterém roce se to celý týden bavíme? Opakuji indicii, aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. O kterém roce se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední pro tento týden páteční indicie do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já si myslím, že už je nám to jasné, vidíte? Tak si pustíme písničku Zvon.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Tak to byla Hana a Petr Ulrichovi, skupina Javory a jejich písnička Zvon. No, máme 3 minutky po 9:30 a já tady mám ještě jedno přáníčko. To je ze záznamníku, tak si ho pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Srdečně vás zdravím a moc děkuji za váš krásný pořad. Chtěl bych nechat zahrát písničku od paní Lilky Ročákové Bylo léto pro radost pro paní Moniku Švábovou, a to v pátek 17. července. Bude-li to možné, děkuji vám mnohokrát. Pozdravem, Milan Kundera.
0: Drahý Milané, to víte, že je to možné, když mi to takhle hezky zavčasu připomenete, tedy pošlete, namluvíte, takže se to všechno dá zvládnout. Vybral jste si nádhernou letní písničku, takže Lilka Ročáková a Bylo léto.

0: Nož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky, tedy páteční srdcovky s datem 17. července pomaly linku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční, tedy poslední indicii pro tento týden do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Aby byla udělena cena za mír, když začala velká válka. O kterém roce se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední páteční indicie a ještě vám připomínám, moji milí posluchači, pokud chcete, abych vám splnil vaše přáníčko, abych vám zahrál písničku pro vaše milé, anebo taky pro sebe, protože vám dlouho nikdo nic nezahrál, musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi svá přáníčka namluvíte na telefonní záznamník svým hlasem, telefonní záznamník má číslo 737 250 358, záznamníky vám k dispozici non-stop, nebo mě to dáte vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přáníčko v konkrétní den, zařadit k tomu taky vaši konkrétní oblíbenou písničku, prosím pěkně, dejte mi to vědět v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do scénáře, všechno připravit, aby opravdu to mohlo zaznít. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože za malou chvíli, tedy ve 9:45, začne soutěž Zámecké léto. A já se s vámi budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

slyším slova proroka zpět do divadla Rokoko.

0: Vinohradské léto.
1: Hezký pátek 17. července vám teď od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Nás v našem výletně soutěžním seriálu čeká MZL, neboli malé zámecké losování předvedu. Ano, už je všechno připraveno. No a z pěti výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Zatím jsou jasní čtyři soutěžící pro to losování. No a zdali k ním přibydete právě vy jako pátí, tedy s číslem 5 v našem losovacím osudí, to je ještě otázkou. Nejprve ovšem navštívíme další památku, kam nás dnes František Kinský pozve.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční, a tak vám můžu i zahrát.
3: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou. S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny

0: hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším Bohačasu Chróna a jeho družiny, které sedí na koruně hodin, a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
1: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
0: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid, a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: No, pro Vizovice je zámek určitě charakteristickým znakem, taky pálení, no hlavně švestek, tedy slivovice, no a nebo pečivo vizovické, to je také, myslím, velký charakteristický znak pro město. Čeho se bude týkat otázka, to vám teď neprozradím, řeknu to tomu, kdo se dovolá jako třetí, a právě teď přichází čas pro soutěž, takže 731 800 900 a bude hned dvojí výherce, jeden, věřím, že z naší malé soutěže, a hned potom zlosování, jako vždy v pátek na konci týdne tedy. Tak se do toho dáme, volejte.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už vím, že to bude dnes pánská jízda, teď kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že z Jevíčka se zjevil pan Milan a doufám, že kdyby nevyhrál, že se z toho nezjeví, ale promiňte, to bych nikdy neřekl, tak drzí nejsem. Pane Milane, dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak jste připraven na soutěž?
1: No, zkusím to, no.
0: Ta soutěžní otázka, takhle, pokud jste poslouchal dobře, tak pro vás vůbec nebude těžká, ale ono je to těžké telefonovat a zároveň poslouchat ten příspěvek. Já jenom řeknu, že pokud uspějete a zazní ta správná znělka, tak vyhrajete sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh, to je náš zámecký cestovatelský balíček. Pokud budete vylosován, zase si tady trošku zahraju, tak získáte prohlídku pro dvě osoby na zámku Františka Kinského v Kostelci na Turlici. A to je paráda, protože budete mít soukromou, to se krásně prochází, můžete se na cokoliv zeptat, je to příjemné. No a jak jsem říkal, že nás dnes čeká MZL, tedy malé zámecké losování, tak na konci prázdnin VZL, velké, a to vylosujeme tři výherce víkendového zámeckého pobytu. Pane Milane, jdu na tu otázku, takže ptám se, jaký unikát najdete na zámku ve Vizovicích? Je to... Buď to za A, sedací souprava potažená francouzskými gobelíny, za B, hodiny s diamantovým ciferníkem, za C, slivovicová kašna.
1: Tak dal bych Ačko, no.
0: Ta slivovicová kašna vás nelákala, Vizovice, Slivovice?
1: Ne.
0: Nelákala. Je to pravda, je to unikát, jak bylo řečeno, jediný na světě, máte pravdu, takže vyhráváte ty náš cestovatelský zámecký balíček. Gratuluju. Máte pětku a to je dobré ocenění v naší soutěži.
1: Dobré, no.
0: Tak se mějte krásně.
1: Ve škole by to bylo horší.
0: Ve škole by to bylo, tedy v Rusku ne, tam je pětka nejlepší, ale
1: no, jasně.
0: Nevím, jestli to ještě zase nezměnili třeba od té doby, co jsme studovali. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Já děkuji za to, že jste zavolal a vám samozřejmě doporučím, volejte zase od pondělka, ale pozor, teď tedy... Vždycky mám rád. My jsme se dokonce v redakci vsadili, jaké bude vylosované číslo. A jedničku nikdo neřekl v té redakci a jedničku má paní Vladimíra Kujová z Rajce Jestřebí. Veliká gratulace. Já si tady kroužkuju, vracím jedničku zpátky do losovacího osudí zase na příští pátek. Užijte si víkend, o víkendu můžete také navštívit naše zámky v sobotu, zámek v Týnci u Klatov, v neděli Nové Hrady, takže určitě příjemná sobota i neděle po 13. hodině. No a v pondělí v 9.45 se už teď na vás těší Pavel Kudrna, tedy řeknu, těším se, ale taky si rád užiju ten víkend. Mějte se krásně.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Slavičín na Zlínsku čeká ode dneška dopravní omezení. Vsetínská nemocnice přivítala 2000. letošního dárce. Ceny průmyslových výrobců rostou. Během dneška bude skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Přípravné práce související s revitalizací Mladotického nábřeží ve Slavičíně na Zlínsku omezí ode dneška dopravu. Chystaná přeložka plynu a založení opěrných zídek a lávky dočasně svedou dopravu do jednoho jízdního pruhu, a to před radnicí v ulici Osvobození. Práce na této dílčí části by měly být hotové do konce října. Ve Vsetínské nemocnici včera přivítali už 2000. letošního dárce krve. Stal se jim Jiří Minarčík z Velkých Karlovic, který krev daruje od vojny a na kontě má 99 odběrů. Svým příkladem přivedl k darování i oba syny. Právě v letních měsících bývá ve zdravotnických zařízeních krve nedostatek, potvrzuje mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
2: O letních prázdninách je každý dárce krve vítaný dvojnásob. Právě v tomto období přibývá nejrůznějších úrazů a tradiční dárci krve se vydávají na dovolené, často zahraniční, po kterých je nutná povinná přestávka v darování. Pro dárce krve i plazmy máme vypsané termíny téměř po celé prázdniny. Výjimkou je první týden v srpnu.
0: Jízdní pruh byl v době nehody poslance Filipa Turka za motoristy podle policie jasně označený jako odbočovací. Zpravodajskému serveru iRozhlas to potvrdila policejní mluvčí Eva Kropáčová. Turek na svém facebookovém profilu napsal, že pruh, kterým před srážkou s nemocničním vozem jel, odbočovací nebyl. Podle Kropáčové ale bylo dopravní značení v pražské Sokolské ulici v době nehody jednoznačně vyznačené pro odbočení vlevo.
3: Hned po dopravní nehodě bylo zkontrolováno a je nastaveno podle dopravně inženýrského toho rozhodnutí, které tam je, a je v pořádku.
0: Turek v úterý oznámil, že dočasně přestane působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal, a to do té doby, než policie nehodu vyšetří. Ceny výrobců v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply.
1: Počasí.
0: V našem regionu dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne může přibývat oblačnost s možností deště, který bude lokálně k večeru zesilovat. Nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý, během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na Hradištské ulici v Puchlovicích na Uhersko-Hradišťsku. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začíná dobré dopoledne s Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak jsme slyšeli ve zprávách, odpoledne nás pravděpodobně čeká déšť, možná i bouřky. Podle meteorologů bychom se ale do té doby měli i schovávat před sluncem, které dnes opět přitápí, a to zejména na západě kraje. Tak věřím, že usedáte někam do stínu nebo chládku se sklenicí pití, a jsem ráda, že vaším společníkem může být i Český rozhlas Zlín. V pátek 17. července začíná jeho dopolední vysílání. K představení dalšího soutěžního receptu výročního pochoutkového roku nás zatím dovede Karel Zich nebo Jiří Korn. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Už je nedělají oni sami. Všech 36 jich připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou krokety s houbami, zelím a slaninou od Márii Křížkové z Valašského Meziříčí. Podle posluchačů nejlepší recept roku 2023. K plotně se tentokrát postaví herečka Naďa Konvalinková. Jak zjistil Patrik Rozehnal, přemýšlela, ve které ze svých zástěr bude vařit.
1: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
2: Mě teda zaujalo, že na tom oblečení, ve kterém nás Naďa přivítala, byly tak jako stranou našité úplně excentricky dva knoflíky, jako by tam zbyly.
1: To je právě modní výdobytek.
3: Jo, jo.
1: No.
3: Dneska není v modě symetrie.
1: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
3: Jo, proč?
1: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ. Sám si o to řek.
2: Teď k tomu receptu. Budeme dělat houbové krokety, to znamená plněné houbami, původně kyselé zelí, bílé, nějaké to koření. Vylepší to Naďa něčím? Udělá změnu?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled. A přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
2: A na to krájení si vzala snad ten nejmenší nůž, který byste hledali.
1: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš.
2: A jak ty krokety, vlastně takové speciální palačinky, dopadly?
1: Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slanin, no je to dobrota.
2: Takhle to hodnotí Naďa Konvalinková.
1: Vážení posluchači, těším se na vás.
0: Krokety v podobě palačinek plněných houbami, zelím a slaninou nás Naďa Konvalinková naučí ráda už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní krokety s houbami od Márii Křížkové budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne od 17. pozoruhodná osobnost. Tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. A když budete mít chuť, naučíte se od ní třeba africkou píseň. A v neděli se od 11. těšte na herečku Kláru Vojtkovou, která vám povypráví, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Z čeho všeho můžeme mít strach? Vzácným fóbiím se bude věnovat dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už po písničce.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že existuje fobie z klaunů, papeže nebo piva? Strach může mít člověk z leda z čeho. Nejobvyklejšími spouštěči jsou například pavouci, hadi nebo uzavřené prostory. I mezi fobiemi však najdeme několik neobvyklých kuriozit, třeba koulrfobii, což je strach z klaunů. Ti mají diváky primárně rozesmát, ovšem v někom pohled na zmalovanou tvář vyvolává úzkost. Obává se totiž masky jako takové a neznámého obličeje pod ní. Dalším příkladem je papafobie. Úzkost, paniku a strach pociťují lidé, kteří se dozvědí, že do jejich města nebo vesnice má přicestovat hlava katolické církve. Novinkou posledních let je nomofobie, neboli obava ze ztráty mobilního telefonu. Zejména ve vyspělých zemích je celkem velké procento lidí, kteří si na mobil natolik zvykli, že bez něj prostě nemůžou být. Strach z přerušení kontaktu s rodinou a přáteli a celkové odtržení od okolního světa je pro ně extrémně nepříjemný. A na závěr opravdová lahůdka. Hippopoto monstro sesky pedaliofobie. Kdo z vás tipuje, že je to hrůza z krkolomných a sáhodlouhých slov, ten se trefil.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Možnost vrátit se v čase i letos nabízí Buchlovské noci s Černou paní. Jaké historické scény na hradě Buchlov na dnešní a zítřejší večer chystají, se dozvíte po písničce.

0: Miroslav Dudáček dospíval píseň Málo mě znáš a možná tu samou otázku by si mohla položit i historie. A proto dva večery plné tajemné atmosféry, oživlé historie i hradních pověstí nabídnou už tradiční Buchlovské noci s Černou paní. 21. ročník akce nám teď představí za organizátory Libuše Mikulová ze spolku HB Collegium. Dobrý den, paní Mikulová.
1: Dobrý den, zdravím vás i všechny vaše posluchače.
0: Noční prohlídky mají oživit historii hradu Buchlov na Uherskohradišťku. Jaké příběhy letos během prohlídek návštěvníci uvidí?
1: Letos máme po 3 letech už zase nové příběhy a vyšlo nám to tak, že jsme se specializovali nejenom na rytíře, šarvátky a únosy krásných dám, ale máme tady i spoustu silných žen, které třeba po té, co jim zemřel manžel, museli přebrat vládu nad celým panstvím. A několika z nich se letos věnujeme.
0: Akce má název Buchlovské noci s černou paní. Je to i ta žena, které se budete věnovat? A kdo to vůbec je, ta černá paní?
1: Určitě. Černá paní, paní Hildegarda, tak poté máme název vlastně, tudíž v každém našem ročníku musí být zastoupena a s alespoň jednou scénkou a jde na nás vlastně, jak to uchopíme a kterou stať z jejího života nebo domnělého života, protože všechno se řídí zkazkami hradu Buchlova, uchopíme a vlastně návštěvníkům nabídneme, takže letos máme zase úplně novou scénku s černou paní, tak myslím si, že návštěvníci mohou být zvědaví.
0: Takže i ti, kteří akci navštívili v minulých letech, můžou zažít zase něco nového.
1: Zcela určitě.
0: Do programu se zapojuje téměř 100 účinkujících a nechybět bude ani ohňová show. Jaký další doprovodný program chystáte?
1: Ve druhém nádvoří budou vystupovat šermíři, na prvním nádvoří ohňová show. No a pak už bude návštěvníkům akorát malá chvilka na to, aby si na ten čas, který si objednali, mohli vlastně jít do interiéru hradu na ty noční prohlídky, které trvají téměř 70 minut a v hradě v prvním patře a návštěvníci absolvují 9 scének z hradní historie.
0: Vy už jste to trochu zmínila, že je potřeba se na prohlídky hlásit. Dopředu máte ještě volná místa?
1: Určitě ještě nějaká volná místa nám zbývají. Ty první časy už jsou sice vyprodané, ale na ty pozdější, pokud nemáte malé děti, tak tam ještě pár lístků je. My to každou hodinu aktualizujeme. Občas se stane, že si někdo objedná ty lístky 2x, takže ty vracíme do prodeje. A snažíme se na každou prohlídku nechat alespoň 2 lístečky, které tady vlastně se prodávají až na místě, aby lidi, kteří třeba půjdou náhodou kolem a zjistí to až na poslední chvíli, měli tu možnost se taky dostat. Takže pokud jste si nezajistili v předprodeji, přijďte se určitě podívat na doprovodný program na nádvoří, na který se dostanete bez problémů, anebo zkuste potom u pokladny se zeptat, jestli náhodou nějaké lístečky nezbývají. Takže šance tady je.
0: Já mám ještě poslední otázku. Noční prohlídky hradu Buchlov budou ve 2 dnech. Prozraďte ještě takové ty organizační informace, v kolik se začíná, jak často vůbec prohlídky hradu vychází.
1: No, začínáme první prohlídkou v 7:30 a ty první prohlídky jsou vlastně určeny pro lidi s menšíma dětma, kteří nechcou jít až později, ale do hradu se schází každých 15 minut. Takže první prohlídka 19:30, další 19:45 a tak to jde až do 11:45, kdy nám vchází poslední prohlídka. A ta ku podivu bývá vyprodaná mezi prvními, protože někteří návštěvníci chtějí zažít to kouzlo, být v magickou půlnoc v hradních komnatách.
0: Já vám moc děkuji za vaše informace o akci Buchlovské noci s černou paní. Za organizátory nás pozvala Libuše Mikulová. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Další tipy, kam o víkendu, najdete také na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Milovníci nugátu si přijdou na své v následujícím příspěvku.
1: Babské rady.
2: Nugát. Dobrůdka, co se doslova rozplývá na jazyku. Odborně řečeno cukrářská hmota z oříšků a hlavně čokolády, která se po vychladnutí krájí na dobře známé a oblíbené kostičky. Podle přísad nebo stupně pražení ořechů může mít nugát světlé i tmavé odstíny. Známe ho také jako náplň do bonbonů, čokolád nebo moučníků. Na domácí řezaný nugát stačí dvě suroviny. Neslazený 100% arašídový krém a čokoláda. Hořká, mléčná nebo bílá. Záleží, kterou máte rádi, ale můžete odvážně použít všechny tři pro tříbarevný výsledek, který vaše strávníky ohromí. Pak už stačí suroviny jen zahřát, smíchat, nalít, nechat stuhnout a nakrájet. Kromě arašídového nugátu si stejným postupem můžete vyrobit nugát z kvalitního, nejlépe 100% a nepřislazovaného mandlového nebo lískooříškového krému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Léto je v plném proudu a s ním i opravy a přestavby silnic na různých místech v kraji. Řidiče proto někdy volí jinou trasu, než jsou zvyklí, nebo vzpomínají, jak správně se zařadit do kolony. Dnešní dopolední poradna proto bude věnovaná pravidlům silničního provozu. Do studia přijde koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Do času poradny nás ještě dovede trochu hudby a zprávy v 11 hodin s Lukášem Jakubíčkem. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Laboratorní bíglové a kočky našly útočiště v Rožnově pod Radhoštěm. V Újezdci u Uherského Brodu se otevře nová pump-tracková dráha. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD se chystá do Číny. Během dneška bude skoro jasno až polojasno, nejvyšší teploty dosáhnou až 33 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Útulek v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky, které dosud žily v laboratořích. Zvířata tam dostávají druhou šanci. Učí se reagovat na nová jména, poznávat běžný život a zvykají si na kontakt s lidmi.
2: Psi si teprve zvykají na svá nová jména. Do Rožnova je přivezli před měsícem, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
3: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama. A zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
2: Loni útulek zachránil první 4 psy, letos přidal kočky.
3: Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
2: Zvířata potřebují ještě zhruba měsíc, pak budou hledat nové domovy. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Újezdci místní části Uherského Brodu dnes v 16 hodin slavnostně otevřou novou pump-trackovou dráhu u vodní nádrže. Návštěvníky čeká ukázková exibice i možnost si novou dráhu vyzkoušet. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a připraveno bude také stanoviště zdravotnické záchranné služby s ukázkami první pomoci i prevence úrazů. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD chce do Česka přilákat víc čínských turistů. S tímto cílem letí Okamura v neděli společně s podnikatelskou delegací do Pekingu, Šanghaje a dalších měst. S tamními politiky chce jednat také o zrušení vízové povinnosti pro Čechy cestující do Číny. Při své cestě je Okamura připravený spolupracovat i na případu Čecha zadrženého v Číně. Podle opozice by měl ale v současné situaci předseda sněmovny cestu zrušit. Americká administrativa zkracuje platnost víz pro zahraniční studenty, kulturní pracovníky, vědce nebo novináře. Platnost studentských víz nesmí přesáhnout 4 roky. Novinářské povolení má trvat maximálně 240 dní, v případě čínských občanů jen 90.
4: Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti si od opatření slibuje větší kontrolu nad migrací. Přistěhovalce má kontrolovat taky úřad ICE. Federální agenti začali zkoumat platnost dokladů třeba při náhodných dopravních kontrolách. Od Trumpova návratu do Bílého domu už podle odhadu agentury AP při razích zastřelili agenti nejméně 9 lidí. Terčem se v některých případech stali zahraniční turisté, američtí občané nebo přistěhovalci s platnými doklady. Postup agentury vyvolal masové protesty napříč Spojenými státy. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes bude skoro jasno až polojasno a odpoledne bude přibývat oblačnost s možností deště, který může lokálně k večeru zesilovat. Nejvyšší dnešní teploty dosáhnou 30 až 33 stupňů a vítr povane slabý během dne mírný jižních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici 50 u Stupavy na Uhersko-Hradišťsku. Máme tam hlášenou nehodu traktoru. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pravidla silničního provozu by měl znát každý řidič. Přesto jsou situace, kdy zaváhají i ti zkušení. A tak není špatné si čas od času některá pravidla zopakovat. Proto jsem si do dnešní poradny pozvala koordinátora BESIPu pro Zlínský kraj Zdeňka Patíka, kterého vítáme ve studiu. Dobrý den.
6: Přeji všem posluchačům dobrý den.
5: Bavit se budeme i o nejčastějších chybách, které mohou vést k nehodám, nebo o řešení různých dopravních situací. Pokud máte vlastní otázky k tématu, pište je na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradna začne už po písničce. Za mikrofonem je stále Kristýna Fuchsová. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Píseň kapely Rangers Král silnic nás tematicky navedla k poradně o pravidlech silničního provozu. Hostem Českého rozhlasu Zlín je krajský koordinátor BESIPu Zdeněk Patík. S vlastními dotazy na něj se obracejte na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Pane Patíku, povězte, jaké chyby dělají řidiči v dopravě nejčastěji?
1: Co se týká chyb v dopravě, tak v podstatě jsou to věci, které se objevují v policejních statistikách jako nejčastější příčina dopravních nehod, a to je to, nechci říct legendární, ale nevěnování se řízení. Mohli bychom to stáhnout i třeba na chodce, kdy je to nevěnování se provozu, protože nás ovládají různá média a ty lidé bez toho nedokáží ani chodit po ulici a ani při řízení auta se oprostit od telefonování, nebo což je horší, je psaní nebo čtení textových zpráv, ale i třeba to samotné, byť dovolené telefonování přes handsfree sadu, také odvádí pozornost. Ale abychom to nesváděli všechno jenom na technologie, tak dokáže vás rozptýlit i potomek ječící na zadní sedačce, že mu upadla nějaká hračka, nebo teď máme léto, tak jsme všichni ve znamení takové jakoby hrozné pohody, že se nemůže nic stát, a ono zrovna jako na schvál to léto je poměrně kritické období na silnici, že se jezdí i ti, kteří nejsou zvyklí na dlouhé trasy, tak je jedou je ve velkém horku, snaží se stihnout všechno co nejrychleji, aby už v té cílové destinaci byli, a s tím se váže třeba i, že posledních 30 kilometrů cestou z dovolené nebo na dovolenou bývá kritických, že si člověk řekne, už jsem jednou nohou doma, už to dojedu, a zrovna přijde nějaký ten mikrospánek a dojde k tragické dopravní nehodě. Další věc je nedání přednosti v jízdě, to se zase netýká jenom řidičů motorových vozidel, ale bohužel také cyklistů, kteří hřeší na to, že jsou takový jakoby menší a obratnější v tom provozu, že dopravní značky typu dej přednost v jízdě nebo stůj dej přednost v jízdě ignorují, že si myslí, že to je jakoby v uvozovkách jenom pro auta. No a třetí věc je pochopitelně vysoká rychlost, protože to stačí se podívat, jak nám někteří řidiči i přes města jezdí, že ty rychlosti překračují vyloženě nadlimitně, že to není jakoby jenom nějaké mírné překročení toho limitu.
0: Které pravidlo si řidiči vykládají nejčastěji špatně?
1: Nad tím jsem se tedy, protože jsem tuhle otázku znal již dopředu, tak jsem se nad tím velice zamýšlel a došel jsem k názoru, že si dost často vykládají špatně takzvanou přednost zprava, čili postaru pravidlo pravé ruky, zejména pak třeba u nákupních center, což tam vlastně je to nejtypičtější, přibývá nám to nově i v starších sídlištích a tak dále, že člověk si neuvědomí, že do takové zóny 30 s předností zprava vjel, a mnohé ty uličky, jak na tom sídlišti třeba, nebo na tom parkovišti, tam je to nejmarkantnější, se tváří, že jsou takové v uvozovkách širší, jakoby širší, a tváří se jako, že jsou hlavní, že se ten člověk mylně domní, že když jede po širší silnici do té křižovatky, že má přednost, a v těch zónách, že si to třeba pamatuje, že tam ještě před půl rokem bylo to jinak, a jezdí takzvaně jakoby po paměti, což potom vede k tomu, že tam nedá někomu přednost, byť se tam jezdí jenom do té 30-kilometrové rychlosti, tak i to může způsobit nehodu s hmotnou škodou, a to člověka samozřejmě taky zamrzí, když před dovolenou musí schánět opraváře na auto, protože si neuvědomil, že je v zóně 30.
0: Je povinnost neustále jet v pravém jízdním pruhu. Kdy smím jet v levém pruhu a kdy už porušuji pravidla?
1: Tady to musíme rozvinout, jestli se ta víceproudá komunikace nachází v obci nebo ve městě, případně mimo. My tady, protože jsme rádio Zlínského kraje, tak tady máme jeden učebnicový příklad mezi Otrokovicemi a Zlínem, kdy je velmi krátký úsek čtyřproudé komunikace mimo obec, a bohužel tam vidím velmi často, že se jezdí, že těm lidem nestojí za to, aby se na tu krátkou chvíli zařazovali do pravého jízdního pruhu. Takže když to zhrnu, tak jsme-li mimo obec, tak jezdím v pravém jízdním pruhu, levý používám na předjíždění, případně objíždění. Ale když jsem ve městě, tak si v podstatě mohu ten pruh zvolit sám, s ohledem na to, jak se chystám odbočovat a podobně. Ale tam je háček v tom, že pokud mě dojede v tom městě, aby nedošlo k omylu, v tom městě, pokud mě dojede někdo, kdo jede rychleji, tak já mu musím uhnout a nesmím brát spravedlnost do svých rukou a neříkat ty počkej hochu, tady je jenom 50 a ty se ženeš tady 70, tak já ti ukážu a naučím tě, jak se má jezdit. Toto prosím do svých rukou žádný řidič nesmí vzít a má povinnost tomu rychlejšímu vozidlu jít z cesty.
0: A pokud není v pravém pruhu místo?
1: Pokud není v pravém pruhu místo, tak se jedná, jsme-li ve městě, nebo i před nějakou dopravní zácpou, tak je to souběžná jízda a v tom případě se to nepovažuje za předjíždění a ten spěchající stejně nemá kam. Pokud se tam nějaký prostor vytvoří, tak abych nevytvářel prostor pro nějakého agresivního jezdce, který potom začne dělat další a další věci, které nejsou v souladu se ani ne s pravidly, ale se slušným chováním jednoho k druhému, tak je skutečně lepší v nějakém tom vzniklém prostoru tomuto řidiči raději z cesty.
0: Radí koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Vlastní otázky k pravidlům silničního provozu pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Pravidla silničního provozu, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes s krajským koordinátorem BESIPu Zdeňkem Patíkem. Své otázky pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Číslo je 221 555 210. Která dopravní značka dělá řidičům největší problémy?
1: Možná to bude posluchačům připadat, že se opakuju. Já jsem v tom předchozím vstupu vzpomínal na značku Zóna s předností zprava a ta Zóna má nejenom značku, že jsme do té zóny vjeli, čili ta je barevná, s červenou tou třicítkou vyznačenou, ale pak je ještě konec té zóny, takže to se mi zdá, že ty mnozí řidiči nevnímají, odkud kam ta zóna vlastně sahá a že se potom mají začít chovat zase trošičku jinak, že zejména tam přibudou zase ty značky klasické hlavní a vedlejší silnice. No a potom další značka, která si myslím, ne, že by dělala problémy, ale že ty řidiči velice rádi porušují a v podstatě se tváří, jako by tam nebyla, je značka Průjezd zakázán, kdy vlastně tato z mého pohledu je řidiči i řidičkami je ignorována, že dělají, že tam není. Přitom v podstatě ta značka Průjezd zakázán znamená, pokud v té ulici skutečně nemám co k řešení, nebydlím tam, nejedu tam na nákup, tak tam nemám vlastně co dělat. No a další věc je, jakákoliv novinka, která se objeví, tak má vždycky nějaký půl rok, než to je tou řidičskou veřejností vstřebáno a začnou se podle toho správně orientovat.
0: Když přijedu ke složité křižovatce a nejsem si v daný moment jistá nebo jistý, co přesně dělat, co je nejlepší udělat?
1: No, pokud si nejsem jistý, jak se zachovat v křižovatce, tak v podstatě první krok je nezmatkovat, nepanikařit, prudce nebrzdit, abych nespůsobil, že do mě zezadu někdo nabourá. Takže to, co se říká už v autoškole, i když jsem třeba v té složité křižovatce omylem v nějakém pruhu, který původně neměl být ten můj, kterým jsem chtěl pokračovat, tak se budu řídit tím značením, které mi tam velí, kam mám jet, a projedu tu křižovatku v souladu s dopravním značením a na nějakém prvním vhodném bezpečném místě se do té křižovatky vrátím. Za složitou křižovatku považuji kruhový objezd, který má více než jeden jízdní pruh, což je třeba v našem kraji, je to legendární kruhový objezd ve Valašském Meziříčí, kterým se potom odbočuje do Rožnova pod Radhoštěm, takže tam je potřeba dávat velký pozor, že vlastně všichni, kteří jedou po kruhovém objezdu, ať jsou v tom vnitřním pruhu nebo ve venkovním, tak mají přednost před těmi, kteří na ten kruhový objezd najíždějí, a ještě navíc, aby to bylo úplně úplně jednoduché, tak jsou tam takzvané ty bypassy na některé místa, že si to člověk může zjednodušit a do toho kruhového objezdu vůbec nenajíždět. Takže to jsou takové věci, které můžou tomu řidiči, který to nezná, trošku zkomplikovat život. A říkám, chce to nedělat paniku, podívat se hlavně, kudy vede hlavní, kudy vede vedlejší, jak svítí světelné signály, a podle toho tu křižovatku co nejsprávněji to jde projet. A pokud jsem se zařadil špatně, tak samozřejmě nebudu se otáčet někde přes plné čáry nebo tak, abych způsobil zmatek ještě větší, ale na bezpečném místě se otočím a vrátím se zpět a snažím se to projet správně.
0: Pojďme se teď ještě chvíli pověnovat dálnicím. Jejich síť se pomalu v kraji rozrůstá a pravidla provozu na dálnici jsou ale v něčem odlišná od silnic pro motorová vozidla tady ve městě nebo i mezi obcemi. Jaké jsou hlavní rozdíly?
1: Tak rozdíl mezi dálnicí a silnicí pro motorová vozidla z hlediska ekonomického je, že na dálnici se platí dálniční poplatek. Pokud to není obchvat nějakého města, kde jsme toho dopravní značkou se symbolem toho té dálniční známky s nějakým tím škrtancem a neškrtancem, tak jsme na neplaceném úseku, který musím neprodleně, pokud nemám zaplaceno, tak musím na jeho konci zase opustit. To se týká Otrokovic, to se týká Přerova, to se týká Kroměříže. Jinak Silnice pro motorová vozidla je velmi podobná vzhledově dálnici, ale ta dopravní značka, která ji označuje, tak má na rozdíl od té zelené dálnice, tak tam má to autíčko v modrém poli a to znamená, že tedy na této silnici poplatek neplatím, jinak se chovám úplně stejně, to znamená, jedu v pravém jízdním pruhu, levý používám k předjíždění a další podstatný rozdíl je v nejvyšší povolené rychlosti, která je snížena na 110 km za hodinu maximálně. Takže v tom jsou ty hlavní rozdíly. Jinak říkám, na první pohled to kolikrát člověk ani nepozná.
0: Opravdu 110? Ano. To je pro mě novinka úplně. Vidíte to. Tak to si odnesu z dnešní poradny velkou, velkou znalost. Říká koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Zažili jste spornou dopravní situaci a nejste si jistí, jaké bylo její správné řešení? Ptejte se na mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jsme tu pro vás.
2: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu? A jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín,

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Hostem páteční poradny je koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Tématem jsou pravidla silničního provozu. Ptejte se i vy, a to na mailu s adresou studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. V předchozím vstupu jsme se bavili o rychlostech, o maximálních povolených rychlostech. Řekněme ještě, zopakujme, jaké jsou tady povolení tady ve Zlínském kraji.
1: Takže když to vezmeme úplně od prvopočátku, tak jsou tady místa, kde se jezdí tou třicítkou v těch zónách, dvacítkou v obytných zónách, padesátkou ve zbytku ostatních obcí. Někde to může být zvýšeno na 70. Mimo obec je maximální limit na běžné silnici do 90, já říkám záměrně do 90 km za hodinu, protože není špatně, když jedu třeba 80. A potom máme teda ty dálniční úseky, kde pokud není značkou stanoveno nějaké omezení z důvodu nějakých oprav a podobně, třeba na nižší rychlost, tak na těch dálnicích je maximální ta 130 pro osobní automobily. No a tu zmiňovanou silnici pro motorová vozidla, tu máme nejblíž vlastně na úseku Mohelnice Šumperk, což už není Zlínský kraj, ale můžeme se tam třeba v rámci dovolené v Jeseníkách, tak se tam určitě na tuhletu silnici dostanete.
0: Tam se tady může jezdit 110.
1: Tam se může jezdit maximálně 110 a všimněte si, až tam pojedete, jak to ty řidiči neznají.
0: Když se připojují na dálnici, kdo má přednost a co dělat, když mě nikdo nechce pustit?
1: To je moje oblíbená otázka, tady tohleto, protože jako obyvatel Otrokovic dennodenně využívám ten dálniční obchvat a úplně, byť ten dálniční obchvat je tam už poměrně dost dlouho, tak stále mnozí řidiči neumějí ten připojovací pruh používat, protože první chyba je, že sotva projedu ten oblouk toho napojení, tak se snaží ten řidič, byť jede třeba sotva 60, tak se snaží do toho průběžného pruhu nějakým způsobem dostat. Přitom ten připojovací pruh je dlouhý, skoro kilometr a slouží na to, abych já tam tu rychlost co nejvíc srovnal s tou rychlostí jízdy po dálnici. Já samozřejmě musím sledovat, co se děje za mnou v zrcátku a nemůžu si vynucovat, protože naopak já do toho průběžného pruhu musím dávat přednost v jízdě. To znamená, a když mě někdo nepustí, nebo já nevím, že to dělá záměrně, nebo mě nevidí, tak samozřejmě musím snížit rychlost a musím počkat, až se ten průběžný pruh uvolní, ale o to je to potom riskantnější, takže skutečně doporučuji využít délku toho připojovacího pruhu, sledovat situaci za sebou a jakmile tam mám volno, tak samozřejmě co jako rychlostí nejvyšší nebo nejbližší té dálniční se průběžně zařazuji. Když to nejde, tak musím i zůstat stát. Hmm. A druhá věc je odbočení z té dálnice zase zpátky. Tam jsou ty odbočovací pruhy zase v určité délce, takže já se při nejbližší příležitosti do toho pruhu musím zařadit hned, jak ten pruh začíná. Nemůžu jet ještě. Tam vydávám velmi často, že třeba někdo chce ještě nákladní auto předjet a do toho odbočovacího pruhu směrem do Zlína se zařazuje až de facto na jeho konci. Takže tam zase i ten pruh na sjezd dálnice musím v celé délce využívat.
0: Teď se přesuňme z dálnice ke všeobecným pravidlům. Když přijedu do kolony, kdy a jak se vytváří záchranářská ulička?
1: Záchranářská ulička, ta byla vlastně vymyšlená kvůli právě tomu dálničnímu provozu, kdy na to je krásná, všimněte si, až vás bude předjíždět sanitka, má krásnou samolepku i s logem BESIPu a je tam nakreslená lidská ruka a pravá ruka. A když si vezmeme tu ruku, tak vlastně směr, který jde za palcem té pravé ruky, to znamená ten úplně nejkrajnější pruh směrem doleva, tak ten jede ke svodidlům a všechny ostatní pruhy se řadí doprava. To je, když je dálnice. Tam to musím automaticky v té koloně vytvořit. Jestliže je to tady někde v městském provozu, tak dokonce jsem tohleto konzultoval s řidiči záchranky a říkají, že mám vyřídit všem posluchačům, že hlavně ať uhnou, že už je potom jedno, jestli doleva nebo doprava, ten městský provoz je specifický, takže tam uhýbám tedy vpravo, aby v tom zbytku toho jízdního pruhu ta sanitka nebo to hasičské auto mělo šanci projet. Co je úplně, řekl bych, až sprosté, že mnozí řidiči třeba motorek využívají tady toho, že někdo uhýbá sanitce a mu se nechce čekat v koloně, tak do té uličky najede, což samozřejmě nesmí a může, potom se nebude stačit divit, až ho nějaká hlídka policie za toto bude zastavovat a bude ho za to pokutovat.
0: A když si vezmeme například aktuální situaci, jaká je ve Zlíně, v Loukách je rozkopaná silnice, v každém směru je to zužené, jezdí se jedním pruhem, tedy v obou směrech, každý směr má svůj pruh, ale když jede sanitka, tak není moc kde uhnout, protože jsou tam vyfrézované silnice a člověk má tedy hupsnout do té vyfrézované části, aby sanitka mohla přijet, a platí to i pro auta, které jedou v opačném směru?
1: No, hupsnout do vyfrézovaného, když je nejhůř, tak ano, protože minulý čtvrtek jsem zažil právě situaci, kdy jsem byl v tomhletom inkriminovaném zúženém místě a začali jezdit ve velkém hasičská auta k tomu požáru v areálu svitu bývalého a skutečně byl jsem v okamžiku, kdy jsem neměl kam uhnout, protože to ještě bylo vytrasované těmi kužely, ale naštěstí teda zase řidiči těch vozidel integrovaného záchranného systému říkají, dejte nám třeba ukázáním pravým blinkrem, že o nás víte, a tam ten řidič toho velkého nákladního hasičského auta vlastně najel do toho již hotového zbývajícího úseku a tím projel a tam, kde to nešlo, tak ty řidiči skutečně museli, jak jste říkala, hupnout z toho vyfrézovaného, ale zase s ohledem na bezpečnost i těch pracujících dělníků na té stavbě, takže v žádném případě zase nepanikařit a všechno řešit s chladnou hlavou, a ne, že uhýbám teda hasičům, ale přejedu tam silničáře a způsobím ještě další tragédii.
0: Dnes na dotazy odpovídá krajský koordinátor BESIPu Zdeněk Patík. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Po písničce jsme zpět a zpáteční poradnou. Dnes ji věnujeme pravidlům silničního provozu. Hostem je krajský koordinátor BESIPu Zdeněk Patík. Své dotazy pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210. A když se, jak se správně zipovat, tedy zařadit se do jednoho pruhu ze dvou, jaké chyby přitom děláme?
1: Tak to pravidlo zipu, myslím si, že už si lidé trošku osvěžili a zažili. Je to taková situace, že vlastně jeden jízdní pruh končí a ten zbývající je průběžný. Do něj se potom střídavě řadí, ale předpokládá to to, že se vytvoří v těch dvou pruzích do toho místa zúžení zhruba stejné řady vozidel, které se na jím konci střídají. Chybou řidičů je, že se snaží zipovat jakoby dřív, anebo se snaží tam si něco vynutit. Já nemůžu si na silnici nic vynucovat násilím a nebudu riskovat zranění a hmotné škody jenom proto, že někdo je tak tvrdohlavý, že nechce tady tuhle tu záležitost si připustit. Takže zase sledovat situaci v zrcátku. Mám zkušenost zejména teďka z těch probíhajících staveb v našem městě, že si myslím, že obyvatelé Zlína už tady tohle to umí a zipovat se správně už dokážou. Takže důležité je ještě jednou vytvořit dvě zhruba stejně dlouhé fronty, které se na konci v tom zúžení střídavě zařazují do toho průběžného jízdního pruhu. Zase nikde se, druhá chyba je, že se tam jakoby zařadím dříve a pak se ten řidič rozčiluje, že někdo toto pravidlo zná a chce tam najet jakoby správně. Takže nikdy tam nevyjíždíme dva do té mezery a všechno potom bude v pořádku.
0: Nikdy se, ale jak říkáte, nehodám nevyhneme a možná ty situace jsou potom velice šokující. Člověk vlastně je v normálním stavu, by věděl, co má dělat, ale v ten moment neví. A pojďme trošku poradit, co v takových situacích dělat. Kdy volat policii a kdy stačí vyplnit jen záznam o nehodě?
1: Takže policii budeme volat tehdy, když došlo k větší hmotné škodě, než je 200 000 korun na těch vozidlech. Což je to nejmenší. Ta hmotná škoda, s tím se člověk vždycky nějak vyrovná. Pak jsou ty horší věci a to je, došlo-li ke zranění, tak volám policii samozřejmě a k tomu nejhoršímu, to znamená bohužel smrtelná nehoda se může stát, takže to samozřejmě musí šetřit policie. A potom je to takový případ, že nejsme schopni se domluvit, což třeba i je při podezření, že jeden z těch účastníků té nehody se chová nějak nestandardně, řekněme. A další věc je, že ta vozidla stojí takovým způsobem a jsou nepojízdná, že nejsme schopni navést situaci, aby byla ta komunikace bezpečně průjezdná, čili nejsme schopni tam navést pořádek tím, že to auto třeba odtlačíme někde bokem, aby ostatní řidiči mohli projíždět. No a na ty ostatní věci stačí potom ten euroformulář, ale pozor na to, vždycky, co je podepsané, je platné. Nikdy bych nedoporučoval, aby se ti účastníci té nehody nějakým způsobem domluvili, že se sejdeme zítra tam a tam a tam to u kafička někde se píšeme, protože ten dotyčný v první fázi jednoznačný viník se s někým poradí a začne se vám kroutit a je schopen tu nehodu úplně nějakým způsobem překvalifikovat. To znamená vyplnit euroformulář, kde je jasně napsané, kdo je teda ten viník a kdo je poškozený, podepsat to a samozřejmě to celé pokud možno nějak podrobně zdokumentovat. To znamená, jak to vozidlo moje, tak to vozidlo toho viníka a plus i samozřejmě místo, kde se ta nehoda stala. To doporučuji i v okamžicích, když jsem vlastně v té nehodě sám. To znamená, že vjedu třeba do nějakého výtluku a poškodím si kolo, které dneska lité kolo a pneumatika, to je škoda třeba 50 000 korun, tak abych to mohl nějakým způsobem třeba po správě správci komunikace uplatňovat, což mohu, pokud je to osamocený výmol bez označení, tak tam bych mohl i z povinného ručení, ale doporučuji, pokud máme nějaké modernější auto, tak mít havarijní pojištění a pak to nemusím tady tohleto řešit.
0: Poradna Českého rozhlasu Zlín se chýlí ke konci. Na svého hosta mám ale ještě jednu otázku. Jak si udržet jistotu za volantem i ve vyšším věku, kdy třeba ani nejezdím tak často?
1: Teď je otázka, co je to vyšší věk, protože...
0: Od určitě

0: tady ty věci, ty dovednosti dali nacvičit. A třetí věc je udržovat se v nějaké tělesné a duševní kondici, protože je potřeba, aby i to tělo, nejen mysl, ale aby i tělo trošku za tím volantem fungovalo a neomezovalo nás v ovládání toho auta, nebo přejít třeba na automatickou převodovku časem a jezdit v době, kdy ten provoz není třeba takový a podobně. Ale v každém případě z mého pohledu nejlepší je nějaký kurz, který by ty návyky pro ty řidiče zopakoval. My ale ve Zlínském kraji můžeme sloužit pouze nějakými teoretickými přednáškami, které teda bývají využívány různými kluby seniorů, kdy já třeba i s preventisty od Policie České republiky tady na ty setkání docházím, ale tam je to pouze v rovině teoretické. Tu praktickou nemůžeme zatím sloužit. A to mě trošku mrzí, ale doufám, že se to brzo napraví.
1: Hostem páteční poradny byl krajský koordinátor BESIPu Zdeněk Patík. Díky za váš čas a nashledanou.
0: Nashledanou a přeju krásné léto.
1: Záznam celé poradny najde později na webu zlín.rozhlas.cz.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

Posloucháte Český rozhlas Zlín a jeho dopolední vysílání. To se ale blíží ke konci s 12. hodinou. Po víkendu pro vás chystáme další poradnu. Tématem budou květinové truhlíky, které možná některým z vás nevydržely tropické teploty. Pozvání přijal Milan Vařák ze zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťsku. Poslouchejte nás v pondělí 20. července po 11. hodině. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný den.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Pracovnice z kroměřížské terénní služby absolvovali za půl roku přes 10 000 výkonů u pacientů v domácím prostředí. Ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nová pergola. O cenu veřejnosti Národního památkového ústavu letos hlasuje rekordní počet lidí. Dnes bude v regionu oblačno s možností přehánek a bouřek, teploty až 33 stupňů. U poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. Městská společnost Srdcem domova, která poskytuje terénní zdravotní služby v Kroměříži a v okolí, má za sebou první půl rok své činnosti. Za tu dobu ji využilo 50 klientů a pracovnice v nepřetržitém režimu provedly přes 10 600 výkonů u pacientů v domácím prostředí. Péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytují na základě doporučení od lékaře. Lidé bez předpisu si službu mohou objednat a zaplatit sami.
2: Tuto terénní zdravotní službu poskytuje 6 kvalifikovaných pracovnic. K nejčastěji prováděným úkonům patří podávání léků a převazy. Mezi klienty jsou lidé s onemocněními srdce a cév, diabetici, pacienti s neurologickými zdravotními problémy nebo třeba osoby s psychiatrickými diagnózami. Aktuálně je nejmladšímu pacientovi 21, nejstaršímu 96 let.
0: Nová pergola za 900 000 korun vznikne do konce srpna ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích. Nabídne kryté posezení a zároveň rozšíří možnost využití areálu během celého roku. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Součástí stavby bude rozšíření zpevněné plochy, nové osvětlení a odvodnění střechy napojené na stávající retenční systém. Pergola bude tvořena otevřenou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou, ze západní strany bude částečně chráněna dřevěným obkladem proti větru a nízkému slunci. Prostor bude bezbariérově přístupný.
0: Národní památkový ústav letos zaznamenal rekordní zájem o hlasování v ceně veřejnosti, která je součástí soutěže Patrimonium pro Futuro. Lidé mohou vybírat z 36 projektů z celého Česka, mezi nimi třeba z obnovy Čiperovy vily ve Zlíně. O vítězi ceny takzvané památky děkují, mohou lidé rozhodovat na webu Národního památkového ústavu do 20. září. V německém automobilovém koncernu Volkswagen v příštích letech by mohlo zaniknout až 140 000 pracovních míst. Informuje o tom agentura Reuters. Dosavadní odhady se pohybovaly okolo 100 000 propuštěných. Šéf koncernu Oliver Blume se setká s pracovníky mimo jiné v závodech MDMu a Cvikově, který hrozí úplné zavření. Součástí podniku jsou i značky Porsche, Audi nebo česká Škoda Auto.
1: Počasí.
0: V regionu je dnes polojasno a bude přibývat oblačnost s možností přeháněk, místy i bouřek a kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Čekáme tropické teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V tuto chvíli se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hitmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Slavíček, tak touto polkou Miloslava Richarda Procházky a Ivany Škrhákové nás v úvodu potěšila mistříňanka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci samozřejmě potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek, tak v českém občanském kalendáři máme jméno Martina, na Slovensku slaví Bohuslav. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě pro vás. Zpívání, zpívání, zpívání. I dnes se dočkáme našich zpěváčků v úžasném projektu Prázdniny u babičky. No uvidíme, kdo se dovolá, kluk nebo holčička, slečna, ale až po písničce. Tak ještě než zazní písnička, připomenu telefon 726465200 a písnička Chcel bych dívča, Dubňanka a Fanoš Mikulecký.

0: A já vítám naše zpěváčky a budou zrovna dva. Budou dva zpěváci a je to Jakub Bobčík, 10letý, a Adélka Bobčíková, 14letá. Jsou z Horního Němčí, no a budou zpívat písničku a oni mi prozradí, jakou, a já je nejdřív pozdravím. Tak dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Výborně, tak jakou písničku jste si připravili?
1: Vždycky jsem si myslel.
0: Perfektní. Tak nebudem to zdržovat. Děti, pojďte zpívat.

0: Katka.
1: No to bylo krásné, my tleskáme a děkujeme. Děkujeme. Ještě mě neutíkejte, děti, nebo chlapče a dívko, slečno. Já si vás malinko vyspovídám, ano, mohu?
0: Ano.
1: Dobře, tak já se jenom zeptám, kdo vás tuto písničku naučil?
0: Ve folklorním souboru Nivnická.
1: Aha, vy chodíte, oba dva chodíte do toho folklorního souboru.
0: Ano, ano.
1: No to je perfektní. No a na jaký nástroj hrajete?
0: Na housle oba dva a ještě na klavír.
1: Takže oba dva na housle a na klavír, no to je teda famózní, děti. Vy jste taková nějaká muzikantská rodina?
0: Jo.
1: Prosím, je to...
0: Ano, jo. Ano.
1: Dobře, a tatínek hraje na co? Nebo maminka zpívá? Jak
0: na
1: to je
0: kytaru.
1: S vámi? Tatínek hraje na kytaru?
0: A mamka taky.
1: Mamka taky? No. Tak to je báječné. Takže vy si teda jako doma docela dost zaspíváte, že ano?
0: Jo, tak to hrajeme, zpíváme.
1: Tak to je perfektní. No tak jsou prázdniny, tak si je určitě užíváte. A jak si je užíváte?
0: No, tak byli jsme na dovolené v Českém Krumlově na vodě, jsme byli si jíždět Vltavu.
1: Wow. To je krásný. A teď jste na prázdninách u babičky. To je perfektní. No a jaké to byla ta Vltava?
0: Boží.
1: Boží. No a byla tam voda, protože teď je málo vody?
0: Jo, bylo celkem dost vody.
1: Jo, šlo to teda. No a jste, to jste teda docela dostateční, že to takhle zvládáte. A to jste byli s rodiči?
0: Já to jsme byli s rodičema.
1: Ano, ano, no tak to je úžasný. No a ještě se někam chystáte?
0: To kdo ví, ještě zatím nic plán není.
1: Já, my jsme nerozuměli, vy to tak nějak, vy to máte asi na hlasitý odposlech, že?
0: Jo.
1: Tak to zkuste dát na normální.
0: Ještě jako... zatím v plánu nic moc není.
1: Není zatím v plánu, no tak u babičky, no a teď mi ještě řekněte, když jste teda u té babičky, tak babičky dobře vaří, co máte nejraději od vaší babičky?
0: No to ty bratře, to... Řízky, babička dělá dobře.
1: Řízky, no to je dobrůdka. To je od babičky, je to vždycky dobrůdka. No a něco sladkého?
0: Palačinky,
1: no tak to je takový evergreen, opravdu to všechny děti milují, tak to je dobře, no tak užívejte si prázdnin, my vám moc děkujeme za to zpívání, buďte na sebe opatrní, asi se chodíte koupat, že ano.
0: Doma máme vířivku, tak.
1: Jo, vy máte doma vířivku, a co kola?
0: Jezdíme.
1: Jezdíte, trandíte. No to je správný, ale tak pozor na ty silnice taky. Opatrnost. No, moc ještě jednou děkujeme. Bylo to moc hezké. Já samozřejmě chci poslat takový malý dárek, písničku, která bude následovat rodičům, babičce, dědečkovi vám. Hned prozradím jakou, ale chtěla jsem jenom říci, ať si ty prázdniny užijete a v neděli bude slosování. Tak možná třeba... budete mít štěstí a vyhrajete rodinnou vstupenku do brněnské zoo u nás tady v Brně. Tak byli jste už v zoo v Brně?
0: Byli.
1: Byli. A jak se vám tam líbilo?
0: Hodně dobře.
1: Bylo to dobrý, jo? Tak, no tak možná třeba se to zopakuje, uvidíme a užijete si to znova. Tak to bych vám přála samozřejmě. Byli jste moc a moc šikovní a děkujeme. A nashledanou.
0: Děkujeme. Naschledanou.
1: A písnička Jan Slabák, Moja milá frajárečka a Straňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Budeme vítat paní Jarmilu Janatovou, ale nenapsala jsem si odkud.
1: Z Uherského Ostrohu. Zdravím všechny posluchače. No,
0: tak vás také zdravíme, prosím, můžete.
1: Já bych sem chtěla popřát naší babičce, mamince, švagrové, tetě, manželce, paní Jaroslavě Španělové ze Šardíc, která dneska slaví 70. přesně dneska. A chtěla bych jí za nás za všechny popřát hlavně zdraví, spokojenost, ať jí pořád chutná vínko, které má tak ráda, všechny písničky tady u vás, co poslouchá, ať pořád poslouchá, protože ona prostě má ráda Moravu a všechno, co k ní patří.
0: Tak to je krásné. Dobře, tak paní Jarmilo, já vám přeji krásné odpoledne, ať se vám daří.
1: Ano,
0: a to teplo, ať nás nezmůže, že ano.
1: Určitě, určitě.
0: No, ano, ano. Tak naschledanou, ať se daří, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A teď už paní Jana Mazurková ze Zaječí. Vítejte.
2: Děkuji, Květuško. Ještě vás jednou zdravím. Dnes slaví své narozeniny 30 let manželé Deniska a Jan Kaňovi. K jejich narozeninám jim přejem. Je jim to nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí a spoustu lásky. Chceme jim jen říct, jak skvělé jsou rodiče, radost sledovat, jakou péči a lásku připravují své děti na cestu životem. To nejkrásnější je, že na tu cestu nejsou sami. Obrovská podpora, kterou mají v obou rodinách, je vzácný dar. Prababička Špánka, Jana a pradědeček Laďa jsou na ně nesmírně pyšní. A tato pevná pouta jim dávají jistotu, že za nimi jejich rodina vždycky pevně stojí. A tato společná energie provází i dál a jejich domov je plný smíchu a pohody. Máme vás rádi. Vaši děvčátka Mariánka a Klaudinka posílají velkou pusu. Květuško, moc vám děkuji za písničku a přeju vám tu nastávající dovolenou, ať si užijete taky krásně.
0: Určitě, mějte se moc hezky, paní Jano, naschledanou.
2: Taky se mějte, naschledanou.
0: A pojďme na psaná přání na dopisy. Je to prosba o písničku pro milou kamarádku k narozeninám a to pro paní Jarušku Dolejší z Načeratic. Milá Jaruško, přijmi denně k tvým narozeninám hodně, ode mě, pardon, k tvým narozeninám hodně zdravíčka, trošku štěstí, moře lásky od těch, co tě mají rádi. A tak to ze srdce vinšuje kamarádka Anka Ingrová. A ještě jedno přání připojím. Vše nejlepší 88. narozeninám, ať je ten další rok naplněný jen láskou, příjemnými překvapeními a úžasnými momenty, které si budeš pamatovat po zbytek svého života. Vše nejlepší přejí Toník a Jitka. A písnička Stojí Kača, lidová písnička, Pod horu Jatelinka. Sbor muzikantů nám zaspívá a cymbálová muzika Grajcar.

0: Písnička nám dozněla, pojďme přivítat paní Dagmar Pavelkovou z Brumova Bylnice. Tak halo, dobrý den.
1: Ano, dobrý den, přeju vám tam pěkný den, i když trochu horký tady z Brumova. A chtěla bych popřát našim bývalým členům a muzikantovi jako všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a boží požehnání a je to. První je, zítra má náš bývalý jako muzikant, harmonikář Jarek Zvoníček ze Štítné nad Vláří jako narozeniny a 26. je Aničky, jeho žena, bude také zpěvačka, bude mít svátek a ještě 2.8. náš zpěvák oslaví Švach František. Svoje půlkulaté narozeniny, tak jim všetkým třem přejeme, všetci bývalí členové souboru Trávnica, hodně zdraví a ať si to užijí a ať jim není moc horko, tak jak je u nás dneska. A moc krát vám děkuji.
0: Buďte opatrní, ano.
1: No, a písničku... Neprší tu vůbec.
0: No, někde se to vždycky tak vyhýbá, ano. Já vám přeji, pokud možno, přívětivé odpoledne a písnička a už vám poletí za malou chvíli. Ano, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
0: Pojďme na e-maily k nádherným 90. narozeninám. Posíláme upřímné blahopřání naší milované mamince, babičce a prababičce, paní Ludmile Tomancové, rozené Kašpaříkové. Do dalších let jí přejeme především pohodu, klid, mnoho krásných chvil, lásku blízkých a boží ochranu, která jí provází každý den. Za všechnu lásku a péči, kterou nám celý život rozdává, jí z celého srdce děkuje rodina Tomancová, Homolova, vnoučata, pravnoučata a také celý kolektiv domova se zvláštním režimem v Nezdenicích, který se k přání s radostí připojuje. Milá paní Liduško, ať jsou vaše dny naplněny světlem, úsměvem a láskou všech, kteří vás mají rádi. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě na jedno. Tak dnes slaví krásných 85 roků tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, tak tedy přejeme hodně zdraví a pohody a tak to přejí manželka Marta, dcery Marcela a Jana, zeťové Petr a Radek, vnoučata Barbora, Vít, Vašek, Jana a Eliška a pravnoučátka Šimon, Štěpánek, Krištof, Mikuláš, Elinka a Rozárka. A jsme rádi, že tě máme, buď s námi ještě hodně, hodně, hodně, hodně dlouho. A tento e-mail poslala paní Marcela Gavlíková, ale omlouvám se, nebylo tam jména, vaše jméno, tam chybí vašeho tatínka, manžela, dědečka, pradědečka, tak prosím, dávejte na to pozor a když tak si to vždycky ještě přečtěte, raději, aby to tam bylo, protože vy víte, ale my nevíme. Tak děkuji a jedeme dál, přátelé, jedeme na písničku. Tóny k tónům, Antonín Kadlec, Jaroslav Kubíček a Zdounečanka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Ano, ano, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a pojďme na další vaše dopisy, ale před těmi dopisy si ještě poslechneme pana Vlastika Staníka z Brna. Vítejte.
4: Dobrý den, paní Květa Navrátilová. Dovolte mi, abychom jménem vaším a brněnským rozhlasu popřáli mi Anička Vlastík Staníkovi z Brna, naší neteřince paní Martině Fialové Staníkové z Bušperku jim svátku. Určitě se připojí rodiče, maminka švagrová paní Stanislava Staníková, tatínek švagr bratr Staník Zdeněk a sestřička Michaela Staníková z Anglii a paní Martina Staníková z Brušperku. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody, klidu, osobní rodinné spokojenosti, božího požehnání, pevné nervy, ať se jí všechno splní. Zahrajte jí paní Květo Navrátilová nějakou pěknou písničku, ráda vás poslouchá, zaspívá i zatančí. Děkujeme.
3: No výborně, to se mi líbí. Tak pane Vlastíku, pěkné odpoledne. Naschledanou.
4: Děkujeme, naschle.
3: 19. července oslaví narozeniny drahá maminka paní Bohomila Vyskočilová z Blatnice pod svatým Antonínkem. Ráda a často poslouchá naše vysílání a tak bychom jí touto cestou chtěli popřát k jejím narozeninám hodně zdraví, lásky, trpělivosti a požehnání do dalších let. A tak to vinšuje dcera Radka, syn Michal a manžel František. Tak to bylo jedno přání, pojďme na další. Dobrý den, zdravím Český rozhlas Brno a Zlín. Prosím o písničku pro Marušku Lužovou z Lovčic k narozeninám. Maruško, hodně štěstí, zdraví, ať tě život baví. To ti přeje celá rodina Lužova a Havlíkova. No a já připojím ještě do třetice e-mail tady. Dobrý den, prosím o pěknou písničku pro pana Romana Burjana z Horních Kounic k jeho narozeninám. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti přejí manželka Věra, dcery Adélka a Sabinka, babičky a děda. Tak a to jsme také předali a už písnička z Ratíškovských vinohradů Michal Šmarada a Miločanka.

0: přátelé, písnička nám dozněla, dospívala nám Miločanka, nebo ano, Miločanka, to bylo z Ratiškovských Vinohradů. No a my tady budeme vítat pana Františka ze Šanova. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám, paní Květo, vašemu kolegovi.
0: Děkujem.
1: Všem posluchačům ano. K tomuto radostnému vysílání a já mám takové přání, teda musím ho předat
0: ano.
1: Od paní Jany Kalinové, Františka Kalinu, jedné krásné mladé paní Martince Dinkové z Prakšic. Je to taková moc hodná paní, umí dobře vařit a stále má úsměv na tváři. A když je ve společnosti, tak je vždy s ní veselo. Takže Martinko, za ty tvoje všechny příbuzné známé, ti přeju všechno to nejmej, abys byla hodně zdravá, živá, veselá a pořád nám zůstaň taková krásná, jaká seš. No a Ivovi řekni, ať se o tebe pořádně stará, že všichni na to budeme řádně dohlížet, aby na tebe byl moc hodný. Takže všechno nejnej, Martinko, i od tvých sester. Všechno. Děkuji moc.
0: Ano, také přejeme pěkné odpoledne, ať se daří. Naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No a dnes také slaví krásných 85 let náš tatínek, manžel, dědeček a pradědeček, pan Jindřich Fiala ze Sudoměřic nad Moravou. Hodně zdraví a pohody přichází popřát. Manželka Marta, dcery Marcela a Jana, zeťové Petr a Radek, vnoučata Barbora, Vít, Vašek, Jana a Eliška a pravnoučátka Šimon, Štěpán, Krištof, Mikuláš, Elinka a Rozárka. Jsme rádi, že tě máme. Buď s námi ještě hodně, hodně dlouho. Tak a pro tým? Ano. Ale hlava děravá, jsem neuvedla jméno naše oslavence, což tímto napravuji. Ano, už chápeme. Moc se omlouvám, Marcela Gavlíková. Takže ano, to byla oprava předešlého přání, protože slavil pan Jindřich Fiala ze Sudoměřic nad Moravou krásných 85 let. Takže to jsme, jak se říká, napravili. No a jedeme dál. Pojďme tady na další přání, které tady máme. Dnes slaví krásné 88. narozeniny naše maminka Jitka Habková z Brna, Králova Pole. Vše nejlepší, hodně zdraví, pohodu a klid přeje dcera Jitka s manželem, syn Toník a rodina. Přátelé, a dáme písničku Rozmarin z lásky a Lácaranka.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

se na tebe, tetičko, někdo usměje. K životnímu jubileu ti přejeme hlavně pevné zdraví, boží požehnání a ještě spoustu krásných chvil. Za celou rodinu posílá přání Petra. A já pokračuji v e-mailech. Dobrý den, chtěli bychom popřát všechno nejlepší k dnešním 50. narozeninám našemu kamarádovi, kolegovi a majáku morálních hodnot Zdeňku Hofmanovi z Brňova. Jestli to není nějaký překlep, jestli to není z Brna, ale to už si vy nějak domluvíte. I když pán Bůh mu na výšce nenadělil, o to více lásky a pochopení má na srdci. Přejeme mu mnoho štěstí, zdraví, božího požehnání a ještě moc bezpečně ujetých kilometrů za volantem svého kamionu a ať ho opatruje panenka Marie Svatohostýnská, přejí rodiny Ondrejkova, Janovská, Vlčkova, Kozákova a Michutova. A vám, paní Navrátová, děkuji a také samozřejmě zvukovému mistru. Děkujeme a přejeme krásný den. Tak předali jsme... Tak, jedeme dál, ještě čtvrté přání. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku k dnešním 70. narozeninám paní Libuši Pažourkové z Rudíkova. Mamko, přejeme ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a hojnost božího požehnání. Děkujeme ti za veškerou starost o rodinu a za to, co pro nás všechny děláš. Tak to přejí manžel Lubomír, syn nové Lubomír a Ivo, dcera Libuše s rodinami, 6 vnoučaty, Denda, Marcela a Venhodovi z Třebíče. Děkuji a přeji hezký den a my také děkujeme a posíláme písničku, která, že to bude Tálhocká lůčka, Radoslav Muselík, Blahoslav Smišovský a Moravěnka.

Máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a svátek slaví dnes paní Martina Drásalová z Brna. Takže přejeme vše nejlepší, no ale pojďme ještě tady na narozeniny. Máme tady více oslavenců, takže pan Dušan Krivský ze Skalice, Skalica, tak slaví své narozeniny. Paní Jitka Habková z Brna slaví narozeniny. Paní Jarmila Dolejší ze Znojma, taktéž narozeniny. Pan Jan Ličman Rajhrad slaví své narozeniny a pan Zdeněk Zetka z Brna, Líšně.

Tak vám, milí naši vážení posluchači věrní v naší rozhlasové rodině, my vám děkujeme a přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky, pohody, krásné léto a zkrátka, jak já vždycky říkám, živio a na zdraví. Tak, předali jsme a já mám tady ještě paní Martinu Drásalovou, které jsme taky popřáli z Brna ke svátku a já mám tady e-mail ještě. Dobrý den, chtěl bych popřát moji spolupracovnici Martině Koplíkové z Modré k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, rychlý krok při cestě do práce i z práce, protože chodí každý den 5 kilometrů tam a zpět. No to je skvělé. Marťo, jsi dobrá duša našeho týmu, tož aj toto boží požehnání přeje kolega Marek a chlapci z Hutního. Tak to jsme předali toto přání a pojďme ještě na jedno. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát písničku pro Sandru Bublákovou včerejším 12. to bych tomu dala. 12. narozeninám přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky od všech, co jí mají rádi. A ať se jí daří ve škole a to jí přejí maminka, tatínek, babička a Kuba. A přátelé, pojďme na písničku, když je láska taková a kumpánovi muzikanti.

Tak, přátelé, a pojďme na poslední přání tady, které dám. Dobrý den, prosím o písničku Dobánova, kde včera oslavil své narozeniny pan Miroslav Haureland. Chtěla bych mu popřát vše nejlepší a ještě mnoho chvil strávených u dechovky, kterou tak miluje. Tento měsíc také slaví stejné narozeniny pan Josef Zálešák a pan Jaroslav Píška. Chtěla bych také jim a vlastně celému ročníku 1949 popřát vše nejlepší do dalších let. Děkuje Věra Kočicová. A už poslední písnička, Karel Hašler, Tulák a neboli bylo léto a v poli zrálo obilí a Josef Zíma a česká muzika.

Dozněla poslední písnička, vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. A právě posloucháte Antonín Žváček, napsal orchestrální skladbu Šibálka v podání mistří Janky. Přeji vám krásné odpoledne.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mária se chystá na Spartakiádu a Mikulášova Hilda se rozhodne po dlouhých letech přijet do Československa. Seriál Vyprávěj. ČT2. Sean Penn jako bývalý žoldák, kterého pronásleduje krvavá minulost. Premiéra filmu Muž na odstřel. A ČT Art uvádí výroční koncert kultovní kapely, na kterém vystoupila řada jejich někdejších členů. 35 let Spirituál Quintetu. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Měření laboratoře z prvního dne požáru budovy ve Zlíně prokázalo v ovzduší oxid uhelnatý. Koncentrace byla pro zdravého dospělého krátkodobě bezpečná. Vsetínská nemocnice přivítala 2000. letošního dárce. Míra inflace v Evropské unii se v červnu snížila na 2,9%. Dnes bude v regionu oblačno s možností přeháněk i bouřek. Tropické teploty až 33 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré odpoledne. Měření chemické laboratoře hasičů ze čtvrtka 9. července, kdy vypukl požár budovy 34 ve Zlíně, prokázala v ovzduší přítomnost oxidu uhelnatého. Naměřené koncentrace jedovatého plynu se pohybovaly od 10 do 40 PEM, tedy počtu části v 1 milionu. Jedná se o koncentraci, která představuje zvýšenou hodnotu oproti normálu, ale pro zdravého dospělého člověka je podle zprávy zveřejněné na webu zlínského magistrátu krátkodobě bezpečná. Ve Vsetínské nemocnici včera přivítali už 2000. letošního dárce krve. Stal se jim Jiří Minerčík z Velkých Karlovic, který krev daruje od vojny a na kontě má 99 odběrů. Svým příkladem přivedl k darování i oba syny. Právě v letních měsících bývá ve zdravotnických zařízeních krve nedostatek, potvrzuje mluvčí Vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
4: O letních prázdninách je každý dárce krve vítaný dvojnásob. Právě v tomto období přibývá nejrůznějších úrazů a tradiční dárci krve se vydávají na dovolené, často zahraniční, po kterých je nutná povinná přestávka v darování. Pro dárce krve i plazmy máme vypsané termíny téměř po celé prázdniny. Výjimkou je první týden v srpnu.
2: V Česku se odpoledne objeví silné bouřky. Výstraha meteorologů platí po celém území až do půlnoci. Bouřky může doprovázet přívalový déšť s úhrny kolem 40 mm a menšími kroupami. Může taky foukat vítr o rychlosti kolem 70 km za hodinu. Český hydrometeorologický ústav zároveň varuje před silnou zátěží teplem. Inflace v zemích Evropské unie v červnu klesla pod 3%. Snížila se tak z květnových hodnot, na které se dostala po americko-izraelském útoku na Irán a následném růstu cen ropy. V Česku inflace dosáhla 1,1% a byla po Švédsku druhá nejnižší v EU. Naopak nejvyšší meziroční nárůst cen zaznamenali v Rumunsku, Litvě a v Bulharsku.
3: Počasí.
2: V regionu je dnes polojasno a bude přibývat oblačnosti s možností přeháněk, místy i bouřek s kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Čekejte tropické teploty 30 až 33 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Tři osobní auta se srazila v ulici Frištátská ve Zlíně. Dvě osobní auta havarovala v Hulíně v ulici Záhlinická na Kroměřížsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte kortizol, výtažky ze 7 special hoops, ano, kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec, popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, teď, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíš, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zase tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zase tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Veselé a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lebka, jo, zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně v tu ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Veselé a zdravě.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: léta si a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten je v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nad ledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nad ledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás naštve, ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo
0: utěk. Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš.
0: Aha.
2: Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni,
2: ano.
0: A pak, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího.
2: Do pytle, ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřik něco.
0: Jo.
2: Prostě
0: a když to neuděláme, tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo
2: ano.
0: Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava.
2: Ano.
0: Nevím. Co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním takhle, mezi lidmi, popovídat si ano, o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano, ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme, že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše dotazy, tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Abych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli jí dost bílkovin, jestli nemá stresy, o kterých dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst.
1: Aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: Jo?
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, dennodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, dennodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně. Ano. Druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě... Prostě v té rodině tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jak. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: Nashledanou. 731 800 900 náš telefon pro vaše dotazy. Musíme také říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela... nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám, prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří se
1: jasně
3: starat o něj,
1: no,
3: ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si,
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolují a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Moc
0: takto
1: vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme
4: ano
1: moc dobře. Povídejte.
4: Ano, hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem zhodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ano, vysíláme pořád Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu.

0: vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu, neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu. Ano,
0: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže... a prediabetes pryč a všechno pryč.
0: Přesně tak. Všechno ano. Pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
0: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
2: Ať se daří a zdraví. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
2: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám no. radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mě.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš více méně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A toto opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ještě podotýkám, ano. že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím.
1: No. Správně. A chůze no. je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
2: Tak si s námi popovídejte aspoň na dálku. Není ano. to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Vesele a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prostě třeba ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo. Tak to je ano, dobře.
2: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
2: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, napřímo.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, ještě takové to malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní doktorko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva. Vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu, často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku, na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.
1: A stres hoďte za hlavu.
0: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou a posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: U požáru výškové budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu i nadále zasahují hasiči. Dohašovací práce budou dělat o víkendu. Dnes se v Újezdci u Uherského Brodu otevře nová pumptracková dráha. Popularita ruského prezidenta Putina klesla o 5% za jeden týden. Dnes bude v regionu oblačno s možností přeháněk i bouřek. Tropické teploty až 33 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hitmánková. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
0: Újezdci místní části Uherského Brodu se dnes v 16 hodin slavnostně otevřou novou pumptrackovou dráhu u vodní nádrže. Návštěvníky čeká ukázková exibice i možnost si novou dráhu vyzkoušet. Po celou dobu bude zajištěno občerstvení a připraveno bude také stanoviště zdravotnické záchranné služby s ukázkami první pomoci i prevence úrazů. Snižování emisí oxidu uhličitého v průmyslových odvětvích by podle Evropské komise mělo být pozvolnější. Počítá s tím návrh revize systému ETS1, který dnes unijní exekutiva představila. Reaguje tak na vysoké ceny energií a další problémy, kterým čelí evropské průmyslové podniky.
3: Bezplatné přidělování povolenek pro průmyslové podniky by mělo podle Evropské komise pokračovat i po roce 2030, ale bude úžeji spojeno s investicemi do dekarbonizace podniků. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory provádět změny vedoucí ke snižování emisí. Místopředsedkyně Evropské komise Tereza Ribeiroová prohlásila, že konkurenceschopnost Evropy bude postavena na čisté energii, nikoli na dovážených fosilních palivech. O konečné podobě změn systému emisních povolenek pro průmysl budou na základě návrhu komise v příštích měsících vyjednávat státy 27 i Evropský parlament. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Popularita ruského prezidenta Vladimíra Putina během jednoho týdne klesla o 5%. Píše o tom ruský list Kommersant s odvoláním na výsledky průzkumu státní agentury FOM. Podle něj Putinovu práci aktuálně schvaluje 66% Rusů. Názory dotázaných nejvíc ovlivnila válka proti Ukrajině a nedostatek benzínu na čerpacích stanicích způsobený ukrajinskými útoky na ruské rafinérie. Podle serveru RBK Ukrajina sociologové tak prudký pokles popularity ruského prezidenta nezaznamenali od podzimu 2022. Tehdy Putin vyhlásil mobilizaci 300 tisíc mužů, aby zacelil ztráty ruských jednotek bojujících proti Ukrajině.
1: Počasí.
0: V regionu je dnes polojasno a bude přibývat oblačnost s možností přeháněk, místy i bouřek s kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Tropické teploty 30 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Tři osobní auta se srazila v ulici Frištátská ve Zlíně. Projíždějte opatrně. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré odpoledne s Annou Randárovou. Příjemný poslech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přeji vám krásný pátek. Máme 17. července a tak zdravím všechny Martiny, které dnes slaví svátek. A výjimečně přidám i jedno narozeninové přání. A to mému tatínkovi, který právě teď poslouchá. Co jsme pro vás na páteční odpoledne připravili? Za malou chvíli se vydáme do Přerova. Tam se totiž vrátila wimbledonská šampionka Linda Nosková. Byli jsme u toho a už za okamžik se můžete těšit na reportáž. Já teď ale pouštím první písničku 14. hodiny. Jsem ráda, že se i dnes slyšíme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Stovky fanoušků, čekání na autogram a vítězná trofej z Wimbledonu. Tak to včera vypadalo na náměstí v Přerově. Domů se totiž vrátila čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková, která stále hraje za místní tenisový klub. Město pro 21-letou sportovkyni, rodačku z Bystřičky na Vsetínsku, připravilo slavnostní přivítání. Nechyběly na něm ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
1: Jdeme si právě se synem pro autogram, my už tady chviličku postáváme, přijeli jsme z Uničova, asi hodina cesty.
2: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale lidé z okolních měst a obcí, třeba i pan Martin s rodinou.
1: A těšíme se, že potkáme Lindu a prceky i fanoušek, opět a Radeček, tak si to užíváme.
2: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
2: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba, skvělé.
2: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
4: Tak jo.
2: Co říkáte vlastně na ten úspěch Lindy Noskové?
4: Paráda, přeci takovej úspěch tady na Moravě. Přeci jenom Moraváci jsou parta, ne? Že jo?
2: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně i slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
2: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám to zázemí a hlavně ten klub, o který si můžu opřít, že mám doma, že se můžu vrátit.
7: Drahoš Nosek.
2: Vy jste teda tatínek od Lindy Noskové.
7: No, vypadá to.
2: Co na to říkáte, vaše dcera wimbledonská šampionka, jak se to poslouchá?
7: To je pořád science fiction, a dlouho bude. My jsme hráli každý den, nás to bavilo, hráli jsme po všech možných kurtech i nekurtech. Až potom tatínek od Radka Štěpánka ji viděl. No, ten to viděl asi.
2: Vítězka Wimbledonu Linda Nosková si v nabitém programu v následujících dnech chce najít čas na odpočinek a poté se už bude věnovat tréninku na další turnaje. Z Přerova Josef Čermák, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Je 14:15 a posloucháte odpolední Český rozhlas Zlín. Dva večery plné tajemné atmosféry, oživlé historie i hradních pověstí nabídnou dnes a zítra večer už tradiční buchlovské noci s černou paní. 21. ročník akce ve vysílání Českého rozhlasu Zlín představila za organizátory ze spolku HB Collegium Libuše Mikulová. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou zajímalo, jaké příběhy návštěvníci letos během prohlídek uvidí.
1: Letos máme po 3 letech už zase nové příběhy a vyšlo nám to tak, že jsme se specializovali nejenom na rytíře, šarvátky a únosy krásných dám, ale máme tady i spoustu silných žen, které třeba po té, co jim zemřel manžel, museli přebrat vládu nad celým panstvím. A několika z nich se letos věnujeme.
2: Akce má název Buchlovské noci s černou paní. Je to i ta žena, které se budete věnovat? A kdo to vůbec je, ta černá paní?
1: Určitě. Černá paní, paní Hildegarda, tak poté máme název vlastně, tudíž v každém našem ročníku musí být zastoupena a s alespoň jednou scénkou a jde na nás vlastně, jak to uchopíme a kterou stať z jejího života nebo domnělého života, to, že všechno se řídí zkazkami hradu Buchlova, uchopíme a vlastně návštěvníkům nabídneme, takže letos máme zase úplně novou scénku s černou paní, tak myslím si, že návštěvníci mohou být zvědaví.
2: Takže i ti, kteří akci navštívili v minulých letech, můžou zažít zase něco nového.
1: Zcela určitě.
2: Do programu se zapojuje téměř 100 účinkujících. Nechybět bude ani ohňová show. Jaký další doprovodný program chystáte?
1: Ve druhém nádvoří budou vystupovat šermíři, na prvním nádvoří ohňová show. No a pak už bude návštěvníkům akorát malá chvilka na to, aby si na ten čas, který si objednali, mohli vlastně jít do interiéru hradu na ty noční prohlídky, které trvají téměř 70 minut a v hradě v prvním patře a návštěvníci absolvují 9 scének z hradní historie.
2: Vy už jste to trochu zmínila, že je potřeba se na prohlídky hlásit. Dopředu máte ještě volná místa?
1: Určitě ještě nějaká volná místa nám zbývají. Ty první časy už jsou sice vyprodané, ale na ty pozdější, pokud nemáte malé děti, tak tam ještě pár lístků je. My to každou hodinu aktualizujeme. Občas se stane, že si někdo objedná ty lístky dvakrát, takže ty vracíme do prodeje. A snažíme se na každou prohlídku nechat alespoň 2 lístečky, které tady vlastně se prodávají až na místě, aby lidi, kteří třeba půjdou náhodou kolem a zjistí to až na poslední chvíli, měli tu možnost se taky dostat. Takže pokud jste si nezajistili v předprodeji, přijďte se určitě podívat na doprovodný program na nádvoří, na který se dostanete bez problémů, anebo zkuste potom u pokladny se zeptat, jestli náhodou nějaké lístečky nezbývají. Takže šance tady je.
2: Já mám ještě poslední otázku. Noční prohlídky hradu Buchlov budou ve 2 dnech. Kolik se začíná? Jak často vůbec prohlídky hradu vychází?
1: No, začínáme první prohlídkou v 7:30 a ty první prohlídky jsou vlastně určeny pro lidi s menšíma dětma, kteří nechcou jít až později, ale do hradu se schází každých 15 minut. Takže první prohlídka 19:30, další 19:45 a tak to jde až do 11:45, kdy nám vchází poslední prohlídka a ta ku podivu bývá vyprodaná mezi prvními, protože někteří návštěvníci chtějí zažít to kouzlo, být magickou půlnoc v hradních komnatách.
0: Další tipy, kam vyrazit o víkendu, najdete také na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Rozkvetlé truhlíky zdobí nejedno okno. Tropická horka ale možná některé květiny nezvládly. Má ještě cenu je vysazovat znovu? A jaké rostliny v průběhu léta vybrat? Na to se zeptám Milana Vařáka ze Zahradního centra v Kněžpoli na Uhersko-Hradišťku. Poslouchejte poradnu Českého rozhlasu Zlín 20. července. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Máme téměř 23 minut po 14. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu Zlín už jsem ve spojení s odborníkem z Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Počasí.
0: Dnes se budu ptát Mojmíra Martana. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme teď počasí na území Zlínského kraje?
2: Tak máme slunečno, polojasno až oblačno. Je na některých místech kupovitá oblačnost a také taková řídká, průsvitná, vysoká. Teploměry ukazují 28 až 32 stupňů.
0: Bude se to počasí během dne ještě nějak výrazněji měnit?
2: Tak bude nadále růst kupovitá oblačnost, takže se bude také zvyšovat pravděpodobnost výskytu přeháněk a bouřek, které mohou být lokálně i silné. Nejčetnější bouřky by měly být ve večerních hodinách. Ty bouřky mohou být provázeny přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu.
0: Pojďme se prosím teď podívat, co říká předpověď na zítřejší den.
2: Tak zítřejší den bude takový proměnlivý, občas i s větší oblačností. Lokálně se vyskytnou přeháníky nebo bouřky, hlavně v odpoledních hodinách. Ranní teploty 17 až 14, odpolední 26 až 29 stupňů. No a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr, v přeháníkách a bouřkách může přechodně zesilovat. Večer pak čekáme slábnutí větru.
0: Doplňme prosím rovnou i informace k neděli, ať máme víkend kompletní.
2: Tak neděle, ta bude zpočátku slunečná, skoro jasná až polojasná, až v průběhu odpoledne začne od západu přibývat oblačnost, no a postupně se do večera zatáhne a také se k tomu přidají srážky, na některých místech i bouřky, které mohou být i silné. 17 až 13 stupňů jsou nedělní ranní teploty, 25 až 28 ty maximální odpolední, ale na jihu kraje tam mohou být i místa, kde teplota dosáhneš až ke 30 stupňům. Foukat bude postupně mírný jižní vítr, v přiháňkách a bouřkách opět přechodně zesilující, no a později večer se bude měnit za studenou frontou na severozápadní.
0: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: To byly Beatles v Českém rozhlase Zlín. V našem vysílání vás teď budeme lákat na cyklový let s koupáním, který můžete zažít na cestě ze zastávky Kunovice, Loučka do Valašského Meziříčí. Předávám už proto slovo Pavlu Vackovi, který pro nás potřebné informace zjistí od Zdeňka Urbanovského.
1: Dnešní tip na výlet osloví všechny, kteří se nebojí šlápnout do pedálu a chtějí přitom na trase nalézat zajímavá místa. Kudy se za nimi vydáme? Odpověď na tuto otázku pro nás má Zdeněk Urbanovský, kterého vítám na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Ahoj, Zdeňku.
2: Ahoj, Pavle, a srdečně zdravím všechny naše posluchače. Já navrhuji zajímavý a přitom nepříliš dlouhý výlet vhodný pro horská či treková kola. Využijeme přitom možnosti dopravy jízdních kol vlakem a na výlet vyrazíme ze železniční stanice Kunovice Loučka. Ta leží na trati číslo 303 Kojetín Valašské Meziříčí. Z Loučky vystoupáme na hřebe Hostinských vrchů, zamíříme do Mikulůvky a odtud potom přes Jarcovou po cyklostezce Bečva pojedeme na vlakové nádraží do Valašského Meziříčí.
1: Výborně, co zajímavého trasa nabízí?
2: Já myslím, že hned na počátku trasy si ověříte schopnost se správně zorientovat. Od železniční stanice se vydejte východním směrem kolem trati, za železničním přejezdem odolejte nové cyklostezce a jeďte po cyklotrase s číslem 5034A do Loučky. V Loučce projedete kolem zámečku, který před druhou světovou válkou patřil firmě Baťa, a začnete odtud po cyklotrase číslo 6216 stoupat přes obec Podolí do osady Lázy s oblíbeným cyklistickým osvěžením. Z Lázu potom krátce zhruba 500 metrů využijete cyklotrasu číslo 6118 směrem na Pržanské paseky a na další křižovatce potom pokračujte po modře značené cyklotrase číslo 6018 směr Mikulůvka koupaliště. A osvěžení dle počasí samozřejmě rozhodně využijte. A v Mikulůvce se také můžete zastavit u památkově chráněného vodního mlýna. Ten leží v místě, kde se budete napojovat na cyklostezku Bečva. Ta krátce vede po silnici po levém břehu řeky Vsetinské Bečvy a před komunikací 1/57, která vede do Valašského Meziříčí, odbočíte přes Jarcovou do Valmezu. Ve Valašském Meziříčí potom v parku Abácie se zastavte u soutoku Vsetinské Bečvy a Rožnovské Bečvy. A na opačném konci parku, nedaleko železničního mostu, si pak všimněte památníku obětí napoleonských válek u Slavkova. Za železničním mostem potom po nádražní ulici se vydejte k železniční stanici v Valašském Meziříčí pro návrat domů. Celá tato trasa je dlouhá necelých 22 kilometrů a kromě 5-kilometrového stoupání s převýšením zhruba 200 výškových metrů nabízí spíše klesající nebo rovinatý terén a myslím, že ji zvládnete i s většími dětmi.
1: Je jasné, že taková letní cyklistická výjížďka ze zastávky Kunovice Loučka do Valašského Meziříčí, která nabízí i možnost koupání v průběhu trasy, přijde o prázdninách jistě vhod. Tak využijte tip, který nám přinesl do Českého rozhlasu Zlín Zdeněk Urbanovský, se kterým se pro dnešek s díky loučím.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Václav Neckář s písničkou Potulný hráč. Máme 8 minut po půl třetí a posloucháte Český rozhlas Zlín. Že je Česko opravdu bohaté na památky, o tom svědčí i naše zámecké léto. Po celé prázdniny vám každý den představujeme jeden z našich zámků. Výjimkou není ani dnešek. Jaký zámek to bude tentokrát, nám právě teď poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vypravíme na Zlínsko, kde stojí krásná budova, ukrývající interiéry ve stylu baroka, rokoka či Biedermajeru. Zámek Vizovice. Prohlédnout si zde mimo jiné můžete kolekci společenských her původních majitelů. Do zámku nás teď vezme Silvie Pospíšilová.
3: Vizovice na Zlínsku mají hned několik dominant a k těm největším patří zámek. A já už přicházím po štěrkem vysypané cestě k hlavnímu vchodu, kde na mě čeká kastelánka Jana Pluhařová. A my už stoupáme po kamenném schodišti, kam povedou naše kroky.
4: Blížíme se do reprezentativního patra. Interiéry jsou vybavené obrazovou galerií. Je tady okolo 500 obrazů, všechno jsou originály, obrazy od 16. do 19. století, velmi kvalitní sbírka.
3: A my jsme se posunuli dál, kde to jsme?
4: Jsme v hudebním pokoji, tady máme velmi kvalitní stolový klavír z Londýna, z dílny bratří Broadwoodových, stále funkční, 19. století, ale máme tady taky hrací skříň Ariston, který se řadí mezi jazyčkové aerofony a je taky funkční a tak vám můžu i zahrát.
5: Úplně si představuju, jak tady ta smetánka tančí při nedělním odpoledni a děti točí klikou.
3: S paní kastelánkou vcházíme vysokými dveřmi do nejkrásnějšího sálu. A mně se úplně tají dech, když se podívám na překrásný křišťálový lustr.
4: Je vyřezávaný ze dřeva, zdobený plátkovým zlatem a doplněný křišťálovými ověsky.
3: Je to nádhera. Vy jste mi prozradila, že je tady ještě několik unikátů.
4: Před námi stojí sedací souprava, potažená francouzskými gobelíny, utkanými v Aubussonu v polovině 18. století. Jedná se o jediný soubor na světě, je skutečným unikátem.
3: Co ty překrásné hodiny?
4: Hodiny byly vyrobeny hodinářem Pavličkem v Olomouci v polovině 18. století. Jsou ozdobené sousoším bohačasu Chrona a jeho družiny, které sedí na koruně hodin a jsou uvnitř tři velká závaží, z níž každé váží 32 kilo.
3: A my jsme vešli do kaple a musím říct, že znovu se mi tají dech nad tou bohatostí, nad tou krásnou barokní výzdobou.
4: Ano, zámecká kaple je skutečně mimořádným prostorem. Budila velký obdiv a respekt už v době, kdy byla dobudována. Majitelé zámku pozvali velmi významného sochaře a štukatéra Ondřeje Švajgla, který spolu s architektem zámku Františkem Antonínem Grimem vymysleli tady tu úžasnou koncepci a vybudovali kapli na půdoryse takového čtyřlistu, složenou ze samých apsid a v jednotlivých těch výklencích jsou právě umístěny oltáře. Navíc koncepce šedobílého interiéru, doplněného zlacením, byla v té době mimořádně nadčasová.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Vizovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Cenkáři budou v nové extraligové sezóně hledat náhradu za kanonýra Lukáše Mořkovského. Reprezentační spojka podruhé ve své kariéře míří do Polska. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání za okamžik.
1: 6. rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Když v loňském roce jeho Zabře zbankrotovalo, měl házenkář Lukáš Mořkovský namířeno do Francie. Z přestupu ale na poslední chvíli sešlo a reprezentační spojka uplynulou sezonu odehrála v mateřském klubu, tedy v Zubří. Po roce odchovanec valašského klubu opět míří do polské nejvyšší soutěže.
1: Já se tady zase vrátím, jestli to bude za 3 roky, za 5 roků, to nevíme, ale já se tady zase vrátím, protože Zubři mám v lásce, jsem se tady narodil, takže do jiného klubu bych pak jako takhle nechtěl. No.
2: Slibuje fanouškům valašského klubu Lukáš Mořkovský, který stejně jako před 3 lety mění českou nejvyšší soutěž za polskou superligu. Zatímco dříve oblékal dres Zabře, nyní bude jeho působištěm Gdaňsk. Smlouvu v novém klubu podepsal na 3 roky.
1: Myslím si, že to je další krok vpřed a i ten systém je takový podobný, jak tady v Zubři, ale je to zase o nějaké levely výš.
2: Trenér 10násobných polských šampionů počítá se zuberským odchovancem na místo střední spojky, tedy rozehrávače útočných akcí. Na stejné pozici nastupuje Mořkovský v poslední době i v národním týmu.
1: Na levou spojku se nedostanu určitě v reprezentaci, protože tam jsou jináčí bombardáce, jako je Solák, Klíma, a my jsme takový spíši rozehrávač, aby jsme jim to pro ně připravili. No.
2: S polským jazykem 24-letý házenkář nebude mít podle vlastních slov problémy.
1: Slova jsou podobné, něco zkomolí, to je v pohodě, ale ostatní slova jsou jako různé, že? Ale po super času, jak jsem s těma klukama byl, kde to není kontaktu.

0: tak to se naučíte bez problémů.
1: Říká Lukáš Mořkovský, který se v polské superlize bude potkávat s dalším zuberským odchovancem Matějem Havranem. Ten přestoupil z Maďarska do mistrovského Plocku. Tomáš Perutka, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj pořídí nové plicní ventilátory a auta pro záchranáře. Zaplatí přes 7 milionů korun. Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu se zázemím pro sportovce. Začaly horňácké slavnosti, jeden z nejstarších folklorních festivalů v Česku. Dnes je v regionu oblačnost s možností přeháněk i bouřek, teploty až 33 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá Barbora Hitmánková. Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci využívat zdravotničtí záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 2,5 milionu korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku. Nejen tuto investici chce Zlínský kraj zmodernizovat vybavení záchranné služby, doplňuje mluvčí úřadu Soňa Ličková.
2: Dalších 2,5 milionů směřuje do pořízení vozidla, které bude sloužit při řešení mimořádných událostí a událostí s hromadným postižením osob. 3 miliony korun si pak vyžádá nákup nového vozidla pro výjezdovou základnu v Uherském Brodě.
0: Zašové na Vsetínsku zbourali starou budovu svazarmu ve sportovním areálu Skály. Objekt ze 70. let teď nahrazuje nová stavba se zázemím pro sportovce a místní organizace. V jaké fázi je stavba, popisuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
3: Ve sportovním areálu Zašovské Skály probíhá výstavba nové multifunkční budovy, teď se betonují základy a stavba je oplocená, tak je možné využívat i v minulém roce vystavený pump track. A hotovo bude příští rok v květnu.
0: Návrh české vlády na zrušení poplatků za veřejnoprávní média vyvolal v Evropské komisi obavy. Vyplývá to z každoroční zprávy o stavu právního státu v členských zemích Evropské unie. Česko podle komise taky nepodniklo žádné další kroky ve zlepšení transparentnosti vlastnictví médií. Komise vytýká také nedostatečnou revizi pravidel o střetu zájmů, zejména pokud jde o skutečné vlastnictví. Ve Velké nad Veličkou a okolních obcích začaly horňácké slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů dnes večer nabídne programy k výročí narození několika významných horňáckých muzikantů nebo k 30 letům zborečku žen z Lipova. V amfiteátru na Strážné Hůrce začínají v 7 hodin večer. Během slavností se konají taky výstavy, doplňuje za organizátory Irena Mikesková.
4: Máme u nás na Horňácku ještě další výstavy, a to ve Válcovém mlýně ve Velké nad Veličkou, kde je výstava fotografií Jana Korába. V Javorníku je výstava Pantovárník Rumíšek a v Hrubé Vrbce je zase výstava na téma historický oděv na Horňácku.
1: Počasí.
0: V našem regionu je dnes oblačno s možností přeháněk, místy i bouřek s kroupami a nárazy větru až 70 km za hodinu. Čekejte tropické teploty 30 až 33 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané nákladní auto je odstavené na silnici 1/55 u Spytihněvy na Zlínsku. Pozor na nehodu nákladního auta v Trnavě na Zlínsku, jsou zde spadlé dráty vysokého napětí. Dvě osobní auta havarovala v Tečovicích na Zlínsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už pokračuje dobré odpoledne s Annou Randárovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín vám dělá společnost i po 15. hodině. Stále je s vámi Anna Randárová. V první reportáži 15. hodiny se podíváme do Rožnova pod Radhoštěm. V místním útulku tam teď dostává druhou šanci další šestice laboratorních bíglů. A poprvé k ním přibyly také kočky. Jak zvládají první týdny mimo laboratoř a proč většina z nich brzy najde nové majitele, uslyšíte za chvíli. Nejdříve ale Michal Tučný a Báječná ženská. Přeji vám příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 9 minut po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín. Nikdy neběhali po trávě, nehráli si, ani nepoznali běžný psí, ani kočičí život. V útulku v Rožnově pod Radhoštěm teď dostává druhou šanci další šestice bíglů z výzkumných laboratoří. Úplnou novinkou jsou ale kočky, které útulek přijal vůbec poprvé. A zkušenost z Loňska dokazuje, že i tahle zvířata můžou začít nový život. Všichni tehdy přijatí bíglové už totiž našli nové majitele.
1: Ošetřovatelka Hanka teď sype granule do 4 misek. Druhá, třetí, čtvrtá. Jsou tady přesně 4 psy.
2: Ano, laboratorní jsou tady 4. Nakrmíme Amélii a Astru. Na. V druhém koci máme Kuky, Atos a Aramis.
1: Takhle krmila ošetřovatelka první 4 psy, kteří do rožnovského útulku přišli z laboratoří. Dneska jsou už u nových majitelů a útulek přijal další zvířata. Do Rožnova je podle jednatele útulku Jiřího Mouchy přivezli před měsícem.
3: 4 pejsci, 2 fenečky, a to sestry. Staří asi 3 roky. Zrovna probíhá jejich socializace.
1: Oni nás teď taky pozorují. Jsou úplně ticho, na rozdíl od ostatních obyvatelů psího útulku.
3: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama a zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
1: Vy už teď máte zkušenost a už dokážete říct, jak rychle jste dokázali ty laboratorní psy připravit na přechod k novým majitelům.
3: Průměrně to vychází tak na 2 až 3 měsíce, kdy je učíme na nové jména, protože pejsci žádné jméno neměli.
1: Oni nikdy neviděli trávu, nikdy si nehráli.
3: Ten kontakt s osobami, s člověkem byl velice omezený, takže oni se teď opravdu adaptují na úplně nové prostředí, nové zážitky a je vidět, s jakou chutí a radostí do toho jdou.
1: No a zvykat si musí taky na děti. Do útulku proto pozvali celou třídu školáků.
3: No, byla to druhá třída s tím, že seděli v klidu, pozorovali pejsky a oni se postupně vlastně k ním přicházeli, očichávali, seznamovali se a byl to obou straně hezký zážitek.
1: Teď tady na nás jeden z nich blavká. Tady za rohem už jsou taky 3 kočky. Jedna černá, jedna mourovatá. Ty byly taky v laboratoři.
3: Navázali jsme na program Biblu a rozšířili jsme i o záchranu kočiček z výzkumu. První naše z pětice dorazila cirka před měsícem. Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
1: My jsme jim teď s Jiřím Mouchou nasypali granule, seběhly se hned ale taky další kočky z útulku. Je dobře, že tu jsou všechny pohromadě.
3: Ano, postupně si k sobě nacházejí kontakt, protože na ty ostatní v těch laboratořích nebyli zvyklí, byli vždycky samostatně oddělení, takže teď vlastně to je pro ně všechno nové.
1: Život laboratorní hrdinu můžou lidé sledovat na sociálních sítích rožnovského útulku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín,

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jsou teď na řadě pravidelné kulturní tipy. Kam vás pozveme dnes? Hrad Buchlov na Uherskohradišťsku dnes čeká tradiční takzvaná nočka, tedy noční prohlídka s hranými pověstmi a příběhy. Na nádvoří chystají i doprovodný program, a to několik šermířských vystoupení a ohňových show. První začne o 8:30 večer a první noční prohlídka Hradu Buchlov startuje o 7:30 večer. Druhým dnem pokračuje Valašsko-Meziříčský gulášfest. Letos nabízí 30 druhů guláše z kotlíku a kromě toho i hudební vystoupení. V 19 hodin přijde na řadu skupina Alkehol. Dnešní program začal na fotbalovém hřišti ve Valašském Meziříčí v 10 hodin dopoledne a potrvá až do pozdního večera. Nejen pro nadšence do ezoteriky nebo jógy je záhlinický festival zdraví pod hvězdami. Třetí ročník akce se i letos zaměřuje na zdraví těla, duše a osobní rozvoj. Dvoudenní festival v areálu historického pivovaru Záhlinice na Kroměřížsku byl zahájen před malou chvílí, tedy v 15 hodin. Fanoušci folku a country hudby si dnes mohou přijít na své v Břestku na Uherskohradišťsku. Začíná tam totiž 23. ročník festivalu Břestecký Pinkl. Večer vystoupí například Samson a jeho parta, anebo kapela Kalíšci. Festival i letos zpestří vzlet horkovzdušných balónů. Dnešní program začíná ve sportovním areálu v Břestku v 18 hodin. A zájemci o vesmírná dobrodružství mají už jen nadcházející víkend na návštěvu interaktivní výstavy Kosmo v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Unikátní expozice, která nabízí atraktivní program pro děti i dospělé, se pomalu chystá k návratu na Zemi. Její provoz končí v pondělí 20. července. To byla doporučení Českého rozhlasu Zlín pro pátek 17. července.
1: V sobotu na pohovku Jošky Kubáníka usedne o 17. pozoruhodná osobnost. Tanečnice a choreografka Linda Caridad Fernández Sáez. A když budete mít chuť, naučíte se od ní třeba africkou píseň. A v neděli se od 11. těšte na herečku Kláru Vojtkovou, která vám povypráví, proč se jí ulevilo, když nedostala tálii. Na mé hosty i na vás se těší Jožka Kubáník.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

To byl Karel Gott v odpoledním Českém rozhlase Zlín. Výtvarnice Berenika Soutková je dcerou komiksového kreslíře Káji Soutka. Díla obou umělců si můžete aktuálně prohlédnout v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí, kde mají až do 27. září společnou výstavu s názvem Life. Na rozhovor s Berenikou Soutkovou se můžete v našem vysílání těšit už za malou chvíli. A šup!

0: Berenika Soutková je česká výtvarnice, která částečně žije v Itálii. Aktuálně můžete její díla vidět v muzejním a galerijním centru ve Valašském Meziříčí. Až do 27. září je tam totiž přístupná výstava děl Bereniky Soutkové i jejího otce, komiksového kreslíře Káji Soutka. A já už v tuto chvíli Bereniku Soutkovou na dálku zdravím do Itálie. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky velice srdečně zdravím i vaše posluchače a moc děkuju za krásný úvod.
0: Pojďme nejprve vysvětlit, jak to tedy je. Žijete na cestách mezi Itálií a Českem?
1: Ano, je to tak. Jsem věčný cestovatel a vlastně žiju na půl roku v Itálii a půl roku v České republice s tím, že samozřejmě ne v kuse, takže pendluji. Jsem pendler. To si pamatuju, že to byla taková ta známá postavička nebo funkce za covidu, že jo. Takže já jsem pendler, ale už není naštěstí covid.
0: Co vás tedy do Itálie přivedlo?
1: Je to zvláštní, ale byly to asi dvě nebo tři důležité životní věci. Jedna z nich byla moje kamarádka Elizabeth Hoc, která žila dlouhý léta, nebo vlastně se narodila ve Spojených státech, Los Angeles. A my jsme se navštěvovali, či naše rodiče byli přátelé velcí. A my jsme se navštěvovali celý život a ona mě neustále přemlouvala, ať žiju v Beverly Hills, já jsem jí přemlouvala, ať žije v Praze. A nakonec jsme se sešli právě na pomezí italsko-švýcarských hranicích. A takže teď jsme spolu, takže to byla jedna důležitá věc, nebo jedna důležitý důvod, ale myslím, že ještě ten důležitější, než jenom přátelství, což nechci říkat jenom, bylo to, že jsem už několik let, možná už 15 let dělám aktivně charitu. Starám se o týraný a starý pejsky a dělám to aktivně, takže jsem potřebovala samozřejmě k tomu nějaký prostor. A vzhledem k tomu, že žiju celý život v Praze, v centru, jsem se tam i narodila a Praha úplně není zrovna místo, kde se vám žije úplně krásně. Je to skvělý pro turisty, ale pro život ještě s velkou smečkou psů to opravdu je náročný. Takže já jsem hledala nějaký místo, kam se dostat, kde bych mohla mít dům se zahradou a kde bych to taky finančně utáhla. No a nakonec, ač jsem chtěla Jižní Čechy nebo Slezsko, Moravu, zkrátka je spousta nádherných u nás v naší republice míst, tak jsem nakonec zavítala do Itálie, kde se mi podařilo teda koupit ten vysněný dům s tou zahradou a teď pejskové se mnou v mikrobusu jezdí sem a tam.
0: O pejscích spolu ještě určitě budeme mluvit. Byla to pro vás velká změna vyměnit české prostředí za to italské?
1: Tak ano i ne, protože já jsem v severní Itálii, u jezera, v Lombardii, ale příroda vypadá dost podobně, samozřejmě jsou tady palmy a hory a není to úplně jako stejný jako u nás, ale není to takový ten klasický jich. Dokonce i lidé vypadají dost podobně, jsou to spíš Švýcaři, jsou světlí, ale změna asi největší byla samozřejmě, kdybych měla vypíchnout, co je na té Itálii krásný a co je krásný na naší zemi. Tak určitě by to bylo tak půl na půl. Obě země mají něco společného, něco jiného. A změna, myslím, že jediná, kterou bych asi, samozřejmě Itálie výborné jídlo a výborný pití, ale co asi myslím, že je úplně nejvíc jako rozdílný, je přístup lidí. V Itálii jsou lidi strašně příjemní. Opravdu jsou velice milí, usměvaví a když bych měla to tak nějak popsat, a teď nemluvím o celé České republice, ale mluvím třeba o té Praze, tak v Itálii, když jdete s těma pejskama třeba například, tak všichni lidi se na vás usmívají, ptají se je, vy to hlídáte, je hlídáte, nebo jako je máte, je vy je zachraňujete a jsou usměvaví, milí, popřeju vám krásný den, když to třeba v Praze tohle se nestává. Tam je to přesně obráceně, že z 10 lidí a vám 9 se vás úplně jsou anonymní, jako kdybyste nebyla a já nepotřebuji o tom, aby lidi byli, jako aby se mi na to ptali, ale spíš i takový ten kontakt v obchodě, že jdete něco koupit a oni se na vás vždycky usmějou, vždycky vám něco řeknou hezkýho, že člověk má hned potom lepší den. Je to takový, jako oni to dělají proto, aby vám dělali radost, ne proto, aby z vás třeba něco dostali. A to si myslím, že ještě dost v té Praze chybí.
0: Pojďme se teď pomyslně přesunout do České republiky. Zmínila jsem, že ve Valašském Meziříčí je aktuálně k vidění výstava vašich děl a děl vašeho tatínka. A tak vás prosím, abyste nám ji představila.
1: Ve Valašském Meziříčí na zámku Žerotínu v druhém patře máme, bych řekla, v krásném prostředí, v 5 sálech, máme výstavu společnou vlastně první s otcem, s Kájou Soutkem, kde je zastoupeno jak teda samozřejmě několik desítek děl od Káji Soutka, tak i ode mě. A jedná se zejména o oleomalby, kresby, komiksy, knihy, dobové tiskoviny, a běží tam i nějaký krátký film. Je to zkrátka taková ucelená výstava nás dvou, kterou máme poprvé v životě a spolu takto. A jsem za to moc vděčná, že jsem takto význačnou pro mě životní výstavu mohla uspořádat právě ve Valašském Meziříčí. A ne třeba v té Praze, protože ten kraj je krásný a zkrátka myslím, že otec by byl taky šťastný a myslím, že se výstava povedla. Povedla se v tom, že obsahuje všechno, co jsme tam chtěli vystavit, takže ne všechna díla, to bychom nikdy asi nemohli vystavit v 5 sálech, ale asi ve 100. Ale zkrátka, že ta výstava se povedla, co se týká nějaký kombinace a toho, co jsme o to očekávali.
0: S výtvarnicí Berenikou Soudkovou si budeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídat i za malou chvíli.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je výtvarnice Berenika Soudková. Váš tatínek byl komiksový kreslíř Kája Saudek. Byl to právě on, kdo vás k tvorbě přivedl?
1: Určitě. Já si myslím, že jednak teda geny se nezapřou, si myslím v případě naštěstí. A druhá věc, která si myslím, že je taky velice podstatná, a to, že můj tatínek vlastně byl mým největším učitelem a já jsem jako malá holčička vlastně byla s ním pořád, protože maminka chodila do práce a tatínek ne, ten maloval doma. Já jsem vždycky říkala, že táta je v domácnosti. Nebyla to pravda, on samozřejmě nás všechny živil, včetně celý obrovský rodiny a přátel. Ale zkrátka mě dostal jako na starost a já jsem dělala všechno jak opice podle něj, takže jsem vedle něj seděla u pracovní desky a snažila jsem se být lepší než on a všechno, co jsem namalovala, tak jsem s ním srovnávala, což si myslím, že byla nejlepší škola. A samozřejmě naučil i techniku, protože on se v mládí učil písmo malířem a dělal na Barandově, pracoval vlastně v dobách, kdy měl zákaz, tak pracoval jako pomocný architekt, nejdřív jako vlastně kulisák, ale potom se vypracoval, než ho zase funkce zbavil ten režim, tak se dostal do funkce pomocného architekta a vlastně on znal spoustu technik, který samozřejmě ten malíř by měl znát, takže jsem nepotřebovala žádný knihy a ani jsem nepotřebovala školy, když samozřejmě škola by byla určitě taky fajn.
0: Takže je to tedy tak, že právě tatínek výtvarníka Kája Saudek byl vaším jediným učitelem malování a kreslení?
1: No úplně jediný ne, protože my jsme vlastně jako když jsem byla dítě, tak samozřejmě první, co jsem snad úplně dělala dřív, než mluvila, tak jsem měla tušku v ruce a něco jsem čmárala. Ale u nás v rodině, protože nás Saudků je víc a všichni jsme nějakým způsobem výtvarně postižení, tak jsme dělali různé soutěže, hlavně jsme spolu trávili čas. Mám staršího bratra, mám bratrance, mám sestřince, mám strýce a všichni jsou buď současně malíři, nebo jsou zkrátka se věnují, nebo se věnovali té výtvarné činnosti a řekla bych, že všichni dost dobře. Takže my jsme soutěžili mezi sebou a myslím, že to byla taky dobrá škola. Takže já vlastně, když jsem šla poprvé potom do školky, tak jsem vůbec nerozuměla tomu, že ty děti neumějí kreslit. Opravdu jsem tomu nerozuměla. Koukala jsem na ně a myslela jsem si, že jsou jako postižený. Nevěřila jsem tomu, že neumějí kreslit, protože u nás opravdu všichni jsme byli schopní nakreslit ať už střechu domu nebo strom nebo nějakou situaci a prostě tam ty děti neuměly udělat pomalu ani kolečko. Takže tam jsem zjistila, že něco je jinak a pak jsem teda v životě pochopila postupem času, že asi to není normální, že takhle kreslíme. Ale ještě taky docela zajímavý, no samozřejmě jako dítě jsem všem dělala portréty a tak dále, ještě když já jsem byla malá holka, tak nebylo běžný mít v telefonu foťák a fotit. Takže já jsem kreslila ty moje kamarády a oni byli nadšený, nosili to domů a pak za mnou chodili rodiče a ty chtěli taky dělat portréty, protože se byli podobní. A to už bylo opravdu někdy od těch 6, 5, 6, 7 let. Takže praxe, výchova a rivalita mezi námi nás dohnala k tomu, aby jsme byli pilní, aby jsme se něco naučili, tak jsme museli se tomu věnovat.
0: Necítila jste ale potom někdy nátlak ze srovnávání se slavným tatínkem?
1: Určitě. Jako s tím jsem docela dost dlouho bojovala a vlastně, když jsem začala ta období do těch 13, 12, bylo skvělý a jsem tatínkovi třeba pomáhala tak, ale pak, když jsem začala zjišťovat, že mě lidi za to odsuzují, že se říkají, jo, to je prostě, dokonce na gymnáziu mi potom říkají zlatá mládež a takový to, že zkrátka to jméno mi bylo trošku handicapem, tak jsem si říkala, tak něco s tím musím udělat. Tak opravdu jsem tak špatná, že mě srovnávají s tím tátou, že říkají, že já vlastně, nebo že obecně se říká, že děti slavných rodičů, že vlastně to mají jednoduchý a že vlastně nic neumějí a jenom mají vyšlapenou cestičku, tak já jsem si v té době jako říkala, tak to ne, takhle to přece nemůže jako být, děť já snad kreslit umím i malovat. Jako dělám to od dětství a neměla bych kolem sebe takovou podporu jako cizích lidí a tak. Tak jsem se rozhodla, že se změním jméno a začala jsem vystavovat pod jiným jménem a začala jsem vystavovat v cizině, kde třeba v některých zemích jméno Saudek neznají. Já teď se nebavíme třeba o Holandsku nebo Belgii, kde třeba jméno Saudek je známé velmi, ale teď se bavíme prostě opravdu i třeba o Jižní Americe a tak dále. Tak jsem se prostě rozhodla, že udělám to nějaký, jako, že se k tomu postavím. No a začala jsem vystavovat v cizině a pod jiným jménem a docela to fungovalo, začalo mi to živit a dneska už vlastně mi je to jedno, jak to je, dneska vím, že to není o to méně, teda doufám, teď abych nepůsobila na bubřele, ale bylo to docela těžké. Někdy jsem chtěla s tím malováním seknout, že budu prostě malovat jenom do šuplíku a ani už se mi nechtělo vystavovat nikde venku, jako veřejně, ale vlastně ten začátek byl úplně fajn, protože já jsem vystavovala asi v 15 v jednom baru v Praze a jak jsem to tam instalovala, tak už začali chodit lidi a začali se ptát, jestli je to na prodej, že by si chtěli koupit a byl to tak jako rockový bar. A já jsem říkala, jo, to je na prodej a oni, a kdo to dělal? A já jsem jim to vlastně ani neřekla, říkám, no jeden malíř a to, a začali se ptát a začali tam dávat zálohy. A jako bylo to hrozně milý, tak jsem si říkala, tak možná, že to nebude úplně jako se mnou tak strašný.
0: Říká ve vysílání Českého rozhlasu Zlín výtvarnice Berenika Soutková. Náš rozhovor bude na vlnách Českého rozhlasu Zlín pokračovat po písničce.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

napiš mi brzy dopis čtyřstránkový, jak se ti stýská a jak ti moc schází. Napiš dopis dlouhý,

aspoň pohlednici, obsluha mírná, ceny rychlé a počasí nám přeje, ať jsou na ní

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih stop, necekej stop, nemůžu přijet stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín si dnes povídám s výtvarnicí Berenikou Soudkovou. Váš tatínek, komiksový kreslíř Kája Soudek, vás nepřivedl jen k lásce k umění, ale i ke zvířatům. Řekněte nám o tom víc, prosím.
1: To je naprostá pravda. Můj táta byl taková dobrá duše, jak bych to řekla. Zkrátka si myslím, že velice hodný člověk. A nevím, jestli v tom jsou zase opět geny, nebo je v tom výchova. Každopádně lásku ke zvířatům jsem měla vždycky a to je pro mě, já si myslím, že ty zvířata jsou taky čistý duše, takže nějak to propojení s tím tátou, s těma zvířatama prostě mě doprovází opravdu od malinka. A ač jsme bydleli v centru města, tak jsme vždycky měli pejska, vždycky jsme měli kočku, občas i nějaký morče a ptáčka a tak. Dneska už bych ptáčka nechtěla, protože mi líto v těch klecích, ale tenkrát to tak bylo. A hlavně táta mě učil nejenom z lásku ke zvířatům jako k psům, ale celkově ke zvířatům. Takže si pamatuju, že když třeba mě od malinka jako říkal, když uvidíš po deště šneka na chodníku, tak ho opatrně vezmi a dej ho do trávy, protože ho někdo může zašlápnout a podobně. Takže to bylo takový milý. No. A mně vlastně přišlo, že to patří ta příroda jako nejenom zvířata, ale celkově příroda, že patří k nám, takže jsme od malinka třídili odpad a nějak se snažili jsme se chovat k tomu světu s úctou a to mě naučil určitě táta.
0: Láska ke zvířatům má u vás v tuto chvíli podobu, že pomáháte pejsku. A mohla byste nám k tomuto říct víc?
1: Určitě, ráda. No, já jsem začala asi před 15 lety, jsem se začala věnovat charitě, nejdřív to byla taková jenom jakoby výpomoc, pak se to teda rozjelo na plný koule. A zkrátka začala jsem dělat dočasnou péči pro týraný pejsky, které byly bez domova, které potřebovaly, ať už to byly štěňátka, nebo to byly dospělí psy. Pak jsem se úplně jako začala specializovat na psy, kteří byli staří nebo handicapovaní, protože o ty štěňátka má zájem každý, ale o ty starší psy tam ten zájem bohužel začne upadat. Ale neříkám, že nemá nikdo zájem. Pořád jsou slušní lidé, kteří třeba chtějí pomoct nebo chtějí zachránit. Takže já jsem se začala věnovat právě k těm, teď abych to nevyznělo, že říkám, že jsem slušný člověk, že chci zachraňovat. Ale zkrátka, začala jsem dělat, abych to uvedla na pravou míru. Začala jsem dělat dočasnou péči pro handicapované a staré pejsky. V současné době jich mám 12, teď tady vlastně u mě, takže mám i mikrobus pro 12 lidí, ne, jsou někteří přepravce, když je vozím teda do Itálie a zpátky do Čech. A věnuju se jim, jak mi to čas a finance dovolí, to znamená na plný úvazek. Takže jim zajišťuju nejdřív záchranu, potom veterinární ošetření, potom samozřejmě nějakou socializaci, protože, jak říkám, beru si starší psy a někteří teda putují do nových domovů, jiní zůstávají u mě na dožití, protože pro ně by to byl takový šok. Ale stalo se mi taky to, že jsem si vzala pejska, který třeba mu bylo 11, byl z řetězu, byl týraný a opravdu byl ve špatným zdravotním i psychickým stavu a bylo to takový, mě poprosil jeden útulek, jestli by u mě nemohl dožít pár měsíců. A on se dožil 18, jako odešel mi minulý rok, takže tak různě. Je to taková jako činnost, která nikdy nevíte, co se stane, ale vždycky víte, že děláte něco dobrýho a že to bude určitě lepší, než kdybych se tomu nevěnovala.
0: Máte pro naši představu orientačně klidně spočítáno, kolika pejskům už jste pomohla?
1: Orientačně, přesně to nevím, ale řekla bych, že to bylo tak přes 200, teďko jestli se ptáte opravdu jako pejsci, který ne finančně, protože já občas dělám třeba charitativní prodej obrazů a dávám na charitu jako finance, takže pomáhám i tímto způsobem. A minulý rok jsem prodala takhle obraz, který vlastně putoval na záchranu pejsků, který jsem ani neviděla, ale pokud se ptáte opravdu na konkrétně pejsky, kterými prošly mým domovem, tak jich bylo určitě přes 200. To vím určitě, protože já už jsem to potom, těch 200 jsem ještě napočítala, ale mezi tím ještě jsem jich dalších pár zachránila. Nemám jich v současné době 200, někteří šli po té rehabilitaci, šli do nových domovů a jiní u mě zůstali a třeba zemřeli, protože už byli staří, ale celkem jich opravdu bylo kolem 200, přes 200 určitě.
0: Tak nadálku vám za všechny milovníky zvířat, tak to děkuji. My spolu mluvíme o vaší pomoci pejskům. Ve Valašském Meziříči je aktuálně k vidění výstava Live, kde mohou návštěvníci až do 27. září vidět díla vaše i vašeho tatínka, výtvarníka Káji Soudka. Co plánujete dál?
1: vlastně až skončí výstava v Valašském Meziříčí, tak poputuje část výstavy, to už bude moje výstava, to budu mít vlastně společnou výstavu s Janem Budařem ve vlastivědném muzeu ve Slaném. A na Vánoce potom v Praze na Malé Straně In Arte Veritas v galerii, tam bude pokračovat další výstava, která by měla být až do nového roku. Takže samozřejmě všechny srdečně zvu, určitě všechno bude ještě vidět na internetu, pravděpodobně na sociálních sítích, to budeme sdílet jak my, tak bude to na fanpage Kaje Soutka i mým. Takže pokud by někdo měl zájem, tak ať se přihlásí a třeba se dostane i na vernisáž.
0: Berenika Soutková byla hostem Českého rozhlasu Zlín. Děkujeme za váš čas a zdravíme do Itálie. Naslyšenou.
1: Já moc děkuju za pozvání. Všechny moc srdečně zdravím a užijte si léto a mějte se krásně. Naschranou. Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde následuje hudební cukrárna, kterou pro nás pravidelně chystá můj kolega Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Červená, žlutá, fialová, modrá. Barvy oblečků, kostýmů se předháněly a muselo být i nablízkáno, pořádně naleštěno, boty na vysoké platformě. K tomu na hlavě, jak se tomu účesu tenkrát říkalo, tupý střih. Píše se rok 1972. Ale bavíme se o partě mladíků, kteří na začátku 70. dobývali Evropu hudebně. Jejich glam rock, třpitivá image a žvíkačkový styl, záběr byl jasný, hlavně aby se to líbilo holkám. A je pravda, skupina Sweet měla dokonalou image, písničky se hrály všude. Tedy pokud jste bydleli trochu víc na západ nebo na jih od naší hranice. Tady v té době po ránu ze stanice Hvězda k snídani vyhrával armádní dechový soubor anebo zpíval Pavel Liška. Ale abych kapele Sweet nebral historické zásluhy, kromě jednoduchých popěvků vydali taky několik uznávaných hardrockových alb. Oni to dělali totiž šikovně. Na Bčko singlu dali vždycky nějakou těžší a náročnější skladbu, ochutnávku, aby si ji posluchači všimli, až obrátí tu malou desku na 45 otáček na druhou stranu. My si teď pustíme A stranu singlu Papa Joe, byla to hitparádová jednička hned v několika zemích současně, no ale hlavně se pak dobře prodávalo i celé album, které má stejný název. Jdeme do roku 72.

0: Máme necelých 5 minut před 16. hodinou a tak pro vás mám pozvánku k dalšímu poslechu našeho vysílání. Pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom humoriádou. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím, ale budu se těšit na slyšenou opět po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Přijďte se na letní filmovou školu pokochat nejen filmy a nenapodobitelnou atmosférou, ale i naší folklorní scénou. Od pátku 24. do středy 29. července vás každý večer od 19. hodiny do půlnoci na pódiu u Smetanových sadů osvěží svým uměním cymbálové muziky z celého regionu. Zaspíváme si společně od srdce, nebo jen posedíme a zaposloucháme se do melodií, které k našemu kraji neodmyslitelně patří. Mediálním partnerem Cymbal Stage je Český rozhlas Zlín.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Pracovnice z kroměřížské terénní služby absolvovali za půl roku přes 10 000 výkonů. Zlín hledá kandidáty na ocenění Zasloužilý senior 2026. Británie bude mít nového premiéra. V čele Labouristů dnes Burnham vystřídal Starmera. V noci bude v regionu oblačno, nejnižší teploty až 14 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hitmánková. Městská společnost Srdcem domova, která poskytuje terénní zdravotní služby v Kroměříži a okolí, má za sebou první půlrok své činnosti. Za tuto dobu ji využilo 50 klientů a pracovnice v nepřetržitém režimu provedly přes 10 600 výkonů u pacientů v domácím prostředí. Péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytují na základě doporučení od lékaře. Lidé bez předpisu si službu můžou objednat a zaplatit sami.
3: Tuto terénní zdravotní službu poskytuje 6 kvalifikovaných pracovnic. K nejčastěji prováděným úkonům patří podávání léků a převazy. Mezi klienty jsou lidé s onemocněními srdce a cév, diabetici, pacienti s neurologickými zdravotními problémy nebo třeba osoby s psychiatrickými diagnózami. Aktuálně je nejmladšímu pacientovi 21, nejstaršímu 96 let.
1: Město Zlín přijímá nominace na ocenění Zasloužilý senior roku 2026. Cílem je poděkovat lidem, kteří ve vyšším věku zůstávají aktivní, pomáhají druhým a podílejí se na společenském životě. Nominovat lze každého seniora s trvalým pobytem ve Zlíně, který svým působením pozitivně ovlivňuje život ve městě. Návrhy město zhromažďuje do 31. srpna. Bývalý starosta Manchesteru Andy Burnham je novým předsedou Labouristů. Nahradil tak současného britského premiéra Keira Starmera. V pondělí ho vystřídá i ve funkci předsedy vlády. Starmer v čele země po 2 letech končí. Odchod zdůvodnil sílícím tlakem uvnitř strany. Mezi Burnhamovy hlavní priority patří zlepšení péče o nemocné a staré.
4: Musíme mít odvahu napravit velké věci, které politika zanedbávala. Jako třeba sociální péče. Musíme mít přesvědčení společně bojovat za naše řešení.
1: Ceny výrobků v průmyslu dál rostou. Oproti loňsku v červnu stouply o 1,3%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Podle něj nejvíc zdražily rafinované ropné výrobky, chemické látky nebo koks. Třeba elektřina a plyn naopak zlevnily. V zemědělské výrobě ceny meziročně klesly o 13,5%. Zlevnila zelenina, obiloviny nebo mléko. Naopak třeba brambory a vejce zdražily. Ve stavebnictví a službách ceny stouply.
2: Počasí.
1: Noc bude v regionu polojasná nebo oblačná, s možností přeháněk i doznívajících bouřek. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a vítr bude slabý nebo mírný, v bouřkách přechodně zesílený.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: U Biskupic na Zlínsku havaroval cyklista. 4 osobní auta se srazila v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Začíná humoriáda.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Já mám nalíkají.
6: Co je z toho zdrudaná?
7: My jsme to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
5: O dobrou náladu a o úsměv na vaší tváři nám jde. Mimochodem, prý když se usmíváte, tak dokonce se méně přeříkáváte. Takže to je dobrá rada i pro moderátory a ti, co pracují v rozhlase. Možná i tohle ctí Petr Jančařík, který je přede mnou jako host dnes. Ahoj Petře.
6: Ahoj a dobrý den všem. No, já nevím, jestli je to pravda nebo ne.
5: Je to pravda, věci to tak vyzkoumali. Když se usmíváme, méně se přeříkáváme, fungují ty svaly nějak jinak na obličeji.
6: No, dokonce se říká, že je to zvláštní, jako že když chceš dobře přemýšlet, ano, tak máš přežvikovat, jako, jo, protože ono to nějak spolu souvisí, to myšlení s tím přežvikováním.
5: Se rozpohybuje mozek. Jako.
6: Ano.
5: Tak dobrou zábavu vám všem.
2: Humoriáda.

0: Rozjíždíme dnešní Humoriádu, připomínám jako host Petr Jančařík za tím druhým mikrofonem a tam se teď ozve i slovo výběru. Jakou osobnost si pustíme ke slovu?
1: No, máme tady připravenou Halinu.
0: Ano.
1: Halinu Pavlovskou a já se na ní moc těším, já ji obdivuju.
0: No, takže její rady chceš slyšet.
1: Její rady bych velmi rád slyšel.
0: Jak
1: ano,
0: přežít
1: ano.
0: Trapné chvíle.
1: No, protože do trapných chvíl, to je tak nádherný, když se dostanete do trapné chvíle. A někteří z nás, a to jsou ty opravdu výborní komici, dokážou jít na hranu trapnosti a z toho pak uniknou do úžasného konce.
0: Ano.
1: Vypoentují to nádherně. A to je pro toho posluchače nádherná úleva, když jako si říká, ono už je to nějaký pomaličku trapný a najednou vybuchneš smíchy, protože on je chytřejší ten, kdo to vypráví než ty a dokáže tě dostat z takovéhle nálady, jako z toho, že si říkáš, ajajaj, to už je trochu na hraně a pak je ten krásný výbuch. Takže trapnost je nádherná věc.
0: Halina Pavlovská.
2: Zemřel mi strýc, měl pohřeb. Když jsem se dostala na řadu, abych tetě vyjádřila kondolenci, napřála jsem proti ní ruku a řekla jsem, gratuluju. Stala se mi velmi nepříjemná věc na plese olympioniků. Dělala jsem tam tehdy rozhovory pro Žito a byla jsem unavená. Mluvila jsem velmi dlouho s Emilem Zátopkem a pak jsem se s takovým tím bodrým, moderátorským úsměvem podívala na jeho ženu a řekla jsem, a co byste nám k tomu řekla vy, paní Čáslavská? A manželka pana Zátopka suše řekla, já jsem Zátopková. A já jsem zrudla, začala jsem se vlnit jako blázen a hystericky jsem říkala, já samozřejmě vím, že nejste Čáslavská, že jste Zátopková. Paní Čáslavská byla gymnastka, vy jste házela. A za boha jsem si najednou nemohla vzpomenout, čím paní Zátopková házela. Já prostě vím, že jste paní Zátopková, já jsem prostě debil. A s tím už bez otázky i odpovědi jsem odešla. Se jmény mám dodnes potíže. Nedávno jsem měla jako hosta ve svém pořadu Helenu Růžičkovou. Už tam byli diváci, už se točilo, já se napřáhla jako principál a zvolala jsem, přichází paní Helenka. A pak jsem vynaložila veškerou energii, abych nevykřikla Vondráčková. Věděla jsem, že to není ono, ale jméno Růžičková mi na mozek vůbec nechtělo naskočit. Spotila jsem se hrůzou a pak se mě Bohu zželelo a já po pauze, kterou postřehli jen mý spolutvůrci, ulehčeně vydechla Růžičkovou. Jo, to můj tatínek měl jednou sraz s akademickým vědcem. Čekal na něj v akademii, hrozně mu na té schůzce záleželo a měl strach, aby nezapomněl jméno muže, se kterým měl sraz. Proto si pořád opakoval doktor Černý, doktor Černý, doktor Černý. A pak konečně přišel pan doktor a tatínek proti němu zářivě napřál ruku a řekl, dobrý den, já jsem doktor Černý. A pak bylo ticho. A pak ty děsné minuty, kdy musel blábolit, ne, já samozřejmě nejsem doktor Černý, vy jste samozřejmě doktor Černý, já jsem samozřejmě někdo úplně jiný.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Připomíná ti to něco, Petře? Taky jsi zažil takovouhle nějakou chvíli?
1: Já samozřejmě, že ano, samozřejmě. Já říkám, že v podstatě vítám ty trapnosti, ale když jsi v té trapnosti, tak v tu chvíli by si se propadl. A to se mi stalo mnohokrát v životě, že si nepamatujeme jména. Ty možná jo, jako, ale já si jména taky nepamatuju.
0: Taky si pletu, anebo úplně najednou to naskočí a řekne člověk něco úplně jiného.
1: Ano, ano, ano. Ano. Teď jsem čet takovou tezi, že vlastně ty se dostaneš k něčemu, máš říct jméno nebo název něčeho a v tu chvíli víš, že nevíš. Teď začneme kolem toho slovně kroužit, kolem toho pojmu a říkáme si, ono to tam spadne do té hlavy, za chviličku to tam bude. A jak takhle kroužíme, tak během, já nevím, 10 vteřin to skutečně ten mozek objeví a zjistíš to jméno. Ale ještě když jsme dělali náš oblíbený neočekávaný dýchánek s Jiřím Vimrem a s Jirkou jsme natočili asi 100 těchto dýchánků a Jirka byl úplně skvělý a jak už jsme se znali téměř dokonale, tak já, když jsem někoho představoval a ten někdo byl v zákulisí a já jsem měl říct jeho jméno a říkal jsem, a teď na jeviště přichází ten, koho máte velmi rádi a já jsem potěšen a poctěn tím, že je právě tady u nás dneska. Je to, ale teď jsem nevěděl, jak se jmenuje. A tak jsem začal kroužit. Je to významný herec, má za sebou spoustu rolí. Hrál v mnoha různých divadlech a tak dále. A teď jsem si vzpomínal, kde všude hrál, v jakých filmech. To jsem všechno věděl, jenom jsem nevěděl pořád to jméno. A všichni si mysleli, že prostě jenom říkám takhle ty informace. Akorát Vimr tak na mě koukal a říkal, neví, neví. A pak sám řekl to jméno a jeli jsme dál.
0: Je to fajn mít parťáka.
1: Jo, že Jirka byl výborný.
0: Záchrana objeví. Uměl teda zachránit, netopil.
1: Uměl zachránit a uměl s úsměvem potopit, ale s takovým lišáckým, milým, přátelským úsměvem a my jsme si to dělali navzájem a jako pracovat s ním byla velká zábava, jak pro lidi, kteří to sledovali, tak pro nás, kteří jsme s ním byli na jevišti.
0: Nemáme ho bohužel v dnešním seznamu. Mohli bychom ho nasadit, ale já, když už jsme mluvili o těch moderátorských věcech, tak zkusím nasadit třeba Tomáše Slámu.
1: Určitě.
0: Ikonu rozhlasovou, co se týká moderování. Proti tedy Halině a Pavlovské. A vy si teď vyberte Ačko Halina Pavlovská, Bčko Tomáš Sláma. Humor mezera A či B posíláte SMS-kou na číslo 90 011 04 nebo se ozvete přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda v plném proudu, první dnešní souboj. Na výběr máte Halinu Pavlovskou nebo Tomáše Slámu. Bod můžete dát přes telefonní linku, tedy nejrychleji 731 800 900. Kdo tam je v této chvíli? Zdravíme s Petrem Jančaříkem.
4: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den.
4: Standa Zemník vás oba dva zdraví, pánové.
5: Díky.
4: A já bych si dal radši pana Slámu.
3: Píšeme mu bod, dobrá. Dobrý den dalšímu.
6: Dobrý den, Janou, Petr z Dijonu.
5: Dobrý den.
6: Konečně jsem se
3: uvolnil. Povedlo se.
6: Zdravím vás oba dva.
5: Díky.
6: A to byť Ačko, jestli je možné.
3: Je možné, to znamená Halina Pavlovská, píše mi bod. Další telefonát, další hlas v Humoriádě.
5: Haló?
3: Kdo pak tam je? Asi se lekl, že se dovolal, ale je to na vás teď. Říct Ačko nebo Bčko. Ještě vám dáme šanci, jak se probudíte.
5: Haló?
3: Ano, jste to vy.
5: Tak koho?
7: Haló, Josef Helkovice pod Žamberkem, rodák.
3: Ano.
7: Chtěl se zeptat Petra Jančaříka. Petře, prosím tě, když si stěžuješ, že nemůžeš spát a potřebuješ k tomu jeskyni na absolutní tmu,
5: ano.
7: Tak jestli by ti nestačila ta tvoje jeskynka, jestli by to nemohla zařídit.
5: Děkuju za radu, jo? Já se nad tím zamyslím, dobře.
3: Dobře, a teď v našem boji Ačko nebo Bčko?
7: Bčko, a ještě jsem chtěl, prosím tě, já jsem ten horozec Český Třebový.
5: Ano.
7: A kdybych měl číslo na tebe, tak už jsem ti párkrát mohl zavolat a popřát. Pokud ti to Honza Čenský nevyřídil.
5: Dobře, já.
3: Ano, dobře, jo? Tak děkujeme.
5: Díky moc, já mu to řeknu.
3: Ještě jeden hlas pro někoho, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, pánové.
5: Dobrý den.
8: Zdraví vás Petr Zarhoty.
5: Ano.
8: A přeji vám hezký víkend.
3: Taky.
8: A třeba bych si přečování s paní Pavlovskou.
5: Ano, děkujeme.
3: Máte ho mít, jak tedy přežít ty trapné chvíle, ještě uslyšíme.
9: Minule byl v Rybičkách Petr Novotný. Nabídl mi, že si budeme tykat. Nadšeně se mu k polibku nastavila tvář a řekla jsem, tak jo, já jsem Petr. Co z toho vyplývá? Předstírejte, že jste originální. Není na to, když to někomu rychle myslí. A proto cvičte si pohotovost. Mne fascinovala jedna příhoda v pražské tramvaji. Byl dost nával a přistoupila starší dáma. Stoupla si nad černocha, mladého, který seděl, a když nad ním chvilku přešlapovala, tak se přestal ovládat a začala vykřikovat. Žádný vychování to nemá, ke stáří to nemá úctu, je to sobecký a ještě to přitáhlo Bůh ví odkud. Sedí si to tady, má to být v džungli na stromě a ne starý ženský zabírat místo. A ten černý mladík náhle vstal. Ukázalo se, že má celou nohu v sádře, koukl na stařenu a suše báječnou češtinou řekl: u nás, v Ugandě, takový jako jste vy, žerem. Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř podtrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Má poslední rada je, když jste sebe víc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
3: Humoriáda. Důkazem je mnohé vyprávění tady v Humoriádě, když to takhle pouštíme ze záznamu. Kdo by se nezasmál, když je to ještě na cizí účet, že jo?
5: Přesně tak.
3: O to víc si cením takových osobností, jako je třeba Helena nebo i Naděja Konvalinková. Ta má podobný styl humoru, vlastně se dokáže schodit, ještě si s tou udělá radost podobně nastartuje se. Ty jsi někdy takhle se někde válel, spadl, zakopl na jevišti, spadl z něj nebo něco takového?
5: No, jako třeba do trapasu se dostaneš ve chvíli, když jsi na jevišti, bombasticky uvedeš jako někoho, koho považuješ za hlavní hvězdu toho večera. A protože si přišel trochu déle, než si měl přijít, takže jsi si nezjistil, kdo vlastně všechno tam je za hosty a kdo tam není. A ty teď uvedeš někoho, jak jsem říkal, kdo by podle tebe měla být ta hlavní star toho večera.
3: Ano.
5: Ale oni ti nestačili říct, že tam není. Takže ty ho uvedeš, máš z toho velikou radost, připravíš mu to jeviště, řekneš si o potlesk, lidi mu tleskají a nikdo nepřijde.
3: To
5: a ty tam stojíš
3: vzadu portál.
5: A říkáš si, tak to bude jenom, jako to asi si někde jako malinko odskočil, nebo takže tak pojedu ještě třeba půl minutky, oni ho najdou, mezi tím za půl minuty nikoho nenajdou. Takže nenašli. A ty jedeš dál a teprve po třeba minutě přijde někdo zkroušeně na jeviště a do ucha ti před všemi pošeptá, ten tu není. A v tu chvíli si za největšího mamla se celého večera a už se z toho nikdy nedostaneš.
10: Stalo se teda.
5: Stalo se mi to zrovna v Karlovarském pupu jednou, když jsem tam už ani nevím, co to, myslím, že to byl nějaký ples nebo něco takového, ale jako takový ten velký hoch, krásný. A ani už nevím, koho jsem to tehdy uváděl, ale prostě tam nebyl. Já nevím, to byl třeba Bolek, Polívka nebo někdo Jasně. takový, na koho jsem se vyloženě těšil. To jsem si říkal, Ježíš, to si užiju.
3: A on tam původně měl být, vlastně za to jenom
5: vysněl. Ne, tam měl být, ale nikdo mi neřekl, že není.
3: Ale o to horší může být ještě varianta, že uvedeš někoho jako tu hvězdu večera, tu třešničku na dortu, někdo, kdo by byl významný a pak zjistí, že ti třeba vzadu ještě zbyl Karel Gott.
5: Ano, ale to bych mohl dlouze vyprávět, ano, že se podíváš, končí už tvoje velké bombastické ano. show a ty jenom se podíváš do portálu a tam stojí ještě někdo, vážený host, ano. na kterého si totálně zapomněl. A ty víš, že už byl vrchol večera, že už vlastně se loučíme.
3: Ano.
5: A pak musíš velmi ekvilibristicky jako s těmi slovy jako zacházet, protože pozor, ale přesto. A teď budete překvapeni, protože sám si překvapen. Jo, a teď ty lidi koukají, mnozí už jsou na odchodu.
3: Někdo už šatně, no. A stane se. Tak. Petr Jančařík je naším hostem a jsem rád, že posloucháte. Budeme vybírat další ukázku za malou chvíli. Teď ještě Miraj i Přesto všechno.
10: celý den tvý chyby hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, někdy mám pocit, že žít se s tebou nedá. Třeba když míváš nálady, když je to nahoru a dolů, mám chuť se zbalit.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Petr Jemčařík, náš host, teď je zase v roli výběrčího, má to právo, střídá se s posluchači s vámi, co to bude?
3: Výběrčí, to je jako, že budu vybírat... Jako
2: ukázku. Nějaký,
3: jo, ukázku. Já myslím, daně, že budu vybírat daně, víš, jak...
2: to byly vždycky... Vybery ostatními, Oldovi a Marii, nejenom daně.
3: Dobře, tak i tak Danu necháme na pokoji, dobře. Já bych si dal Miroslava Donutila, jestli by to
2: jo,
3: bylo možné, co?
2: Může být všechno párty, to máme ukázku, vzpomínky na kolegy z Národního divadla.
3: No právě.
2: Dobře.
4: Mirku, ty jsi samozřejmě strávil, a často se na to i vzpomínal, několik let v Národním divadle, a to Národní divadlo si jak si opustil, myslím po svých, jako.
5: Ano. Normálně se odsud vynáší nohama napřed, já vím, na co narážíš.
4: No. S odstupem času, nevím, jak je to dlouho, co jsi odešel z Národního?
5: Já ti to nemám nějak spočítaný, ale myslím si, že to bude už nějakých 6-7 let.
4: 6-7 let.
5: Co jsem odešel.
4: S odstupem toho času, tak jako vzpomeneš si někdy na ty svoje tehdejší kolegy, vlastně všecko legendy, vybaví se ti něco třeba, o čem si ani nemluvil nikdy, nebo?
5: To jsem strašně rád, že se na to ptáš, protože ano, já jsem o tomhle tomu mluvil málo a teď už ten odstup je, takže už o tom klidně mluvit můžu. My jsme měli báječnou šatnu. Tady seděl Miloš Nesvatba, on se dožil 90 i víc, jako jo, ale to byl čipera i v těch 90. Jistě si na něho vzpomenete se Štěpánkou Haničincovou, jezdil, ona vyprávěla ty pohádky. Milé děti, a on maloval ty kresbičky. Mě to maloval taky, maloval mě krásný obrázky, karikatury. Ale co pak jednou od nás ze šatny vyběhala zděšená garderobiérka, pištěla, jo, křičela, to se nemělo stát, to se nemělo stát. Říkám, co je? No běž se podívat, jak se nám vešel do té šatny a on Miloš, jak byl zdatný malíř, kreslíř, jo, on si koupil prádlo tělový barvy a tady si to namaloval, jak kdyby měl 35 let, jo. A ona vyběhla a říká, ale je teda dědek ve formě, to ti řeknu. Tak tohle on dělal, člověče, i v těch 90 letech, jo. Úžasný, opravdu Nesvatba, úžasný. A nejenom to, ale on mi i vyprávěl o všech těch, kteří tam byli přede mnou. Čili z jeho vyprávění já to všecko znám. A takhle za ním seděl Vladimír Ráš, toho si zase pamatujete, no. Spišné princezny. Pamatovali si ho i, no jasně, král Miroslav, jo.
4: No, král Miroslav.
5: A pamatovali si to, člověče, i ty v té Perlovce, jak tam ty noční sociální pracovnice. Oni šli s Nesvatbou z představení a ta jedna najednou takhle dívala se na tu Pyšnou princeznu asi tak volala, králi Miroslave, já s váma půjdu i zadarmo. A to víš. No a chtivej Milošek Nesvatba, víš, hnedka takhle vykouknul a ona se podívala, dědek by taky chtěl, nebo co? Toho nepoznala, jo? On byl opravdu výborný, ten Miloš. No ale to nebylo všecko, tady seděl takhle pan Kemmer, jo? Ten seděl u vchodu do koupelny a na záchod, takže když jsme tam šli, tak on, a teď se mě nechce pohnout. Řekl, já už ale musím, to se stává, jo? Byl takový jako, a já s ním měl, člověče, krásný zážitky. Jednou jsme seděli v jídelně na obědě a přišel jeden nejmenovaný režisér, který nám říkal, připravte si Volno na červen, budu točit dva vodníky, starý, mladý, vynikající téma. Jo, říkám, to je Lucerna, ne? No je to trochu na to téma, je to trochu na to téma. Udělejte si Volno. A pan Kemmer už, no tak já si to píšu hned, že jo, tady, takže to máme červen, udělám si Volno. A vy budete hrát mladýho a on bude hrát starýho. Dobře, jo. On odešel a říkám, ty, a on jako tomu panu Kemmerovi, a on už, pane Kemmer, někdy něco natočil? Nikdy, ale já mu takhle už 30 let dělám radost. Máte gumičku? Vůbec, rozumíš, nedal mu ani chvilku šanci pomyslet si, že by nechtěl, jo?
2: S někým z těch uvedených ve jménech potkal ses, měl si je v pořadu, ať už s Mirkem, nebo s těmi právě, na které měl on štěstí v Národním
3: divadle. Tak panem Donutilem zcela určitě. A je to excelentní vypravěč, jako kromě toho, že to je výborný hráč, to je samozřejmě, ale on je opravdu výborný vypravěč. To je taková krása, když po někom chtějí, aby historku, kterou už znají ty lidi, oni znají tu historku a chtějí, vyprávějte nám znova to a to. A on to excelentně vypráví. A to je jako, když posloucháš krásnou písničku a můžeš ji slyšet 20krát a řekneš si, tak to haleluja ještě nám dejte, jo, protože je to nádherný.
2: To je to, proč funguje i humoriáda, protože jsou to scénky, které známe, slyšeli jsme, ale po letech si je znovu rádi připomeneme.
3: Já jsem si jenom vzpomněl na tu nádhernou generaci Národního divadla, která ještě vlastně předcházela panu Donutilovi, jak tak o nich mluvil. A to teda, to byly opravdu tak jako významné osobnosti. Já si vzpomínám na Jaroslava Marvana, který byl takový ten pintlich, jako on nám vyprávěl, jak k tomu divadlu přistupuje. Já jsem se ho jednou ptal jako naivně, jako dítě, že jo, co je lepší, jestli film nebo divadlo. A on říkal, no divadlo, když se jednou naučíš, když se jednou naskouší, tak už tě potom nese to divadlo. Já jsem tomu tehdy nerozuměl a je to tak, jako jo, když už je naskoušeno, pak už můžeš improvizovat a tak, protože je to naskoušené krásně, tak tě nese to divadlo. A on se vždycky perfektně naučil, to byli takový ty herci, kteří přišli na první čtenou zkoušku a svoji roli, to třeba pan Marvan měl, že ji uměl z paměti. Na první čtené zkoušce svoji roli měl naprosto z paměti připravenou. A my jsme říkali, no tak to je fantastické. A on říkal, no jo, ale Kemr umí všechny. Ten uměl celou hru.
2: Fakt.
3: Jo, skutečně.
2: Klobouk dolů tedy.
3: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Mirek Donutil je ve hře. A koho nasadit proti? Zůstanu u těch osvědčených rozhlasových jména někoho, kdo by mohl pohladit hlasem. František Nepil. Takže varianta B je jasná. Ačko Miroslav Donutil, Bčko František Nepil. Hlasujete SMS-kou na čísle 90 011 04 za 4 koruny jedna taková zpráva nebo volání přes telefon do studia 731 800 900. Taková jsou pravidla. A máte na to opět čas jedné písničky. Marika Gombitová, Chlapci jsou v pasci.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Ve studiu Patrik Rozehnal a
4: Petr Jančařík.
3: A na telefonu kdo? Dobrý den, přejeme.
5: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím oba dva.
4: Dobrý den.
5: Mě nenapadá mě, co bych se pana Jančaříka zeptal, tak mu dám typovačku. Jestli ví, kde jsou zdonky? Na Moravě, na Slovensku, anebo na Ukrajině?
4: Zdonky?
3: Možná, že všude. No. Ale vy asi myslíte ty svoje.
4: No, to prozraďte, no já, zdonky budou určitě někde v Čechách taky.
5: No, jasně.
4: No, jasně.
5: Nikde jinde nejsou, ale ne v Čechách, ale na Moravě.
4: Na Moravě, dobře.
3: Ačko nebo Bčko?
5: Já bych pokračoval.
3: Dobře, Mirek Nutil má bod, děkujeme. Díky. Za to. Kdo další?
6: Ahoj, zdraví Světla Hora, zdravím parního hosta Peťu Jančaříka.
4: Dobrý den.
6: A chtěl bych se Peťi zeptat, který pořád kdysi uváděl, jestli Magion anebo Vegu.
4: No tak to si ještě pamatuju, byl to Magion a to mě provází už čtvrt století, protože kam přijdu, tak vždycky říkají, jo, hele Magion, no tak Magion to byl.
3: Samé soutěžní otázky,
6: to,
3: tak vy nám taky odpověste, Ačko nebo Bčko.
6: To jsem s Honzou Rosákem.
4: No, já to bral po něm a pak už jsem to dělal sám.
6: Světlá Hora, hlas je pro Ačko.
4: Ačko, děkujeme.
3: Donutil. Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně, kdo další?
7: Dobrý den, Jarda z Brna za A.
3: Dobře, tak jo, tak Ačko prostě vyhrálo, máte to mít, Mirek Donutil zabral. Budeme vzpomínat na kolegy z Národního divadla.
8: Taky jsem s ním točil v rozhlase pohádku a nejenom s ním, ale taky...
3: S Kemrem?
8: Ano, s Kemrem. Kemrem a s panem Růžkem, jo. To byl taky úžasný člověk. On všem říkal chlapečku, až on si nepamatoval jména. A nejenom to, ale i holčičko, jo. Třeba na jevišti, to byla Petra Ivanovna, a on hned, holčičko, pojďte ke mně, jo, a ty chlapečku taky. A já jsem přišel do toho rádia, tam stál chlap před tím studiem, podal mi ruku a řekl chrs. Říkám, pardon, chrs, říkám, to je zkratka, jo, myslel, že to je nějaká redakce zábavy nebo něco, jo. On říká, ne, to je moje jméno, já jsem režisér toho pořadu. Říkám, aha, tak to asi spolu děláme, pane režisére, naposled. A on říká, ne, já jsem zvyklý, nedávno jsme s rádiem byli na zájezdu v Rusku, já jsem se jim chtěl trošku přiblížit, napsal jsem to svoje jméno azbukou a oni mě zatkli jako špiona, pač to bylo XP3. A vešel jsem do toho studia a tam už byli připraveni mistři, Kemr a Růžek. A pan Růžek mi říká, chlapečku, jak pak se vám dneska fotografovalo? Já jsem zcepeněl, pak jsem si říkal, ježišmarja, to už ta skleroza je si na postupu. Říkám, no tak pár snímků jsem udělal. On říkal, to jsem rád, chlapečku, a Kemr, pojďte točit, kolegové, ať to máme hotové. Jak jsme to natočili, já jsem odcházel a říkám, pane Rušku, jenom jsem vám chtěl říct, že teď v Národním divadle hraju v Ibsenově Divoký kachně tu stejnou roli, jakou jste hrával vy, Jalmara Ekdala. Ale chlapečku, já to vím. Víc jsem se vás ptal, jak se vám fotografovalo. Jalmar Ekdal přece byl fotograf, ne? Já zíral, jak byl, protože on, ne on, ale já měl, rozumíš, mezery ve vzdělání, jako, no prostě stalo se, no. Ale ta skleroza, když teda jsem na to narazil, ta tam v té naší šatně teda opravdu někdy jela na plný pecky, jo. Až to byly někdy hovory, tyhle pánové, oni, víš, pamatuješ ten, on taky žil s tou, hrála na Vinohradech s tím, no, on tam byl 30 let, ale pak tam jako se setkal s tou a je, no nebo ona byla rozvedená s tím, jo, a kolem šla Luba Skořepová a říká, pánové, zase Španělsko?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Se to dneska v těch ukázkách, ale můžou za to i posluchači, nejenom ty točí kolem té paměti, vybavování se, moderování a tak podobně. Luba Skořepová podle tam byla u tebe?
4: Luba, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, my neočekávaný dýchánek děláme už opravdu několik desetiletí. A já dokonce nevím přesně, co bylo dřív, jestli Tomáš Sláma začal třeba o měsíc dřív než my se svým tobogánem, anebo my jsme ho předběhli. Já to opravdu nevím, jo. Ale už to asi nezjistím nikdy.
2: Tak tobogán má nějakých 35 let, ale no. S mikroforem začínal podle mě ještě v dobách socialismu. No. Takže to musíš vědět ty, čísluješ si třeba? Jako...
4: Ne, vůbec. Já si nevedu absolutně jako žádné statistiku. Záznamy, statistiky, nevystřihuju si žádné články, fotografie.
2: A máš nějak nic. Třeba povinné číslo, kolik minimálně hostů do takového pořadu, aby to fungovalo? Nebo se snažíš naplnit?
4: Ne. Je to vždycky kus od kusu.
2: A kolik jsi tam měl nejvíc najednou?
4: No někdy se ti stane a sám si překvapen, kolik že to máš hostů. Najednou zjistí, že máš...
2: Kde prostě... všude jsem to rozhlásil, Ježíš, oni všichni přijeli.
4: Ano, jak říkal Luděk Sobota, když měl já nevím kolikátiny, já nevím 70. A tak měl jako velkou oslavu a říkal, no prosím tě, pojďte dál, no já jsem pozval tolik hostů a oni všichni přišli.
2: Vážení, čím uzavřeme to naše dnešní setkání a milé povídání na vlnách Českého rozhlasu v Humoriádě. Vracím zpátky ta rozhlasová jména. Tomáše Slámu s Ačkem a Františka Nepila s Bčkem. Vyberte si z nich jednoho, dejte mu hlas, pošlete to SMS-kou nebo zavolejte na číslo 731 800 900. Ty SMS-kaře pak zvu, aby odesílali své zprávy na číslo 900 1104 s tím heslem Humor, mezera A nebo B a my budeme hlasy s Petrem Jančaříkem ve studiu sčítat. Je naprosto

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Ještě můžete svůj bod přidělit, zavolat nám 731 809. Tomáš Sláma a František Nepil ve hře a ve studiu se mnou dnes v Humoriádě Petr Jan Čařík. Tak kdo je na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Honza, já vás zdravím.
3: Dobrý den.
1: Děkujem.
2: A chtěl bych sem zvolit písmenko A.
1: Dobře, Tomáš Sláma má bod, dobrá. Děkujeme za to, mějte se krásně. Kdo ještě volá?
4: Dobrý den, tady Jarka Kroměříš.
3: Dobrý den.
4: Chtěla bych vám říct jenom, že ty zdonky jsou Kroměříže.
3: Aha.
4: Ačko.
1: Ačko, Tomáš Sláma.
4: Tady je to blízko.
1: Dostává bo. Dobře, děkujeme. Dobrý den, kdo volá teď?
5: Ještě jednou Petr Zahoty.
3: Ano. Dobrý den.
5: A přidanou a přát bych si panu Nepila.
1: Panu Nepila, dobře. Píšu mu bod a děkuju moc samozřejmě za zavolání a ještě se dívám na naše SMSky, protože na ty nezapomínáme a přičítáme je. Tady to byla varianta B. Tak vyhrává František Nepil.
3: Výborně.
1: Povídání nazvané Andora.
6: Už dlouho vám vypravuju kdeco, ale ještě jsem vám neřekl, že jsem poprvé mluvil do rozhlasu ne v Praze, ale v Andoře, v maličkém státečku mezi Francií a Španělskem. Jeho hlavní město je velké asi jako Davle nebo Hrochův Týnec a nad jeho hraničním průsmykem se zdvihá 2812 metrů vysoká hora Pic Blanc s bílou moderní věží, k té jsem se pustil v domnění, že je to rozhledna s horským hotelem. Uvnitř však byly až ke stropu samé přístroje s ciferničky a rafičkami, ale naštěstí i schody na věž. A na těch jsem poprvé narazil na živé lidi. Představil jsem se jim svou maturitní angličtinou, jeden z pánů mi potřásl rukou a řekl, že je ředitelem této rozhlasové stanice a že mě jejich zřízenec vyveze na věž výtahem. Když to zastavilo, vykročil jsem z kabiny a hrome rovnou do hlasatelny. Do rádia jsem předtím nemluvil, ale co to znamená, když svítí červené světýlko, hlasatelka mluví a já jí do toho třískám dveřmi od zdviže, to už jsem věděl. Pak pustil technik do vysílání desku, světýlko zhaslo a rozzářila se hlasatelka. V této velehorské stanici viděla při službě jen spolupracovníky a ještě tak sviště a najednou stál před ní Čechoslovák. A že tedy musím říci pár slov do mikrofonu. Ve mně hrklo, jednak jsem cítil, že by se závažné projevy našich občanů klidu cizích zemí měly snad přece jen konzultovat s ministerstvem zahraničí a pak já jsem trošku trémista. Kdo z vás někdy dostal před ústa mikrofon, anebo kdo stál na jevišti či na řečništi, ten ví, že lze během nesmírně krátké doby zcela zapomenout jakoukoliv řeč, a to i mateřskou. No a já si najednou uvědomil, že ze vší angličtiny si pamatuju jenom hello boys, to je něco jako ahoj kluci, dále hands up, to je ruce vzhůru, a biftek. A v té chvíli mi dala hlasatelka před oči obal gramodesky a začala mi vysvětlovat, že jenom střídavě ohlásíme příští písničku. Ona řekne název, já přečtu zpěvačku, ona orchestr a tak dále. Jenže já ji vůbec nevnímal, protože jsem si v duchu úporně sestavoval takový projev, jaký se přednáší v kongresu. Když deska dohrála a hlasatelka oznamovala Andořanům, že má ve studiu mimořádně milou návštěvu, tak jsem se nadechl a aniž bych ji nechal domluvit, zmocnil jsem se mikrofonu a vyhlásil do éteru, že přijíždím do jejich malé, krásné, ale statečné země z Prahy a že jim přináším pozdrav všeho našeho lidu. Nebyla to pravda, vy dobře víte, že jste mě ničím takovým nepověřili, ale nic jiného.

nenapadlo. Naštěstí jsem tím tak zeslábl, že mě hlasatelka mohla od mikrofonu odtlačit, francouzsky vylíčila, že jsem tré roztomilý a sympatík a že mě za chvíli posluchači uslyší ještě jednou. No a na podruhé jsme to spolu opravdu zvládli. Tu desku mi dala na památku i s věnováním, takže toho dne bylo v Andoře radosti plno. Já si nesl desku s unikátním razítkem andorského rozhlasu, hlasatelka měla povyražení a Andořané byli celý pryč z toho, že je pozdravujete. A s takovým úmyslem by se měli vždycky lidé navštěvovat, že? Ta hlasatelka se jmenovala Françoise, písnička se jmenovala také François, já přeložený do francouzštiny se rovněž jmenuju François, akorát ta zpěvačka se jmenovala Angelika.

0: Memoriáda.
1: Děkujeme za pomoc vám, co jste hlasovali, vybírali si i podle svého, vybíral si taky dnes Petr Jančařík. Jemu velký dík za návštěvu Humoriády.
2: Dobře jsme se vybrali, já jsem si pochutnal.
1: Ano, a hezké léto teda, jinak přeju. Užij si ho samozřejmě.
2: Vám všem taky, kteří nás posloucháte, hezké léto a nenastydněte. Já jsem to trochu chytil takhle v Karlových Varech, ale už je to lepší.
1: Výborně, všem zdraví a také úsměv na tváře, ať se nepřeříkáváte, jak jsme říkali na začátku. A poslouchejte dál Český rozhlas. Ahoj Petře.
2: Naschledanou. We'll be right back.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: U požáru výškové budovy 34 v bývalém baťovském továrním areálu i nadále zasahují hasiči. Vsetínská nemocnice přivítala 2000. letošního dárce. Maximální ceny paliv o víkendu vzrostou. Stát je dnes určil naposledy. V noci bude v regionu oblačno, nejnižší teploty až 14 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. 6 jednotek hasičů 9. den zasahuje u požárem zničené budovy 34 v bývalém továrním areálu ve Zlíně. Zaměřují se na vyhledávání a likvidaci skrytých ohnisek. Využívají k tomu vodu čerpanou z nedaleké řeky Dřevnice. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
4: Hasiči měří pomocí dronu teploty na požářišti. Ty pomalu klesají, ale stále se na některých místech pohybují okolo 70 stupňů Celsia a v některých místech sem tam dochází i k rozhoření. Lze předpokládat, že obdobná činnost hasičů bude probíhat i v průběhu celého víkendu.
2: Ve vsetínské nemocnici včera přivítali už 2000. letošního dárce krve. Stal se jim Jiří Minarčík z Velkých Karlovic, který krev daruje od vojny a na kontě má 99 odběrů. Svým příkladem přivedl k darování i oba syny. Právě v letních měsících bývá ve zdravotnických zařízeních krve nedostatek, potvrzuje mluvčí vsetínské nemocnice Lenka Plačková.
5: O letních prázdninách je každý dárce krve vítaný dvojnásob. Právě v tomto období přibývá nejrůznějších úrazů a tradiční dárci krve se vydávají na dovolené často zahraniční, po kterých je nutná povinná přestávka v darování. Pro dárce krve i plazmy máme vypsané termíny téměř po celé prázdniny. Výjimkou je první týden v srpnu.
2: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu vzrostou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat za nejvýš za 43 korun a 41 haléřů. To je o 57 haléřů víc než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty v sobotu a v neděli stoupne o 95 haléřů na 42 korun a 13 haléřů. Stát maximální ceny paliv dnes určil naposledy. Rybáři spolu s hasiči dnes loví ryby, které uhynuly v řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Na Zámecké a Staré Dyji podle jejich odhadu uhynulo nejméně 1,5 tuny ryb. Českému rozhlasu to potvrdil předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Hlavním důvodem jsou vysoké teploty a nízký obsah kyslíku ve vodě, způsobený sinicemi. Situace zůstává podle rybářů kritická. Řeší ji také povodí Moravy, popisuje mluvčí podniku Jana Kučerová.
6: V současné chvíli provádíme provzdušňování vody tak, aby měly ryby lepší podmínky. Nicméně počkáme, jakmile se zlepší stav samotné řece Dyji, tak navýšíme odtok i do těchto ramen, tak aby byla roudící voda v obou těchto ramenech.
3: Počasí.
2: Noc bude v regionu polojasná nebo oblačná s možností přeháněk i doznívajících bouřek. Nejnižší teploty čekejte 17 až 14 stupňů a vítr bude slabý nebo mírný, v bouřkách přechodně zesílený. Zítra čekejte v regionu oblačnější den s možností přeháněk a bouřek, hlavně v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Cyklista a osobní auto se srazili ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Jezděte opatrně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Pohodový poslech dalšího vysílání.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Přeji vám pohodový podvečer. Máme 17. července a já vás vítám u poslechu Dne v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. K létu patří hudba pod širým nebem, a to i v našem kraji. Ve Vizovicích na Zlínsku včera začal čtyřdenní festival Masters of Rock. Český rozhlas Zlín byl u toho a už za chvíli vám nabídneme reportáž. Jsem ráda, že se opět slyšíme a přeji vám klidný pátek. Anna Randárová.
8: Mezi klienty
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Po písničce Plavců budeme pokračovat souhrnem aktualit z našeho kraje. Dnes ho připravila Barbora Hejtmánková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Měření chemické laboratoře hasičů ze čtvrtka 9. července, kdy vypukl požár budovy 34 ve Zlíně, prokázala v ovzduší přítomnost oxidu uhelnatého. Naměřené koncentrace jedovatého plynu se pohybovaly od 10 do 40 ppm, tedy počtu části v 1 milionu. Jedná se o koncentraci, která představuje zvýšenou hodnotu oproti normálu, ale pro zdravého dospělého člověka je krátkodobě bezpečná. Zašové na Setínsku zbourali starou budovu svazarmu ve sportovním areálu Skály. Objekt ze 70. let teď nahrazuje nová stavba se zázemím pro sportovce a místní organizace. V jaké je fázi stavba, popisuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
3: Ve sportovním areálu Zašovské Skály probíhá výstavba nové multifunkční budovy, teď se betonují základy a stavba je oplocená, tak je možné využívat i v minulém roce vystavený pumptrack.
2: Přípravné práce související s revitalizací Mladotického nábřeží ve Slavičíně na Zlínsku omezí ode dneška dopravu. Chystaná přeložka plynu a založení opěrných zídek a lávky dočasně svedou dopravu do jednoho jízdního pruhu, a to před radnici v ulici Osvobození. Práce na této dílčí části by měly být hotové do konce října. Městská společnost Srdcem domova, která poskytuje terénní zdravotní služby v Kroměříži a okolí, má za sebou první půlrok své činnosti. Za tu dobu ji využilo 50 klientů a pracovnice v nepřetržitém režimu provedly přes 10 600 výkonů u pacientů v domácím prostředí. Péči hrazenou zdravotními pojišťovnami poskytují na základě doporučení od lékaře.
4: Mezi klienty jsou lidé s onemocněními srdce a cév, diabetici, pacienti s neurologickými zdravotními problémy nebo třeba osoby s psychiatrickými diagnózami.
2: Tři nové transportní plicní ventilátory budou moci využívat zdravotniční záchranáři Zlínského kraje. Přístroje za 500 000 korun nahradí v sanitkách současnou dosluhující zdravotnickou techniku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byly No Name v Českém rozhlase Zlín. Ve Vizovicích na Zlínsku vzrostl skokově počet obyvatel z necelých 5 000 na 25 000. Je to samozřejmě nadsázka, protože ten nárůst vydrží jen do neděle. Většina přechodných obyvatel bydlí ve stanech a nosí metalová trička s logy oblíbených kapel. Řeč je o festivalu tvrdé hudby Masters of Rock, který začal ve čtvrtek v pravé poledne. Zahájení sledovala i naše reportérka.
1: Branami festivalu Masters of Rock prochází právě skupina polských fanoušků. Na ploše před podiem potkávám pár z Prahy v propracovaných kostýmech.
2: Je to do takové viktoriánské módy a mělo by to být jakoby takové temnější viktoriánské období.
1: Martin a Petra se svěřili, že pro ně má Vizovický festival životně důležitý význam.
3: My jsme se tady potkali v roce 2006.
2: Já jsem tady byla na brigádě, točila jsem tady pivo a teď už teda manžel, tenkrát neznámý pán si přišel pro pivo a řekl se o telefonní číslo a tak jsem ho nedala. A...
3: Pak jsem další rok přišel znova a znova jsem se zeptal, tak už jsem číslo dostal.
2: A protože manžel je ajťák, tak je velmi rychlý v těch věcech, takže za 5 let mě pozval na rande.
1: Co pro vás Masters of Rock znamená?
3: Venčení démonů.
2: Obrovská srdcovka a úžasný relax.
1: Právě jsem na ploše potkala Jacka Sparrowa. Odkud jste přijel?
4: Ze Slovenska, z Nitry.
1: Jste tu už pokolikáte?
4: Od 2010 každý rok.
1: Na kterou kapelu se těšíte nejvíc?
4: In Flames, úplně nejvíc, asi ze všetkého.
5: Já se těším samozřejmě v neděli na Mejsna, dneska Halloweeny, jinak je tam Arch Enemy, celý ten program je letos krásně poskládaný.
6: A právě za chvíli odstartujeme 22. ročník Masters of Rock, těšíte se?
7: Přátelé, kamarádi, ahoj!
1: Tradičně patří domácí kapele Fleret.

0: pak už ale hudba zdrsněla. Šéf pořádající agentury Prago Koncert Jiří Daron, řekněte, jaký byl zájem o letošní ročník?
1: 20 000 fanoušků z celého světa, ze 40 zemí evidujeme. Je to, řekl bych, ještě větší zájem, než byl v letech předešlých.
0: Z jaké největší dálky fanoušci přicestovali do Vizovic?
1: Já si myslím, že Argentina, Austrálie nebo Japonsko jsou asi ty nejvzdálnější.
0: Za 4 dny se jen na hlavní scéně vystřídá 44 kapel.
1: Dnešní hlavní hvězda Halloween, která slaví ve Vizovicích 40 let na scéně, je jeden z největších taháků. A další tahák je třeba Arch Enemy, kde představí novou zpěvačku.
0: O velké nedělní finále se pak postará americký zpěvák Marilyn Manson. Z Vizovic Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Jsme správci paměti tohoto regionu, říká ředitel Zlínského státního okresního archivu David Valůšek. O kolik kilometrů dokumentů pečují? Které písemnosti jsou nejvzácnější a která je nejstarší? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Sylvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: She's crazy like a fool.

0: po písničce Bonnie M se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsem telefonicky ve spojení s Mojmírem Martanem z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný podvečer.
2: Dobrý den.
0: Řekněte nám prosím, jaká je teď situace ve Zlínském kraji?
2: Tak přibývá oblačnosti, housté oblačnost, na některých místech ještě prosvítá slunce, teploměry se pohybují od 27 do 31 stupňů.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Tak především večer nás zasáhne od západu pás bouře, ty budou i silné nebo velmi silné, takže tam můžeme čekat i kroupy, případně silnější nárazy větru a přívalový déšť. Potom v průběhu noci se bude situace uklidňovat, bouřky budou odcházet na Slovensko a do Polska, takže potom v průběhu noci už čekáme klidnější počasí. Nejnižší noční teploty poklesnou na 17 až 14 stupňů.
0: Co zítřek, tedy sobota, jaká bude?
2: Bude taková proměnlivá, občas s velkou oblačností, lokálně se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, a to hlavně v odpoledních hodinách. 26 až 29 stupňů budou ty nejvyšší odpolední teploty, mírný západní až severozápadní vítr bude v přehánkách a bouřkách přechodně zesilovat, ale večer potom všude zeslábne.
0: Přidejme prosím i předpověď na neděli.
2: Neděle bude slunečnější den, později se začne zatahovat a hlavně potom ve večerních hodinách počítejte s deštěm nebo s přehánkami a na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Noční teploty 17 až 13, odpolední 25 až 28, na jihu kraje na některých místech až ke 30 stupňům.
0: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: To byl Petr Muk v Českém rozhlase Zlín. Pravidla silničního provozu by měl znát každý řidič. Přesto jsou situace, kdy zaváhají i ti zkušení. A tak není špatné si čas od času některá pravidla zopakovat. Hostem dnešního dopoledního vysílání byl proto koordinátor BESIPu pro Zlínský kraj Zdeněk Patík. Moderátorku Kristýnu Fuchsovou mimo jiné zajímalo, jaké chyby dělají řidiči v dopravě nejčastěji. Poslechněte si ukázku z rozhovoru.
1: Co se týká chyb v dopravě, tak v podstatě jsou to věci, které se objevují v policejních statistikách jako nejčastější příčina dopravních nehod, a to je to nevěnování se řízení. Nás ovládají různá média a ty lidé bez toho nedokáží ani při řízení auta se oprostit od telefonování. Byť dovolené telefonování přes handsfree sadu také odvádí pozornost, ale abychom to nesváděli všechno jenom na technologie, tak dokáže vás rozptýlit i potomek ječící na zadní sedačce, nebo teď máme léto, jako na schvál to léto je poměrně kritické období na silnici, že se jezdí i ti, kteří nejsou zvyklí na dlouhé trasy, tak je jedou je ve velkém horku. S tím se váže třeba i, že posledních 30 kilometrů cestou z dovolené nebo na dovolenou bývá kritických, že si člověk řekne, už jsem jednou nohou doma, už to dojedu, a zrovna přijde nějaký ten mikrospánek a dojde k tragické dopravní nehodě. Další věc je nedání přednosti v jízdě. To se zase netýká jenom řidičů motorových vozidel, ale bohužel také cyklistů, kteří hřeší na to, že jsou takový jakoby menší a obratnější v tom provozu. No a třetí věc je pochopitelně vysoká rychlost.
2: Které pravidlo si řidiči vykládají nejčastěji špatně?
1: Si dost často vykládají špatně takzvanou přednost zprava, čili po staru pravidlo pravé ruky, zejména pak třeba u nákupních center, což tam vlastně je to nejtypičtější, že člověk si neuvědomí, že do takové zóny 30 s předností zprava vjel.
2: Je povinnost neustále jet v pravém jízdním pruhu. Kdy smím jet v levém pruhu a kdy už porušuji pravidla?
1: Tady to musíme rozvinout, jestli se ta víceproudá komunikace nachází v obci nebo ve městě, případně mimo. My tady, protože jsme rádio Zlínského kraje, tak tady máme jeden učebnicový příklad mezi Otrokovicemi a Zlínem, kdy je velmi krátký úsek čtyřproudé komunikace mimo obec, a bohužel tam vidím velmi často, že se jezdí, že těm lidem nestojí za to, aby se na tu krátkou chvíli zařazovali do pravého jízdního pruhu. Takže když to zhrnu, tak jsme-li mimo obec, tak jezdím v pravém jízdním pruhu, levý používám na předjíždění, případně objíždění. Ale když jsem ve městě, tak si v podstatě mohu ten pruh zvolit sám, s ohledem na to, jak se chystám odbočovat a podobně. Ale tam je háček v tom, že pokud mě dojede v tom městě, aby nedošlo k omylu, v tom městě, pokud mě dojede někdo, kdo jede rychleji, tak já mu musím uhnout a nesmím brát spravedlnost do svých rukou a neříkat, ty počkej hochu, tady je jenom 50 a ty se ženeš tady 70, tak já ti ukážu a naučím tě, jak se má jezdit. Toto prosím do svých rukou žádný řidič nesmí vzít a má povinnost tomu rychlejšímu vozidlu jít z cesty.
2: A pokud není v pravém pruhu místo?
1: Pokud není v pravém pruhu místo, tak se jedná, jsme-li ve městě, nebo i před nějakou dopravní zácpou, tak je to souběžná jízda a v tom případě se to nepovažuje za předjíždění a ten spěchající stejně nemá kam. Pokud se tam nějaký prostor vytvoří, tak abych nevytvářel prostor pro nějakého agresivního jezdce, který potom začne dělat další a další věci, které nejsou v souladu se ani ne s pravidly, ale se slušným chováním jednoho k druhému, tak je skutečně lepší v nějakém tom vzniklém prostoru tomuto řidiči raději z cesty.
0: Záznam celé poradny o pravidlech silničního provozu s krajským koordinátorem BESIPu Zdeňkem Patíkem najdete na našem webu zlín.rozhlas.cz, a to v audioarchivu, konkrétně v záznamu dnešní 11. hodiny.
3: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po půl šesté posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín, kde vám teď nabídneme reportáž týkající se zvířat. Nikdy neběhali po trávě, nehráli si a ani nepoznali běžný psí či kočičí život. V útulku v Rožnově pod Radhoštěm teď dostává druhou šanci další 6 bíglů z výzkumných laboratoří. Úplnou novinkou jsou ale kočky, které útulek přijal vůbec poprvé. A zkušenost z Loňska ukazuje, že i tahle zvířata můžou začít nový život. Všichni tehdy přijatí bíglové už našli nové majitele.
1: Ošetřovatelka Hanka teď sype granule do 4 misek. Druhá, třetí, čtvrtá. Jsou tady přesně 4 psy.
2: Ano, laboratorní jsou tady 4.
1: Nakrmíme Amélii a Astru. Na?
2: V druhém koci máme Kuky, Atos a Aramis.
1: Takhle krmila ošetřovatelka první 4 psy, kteří do rožnovského útulku přišli z laboratoří. Dneska jsou už u nových majitelů a útulek přijal další zvířata. Do Rožnova je podle jednatele útulku Jiřího Mouchy přivezli před měsícem.
3: 4 pejsci, 2 fenečky a to sestry. Staří asi 3 roky. Zrovna probíhá jejich socializace.
1: Oni nás teď taky pozorují, jsou úplně ticho na rozdíl od ostatních obyvatelů psího útulku.
3: Noví pejsci vlastně poprvé poznávají okolí, svět mimo laboratoř, takže se seznamují s přírodou, s lidma, s ostatníma pejskama a zvykají si a za ten kontakt s tím světem jsou nám velice vděční.
1: Vy už teď máte zkušenost a už dokážete říct, jak rychle jste dokázali ty laboratorní psy připravit na přechod k novým majitelům.
3: Průměrně to vychází tak na 2 až 3 měsíce, kdy je učíme na nové jména, protože pejsci žádné jméno neměli.
1: Oni nikdy neviděli trávu, nikdy si nehráli.
3: Ten kontakt s osobami, s člověkem byl velice omezený, takže oni se teď opravdu adaptují na úplně nové prostředí, nové zážitky a je vidět, s jakou chutí a radostí do toho jdou.
1: No a zvykat si musí taky na děti. Do útulku proto pozvali celou třídu školáků.
3: No, byla to druhá třída s tím, že seděli v klidu, pozorovali pejsky a oni se postupně vlastně k ním přicházeli, očichávali, seznamovali se a byl to obou straně hezký zážitek.
1: Teď tady na nás jeden z nich blavká. Tady za rohem už jsou taky 3 kočky. Jedna černá, jedna mourovatá. Ty byly taky v laboratoři.
3: Navázali jsme na program Biblu a rozšířili jsme i o záchranu kočiček z výzkumu. První naše pětice dorazila cirka před měsícem. Už máme dneska 3 kočičky udané u nových majitelů a 2 čekají.
1: My jsme jim teď s Jiřím Mouchou nasypali granule, seběhly se hned ale taky další kočky z útulku. Je dobře, že tu jsou všechny pohromadě.
3: Ano, postupně si k sobě nacházejí kontakt, protože na ty ostatní v těch laboratořích nebyli zvyklí, byli vždycky samostatně odděleni, takže teď vlastně to je pro ně všechno nové.
1: Život laboratorní hrdinu můžou lidé sledovat na sociálních sítích rožnovského útulku. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byl Václav Neckář s písničkou Křídla iluzí na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Posloucháte Den v kraji. Stovky fanoušků, čekání na autogram a vítězná trofej z Wimbledonu. Tak to včera vypadalo na náměstí v Přerově. Domů se totiž vrátila čerstvá wimbledonská šampionka Linda Nosková, která stále hraje za místní tenisový klub. Město pro 21-letou sportovkyni, rodačku z Bystřičky na Vsetínsku, připravilo slavnostní přivítání. Nechyběly na něm ani tradiční wimbledonské jahody se smetanou.
1: Jdeme si právě se synem pro autogram, my už tady chviličku postáváme, přijeli jsme z Uničova, asi hodina cesty.
2: Pro podpis od wimbledonské šampionky si na Přerovské náměstí přišli nejen místní, ale lidé z okolních měst a obcí, třeba i pan Martin s rodinou.
1: A těšíme se, že potkáme Lindu a prceky i fanoušek, opět a Radeček, tak si to užíváme.
2: Pavel přijel z nedalekého města Hranice na kole.
3: Hlídám kola, bohužel rád bych šel, ale už asi ji nestihnu.
2: A jak hodnotíte tu atmosféru tady, ta akce?
3: Jeli jsme sem hodinu a půl na kole, tak takhle vám to řeknu, takhle vám odpovím. Bomba, skvělé.
2: Organizátoři pro návštěvníky připravili taky 300 porcí jahod se smetanou. Tradiční wimbledonskou pochoutku ochutnala i vnoučata paní Ireny z Brodků Přerova.
4: Takže Miki, chutnalo to?
5: Jo.
4: Tak jo.
2: Co říkáte vlastně na ten úspěch Lindy Noskové?
4: Paráda, přeci takovej úspěch tady na Moravě. Přeci jenom Moraváci jsou parta, ne? Že jo?
2: Jak si užíváte tady tu atmosféru, jak to tady na vás působí?
4: Ve mně aj slzičky tečou. Já to hrozně prožívám tady takové věci.
2: Linda Nosková pochází z Valašska. Do Přerova se před lety přestěhovala za tenisem a město se stalo jejím domovem.
6: Je skvělý, že se vždycky mám kam vrátit, hlavně v posledních pár letech, kdy je ten můj program hodně nabitý, takže vždycky mám

0: Je 17 hodin 53 minut a páteční den v kraji se chýlí ke konci. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný víkend a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: jenčí se plout.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Slavičín čeká dopravní omezení kvůli přípravným pracem na revitalizaci Mladotického nábřeží. Psi a kočky z laboratoří dostávají v Rožnově pod Radhoštěm druhou šanci na normální život. Začaly horňácké slavnosti, jeden z nejstarších folklorních festivalů. Zítra bude v regionu oblačno s přeháňkami, teploty až 29 stupňů. Podvečerní zprávy Českého rozhlasu Zlín a Barbora Hejtmánková. Práce související s revitalizací Mladotického nábřeží ve Slavičíně omezuje dopravu. Chystaná přelužka, plynu a založení opěrných zídek a lávky dočasně svedou dopravu do jednoho jízdního pruhu, a to před radnici v ulici Osvobození. Práce na této části by měly být hotové do konce října. Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
5: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
3: Ve Velké nad Veličkou a okolních obcích začaly horňácké slavnosti. Jeden z nejstarších folklorních festivalů dnes večer nabídne programy k výročí narození několika významných horňáckých muzikantů nebo k 30 letům zborečku žen z Lipova. V amfiteátru na Strážné Hůrce začínají v 7 hodin večer.
6: Sport.
3: Stovky požárů v Kanadě ohrožují kromě obyvatel také finále fotbalového mistrovství světa u New Yorku. Kouř se šíří do Spojených států, včetně východního pobřeží. V některých oblastech úřady doporučují vůbec nevycházet ven. Pořadatelé šampionátu věří, že nedělní finále zachrání déšť.
7: V Chicagu nebo Detroitu úřady varují, že jakýkoliv pobyt venku je nebezpečný. V New Yorku a okolí, kde se v neděli má hrát finále fotbalového šampionátu, je vzduch nezdravý a lidé mají venkovní aktivity omezit a vyhnout se například běhání. Pořadatelé věří, že podmínky zlepší očekávaný sobotní déšť. Podobné problémy měl New York před 3 lety. Podle Kanadského institutu pro změnu klimatu jsou požáry stále větší a ničivější kvůli oteplování, které způsobuje hlavně spalování ropy, uhlí a plynu. Mezi hlavní sponzory mistrovství světa ve fotbale patří ropná společnost Aramco, největší korporátní producent skleníkových plynů světa. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Počasí.
3: V noci bude oblačno s možností přeháněk i bouřek. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a vítr bude v bouřkách přechodně zesílený. Zítra čekejte oblačnější den s možností přeháněk a bouřek, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty budou 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Odstavené osobní auto s přívěsem stojí na D1 na 263. kilometru u Hulína ve směru na Ostravu. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Dolanku a Polku, která je, ano, napsal jí Salčák a nazývá se Zarazická. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Martina a na Slovensku slaví jmeniny Bohuslav. Ještě jednou vše nejlepší. Já ještě připomenu tady telefon 726 46 5200. No a teď už si dáme další písničku. Znám já Dolinečku, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

Přátelé, pojďme na e-mailovou poštu. Prosím, zahrajte k dnešnímu svátku milé paní účetní Martince Sedlačíkové z Březové. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu radosti. Ať se ti splní vše, co si přeješ. Užij si svůj sváteční den. To ti ze srdce přeje tvá kamarádka Jana. Takže to jsme předali a pojďme dále. Prosíme o písničku pro kamaráda z vojny, fanouše Eignera z Ostružna na Klatovsku. K dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví přejí kamarádi z vojny Mirek Pošvec, Jára Čech a Pavel Vacek s manželkami. A děkujeme za písničku. Ano, a která to bude? Mistřínská děvčata. Zdeněk Gurský, Vladimír Salčák a Dolanka.

0: A máme tady další poštu. Prosím, zahrajte k dnešnímu svátku milé paní účetní Martince Sedlačíkové z Březové. Přeji ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu radosti, ať se ti splní vše, co si přeješ. Užij si svůj sváteční den, to ti ze srdce přeje tvá kamarádka Jana. Další přání tady mám. Dnes se naše maminka, babička a prababička paní Anna Maňáková z Návojné dožívá 91 roku. Je posluchačkou vašeho blahopřání a milovnicí dechovky. Za všechnu lásku děkuji a přeji hodně zdraví, božího požehnání a ochranu Panny Marie Karmelské, dcery Anna Maria, syn František s rodinami a připojuje se rodina Šánkova a Vrbová. Tak a já ještě tady připojím jedno přání. Dobrý den, chtěli bychom touto cestou popřát panu Vlastimilu Krotkému z Dolních Lažan k dnešním krásným 77. narozeninám. Přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky, radosti s pravnoučat a dostatek trpělivosti se novými sousedy. Tohle vše ti přeje brácha Radek s rodinou. A já posílám písničku, bude to lidová z východního Slovenska, Vodička z Bystrého a Jarmila Šuláková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: krásná lidová z východního Slovenska, vodička z Bystrého, Jarmila Šuláková a Jana Rokita starší cymbál a Jan Rokita mladší cymbál. No a pojďme tady na e-mailovou poštu. Ale ano, ano, ano, takže podíváme se na telefon. Pojďme, paní Jakubíčková se k nám dovolala.
1: Halo? Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já bych chtěla pozdravit Natálku Jakšovou do Března. A zkázali, a ji přestane bolet, že ji bolí ouško. Tak ať ji to přestane bolet. A její maminku Ivonku zdravím. A ještě rodinu Sezelovu do Šardic. A já jdu Wolfa.
0: Ano.
1: A paní Ivánku Slabákovu.
0: Ano.
1: Se brzo uzdraví.
0: Ano, ano.
1: Tak moc krát děkuju.
0: No a paní Jakubičková, vy také, ať je to trochu lepší. Ano. Halo.
1: Tak už je to.
0: Ano.
1: Musím poděkovat panu doktorovi Vlaškovi. Do Šardic.
0: Ano.
1: A paní doktorce Nedůchalové.
0: Že tak. Se o vás starají. Dobře. Tak paní Jakubičková.
1: Ano, děkuju.
0: Ano. Já vám přeji, ať je vám lépe, ať je vám co, zkrátka, ať to zvládáte, hodně sil a písničku posíláme, ano?
2: Ano, naschle.
0: Naschledanou. Tak písnička bude František Kohoutek od srdéčka, a to opravdu bylo od srdéčka, a bude nám hrát dechová hudba Trnkovjanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tak a jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já vítám ve vysílání paní Mirku až z daleké Anglie. Dobrý den nebo dobrý večer.
3: Dobrý den, paní Navrátilová. Já vás prosím o zahrání písničky mé tetě Aničce Hrbkové do Němčan, která nedávno podstoupila ortopedickou operaci.
2: Ano.
3: My všichni přejeme brzké uzdravení, ať se jí dobře daří a ať to všechno dobře dopadne.
2: Ano.
3: Moc na ní všichni myslíme a máme jí moc rádi.
2: Výborně.
3: Děkuji vám za pěknou písničku, paní Navratilová. Zahrajte jí super písničku, prosím.
2: Já věřím, že se to bude líbit. Bude to teda Valčík, ale já myslím, že moc pěkný.
3: Určitě.
2: Ano. Ano.
3: Ona je úžasná žena, ona si to bude velice vážit.
2: Určitě. A paní Mirko, řekněte mi, jak je u vás počasí?
3: Hrozný vedro.
2: Tak jak u nás tady.
3: Teda nyní je tady celkem 28,
2: ano?
3: Ale minulý týden to teda bylo
2: strašné.
3: Very, very hodně strašný horko. No.
2: Což je nezvyklé.
3: Ale já jsem byla doma 3 týdny předtím v Čechách.
2: Ano.
3: Ale můžu vám říct, že tady je líp.
2: No tady taky, tady je teplo, byly takové dny.
3: Já mám rodinu v Němčanech.
2: Ano, ano.
3: Já jsem byla doma u Dášenky, u Liborka, u Libora.
2: Ano.
3: V Němčanech a tam bylo super, ale bylo horko.
2: Ano.
3: Ale když jsem přijela sem do Anglie, tak je to tu trošičku lepší. No.
2: Tak my vám to moc přejeme. A také
3: není,
2: vám.
3: Není to tak, jak v Čechách, ale je to o trošičku lepší.
2: Ano,
3: no.
2: Dobře. Tak přejeme vám pěkný večer, ať se vám daří.
3: Vám taky, paní Navrátilová, přeji vám krásný den, nebo už večer.
2: Večer, už je večer, ano.
3: A poslítěte naše tetě překrásnou písničku.
2: Ráda.
3: A ať se nám brzy uzdraví.
2: Dobře.
3: Nashledanou.
2: Nashledanou. Tak a já k tomu ještě ale připojím jeden e-mail. Dobrý den, prosím o zahrání hezké písničky jako vzpomínku na pana Zdeňka Mikošku z Otrokovic, který by dnes oslavil 90. narozeniny. Bohužel již není skoro 4 roky mezi námi a stále na něho s láskou vzpomínají manželka Marie, syn Zdeněk a dcera Iveta s rodinou, syn Radek s přítelkyní a vnoučátka. Tak, dáme písničku Vladimír Ondrůšek, Antonín Pernička, Šaty z červánků a Stříbrňanka.
0: Český rozhlas Zlín.

písnička nám dozněla, pojďme si tady přečíst další e-mail. Hudební dárek k dnešním jmeninám, ať potěší naši kamarádku včelařku, mladou paní inženýrku Martinku Martinkovou z Jablůnky, nyní na Vsetínsku. Posíláme v blahopřání spoustu malých kytiček, každá z nich, ať přinese ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, radost, klid a hodně lásky v kruhu milující rodiny, přátel, známých a čtyřnohých kamarádek kočiček. Ať máš vždy mladé srdce, hodně přátel, žádné vrásky. Martinka je nejen členka včelařského spolku Moravy a Slezska, včelaříme sami, sama si vyrábí bezkonkurenční dárkové výrobky z produktů od včeliček, včetně osobitého tekutého včelího penicilínu se svým puncem. To vše stíhá i při tak náročném povolání za přepážkou na poště, kde si jen svým pánem se vším všudy, což ocení vděční zákazníci, je prostě pilná jak ta včelička v tanci jakéhokoliv žánru, na place je jednička. Má své charisma, hlavně srdíčko na pravém místě. Obdivovali jsme u ní až exotickou krásu, intelekt, šarm s její dobrosrdečností a širokým úsměvem pro ostatní kolem ní. Za vše velké díky za to, že jsi asi taková, jaká jsi. Ti přání z loňského wellness pobytu posílají Věra, Dášenka, Sofie a všichni, co tě znají a rádi mají, jako my tři. Tak krásný dnešní sváteční den na raftu a víkend ti naše pilná včeličko Martinko přejeme s tímto malým hudebním dárkem k dnešnímu svátku. Ano, a budeme hrát písničku Půlnoci už odbylo, Zdeně Gurský nebo Manželé Gurští a Miločanka.

A máme tady další poštu, pojďme na ní. Tak vidím, že si užíváte klidu, nevoláte, a to je dobře. Já vám tady budu číst a hrát písničky a přeji vám k tomu dobrou pohodu. No a pojďme teda na další e-mail, který tady máme. Dobrý večer, dnes má svátek kamarádka paní Martina Smetana z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přeje celá rodina a rodina Smetanova. Tak předali jsme tady toto přání a hrajeme písničku Maléru, maléru, Magdalena Mučková a cymbálová muzika Pavla Mučky ze Strážnice.

0: Vítám ve vysílání pana Jožku z Hovoran. Dobrý podvečer.
1: Děkuji za přivítání, paní Květuško, i vy, přátelé, který tento pořad rádi posloucháte. Já bych chtěl k říčenším jmeninám věnovat pěknou písničku od brněnského rozhlasu a taky ode mě bývalé dlouholeté primášce cimbalové muziky z Čejče. My jsme zpívali ještě pod názvem Mládí, teď už jsme staří, ale to nevadí. Drahuško, ty máš zítra jmeniny. Já ti přeju jménem svým a i jménem těch, kteří s námi vystupovali, účinkovali po světě a všude v republice České. Československé to tady bylo aj na Slovensku, ale tam jsem já ještě nebyl. Drahuško, já ti přeju hodně štěstí, zdraví, ať se ti daří a vzpomínám rád na tvoji obětavost, dlouholetou poctivou práci paní primářky, z velkým P, co všechno si pro tu cimbálku udělala. Já ti děkuju a jsem rád, že jsem byl v takové partii, kde zbyla ty tou první paní primářkou. Tak hodně štěstí a všem vám, přátelé, hezký víkend. Květuško, děkuji vám a loučím se s vámi.
0: Ano, také. Ať se vám daří a budu se těšit někdy příště. Naschledanou.
1: Děkuji.
0: No a pojďme na písničku, kterou tady máme připravenou. Mládenci narukuju, Ištvánci ze Šarnic, Stanislav Orechovský napsal.

0: máme tady další e-maily. Dobrý večer, dnes má svátek kamarádka paní Martina Kadlčková z Horního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky, božího požehnání přejí manžel Petr, syn Petr s rodinou, syn Jakub, syn Šimon, sourozenci s rodinami, tatínek a kamarád Broněk, rodina Cmolova a rodina Kadlčkova. A ještě jedno přání tady mám. Dobrý večer, dnes má také svátek kamarádka paní Martina Grégrová z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Aleš, děti bratr Tomáš s rodinou, rodiče a kamarád Broněk, rodina Stojaspalova a rodina Grégrova. Tak předali jsme a hrajeme další písničku Kobylský šohajku a Straňanka.
1: Český rozhlas Zlín.

písničku pro Viktora Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem, který dnes slaví první rok svého života. Milý Viktorku, si naše sluníčko, si náš brouček, už běháš maličko, máš nejeden zoubek. Ať pěkně rosteš, rozum sbíráš a svým rodičům radost děláš. Krásné narozeniny přeje maminka, tatínek, sestřička Alžbětka, děda František, dědko Milan a babička Věrka. Zároveň posíláme pozdrav do nebíčka babičke Kamči, která na nás dává pozor. Tak to bylo jedno přání, pojďme ještě tady na další. Tak, milá Martinko, ze srdce ti přeji k tvému svátku hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a spokojenosti, ať tě život provází úsměvem, ať se ti splní všechna přání, ať tě zpívání se Stříbrňankou stále těší a přináší radost tobě i všem posluchačům. Měj nádherný sváteční den, hodně úspěchů na pódiu i v osobním životě a ať tě nikdy neopouští dobrá nálada. Krásný svátek, Martinko. Přání je pro Martinku Ondruškovou z Kunovic, zpěvačku Stříbrňanky. A tento e-mail posílá Jarda Wolf. Tak to je. To jsou e-maily a já mám tady ještě pozvánku. Tak mužský sbor z Moravské Nové Vsi vás srdečně zve na předhodovní zpívání podmájů, které se uskuteční v sobotu 25. července v 19:30 hodin. Vystoupí místní mužský sbor, mužské sbory z Nedakonic a ze Skalice, ženský sbor z Hrušek, folklorní soubor Kuželovjan, dětský soubor Jatelinečka, Jatelinka a jejich solisté, domácí verbíř Filip Hřebačka a dále zaspívá duo Liba Petrášová s Markétou Zhánělovou a Daniela Magálová z Moravanky. Hraje cymbálová muzika Lusk, programe vás provede Svatava Rudolfová. Po skončení programu bude následovat beseda u cymbálu. Dále vás srdečně zve Slovácký krůžek a Neoveská Chasa na Svatojakubské hody ve dnech 26. až 28. července tohoto roku. V neděli začínají hody o 14. hodině průvodem krojovaných a poté přivítáme přespolní chasy k tanci a poslechu bude vyhrávat. A dechová hudba Sobuláci a cymbálová muzika Stupava v pondělí ve 14 hodin bude průvod prostárky a příchod mužáků hraje dechová hudba Legruti. A v úterý v 19 hodin začíná hodová zábava pod zeleným a bude hrát dechová hudba Miločanka. Těšíme se na vás. No a ještě jednu pozvánku tady mám. Dechová hudba z Dounečanka vás zve v sobotu 18. července od 14. hodiny do hasičského areálu u fotbalového hřiště ve Zdounkách na festival Miroslava Nauče a součástí kterého bude oslava 50. výročí z Dounečanky a křest nového CD nosiče. Vystoupí dechové hudby Základní umělecká škola Kroměříž, Hulíňané, Polančanka, Zdounečanka a Gloria. A po ukončení programu festivalu bude následovat taneční zábava s účinkujícími kapelami. Tak přátelé, předali jsme, hrajeme poslední zpívanou písničku Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Smál se měsíc, Josef Zíma a Moravanka.

Vážení a milí, skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvíli zazní zprávy a pořad na pěknou notečku s Jaroslavem Knajzlem. No a v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Miloslava Richarda Procházky, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti Na dobrou noc. Což vám samozřejmě přeji, ať máte dobrou noc, a přeji vám samozřejmě ještě před tou dobrou nocí krásný večer.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V areálu Baťov v Otrokovicích vznikne nová pergola. Hotová bude do konce prázdnin. Sportovní areál Skály v Zašové na Vsetínsku dostane novou budovu se zázemím pro sportovce. Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Zítra bude ve Zlínském kraji oblačno s přeháňkami, nejvyšší teploty až 29 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobrý večer. Nová pergola za 900 tisíc korun vznikne do konce srpna ve sportovním areálu Baťov v Otrokovicích. Nabídne kryté posezení a zároveň rozšíří možnosti využití areálu během celého roku. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Součástí stavby bude rozšíření zpevněné plochy, nové osvětlení a odvodnění střechy napojené na stávající retenční systém. Pergola bude tvořena otevřenou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou, ze západní strany bude částečně chráněna dřevěným obkladem proti větru a nízkému slunci. Prostor bude bezbariérově přístupný.
0: Sašové na Vsetínsku zbourali starou budovu svazarmu ve sportovním areálu Skály. Objekt ze 70. let teď nahrazuje nová stavba se zázemím pro sportovce a místní organizace. V jaké fázi stavba popisuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
3: Ve sportovním areálu Zašovské Skály probíhá výstavba nové multifunkční budovy, teď se betonují základy a stavba je oplocená, tak je možné využívat i v minulém roce vystavený pump track. Hotovo bude příští rok v květnu.
0: Evropská komise vytýká Česku, že neudělala dostatečný pokrok v pravidlech ohledně střetu zájmů. Stále totiž nepřijalo zákony, které by chránily zemi před vlivem oligarchů. Komise to uvedla ve své každoroční zprávě o stavu právního státu v členských zemích Unie. Obavy podle ní vyvolává i plán vlády ANO, SPD a motoristů financovat od příštího roku Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu místo dosavadního systému poplatků. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že zpráva komise neodhalila žádné systémové nedostatky. Kabinet kvůli dokumentu kritizuje předseda opoziční ODS Martin Kupka.
4: Je to bohužel zásadní kritika vlády Andreje Babiše, znamená jednoznačně, že Česká republika se dostává mezi podobné země, jakou je Slovensko nebo jakou bylo Maďarsko.
0: Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Státní dluh tvoří dluhy vlády. Vzniká hlavně hromaděním schodku státního rozpočtu. Financovaný je pak naopak přímými půjčkami, půjčkami od Evropské investiční banky, státními dluhopisy nebo pokladními poukázkami.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno s možností přeháněk i bouřek. Nejnižší teploty 17 až 14 stupňů a vítr bude v bouřkách přechodně zesílený. Zítra čekejte v regionu oblačnější den s možností přeháněk i bouřek, hlavně odpoledne. Nejvyšší teploty budou 26 až 29 stupňů a vítr povane mírný.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se projíždí Zlínským krajem bez hlášených dopravních nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. A pokračuje naše vysílání folklorním pořadem Na pěknu notečku. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Vážení folklor milující, i tak říkajíc vy, kteří jste na náš pořad narazili náhodou, tak vítejte. Je tady pravidelná každovšední půlhodina patřící v našem vysílání pořadu na pěknou notečku, u kterého vás od mikrofonu vítá Jaroslav Kneisel. Máme pátek a to znamená jediné, že jsem v dnešním vyhrávání vybíral hudbu interpretovanou Brolnem, tedy brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. A ještě jedno významné dramaturgické pojítko dnes mám. Budeme vzpomínat. 14. července to bylo totiž rovných 20 let, co odešel houslista, ale také třeba trumpeťák, upravovatel a po mnoho dekád umělecký vedoucí a tvář Brolnu pan Jindřich Hovorka starší. Něco málo si povíme k jeho curriculum vitae, ale budeme především poslouchat. A jestli pak víte, kde se pan Jindřich Hovorka 13. srpna roku 1937 narodil, následující song vám budíž nápovědou.

O Budějovicích, svém rodném městě, zpíval Jindřich Hovorka společně s Růženou Kučerovou a hrál Broln. Hudba se stala součástí života Jindřicha Hovorky hned od dětství. Ještě v rodných Budějovicích navštěvoval střední hudební školu Jaroslava Jeremiáše, kde drtil a cvičil na housle a trumpetu. Za dalším vzděláním se přesunul do Brna, města, které se mu stalo domovem a osudem až do konce jeho dní. Studoval zde hru na violu na Janáčkově akademii muzických umění, kterou absolvoval v roce 1961. Vážení, uvědomme si, že Jindřich Hovorka, ročník 1937, si zažil jako dítě ještě válku a patřil ke generaci, která spolu utvářela kulturní podhoubí společnosti 60. let. To znamená, že vyhrával všude možně. Věnoval se muzice artificiální, kterou měl vystudovanou, tedy umělecké, ale také zábavové. A už od svých studií na JAMU také přičichl k folkloru. V tehdejším brněnském souboru Vlajka mládí, dnes soubor Javorník. Nebo v Brně také spolupracoval od konce 50. let také s brněnskou cymbálovou muzikou. A to brněnskou jakože název, psáno s velkým B. No a vlastně byl také primáriem folklorního souboru Úsvit v orchestru divadla v Českých Budějovicích. Hudebního kvasu prostě od mládí užíval opravdu naplno. A muzika se stala také součástí jeho rodiny. Manželka Zdenka byla a vlastně doposud je zpěvačkou. Později solistkou Brolnu, vedoucí ženského sboru Brolnu a syn Jindřich, mladší, se také neodrodil. A muzika jej provází, sice amatérsky, ale přesto celým životem. Pojďme si nyní poslechnout právě nejbližší Jindřicha Hovorky manžela a táty. Ještě jednu českou zpívá Jindřich Hovorka mladší a nádhernou Zaleť sokol, potom manželka Zdenka. A v jejím podání jsem ještě neodolal, abych nepustil sadu temperamentních slovenských. No a hraje samozřejmě Broln pod vedením Jindřicha Hovorky staršího.

Posloucháte pořad na pěknu notečku. Dnes nám vyhrává Broln pod vedením Jindřicha Hovorky staršího. Za prvé proto, že se jedná o krásné nahrávky a mimo to si také připomínáme 20. výročí odchodu této přední osobnosti hudebního folkloru u nás. Jindřich Hovorka zemřel 14. července roku 2006, tedy ve svých nedožitých 69 letech. Jindřich Hovorka starší si občas zahrál v Brolnu už těsně po studiích, ale od roku 1973 byl jeho stálým koncertním mistrem a později právě uměleckým vedoucím tohoto jedinečného tělesa. Stal se po Bohdanu Varchalovi a Bohumilu Smejkalovi jeho třetím primáriem. Nutno říci, že v letech, tak říkající jeho kormidlování Brolnu, vzniklo snad nejvíce hudebních snímků, Broln se stal výstavním rozhlasovým tělesem a to nejen u nás, ale svými koncertními výjezdy i daleko za hranicemi. Bylo to právě v čele s Jindřichem Hovorkou, kdy Broln snad nejvíce ovlivnil folklorní hnutí u nás. Několik generací mladých muzikantů a zpěváků chtělo napodobovat hru Brolnu. Bylo to právě s Jindřichem Hovorkou a dramaturgem Jaroslavem Jakubíčkem, kdy Broln pořádal slavné koncerty v regionech, vystupoval v Československé televizi nebo objevoval mladé zpěváky v projektu Děti a píseň i dalších. A jak jsem už naznačil, tak za mě naprosto obdivuhodně podržel Broln Jindřich Hovorka v divokých 90. letech, kdy se musel orchestr tak říkajíc postavit na vlastní nohy. A až do roku 2006 fungoval právě v čele s Jindřichem Hovorkou a přičiněním několika muzikantů a zpěváků samostatně. No ale moc do té minulosti nezabředejme a pojďme raději poslouchat. Broln nyní doprovodí Luboše Holého. Všimněte si Lesu smyčců, které v úpravě Jaromíra Nečase Jindřich Hovorka řídil a kultivoval. A potom to bude Šuchom z Kokavy. Slovenské melodie už z kraje 70. let upravil pro Broln Dušan Holý.

To byla aspoň část nahrávky s názvem Šuchom z Kokavy. Hrál Bron, před kterým stál pan Jindřich Hovorka starší. Od jeho odchodu uplynulo 14. července 2026 20 let. Ale zároveň připojím, že v polovině srpna to bude 89 let, co se pan Hovorka narodil. Je obdivuhodné, že pan Hovorka už není mezi námi 20 let, ale pokud se potkávám s našimi posluchači, tak stále velice vzpomínají na tuto, nebojím se to označení použít, legendu, nejen Brolnu, ale vůbec interpretace lidové písně u nás. Příští rok budeme slavit 90. paní Zdenky Hovorkové, kterou srdečně zdravím, i nedožité 90. právě Jindřicha Hovorky. Věřím, že se potkáme na nějaké pěkné akci, která připomene muzikantskou osobnost člověka, který měl hudbu rád a především tu radost uměl předávat dál. Profesionála, a to je za mě důležité, kterému byla práce koníčkem a radostí. Vážení a milí, závěrem si dejme dva naprosté profíky svých oborů. V čele Brolnu hrajícího Jindřicha Hovorku a Karla Gotta. Ano, slyšíte správně, i božský Karel v roce 1974 zpíval s brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. I šel Maciek. Přátelé, přeju vám klidný páteční večer, příjemnou sobotu a neděli a těším se v našem vysílání zase někdy příště. Zdraví vás a s tradiční prosbou buďme dobří se s vámi do všech stran s úsměvem na líci loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale je nehuse,
2: řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Český státní dluh v prvním pololetí přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Soud uznal vinným nezávislého starostu Jetřichovic a samotnou obec z pokusu podvodu při získání dotace. Starosta i obec se odvolali. Zítra bude převážně oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní dluh Česka v prvním pololetí vzrostl o necelých 50 miliard korun. Dluh tak přesáhl 3 biliony a 700 miliard korun. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Za nárůstem stojí podle rezortu hlavně prodej státních dluhopisů a krytí schodku státního rozpočtu. Každý obyvatel Česka teď teoreticky dluží přes 342 tisíc korun. Nezávislý starosta Jetřichovic Marek Kny a obec se podle okresního soudu v Děčíně dopustili pokusu o dotační podvod. Obec žádala o 1,5 milionu na opravu evakuační cesty při ničivém požáru v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 s tvrzením, že ji poškodila hasičská technika. To ale podle obžaloby nebyla pravda. Obec nakonec peníze nezískala. Zatím nepravomocný rozsudek vyhlásila soudkyně Monika Němcová.
2: Odsuzují se obžalovaný Marek Kny k celkovému peněžitému trestu ve výši 365 tisíc korun a obžalovaná obec Jetřichovice k trestu zákazu přijímání dotací a subvencí na dobu 3 let.
0: Starosta i obec se proti rozsudku odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. V Brně má po zhruba 70 letech vzniknout úplně nový hřbitov. Magistrát ho připravuje společně s městskou částí Medlánky, která o jeho výstavbu usiluje. Na rozdíl od ostatních hřbitovů ve městě v něm nebudou typické kopané hroby. Umožní pohřbívání alternativními způsoby. Otevřít má zhruba do 5 let na louce u stromové kaple pod lesem, doplňuje místostarostka Kateřina Žurková z uskupení Občané pro Medlánky.
3: Tam bychom chtěli mít přírodní hřbitov, a to buď rozptylový, anebo potom sypávání ke kořenům. Nicméně už nějakou studii na to máme a je to vlastně místo vhodné. Vedle té kaple je to vhodné i z toho důvodu, že vlastně je to místo, kde by se mohl nějaký obřad konat, takže bychom to rozšířili o tuhle funkci na téhle louce. Sport.
0: Čeští vodní slalomáři se ve Spojených státech připravují na mistrovství světa. To začne v pondělí v Oklahoma City. Pětinásobný světový šampion Jiří Prskavec popisuje trať, na které se za 2 roky pojede na olympijských hrách.
4: Já jsem vlastně rád, že ta trať je jiná než to, na co jsme v posledních letech zvyklí. Rychlejší, má větší spád než prostě Paříž, Praha, Londýn. A tady v Oklahomě mají vlastně stejné překážky jako v australském Penritu, ale ta trať je daleko užší a prudší. Počasí.
0: Zítra bude převážně oblačno. Ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 na 11. kilometru směrem do Brna stojí v odstavném pruhu porouchané auto. A v Českém Krumlově dejte pozor na nehodu 2 osobních aut v ulici Opíšťková. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
5: Začíná další magazín Poradna, kde je přítomná, jako vždycky, doktorka Kateřina Cajtamlová.
6: Já velmi vítám a dneska to bude téma složité.
5: Jak to?
6: Jmenuje se kortizol.
5: Kdo?
6: A budeme, no to naše téma, Patriku. A vymysleli jsme ho proto, protože se na internetu a všude množí reklamy nějakým způsobem zachraňte své tělo od kortizolu a snižte dáte kortizol, výtažky ze 7 special hoop s kávou nějakou. Takže jsme se rozhodli, že vám k tomu trošku něco povíme.
5: Povíme o tom, co vlastně kortizol hlídá, proč se objevuje jeho vyšší hladina nebo nižší, a taky o stresu budeme mluvit a o hormonech jako takových. A mám jedno takové vyprávní příběh. Vědci zjistili, paní doktorko, že pivo obsahuje malé množství ženských hormonů.
6: Ano.
5: Aby tedy tu teorii ověřili, tak dali 100 mužům vypít 12 piv. Výsledek? 100% z nich přibylo na váze, začalo být náladových, ztratilo schopnost řídit auto a odmítlo se omluvit za hlouposti, takže další testování už nebylo potřeba.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes na téma tedy kortizol, hormony a stres. On ten kortizol je důležitý hormon, je taky přezdívaný hormonem stresu. Produkují ho nadledvinky a kdysi lidem pomáhal přežít napadení predátorem. Mobilizoval síly na boj nebo na útěk. Proč se ale o něm dnes tolik píše na tom internetu, jak už zmínila paní doktorka Cajdamlová, tak o to se zajímala i redaktorka Bára Kvapilová a ptala se na to endokrinologa Richarda Stejskala.
1: Tak ona vůbec, popularita medicíny a hormonů stoupá díky internetu a pacienti si leco najdou. Na druhou stranu je pravda, že my jsme dneska podrobovaní určitě větší zátěži stresové. A říká se, že dřív ten stres byl také, ale lidé s ním uměli lépe nakládat. A dneska máme trošku problém, jak se s tím vypořádat. Jedna z možností je, že když prostě máme stresovou reakci, přijde vám špatná zpráva, s někým se pohádáte, tak je dobré nezůstat sedět za počítačem, ale jít to vyběhat jakoby. Protože ten kortizol vám zmobilizuje, prostě zvýší krevní tlak, zrychlí srdeční tep a nastartuje metabolické procesy, které jakoby vám uvolní energii. A tu energii, když nespotřebujete, tak ji máte v sobě a tam vzniká přetlak.
2: Cože? Nepřišly gumičky? A to mi říkáte, když jsem nechal udělat nálev, dejte mi hrachovou.
3: Hodně lidí dnes zajímá, jakou mají hladinu kortizolu.
1: No a to my vysvětlujeme pacientům, že ta jednorázová hodnota, když si nechají třeba i za svoje vlastní peníze nabrat kortizol v laboratoři, jim nemusí moc říct. Ve většině případů jim můžou mít trochu vyšší, ale nemusí to znamenat nemoc. Bojíme se odběru, nemáme rádi, když nám někdo píchá do těla jehlou a ejhle, kortizol je třeba trochu vyšší. Udělat diagnózu nemoci, která vede k chronicky zvýšenému kortizolu, je komplikovanější. Řekl bych, že skoro důležitější je nález nízké hladiny kortizolu. Ta může signalizovat jinou nemoc a bez kortizolu pacient chřadne, až může prostě upadnout do úplného komatu. Takže není to moc časté onemocnění, ale řekl bych, že když už si nechám nabrat kortizol, zajímalo by mě spíše, jestli ho nemám nízký než zvýšený.
3: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Nemoce s nadledvinkama nejsou až zas tak moc časté a těch pacientů, kteří mají úplně jasnou klinickou symptomatologii, že máte najednou depozita tuku v břiše a relativně hubené svaly na rukou a na nohou a měsícovitý obličej, to je klasický popis pacienta s nadbytkem kortizolu, tak se to dneska nevidí až zas tak moc často. A zajímavý je, že nakonec jsem takovou diagnozu udělal u svého psa, u svého kokršpaněla, ale tam se to projevovalo změněnou kvalitou srsti. To u našich pacientů tolik nepozorujeme, i když vlastně některé pacienty taky trápí, ale u toho pejska to bylo výrazně nápadný, protože začal z ničeho nic olisávat v relativně mladém věku. A když se toto zaléčilo, tak krásně zase schlupatě.
0: Vesele a zdravě. Tak já myslím, že to testosteron vlastně i ten kortizol. Ten měsícovitý obličej, paní doktorko, co to je?
4: To je kulatý obličej, na kterém není vidět ta lepka, jo? Zvětší se vám tváře.
0: Nejsou vidět jako lícní kosti.
4: No, nejsou vidět a ano. Je to celý jako kulatý.
0: Úplněk.
4: Úplněk, přesně, ano, to je ono. A já jsem ještě chtěla doplnit, že u toho měření kortizolu je také poměrně důležité, kdy ho měříme, protože on se pulzně v takových jako návalovitých dávkách vylučuje nejčastěji ráno, takže odebírá se vlastně mezi 6. a 9. ranní hodinou. Tam jsou ty hladiny nejvyšší, protože tam tělo vyprodukuje 75% toho kortizolu.
0: A záleží obecně na tom času, anebo jak jsme zvyklí stávat?
4: No, ne, to je, tělo to dělá vlastně
0: to
4: v tu, ranu, ano, tu ranní část a odpolední se provádějí mezi 16. a 19. a ten rozptyl, kolik vlastně toho kortizolu je, je obrovský, proto chápu, že pan doktor říkal, že lépe se poznají nízké hladiny, protože ten rozptyl u té ranní dávky je 118 až 618 milimolů na litr a u té odpolední je to 85 až 460. Takže slyšíte, že je to vlastně obrovský rozptyl a my poznáme, že je to nižší než 118 nebo odpoledne nižší než 85, to poznáme snadno.
0: Na co ten kortizol vlastně máme, co všechno ovlivňuje a jak souvisí i s tím stresem, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: to asi a vznáší se, hlavně aby nebyla ve stresu. O ten jde v našem pořadu. Máme tu pořad Vesele a zdravě a téma připomene i posluchač Petr.
1: Zdraví Petr, asi jsem byl mimo školu, když šla řeč o kortizolu. Takže teď jsem hloupý synek, co se týče nadledvinek.
0: Já mám taky ten pocit, že jsem nikdy neslyšel o kortizolu až teď v poslední době.
2: No jasně, teď je to ale postgraduální studium medicíny, to je tak specializovaná oblast, to je endokrinologie, to je nástavbová věc. My jsme se jen tak letem světem dozvěděli během studia o kortizolu, je to teda glukokortikoid a jmenuje se kortikoid kvůli tomu, že je vylučován kortexem neboli kůrou nadledvin a já jsem se jakožto leta studující různé věci o medicíně ke svému neuvěřitelnému údivu dozvěděla, že nadledvina váží Patriku 8 gramů. To je fakt pidi mini orgáneček mrňavej.
0: Takový špendlíček.
2: No úplně pidi. No, takže to pro mě bylo překvapení, je v oblasti 11. hrudního obratle, v podstatě trošku níž je na levé straně, protože levá ledvina je dole, ta nadledvinka hačá na vrcholku ledviny a vylučuje vlastně dvojí typy hormonů. Jedny jsou vylučovány kůrou a tam patří mimo jiné kortizol, je jich tam daleko více, ale to vám nebudu složitě říkat. A potom zdřeně se vylučuje adrenalin, to možná taky znáte.
0: Ten už jsme slyšeli.
2: A teď jde o to, v jakém typu stresu se vylučuje ten kortizol. Ten se vylučuje, pokud spěcháme, něčeho se bojíme, to znamená strach ho vylučuje, a tlačíme na sebe a máme pocit bezmoci, že jsme jako v úzkých, v koutě.
0: Když nás třeba v práci někdo naštve.
2: No, ono, když nás křivdu. Naštve, no. Ano, křivda, nespravedlnost, strach, bezmoc, obavy, apatie, to jsou ty stavy.
0: Dobře, začne se vylučovat kortizol.
2: Ano.
0: A proč se vylučuje? Co má udělat?
2: No, on má nás vlastně vybavit energií, abychom mohli vzdorovat nebo utéct, čili boj nebo utěk.
0: Tak je to docela dobrý hormon, ne?
2: Je to báječný
0: tak
2: hormon.
0: Tak proč se ho bojíme?
2: No, protože čeho je moc, toho je příliš. Aha. Ten stres, jak říkal krásně pan doktor, by měl být vlastně kompenzován pohybem. My máme utíct, vy jste říkal predátor. Predátor je žrout, že jo, tak šavlozubej tygr, když na mě šel, tak já jsem se lekla, vyloučil se kortizol, zvýšila se hladina cukru, metabolicky se...
0: To znamená, že máme být buď psychicky v klidu, aby jsme nebyli stresováni, ano. A pakli, že už ten stres je, tak to máme jako vyběhat, vysportovat.
2: Vyběhat, pohyb vymlátit, zase. Pohyb zase.
0: Ježišmarja, vymlátit, pozor. Tak do pytle, jako boxovacího,
2: do pytle,
0: ne?
2: Ano, do boxovacího, ne, pardon, samozřejmě, roztrhat nějaký papír, vykřikovat, čet něco, jo. Prostě
0: a když to
2: nezamrznout.
0: Tak co může ten kortizol způsobit, že se ho tak bojíme a teď právě proto se vyrojilo ano. Tolik zpráv na internetu, jak ho ovlivnit, protože že se i mění prý postava,
2: ano.
0: Nevím, co
2: ano.
0: Se děje?
2: No, děje se to, že se vlastně zvyšuje hladina cukru, zároveň se snižuje odbourávání vlastně vlastního svalstva tím, že se vytvoří inzulinorezistence. To znamená, nám se vylučuje inzulín, ale buňky na něj slyší. To znamená, že my máme mobilizované hladiny cukru, stoupá nám v krvi, aby mozek mohl přemýšlet, protože ten na to inzulín nepotřebuje a abychom rychle věděli, kam utíct a před kým a odkud a orientovat se v prostoru a vzpomenout si, jak zabít tygra a podobně.
0: A může mít tedy ten kortizol nějaký vliv na naše zdraví? Pak,
2: no,
0: nebo
2: ale
0: pohodu?
2: V okamžiku, kdy my máme inzulinorezistenci vysokou hladinu cukru a my nepřemýšlíme a nehýbeme se a neděláme nic, no tak se nám z toho udělá tuk a ten tuk se vlastně udělá v oblasti krku, břicha, hrudníku, takzvaný viscerální tuk a zvýší se nám tep, zvýší se nám krevní tlak a vzniká takzvaný metabolický syndrom, obezita typu jablko, zvýšený krevní tlak a pokud to trvá dlouhodobě, tak cukru cukrovka druhého typu, která je typická inzulinorezistencí. Čili správně nad naším stresem bychom neměli nechat zapadnout slunce, měli bychom to vypustit z hlavy, vyventilovat pohybem, ideálně nějakým aerobním mezi lidmi, popovídat si ano. o tom, jako my si teď povídáme.
0: Ale takhle to zní, že je to jako nenápadné, že ano. ten kortizol vlastně ani nevíme, že takhle pracuje, nevíme. Že s tím tělem něco dělá.
2: Ano.
0: Jak poznáme, nebo že jsme ve stresu?
2: Nám se zúží vlastně trošku zorné pole, to je jedna věc, zvýší se nám tepová frekvence, teď jsou ty chytré hodinky, které jsou nám schopny tohleto zjistit, zvýší se nám, jak říkám, hladina cukru v krvi, dochází k tomu, že nemáme chuť, hlad, pokud máme hlad, tak ho máme spíš večer, na maloobjemovou vysokoenergetickou stravu, čili sladké, tučné, slané, tučné, to tělo jako chce rychle něco, teď se mění práce trávicího traktu, buď dochází k průjmům, aby se vlastně člověk zbavil toho střevního obsahu a líp se mu utíkalo, že jo, nebo dochází k zácpám, mění se tvar cév, čili čím díl to probíhá, tím hůř pro organismus, plus samozřejmě padá srst, že jo, vlasy hlavně.
0: Jestli se v tom vidíte, nebo v některých těch věcech, tak určitě i na vaše dotazy ty živé dojde. Ještě předtím se budeme věnovat těm, které přišly přes naše stránky www.veseleazdravie.cz. Za malou chvíli.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě dnes na téma hormony, kortizol, stres. Tohle se nám všechno propojuje i v těch možná dotazech, které dorazily přes stránky Vesele a zdravě.cz, kde je formulář pro vaše dotazy. Tak paní doktorko, co přišlo?
1: Já za ně moc děkuji. Jeden dotaz, pan Jan se ptá, zda má nějak upravovat hladinu kortizolu nebo se o něj zajímat. Je mu 53 let, v posledních měsících se cítí unavený, v noci špatně spí, už se mu nedaří vydržet se sportovní aktivitou jako dřív a něco přibral a ptá se, jestli je to jenom stářím nebo i hormony. Já bych rozhodně se nesoustředila na hladinu kortizolu, vysvětloval pan doktor, proč to je zavádějící, ale první bych zkusila zjistit, jestli nemá sníženou hladinu testosteronu. To se dělá na endokrinologii a v tom věku to může být, to je vlastně u mužů třetí pokles hladiny testosteronu. Testosteron je anabolický steroid, neboli pomáhá tvořit aktivní hmotu a proto lidé vlastně končí se sportovní kariérou, ať už muži nebo ženy, mezi 35 a 40 rokem věku, protože ta svalová hmota už není živena těmi anabolickými steroidy a výkonnost klesá. Takže testosteron. No a samozřejmě v 53 letech se to nedá nazvat stáří, ale metabolický obrat může klesat a panu Janovi bych doporučila zkontrolovat, jestli je dost bílkovin, jestli nemá stresy, o který dneska mluvíme, a to, že v noci špatně spí, ještě může znamenat, že třeba nedostatečně jí k večeři. Většinou lidé, kteří začnou přibírat, tak začnou odebírat stravu. Jenomže my, když nemáme večeři, tak ten organismus si říká, aha, tak musím ho vzbudit,
0: ještě se najíst,
1: aby se šel honem rychle ještě najíst.
0: To je zajímavé.
1: Takže já bych klidně i druhou večeři, 3 hodiny před usnutím něco malého. A potom paní Dana, děkujeme, píše, že nás ráda poslouchá, vážíme si toho. Jak bojovat se stresem? Ano, tady každá rada drahá. Někdo říká, že je ho trochu potřeba. Paní Dano, posílám vám úplně velikánský pozdrav, protože to je pravda. My máme vlastně...
0: Pravda?
1: Ano, my máme, když to vezmu od 0 do 10 na škále, tak ten stres by se měl pohybovat vlastně v oblasti 4 až 6. Nuda a nepřítomnost jakýchkoliv podnětů je obrovský stresor. To znamená, že my, když vlastně nemáme jako kdyby nic, tak my si ten stres sami vyrábíme. Já jsem teď byla v kasematech v Brně a tam vlastně říkali, že samotka, kdy ten člověk nemůže klábosit s lidmi a nemá fyzický kontakt a nemá žádnou práci, je tak obrovský stres, že vězňové, kteří byli na samotce, umírali po několika týdnech. Takže prosím, je velmi důležité mít eustres, to je taková ta radost ze života, takový to příjemný mrazení. A paní se ptá, že posiluje psychicky i imunitu, no tak kortizol konkrétně imunitu trošku snižuje a to, že se jí ptají lékaři, jestli nemá stres, tak to může být, že ona na sebe tlačí. Říká, že není žádná padavka, nehroutí se z termínu, je jí ale 48, přibrala, špatně se jí usíná. Je možné, že mám stres, i když mi to nepřijde? Ano, je to možné. Člověk si neuvědomuje, že se zvýšené věkem potřebuje víc odpočívat, pouštět věci z hlavy, házet za hlavu problémy, nechodit spát s těžkou hlavou, co bude zítra. Čili může být, že vy jste na ten stres, paní Dano, už zvyklá, takže vám to nepřijde, ale objektivně asi ve stresu jste.
0: Co vy, jak jste na tom s tou psychickou pohodou? Necítíte nějaký nátlak, stres? Jak jste na tom s hormony a jak se stavíte ke kortizolu? Všechno to s námi můžete probrat v klidu i teď po telefonní lince, vy, co nás posloucháte, protože otevíráme poradnu naživo s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte jako každý pátek v tomto čase pořad Veselé a zdravě, poradnu o zdravém životním stylu, dnes na téma stres, kortizol, hormony a co s tím. Ptáte se na telefonním čísle 731 800 900. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já chci poprosit, mám dospívajícího syna a jednoho velkého syna.
1: Ano.
2: A já jsem stále ve stresu, prostě opravdu, denodenně.
1: Ano. A můžu vědět, co vás na té situaci s dvěma syny tak trápí, jakože třeba, aby neonemocněli, nebo zkuste?
2: No, syn, denodenně syn jezdí na silnici, starší.
1: Jo, takhle, aby se mu něco nestalo, no, jasně.
2: Ano.
1: A druhý?
2: A ten mladší, no, tak takovej stres prostě v té rodině, tak nějak ty stresy jsou pořád asi.
1: Ne? Jenom chci říct, že jakmile už se jedná o skoro dospělé lidi, tak bych doporučila, protože mužům hodně pomůže, když jim maminka důvěřuje. Jo?
2: Ano,
1: v okamžiku,
2: ano.
1: Kdy se o ně bojíte, tak vlastně vyjadřujete nedůvěru, že zvládnou situaci. V okamžiku, kdy jim důvěřujete a jako držíte jim palce, představujete si z dobré konce, jak to všechno zvládnou, libujete si, jak jsou šikovní, hodní, já nevím, jaci. Ano, no, tak to, aby člověk nebyl ve stresu, to může zařídit jenom on sám tím, že nepopřeje ve své mysli příliš sluchu svým obavám, strachům a nevytváří katastrofické scénáře, jo? Protože my spíš si máme myslet na to, co si přejeme, aby se stalo, než na to, čeho se bojíme. Protože my to neovlivníme, to ovlivní ti hoši a vy jako maminka prostě musíte jim držet palce. Je to těžký, ale je to důležitý. Když tak si přečtěte od Čapka román Matka, tam se to nádherně řeší.
0: Doporučení tedy.
1: Já děkuji, že jste zavolala, jste hodná, díky.
0: Nashledanou. 731 800 900, náš telefon pro vaše dotazy. Musíme taky říct, že vlastně ty stresy jsou různé. Tady byl i telefonát předtím, že to bylo zvnějšku vlastně stres.
1: A já chci jenom upozornit, můj tatínek s nadsázkou říkal, že člověk si zvykne i na šibenici. Pokud my máme nějakou situaci, se kterou nic nemůžeme udělat, ona tam prostě je.
0: Ano.
1: A je to kdo z koho, to znamená buď já, nebo ta situace, tak my se musíme otužovat, počítat s tím.
0: Další telefonát. Dobrý den, přejeme vysílání.
3: Dobrý den.
1: Dobrý
3: já
1: den.
3: Jsem se chtěla zeptat, mě je teda 73, ale mám manžela staršího a on teďko jako je po docela nemocích a tohleto. Projevila se u něj demence. Já prostě a dělám, co dělám. Prostě jsem přibrala a nemůžu prostě, i když prostě to házím za hlavu, že už je to stáří, se
1: jasně
3: starat o něj.
1: No.
3: Ale prostě pořád přibírám a prostě mě nejdou dolů k ty chyla. No.
1: Rozumím. Tam je důležité, abyste si zkontrolovala, že máte dost jídla, protože to jsem říkala na začátku, v chronickém stresu člověk nemá takovou chuť k jídlu, nemá tolik jako soustředění na potravu, čili musí jíst jako malý dítě, jo, za maminku, za tatínka, prostě kontrolovat
0: nutit
1: si
0: se,
1: že toho jim dost. No. Pitný režim zkontrolujte a chtělo by to, jak říkal pan doktor, trošku fyzické aktivity, abyste to dostala z hlavy pryč.
3: No.
1: Moc
0: takto
1: vám držíme palce, ať to zvládáte.
0: Další telefonát, další dotaz. Dobrý den, přejeme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka od Olomouce.
1: A nestlumila rozhlas. Můžete si ho vypnout, prosím, protože my tam máme strašlivánskou ozvěnu a nerozumíme moc dobře. Povídejte.
4: Hned to bude.
1: Ano.
0: Tak poprosíme všechny, aby takto činili. Dobrý den, ještě jednou.
4: Ano, dobrý den. Prosím vás, já budu jiný téma. Já jsem jako diabetik. Můžu hovořit?
1: No, schválně, říkejte.
4: Já jsem diabetik a mám dlouhodobý cukr. Paní doktorka mi napsala lék a já během 14 dnů, i když nejsem obézní, jsem hodila 10 kilo. Od té doby, už to jsou 3 měsíce a 4, já nemůžu přibrat a právě jím a hubnu.
1: A paní doktorka to ví?
4: Ví, ano.
1: Jo. No, pravděpodobně nemusíte mít úplně dost třeba bílkoviny, jo. Ve vyšším věku bílkovina, zdroje jednak jsou drahé, ať už jsou to ryby, nebo maso, nebo sýry kvalitní, tak prostě z toho jídelníčku lidí mizí a tam může potom docházet k ztrátě aktivní hmoty. Zkontrolujte si, jestli jíte dost bílkovin. Mělo by to být zhruba 75 až 80 gramů v průměru na den.
0: Jo? Tolik tedy doporučení. Trochu mimo téma.
1: Třeba asi kalorické tabulky. No ale ono je to i k tématu, protože já jsem říkala, že chronický stres vede k vývoji diabetu druhého typu.
0: To je pravda.
1: A tam může vlastně z dlouhodobého hlediska to takhle vypadat.
0: Cítíte se v nepohodě, projevuje se to na vašem zdraví, postavě, třeba i neschopnosti usnout, spát, špatně se probouzíte, cítíte málo energie. Tohle všechno můžete probrat, protože třeba souvisí i s hormony, i s tím kortizolem, o kterém dnes mluvíme. Ptejte se dál na telefonním čísle 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, vysíláme pořad Veselé a zdravě.
1: A já nikam dál nepůjdu, já tady sedím a těším se na vaše dotazy.
0: Na telefonu 731 800 900 je můžete klást. Kdo tam je teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady u telefonu Gajdošík.
1: Dobrý
2: den. Já vás
1: den.
2: Všechny zdravím a zdravím všechny posluchače. Chtěl bych se vlastně hlavně s posluchači podělit o nějakou svoji pozitivní zkušenost.
1: Ano.
2: Tady v souvislosti s tím tématem kortizolu a stresu. Já jsem pracoval jako technik na jiždění parních turbín, což byla hrozně stresová práce a po dvou letech té práci jsem šel pak vlastně na prohlídku preventivní, na odběry a paní doktorka mě zjistila prediabetes a vlastně ta cesta byla taková a bude to diabetes a máte vysoký cholesterol a tak dál.
1: Ano.
2: Což mě vlastně dokoplo k tomu, ne, to musím změnit. A,
1: ano.
2: A chci říct, že se to povedlo a co mi pomohlo, tak vrátit se k pravidelnému spánku, vrátit se ke sportu, vrátit se k tomu neprožívat ty starosti, nevidět tak jako jenom tu práci, ale
1: hodit to za hlavu.
2: A
1: ano,
2: přesně tak.
1: Děkujeme, jo, takže a prediabetes pryč a všechno pryč.
2: Přesně tak.
1: Ano.
2: Všechno pryč a znovu zdraví.
1: Báječný.
2: Takže má to smysl se o něco snažit a přeju všem, ať se podaří
1: vám. A vy jste teďko řekl strašně důležitou věc, neřešit následky, ale řešit příčinu. A příčinou u vás bylo vlastně ty významy, které jste přikládal té práci a teď jste si začal ano. sobě přikládat. Výborně.
0: Ať se daří a zdraví. Mějte tak se hezky.
1: Naschledanou.
0: Telefonní číslo 731 800 900 je tu pro vás a dnes řešíme stres, hormony, kortizol. Dobrý den.
3: Dobrý den, já bych chtěla poděkovat paní doktorce.
1: Za co?
3: Já jsem nad tím byla taky tak, jak ta paní, co tam volala posledně, těch 10 kilo,
1: no.
3: co chodila.
1: No.
3: No a máte pravdu, jsou to ty bílkoviny.
1: Je, ale to mám to radost. A vám pomohli, jo?
3: Pomohli mi.
1: Super.
3: Začínám přibírat, jsem spíš víceméně trošičku jako v klidu.
1: Ano.
3: Že jako astmatik mám taky hodně toho adrenalinu.
1: Jasně.
3: Ale to všechno odbourávám, všechno házu za hlavu.
1: Výborně.
3: A to opravdu tady ta odpověď mě pomohla.
1: Tak to mám velkou radost.
3: Ale ještě podotýkám, ano? že dělám denně 3-4 kilometry.
1: No jasně, výborně, hodinu venku.
3: Chodím. No.
1: Správně. A chůze no. je strašně důležitá. Představte si, že prý dokonce kvalita lýtkových svalů předpovídá dlouhověkost. To znamená, když my chodíme, tak ty lýtkové svaly vlastně fungujou a podle toho, jak pěkně ty lýtka nám fungujou, tak dlouho žijem. A ještě druhá věc, kromě lýtkových svalů, je dobré klábosení, protože když mluvíme s lidmi tváří v tvář, prodlužuje to život a snižuje to stres.
0: Tak si s námi popovídejte, aspoň na dálku, není ano. to tváří v tvář, ale posloucháme vás a snažíme se i poradit. Ještě někomu dalšímu na telefonu v pořadu Veselé a zdravě. Kdo volá?
4: Dobrý den, my jsme tady ohledně toho kortizolu.
1: Povídejte, posloucháme.
4: No, já jsem jenom chtěla říct, že prosím ten, jako, že to je hormon.
1: Ano.
4: A že jsem ho třeba hodně měla ve škole.
1: Ano. Bezva. Takže vy jste ho měla už na základce?
4: No, jako jo, no někdy prostě z té školy, jak toho bylo hodně, no.
1: A co jste s tím dělala? Protože už zníte jako skoro dospělá, možná úplně dospělá žena, tak co jste s tím dělala, aby to nezlobilo?
4: No, vždycky se mi nejvíc vyplatilo počkat na prázdniny.
1: No jo, tak jo, tak to je ano, dobře.
0: Dobře.
1: Ale v podstatě slečna nebo mladá paní hovoří o tom, že se pomáhá rozhodně těšit na to, až bude lépe.
0: Tak, dobrá zpráva. Ještě se budeme kortizolu věnovat. I takové malé shrnutí uděláme za malou chvíli v našem vysílání. Tak zůstaňte, jak říkáme, na příjmu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, ještě takovéto malé shrnutí a závěr dnešního pořadu, kdy mluvíme o hormonech, stresu a kortizolu, tak možná ještě jednou, paní Truko, jak si správně ověřit tu hladinu kortizolu?
1: No, hlavně my bychom neměli úplně ověřovat hladinu kortizolu, ale my většinou poznáme, že jsme ve stresu podle toho, že špatně spíme, stoupá nám krevní tlak, mění se nám citlivost na glukózu, to znamená, můžeme mít vyšší glykémie, můžeme začít přibírat, jsme třeba trošku úzkostní, smutní a podobně. Čili neřešit ani tak, kolik je hladina kortizolu, jako spíš řešit, jak to udělat, abychom v tom stresu tolik nebyli. Spát bychom měli něco minimálně 7 hodin, spíš 8, radši jdeme spát dřív. Další, co bychom měli, tak bychom měli přemýšlet o tom, jestli dostatečně jíme, jestli náhodou si neděláme zbytečné starosti, jako nám tady říkala paní. S vyšším věkem se může proměnit i to, kdy vstáváme a kdy chodíme spát, tak z toho nemít starost, ale třeba když se budíme dřív, což je typické zejména u žen, koukat na východ slunce, libovat si, že je zelená tráva, vůbec libovat si a být vděční za to, co máme, že nám teče teplá voda, to všechno jsou věci, které snižují stres. A nezůstávejte prosím sami, lidí je všude velká spousta a když půjdete ven a třeba si sednete na lavičku a budete se usmívat na lidi a třeba chválit, jak jim to sluší, nebo říkat, že je dneska hezké počasí, tak lidem uděláte hezčí den a sobě snížíte hladinu stresu.
0: Takže nečekat, že se změní situace vedle nás, ne, ale trochu aktivně k tomu přistoupit.
1: Přesně tak.
0: A vyhledávat i ta pozitiva.
1: Nepřestane pršet, když ano, mě to bude vadit, ale když si zvyknu na déšť a najdu v něm něco pěkného, tak mě bude líp.
0: Ještě mi prozraďte o tom stresu. Často lidé třeba ani neví. Mnohokrát to tady padlo i v těch dotazech, které byly zaslány přes ten náš formulář na stránkách. Jak se může ten stres ještě projevit na našem těle, abychom si toho všimli jinak? Kromě toho, že tu padlo, že prostě špatně usínáme nebo vstáváme, že přibíráme na váze, jsou tam i jiné důsledky toho,
1: Patriku,
0: nebo projevy?
1: Já bych byla radši, kdyby lidi se zamýšleli, co dělám, proč to dělám, baví mě to, funguje to, je mi dobře. A vlastně ptali se svého mozku, nekoukali, co dělá
0: možná
1: tělo.
0: Možná jsou tak sevření, že si na to nedokáží odpovědět.
1: Ne, buďte si jist, že každý člověk moc dobře ví, co ho trápí a říká se tomu péče o vnitřní dítě.
0: Takže umět si to přiznat?
1: V každém z nás je nějaké vnitřní děťátko, které občas se vsteká, občas fňuká a občas je dobré se ho zeptat, co pak tě trápí. A když ono řekne, no ale s tím nemůžu nic dělat, tak řeknu, ale tak můžeme se na to třeba vykašlat, hodit to za hlavu, s někým se zasmát, udělat z toho vtip. Prostě nenechávejte to být.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdhamlová, já připomínám také to, že naše témata najdete samozřejmě jednak na webu, tedy www.veseleazdravie.cz. Jsme s vámi i na Facebooku s dalšími radami, tipy, informacemi a nikdy nebudete úplně mimo, budete naopak zásobeni dalšími věcmi, takže staňte se našimi fanoušky na Facebooku na profilu Vesele a zdravě a repríza nás čeká taky vždy po té 13. hodině premiéra a po 20. hodině v pátek pak ještě jednou naše vysílání. A my se budeme těšit na to další páteční a vám přejeme hezké léto, paní doktorko, taky užijte si letní víkend.

0: Pes hoďte za hlavu.
1: Je to tak, loučí se Patrik Rozehnal, uslyšíme se dnes určitě ještě jednou. A posílám taky písničku před dalšími zprávami.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přes Česko procházejí silné bouřky. Podle meteorologů hrozí až do dnešní půlnoci. Pod Novomlýnskými nádržemi uhynulo kvůli sinicím už asi 1,5 tuny ryb. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku hrozí silné bouřky. Výstraha meteorologů platí až do půlnoci. Bouřky může doprovázet krupobytí, přívalové deště nebo nárazy větru o rychlosti až 70 km za hodinu. Na Vysočině kvůli nim měli hasiči už asi 30 výjezdů. Odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu ze zatopených sklepů. Pořadatelé taky kvůli počasí přerušili program hudebního festivalu Colors of Ostrava. Podle Miloše Dvořáka z Českého hydrometeorologického ústavu budou bouřky během večera postupně slábnout.
2: Protože bouřky přestanou dostávat tolik energie od slunce, takže počítáme s tím, že teďka aktuálně ještě budou silné bouřky, zejména v té oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubická, Hradecká, postupují směrem k východu.
0: Situace na Dyji pod Novomlýnskými nádržemi zůstává kritická. Uhynulo tam už asi 1,5 tuny ryb. Oznámil to předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Ryby hynou kvůli nedostatku kyslíku, který spotřebovávají extrémně přemnožené sinice. Dnes je hasiči s rybáři odstraňovali. Stejný problém řeší podle Láníčka na tomto místě každý rok už několik let. Několik pokut kvůli nefunkční klimatizaci v autobusech veřejné dopravy v Plzeňském kraji dostal dopravce Arriva. Za nedodržení komfortu cestujících ho potrestal krajský organizátor veřejné dopravy. Ten pro lidi zároveň každý den zveřejňuje seznam spojů, které vyjedou bez klimatizace, říká koordinátor veřejné dopravy Martin Fencel.
3: Ve standardech s dopravcem je nějaký rozsah teploty, jakmile klimatizace nefunkční, tak se ten standard dodržet nedá. S dopravcem se pravidelně jedná, do terénu vyráží kontroloři, aby to měřili ty teploty. Je to technika, takže nějaké výpadky tam mohou být, nicméně to překročuje nějakou jako únosnou mez.
0: Dopravce Arriva podle mluvčího Jana Holuba pochybení přiznává a je připravený pokuty zaplatit. Sport. Zítra začne v Praze tenisový turnaj WTA 250. O víkendu se odehraje kvalifikace, v pondělí odstartuje hlavní část. Z domácích reprezentantek se v ní představí i Barbora Krejčíková, Marie Bousková nebo Tereza Valentová. Letošní ročník turnaje se i z kapacitních důvodů přesunul ze Stromovky na Štvanici. Počasí. Zítra bude převážně oblačno, ojediněle během dne přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D35 z Lipníka nad Bečvou dejte pozor za sjezdem na velký újezd. Na kilometru 283 řeší nehodu osobního auta, to narazilo do svodidel a v místě se zpomaluje. A na D5C na 38. kilometru směrem na Plzeň stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
4: Poslední díl z našeho cyklu opravdových láskyplných příběhů patří lidem, které víra a láska neopustila ani tehdy, když se jako rodiče museli vzdát vlastní dcery.
5: Manželství uzavřeli jednoho mrazivého dne před 50 lety. Od té doby je hřeje láska a nebojí se mluvit o vděku a milování.
4: Jemu je 74 let, ona oslavila 71. narozeniny. Na jejich příběh je zvědavý Petr Kostka
5: a Carmen Majerová.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Za silným příběhem lásky, které říkáme zlatá, se dnes musíme vydat do podhůří Orlických hor a Jeseníků.
1: Právě tam žijí Květoslava a Čestmír Šulovi, které do našeho pořadu přihlásil jejich milující syn.
0: Brzy pochopíte proč. Sami by zřejmě hledali sílu těžce. Jejich příběh je překvapivý, mrazivý a plný lásky. Uslyšíme ho díky návštěvě Patrika Rozehnala u nich doma.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál teda.
4: Teda, jdeme. Pan Šula, dobrý den. Vy budete Čestmír?
3: Ano.
4: Já jsem Patrik Rozehnal.
3: To jsou rád, že vás poznávám. My vás známe z rádi, ale nevíme, jak vypadáte. A tak teď to vidíme.
4: Tak, koukejte, dobrý den.
5: No.
4: Květoslava, to by se slušelo přinést nějaké hezké květiny. Mám je sebou pro vás.
6: A to já si nezasloužím, zasloužím.
4: Za ta léta s Čestmírem.
6: Že? No jsou to léta. Ještě tak moc děkuji, moc. Já si ji usuším a vzpomenu si na vás, to víte, že jo. Já poslouchám Olomouc denně.
4: To je dobře.
6: Denně do noci. No, v noci, když nemůžu spát, já jsem jenom na Olomouci. Krásné pořady, všechno.
4: Tak v jednom z nich budete i vy?
6: Ale to nemusím. Děkuji.
0: Poznali se u tance a dobrého vína během vinobraní v roce 1971. Čestmírovi bylo tehdy 22 let a právě se vrátil z vojny.
1: Květě bylo 19 a svého budoucího manžela viděla poprvé až na večerní zábavě.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
6: No, on chodil pro mě tancovat, no a pak mě slíbil, že mě zaveze dom. Já jsem tam byla s holkama, tak s těma už jsem nešla dom, že jo. No a
4: to jste tak scháněla odvoz, anebo?
6: Ne, on se nabít. On se nabít. Měl motor.
3: Ona byla hezká, pohledná, šikovná. Bylo to krásný, no.
4: Jak vypadaly ty schůzky, když jste si řekli, že spolu budete chodit? Měli jste nějaké svoje místo? Jak jste trávili ten společný čas? Vyzvedl vás Čestmír doma, vzal vás za ruku, odvedl si do parku, nebo pozval na kávu, na čaje, na tancovačku? Co to bylo?
6: No, tak to jo, to byly ty zábavy taky, když byly v nedělu, bývaly čaje, to už teď není, to jsme chodili každou nedělu, tak to bylo zase, přijel pro mě, pak mě zase odvez. Potom jsme jezdili spolu na výlety, a i na dovolené jsme spolu v té době už byli. No, bylo to moc hezky.
4: Kam jste bral Květoslavu na výlet?
3: No, různě tady po republice. Prachovský skály a Držbarský a takový, no. Prostě trochu po těch horách, i když jsme v horách, jo. Rovina, je to pěkný, ale je to takový jako nezáživný. Jde jsou kopce, No a na poutě jsme tak jezdili a takový různý akce, no co byly, že?
4: Kdy jste se trochu víc odvážil projevit svůj cit ke květě, ať už jí dát pusu, nebo jí obejmout, nebo nějak se k ní víc přivinout?
3: No, to víte, že to bylo za nějaké, já řeknu třeba měsíc, dva. Ona to moc nechtěla, že jo, protože asi se mě bála, nebo co. No ale pak jako polevila, že. No a první noc jsme strávili jako spolu za svobodná. Ona tam měla babičku, která měla to hospodářství. No a ona byla zima a já jsem měl jít pěšky dom a ona říkala, pojď, půjdeme k babce. No a tak jsme skončili v posteli, že jo.
6: No ale horší bylo to, že potom otec nadával, kde jsou. No, to už nemí, že? No a tak to tak, chvíli jsme toho zase nechali, že jo, už jako mě přivez a odjel, že jo, no a to se tak stupňovalo, no, až pak začal chodit k nám, že jo, no a...
4: Jak se to dozvěděli tedy rodiče už napevno, že vy dva k sobě patříte, chodíte a brali vás už jako pár?
6: No, protože můj otec a jí matka znali jeho rodiče, že, no a tak... Otec ho neznal, no tak jsem se doma řekla, kdo je, že, od koho je, no a tak oni to moc nechtěli, abych jako chodila ještě s nějakým klukem a takhle, že jo, no ale to stejně nepomohlo. On přijel, no tak jsme do kina jsme sem jezdili, z kina jsme chodili, pak byla hospoda, tak vždycky mě pozval na Tatranku a na kávu v těch letech. To bylo co? Jako, anebo smažený sýr, že a hranolky byly v té době, že tak mě to koupil, zaplatil, zavez doma, tak pak mě koupil prstýnek. Já jsem ráda nosila prstýnky, nosím dodnes. Jako, no a tak to tak začínal, no, až to skončilo, no, byla jsem těhotná z toho nakonec, no, tak museli udělat rodiče svajbu, tak na, udělali.
1: Na budoucí nevěstě už bylo vidět těhotenství, a tak rodiče obou snoubenců rozhodli, že bude svatba.
0: Slavnostní den byl naplánován na svatého Matěje, tedy na 24. února 1973. Pozváno bylo celkem 80 hostí. Začalo se s přípravami. Peklo se cukroví a švadlena šila krásné šaty.
6: Šaty mě krásný ušila, bílý, tam byla taková zlatá nitka, byly teda krásný, no, dlouhé rukáv, no, kolice se šlem ráno, no.
3: Byl autobus, který nás vezl napřed do kostela obřad a potom na obecní úřad.
4: Vy jste jeli na svatbu autobusem?
6: Autobusem, no tak já pak 80 auto, lidí a auta ne. Kdo pak měl auto? Že nikdo neměl, tak naši museli zjednat autobus. No a všichni se naložili do autobusu a zavedli se do kostela. To dřív byla svatba v kostele.
4: Jak sedí v autobuse nevěsta a ženich? Nevěsta vzadu?
3: Ne, v obráceně. Já byla vepředu a myslím,
6: ty jsi byl vzadu, no, no, no. A to ještě ten autobus nevjel, protože bylo tolik sněhu, že ten autobus tam nevjel s náma. V jedné té zatáčce zůstal viset a konec. A já jsem měla ty botičky na nohách a já jsem v tom sněhu musela tlapat až do kostela navrch. Dřív bylo třeba sněhu, když my jsme se brali, to byly tak, my jsme tomu říkali bariéry, jak ten sníh prohrnuli, tak metrový ili víc po obou bokách bylo tolik sněhu a ten autobus jel jak tunelem. Si to dovedete představit, já to vidím, když si to uvědomím, jak teď. No a zvládli jsme to, šli jsme do kostela, že jo.
4: Tam jste drkotali zuby, ne?
6: No byla zima hrozná, no. Přežili jsme to, pak jsme šli na ten výbor, tam nás zase můj stréček sevzdal, ten tam sevzdával, to byl můj stréček. No a zase jsme nasedli do autobusu a jeli do hospody.
4: Co jste měli?
3: To jsme měli, měli jsme nudlatovou polívku.
6: No a ty jsi mě krmil?
3: No a potom svíčková, že jo, tradiční, dřív to tak bylo.
6: No a tak se už potom jenom jedlo, pilo, večeře byly řízky a salát. No, cukrovýho bylo, všechny ho bylo po stole, hudba byli, muzikanti, tancovalo se. No.
4: Jak vypadal ten váš první tanec?
6: Ježiš, to...
3: To byl proužák. Asi tělo na tělo, líčko na líčko.
6: To nebylo tak v té době vůbec. To by ještě mě tata napráskal tam na tom sále. To tak nebylo jak teďka, že? To dřív bylo takový sváteční, ty svatby, slušný. A pěkný, bylo to obyčejný, ale bylo to pěkný. No, rodiče byli šťastní, jeho rodiče měli rádi mě a mý rodiče měli rádi ho. My jsme byli jako v mé rodině, jako mě měli nerad a jeho.
3: No. No a ještě vám řeknu, že to je zhoda jmén, já jsem se jmenoval Šula a ona Šulová.
4: Ne.
6: No, mm-hmm. No.
4: S tím za vámi přišel.
6: No to nevím, jako jestli s tím, ale jako měli jsme s tím aj problémy, když jsme něco vyřizovali, tak třeba se mě ptali za svobodná jméno. Říkám Šulová. No a když jste se provdala, jaký jméno, já říkám Šulová. A oni nám řekli, no ne, to jak jste se provdala, ne, že zas. Já říkám, no za Šuli zas. No. Tak. A to jsme kolikrát takhle měli problém s tím. No a jsme spolu 50 let Šulovi, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželé Květoslava a Čestmír Šulovi nám vypráví svůj zlatý příběh.
2: Brali se z lásky, ale Květa zároveň v požehnaném stavu. 2 týdny po svatbě se jim narodila dcera.
1: Pokojíček u rodičů v domě už nestačil, ale štěstí jim přálo a Čestmír dostal od podniku byt. V něm přivedli na svět syna a pobyli tam 14 let, než si postavili svůj vlastní dům.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Žijem tady doteď a práce pořád. No tak žijeme, ale máme smolu jednu, jsme měli v životě. Ta holka, jako když měla 18 roku, tak jako se vyučila průvodčí vlaku. A začal problém. Začala pít a stupňovalo se to až do té doby, že si potom neuznala otce, neuznala nic, no ale ona měla dobrý úmysl nechat ji tam porodit a nechat ji tam.
4: Takže s někým se spustila, měla dítě, očekávala a nechtěla si ho nechat.
3: A pak uchytli ty bolesti doma, on ho teda odvážel do porodnice, do Šumperka už.
4: Myslíte tam manžela?
3: No, protože ona žila s náma. A ono to nebylo na ní znat. Až pak nějak se to projevilo, já říkám, ty mě tak ona připadne, že je těhotná, jako asi toto. No taky, že byla.
4: Ani vám to neřekla?
3: Ne, nic vůbec. No, protože, já bych vám řekla pravdu, ona se chytla takové party v 18 letech, holek, už matek, o 10 let starší, no a lítali po samých diskotékách, všude se pilo, no tak pak se teda narodila ta holčička za 10 let. A tak tu holku jako porodila a nám zavolala, že už udala pryč hned. A když jsem to slyšela, víte, co to pro mě je jako takový děvčátko tam nechat? To mě tady sousedka vždycky říkala, to je zdravotní sestro, říkala, Květo, vem si ju, víš, jak tě to bude mrzet, ona bude mít 1, 2, ty řekneš, a už by měla 3, a tak počítala, ty umít už, ale nebudeš, vem si ju, já říkám, Vlasto, mě už je 54 let, já takový děcko, Ježíš, vychovávat sama a všecko, zvládneš to, no.
5: No a tak jsme říkali, ať to zruší, že ju budeme vychovávat, jenomže nám bylo 50, přes 50, nám říkali v kojeňáku, že to není možné, že už jsme na to staří.
3: Já říkám přece první vnučku a nenecháme ju tam, že? No tak jsme ji vzali.
5: No a potom ona to sociálka a to přišla, no a tak se to řešilo přes sociálku. No a potom nám ju jako dali, ona to musela zrušit, že ona už měla jít vnučka někde k Přerovu, už to měli všecko vyřízené. No ale ono se to zrušilo, no a tak jsme ji vzali dom, jenomže to byly perny leta, ona pořád popíjela.
3: Chodila jsem do práce, přišla z práce, ona s něho teda byla, ale ve všechno jsem musela dělat já. No ale moc se jí nevěnovala, že v noci se musela stávat já. Když jsem ráno musela stávat po 5:30 do práce, tak v noci plakala, tak ona něho párkrát aj hodila přes postele a to. A já jsem teda stala, dala jsem jí flašku, všecko, že do práce. Jsem přišla dom, ona 2x v týdnu to využila. Ona utekla, říkám, nechoď nikde, máš tu děcko. Ona ujela, přišla třeba druhý den, napitá, že všechno možný. Já jsem hrůzotrnula abych už byla zase doma a mohla být s ňou, že žádný spolek na ňu nebyl. Když odešla třeba 3 dny, se nevrátila, když už pak tak čapala a mluvila, no to bylo hrozný. Tak vždycky maminka, že co já jsem takovým dětskem měla říct, když maminka doma nebyla. A když přišla dom, no tak lehla a spala. A spala a děcko třeba plakalo u postele, ale protože byla unavená a tak dále. No a tak jsme tak žili. Já jsem pak šla o ty 2 roky do toho důchodu. No to byl život, to vám nepřeju. 30 let jsme se trápili s toho dcerou. Od 18 až do 47 let jejího věku, když teda jsme už potom si nevěděli rady, protože ona už nám vyhrožovala, že nás pozabíjí. My jsme se zamykali v ložnici, to vám nelžu půl slova.
4: Vlastní dcera?
3: Vlastní dcera otcovi řekla, ať už si vykope na hřbitově jamu, ať ho tam hodí, že ho zabije jedno. A tak my jsme se už tak báli, že jsme vždycky se na večer zamkli, mám ložnicu, že jo? Ale ona měla malo na vrchu. A já jsem měla strach, aby ji neublížila. Tak jsem vždycky poslouchala a všecko, no když plakala, tak jsem šla k ní samozřejmě, že jo. To já jsem plakala, protože říkám, běž s ní, lehni si s ní, ona tě chce, kolik tě vidí. To máš jedno, s kým si jdeš lehnout, nebo chrápat, jí řekla dokonce, no úplně zprostě. Neděle to, měj to děvčátko ráda, nemá taty, že, měj ju ráda. A ona byla hezunka, když byla malinká, takovou. No kilo 60, když se narodila, jsem mu vypatlala. Všechno jsem jí vařila, dávala, dělala. Nechci na to vzpomínat.

0: Bezmoc a strach dohnal manžele Šulovi ke kroku, který nechce zažít nikdo z rodičů. Zavolali na dceru policii.
1: Poprvé jim tento krok nepomohl. Při zásahu se zdálo být vše v pořádku. Podobně to vypadalo i po druhé, protože policisté nebyli přímými svědky jakéhokoliv násilí.
2: A jak oni klapli dveřima, tak ona řekla: tak, teď vás tady pozabijím. Ty se rychlo vrátili z té chodby na ňu, sem hned tu spoutali, jako hned ju odtahli a říkám, a vidíte, a takhle to je u nás pořád a vy nám nevěříte, že a ještě jedno přijeli s takovýmhle, ano a tak ho odvezli na záchytku, tam ho nechali 2 dny vystřízlivět a pustili ju dom a nic se nedílo, no život zas kruté byl dál.
1: Po dlouhých letech strachu o vlastní život se situace změnila. Soud zakázal dceři vstup do domu rodičů a nesměla se k němu ani přiblížit.
0: Květoslava a Čestmír dostali vnučku Petru do své péče a starali se o ní, jak nejlépe uměli.
2: Já jsem byla s nervama úplně vyřízená, to si nedovedete představit tady toto, no a tady přišel pak starosta za náma ten říkal, řekněte mě, co jí tu chybělo, když já to u vás vidím, co jí chybělo, já říkám, vůbec nic. Když to děvčátko po ní chtělo, maminko, pojď, půjdem se někde podívat, myslíte, že ona s něho někde šla? Nikde, my jsme s něho ty karnevály dětsky, všecko, my jsme už všechno teda naučili, to děcko bylo ke všechnýmu vedený, proto se dobře se učí, bude maturovat na rok, že? Taneční prodělala, všechno jsme jí zaplatili, byli jsme na tanečním nádherný, že teď bude mít tu maturitu, že všechno půjde dál na vysokou, chce být učitelko. No a tak jsme, tak teprve teďka, co je pryč, teď už bude 3 leta pryč, tak teprve si teďka tak žijeme tak krásně, nemusíte se bát, já jsem myslím nehlý a to jste furt, už jde, už to, co my jsme u ní byli úplná hadra.
3: Zlatá láska, dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte tklivý příběh Květoslavy a Čestmíra Šulových, kteří jsou spolu v manželství už 50 let.
2: Jejich dcera dnes žije ve stejném městě, ale do života rodičům už nemluví.
1: Málo kdo si však dovede představit, co si musí prožít táta s mámou, když je zpřetrháno rodičovské pouto s jedním z potomků.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No já vám řeknu, jí patří velký dík, protože ona se o všecko starala a já jsem měl ochrnutý ruce. Já jsem nemohl nic dělat. Matku tady měla malou a mě musela utírat zadek, mě musela oblít všecko. A Stoldna to měla 95 let, její matku taky, no tak všecko by bylo na ní, to byl hrozný rok.
4: Protože on onemocněl, to ještě se stala chyba. On onemocněl, on měl rakovinu, takže měl ty chemoterapie, že jo, a z té chemoterapie mu ochrnuli ruce. Takhle zostali mu ruce 3 měsíce, takhle.
5: Svěšené.
4: No a on se nevoblík, nenajet, já jsem ho krmila jak malý děcko, on takhle seděl a takhle měl ruky, nic. Oni znovu byl v Olomouci, jako, a tak mu tam dělali, dávali nějaké injekce nebo něco takového, že by to mělo pomoct. Jakože dostal zvláštní injekce za 160 tisíc korun a že teda to mělo pomoct a to nepomohlo. Tak jako on už tak zvostane. Víte, co to pro mě bylo? Víte, co to pro mě bylo? Děcko, mamu a...
5: Čestmíre, vy máte takové štěstí, že máte takovou paní, to je anděl na zemi.
3: No však proto jsem si ji vybral. Já jsem to viděl, že bude taková.
4: Teď si představte, kdyby tak on zvostal, tak já jsem ho musela do domova. Je to 10 let zpátky, já musel být do domova, protože já bych to nezvládala. To máte koupání, to máte všechno, nechci stříhaní, no všechno, holení, všechno a to děcko do toho a to v žádném případě.
5: Kdy se objevila ta první světlá chvilka, že jste pochopili, že to cvičení má smysl, že ten cit do rukou se vrací a pro koho to byla v tu chvíli větší radost?
3: No, já myslím, že pro ňu, protože ví, že už jí ubyla další práce, jak se to všecko zlepšilo a šlo hýbat prstama, takže už jí to odpadlo. No a cvičil jsem jako sám, že? Což ještě dělám, třeba sedím u televize a mnu si tak ruce, protože to mám. No prostě dělat, aby nezvostali jako ty prsty v klidu.
5: Ale... I vy jste musel mít radost, se vám trochu hnala možná i slza do oka, když jste zjistil, že se to vrací a že ruce zase budou fungovat.
3: No byl jsem taky rád, když už se to vracelo, protože to víte, jak je chalupa, je práce, ona by to všechno nestačila. No a tak jsem rád, že můžu aspoň pomoct řezat dřevo a takový, že se to dalo. Není to v původním stavu, je to pořád cítit, že to není ono, ale dá se s tím dělat. No.
5: Když poslouchám ten váš příběh, tak život vás opravdu hodně zkouší.
4: My jsme si prožili hrozně těžký život. Jako a zbytečně s tou dcerou, kdyby byla normální, a i když si to děvčátko donesla a nenechala si platit, otec neplatil, nenahlásila žádného otce, otec neplatil ani korunu. Na ňu, na to děcko, ona neuznala otce a řekla nám, když jste si uzali, tak se staréte. Já, můj úmysl byl, že budu rodit v Ústí a že hned ju tam odložím a vy už se k ní nedostanete a bude pokoj. Tak to bylo. No, má 18, zvládla jsem to. Bylo to těžké chvíle.
5: Vy jste tak silná ženská, plná lásky, protože když dokážete přesto všechno přestát, to příkoří od vlastní dcery, protože pořád tam vzadu muselo být takový to, já jsem tvoje máma a nechtěla jste se možná vzdát a pořád jste věřila, že to dobře dopadne.
4: Já jsem věřila, že ona si dá říct, To jsem furt věřila, to on už bojoval o to, z domu půjde, nebudem to tu trpět. Já jsem mu vždycky říkala, nechoď nikde na policiu, nech to být, ona si třeba dá říct.
5: Ale jak vy jste si byli oporou, co to pro vás znamenalo v té době, jak jste to prožívali, když jste měli šanci jít si třeba večer lehnout, vyplakali jste se na rameni, postěžovali jste si, nebo jste se jen tak drželi za ruce, dávali jste si nějak sílu. Jak jste se vlastně podporovali navzájem?
4: Tak jsme to probírali, lehli jsme si a probírali jsme to, nálada nebyla na nic, že jo, jako no, tak co dělat, že jo, já jsem pořád ustupovala a nechtěla jsem ji vyhodit a takový, že je to dcera, no ale to, kdybyste to viděli, že no, tam on na tom trval furt, tak pak už jsem ho nechala, ať už tu žádost třeba dá na tu ksódu, že jo, ať to tam dá, ať už ji vystěhují, že jo, protože říká, ta se nezlepší, že.
5: Čestmíre, občas jste přišel a třeba paní jste pohladil, dal jí pusu, objal jí, abyste jí nějak třeba i fyzicky předal trochu síly a věděla, že vy jste s ní. Jak to fungovalo vztahově?
3: Leželi jsme spolu, že jo, to je jasný, že jsme se pomazlili nebo pohladili a to. No a teďka, tak už je to jako pár let, máme rádi dechovku, tak když někde v okolí je, tak tam... Jedem. Ona už je Petra samostatná, tak už můžeme jet, už je to takový, no prostě volnější, že?
4: A to nás utěšuje tady toto ještě, že konečně teda ona už je sama, ta Petra. Jinak my jsme sami spolu nemohli nikde jít, ona nemohla být sama, že? Byla malá, to jsme ji nenechali nikdy samotnou doma. Ale třeba jsme odpoledne někde jeli, řekli jsme Petruško, v 5 hodin jsme doma nebo v 6, taky jsme byli. No, tak jsme to tak dělali, teď už můžeme, ona řekne, běžte si, kde chcete. No, už měla v červnu 18, že? No, a tak už je to teďka takové pěkné život, jako, ale už konečně máme takové klid, jako v tom stáří, v tom důchodě, že už úplně, když si takhle sedneme ven, to je úplně balzám, úplně si říkám, to je úplně balzám na oči, že nemáme strach z ničeho vyhlížet, kdo přijede, kdo přijde, kdo na nás půjde, už takový jsme pěkně ten zbytek života už takhle, ještě bych chtěla tu ráda být, a když bude studovat, abych ještě jí mohla pomoct, že to nevíte, co bude zítra, že ani vy mladí ne, že jo, necili mi. No ale teď teprve máme pěkné život.

0: Největším darem pro Květoslavu s Čestmírem je klid a mír, kterého se opětovně dočkali na sklonku života.
1: Roky strádání a nervů Květoslavě a Čestmírovi nikdo nenahradí. I tak jsme si jim dovolili poslat po Patrikovi dárek v podobě digitálního rádia a velkého kávovaru, protože dobrou kávu milují oba a dopřávají si ji denně.
0: Překvapme je a potěšme.
2: Já jsem vám to nachystal v kuchyni, ten dárek.
3: Bože můj. Ježišinku, ty krásný.
4: Co teda z toho nadšení?
2: No. Teď vy si dáváte kávu a několikrát denně.
4: No dáváme to, jo. Protože jsme takový kafaři.
3: A ještě kafe k tomu.
2: No jasně.
3: No jo, to je ono. Ježiš, dej mě pusu toto, ať mě raní.
4: Byla sladká?
3: Byla. Ježiš, a ta káva, jak bez toho dobrá povde. No.
4: Ježiš. Ale to nás budou muset naučit s tím dělat.
3: No právě, je to složitý, Není?
2: Není, já jsem instruktor zároveň v jedné osobě, takže vám to všechno předvedu.
3: No, tak to předveďte. No tak to...
2: Pořídili jste si nový přístroj velké velikosti, černé barvy, s nastavitelnou hlavicí na velkou a malou kávu. Třemi jednoduchými tlačítky ovládáte přísun vody a mletí kávy. Můžete si udělat buď horkou vodu na čaj, nebo malou kávu, velkou kávu.
3: Jo, a
2: samo to mele, samo to vaří vodu, jenom už berete hrneček do své ruky a pijete.
3: Tady to krámstvo vyhážu, tam to ještě vleze.
2: Květa už přemýšlí, kam to umístí ve své kuchyni, to je dobrá zpráva.
3: No.
4: Je, než je to naučíme všechno ovládat, tak...
2: Je to jednoduchý.
3: No.
2: Posílá to Petr a Karmen, chcete jim něco vyřídit?
4: No, děkujeme, že nás teda vybrali tady do té soutěže. Děkujeme za dárek. No a jsme velice spokojeni, jak s váma, tak i s ním, protože jsme to sledovali. A tak jsme říkali, tak pozdravujeme Petra a Karmen.
3: A moc vám děkujem.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Manželství Květoslavy a Čestmíra Šulových vydrželo 50 let. Za tu dobu jeden druhého podporovali a svou lásku si mnohokrát dokázali.
2: Nyní si je trochu vyzkoušíme. Patrik Rozehnal si připravil několik nevinných otázek do partnerského testu.
1: Každého z nich si vzal stranou, aby se vzájemně neslyšeli, položil stejné otázky a teprve teď jejich odpovědi složíme dohromady.
3: Jaký největší svatební dar jste dostali na své svatbě?
4: Talíře, vysavač.
5: Vysavač? A nebo peníze taky jsme dostávali, ale to už kolik já nevím.
3: Určitě jako chlap zná hodně jadrných slov, předpokládám.
5: To jo. No to, co Ježíš, co on řekne, tak to já nevím kolik. 5.
4: No tak to se počítá tak, ale na 5 prstů, když se to vezme.
3: Otáčí se za pěknou sukní?
5: A tak to on se rád podívá po děvčatech. A on je řekne, to on je zase řekne, já, mě stačíš ty. To zvědavá, co on ale řekne.
4: No to víte, že každý chlap má na to nárok, když uvidí krásnou ženskou, se na ňu podívat.
3: No to jo, ale může o tom vidět ženská? Ta vaše?
4: No, protože ví, že jdu s ňou vedle ní.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit?
5: Toto já. To on ne. To bychom nejedli vůbec.
3: Kdo rozhoduje o tom, co se bude vařit? Co se bude dělat k jídlu?
4: To je hlavní kuchařka tato.
3: Co nejvíc zapomínáte?
4: Pomalu všecko.
5: On zapomíná hodně a já taky, no.
3: Nad čím se vy tak ráda zasníte pohledem? Co vám tak udělá radost?
5: Kytky. Kytičky. Já zahrada kytky se zadívám a sedím venku a tak to pozoruju.
3: Kdy má Květa nejhezčí pohled? U čeho se ten její pohled líbí vám?
4: Mně se líbí furt, ale když třeba jsme někde na tým, je hudba a to a je parta, je jako veselo, no tak je úsměv, že jo, tak je jako daleko lepší.
3: Ptám se i na, řekněme, intimní věci, ale ve vší slušnosti. Jak byste popsala styl, jakým líbal nebo líbá?
5: Ježiši, mangy to. No, že to není jak za mladá. No, a já mu ještě třeba řeknu, děti už jsme na to starý. A on říká, láska kvete v každém věku.
4: Já bych mohl líbat jako mladík a ona ucukne, že?
3: Je horňák nebo dolňák?
5: Ježišmarja, co mám na toto odpovědět?
3: Pravdu.
5: To já nevím.
3: Vy jste to za ty leta nezjistila?
5: Ne.
3: Vám to neřek?
5: Ne, neřeknám. To mě neřekne. Vím, já dám dolňák.
3: Vy to máte jak soutěž v televizi.
5: A se zasmějete aspoň, že? Jak jsme blbí.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: No nejlepší je od vrchu dolů, protože tam je všecko. No ale to víte, že zaujíme prsa, že jo, nohy, když je sukně, že jo, tak to jako zaujíme. No a i tvář, jako, že i když člověk není krasavec, ale když je pěkná ženská, tak se musí podívat i na tu tvář.
2: Květoslava a Čestmír Šulovi si dnes užívají klidu a pohody. Konečně jim život dopřál šťastné dny.
1: Společně snídají, svačí, vychutnávají.

0: písnička známá, já zpívám si tady, no. No tak si tady zarazíme křesla, tady si krásně zatancujeme polku nebo valčík, co chceme, no.
1: Já jsem si říkal, proč máte takový parket tady velký,
0: no,
1: prostorný.
0: No, no to máme pro sebe na tanec. A to zapomeneme úplně na všechno.
1: Co je hezkého na životě ve dvou v takovémhle pozdním věku?
2: Je, na něm je hezký to spolužití, když si rozumí, jeden druhý musí odpustit, protože když přijde nějaké nečvar, že jo, proto říkáme takových jako lidi, jak jsme my nebo i další, co spolu žijou už tolik let, že to je asi strašně málo, že tohle vymizí, protože už se neberou, žijou prostě jenom spolu. Soužití je to nejlepší, co může být.
1: Čestmíre, já mám pocit, že vy hodně citlivě prožíváte to, co i prožívá vaše žena, někdy bych řekl trochu i za ní, že jste takový hodně cítě v tom vztahu. Na co jste u své paní za ten celý život nejvíc hrdý?
2: No, to se dá říct za všecko, protože já říkám, Bůh s nebem je snesl to nejšťastnější na světě.
1: To je ale hezké slyšet, Květo.
0: Je to pěkný, no. No, on je má rád, to já vím, že?
1: A vy jeho?
0: Taky. Proto jsme spolu. Jinak bychom spolu nebyli. Taky jsou není nazlobená a vydržím to den nemluvit a pak si říkám, má to cenu nemluvit. I to k ničemu není. Chodíme vedle sebe, jak nepromluvíme, co to je za život, že toto je pravda. No, a to už je moc nazlobivý.
1: On vypadá tak nevinně, i slzy v oku teď má. Kdy jste si naposledy dali pusu, nebo jak často si ji dáváte?
0: Ježiš, pusu. Já to řeknu. On má ve zvyku, ráno stane, pyžamo, přijde do kuchyně a už jsou obličená vomita. A on vždycky přijde, to začal dělat letos, myslím, ne? A přijde ke mně, takhle mě obejme a dá mě pusu ráno, jako v tom pyžamě. Vždycky přijde ke mně. No je to pěkný nakonec. Je? No tak asi blbnem už tam stáří.
1: Ne, užíváte si tu lásku.
0: Lásku, že je na starý kolena, no, je to pěkný, no, že to tak je.
2: No, je to tak.
1: Je třeba o tu lásku pečovat i v tomhle věku?
2: No, já myslím, že jo, protože láska vítězí v každém věku, jak se říká, ale musí se udržovat, ta, jak říkala, to obejmutí, ta pusa, to patří k tomu, to musí být, ať je třeba, já řeknu, 90 let nebo 60, anebo 40, 30, patří to k životu, patří to k tomu.
1: Bylo by něco, co byste své ženě chtěla takhle říct, lásky plného, vylíčit svou lásku?
2: No já ji miluju z celého srdce. Jako láska vítězí nadále, no. To je asi, no, tak všecko.
1: Jak byste vyjádřila lásku k němu, nebo za co byste mu poděkovala?
0: No, že byl celý život ke mně hodný, nepil, co si to přeju, on vůbec jako nepil, že pěkně se ke mně choval, v životě mě nějak neodpovdal nebo toto, kde jsem si řekla, tak mě zavez a co ještě k tomu dodat, no to, za to jsem mu vděčná, jídlo nevybaruje, co uvařím to s ní, jako za tu opravdu a mě rád, on je dobrák, to jako, no. Takovýho chlapa fakticky jako úplně od začátku, co jsme se vzali, jako nemůžu si stěžovat. No, a proto tak žijeme, jak vidíte, no.
1: A milujete ho pořád?
0: A miluju ho pořád, abych ho nevyměnila. Já jsem říkala, to kdybych byla vdova, tak v životě už bych chlapa nechtěla. Já ho mám ráda, aby ještě dlouho i byl. To bych si přála. No, brčím zase.
3: Květoslava a Čestmíru Šulovi prožívají opravdovou lásku. Oba už vědí, že láska způsobuje bolest. Ale také bolest léčí. Láska vám může srdce

0: naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit.
1: Sigmund Freud kdysi prohlásil, nikdy nejsme tak bezbraní vůči utrpení, jako když milujeme.
0: A tak věřme, že všechno se dá spravit. Láska je totiž pro všechny. Přejme Květoslavi a Čestmírovi, ať jejich duše a srdce žijí v míru. A jejich rodina je zase celá, šťastná a plná lásky. A to přejme všem. Není nic hezčího, krásnějšího a většího než láska. A záleží jen na nás, aby na světě byla.
1: Usilovat za ní budou i dál Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Na kandidátce Prahy 1 nebude Filip Dvořák z ODS, rozhodlo o tom vedení strany. Kvůli nedostatku peněz nebude Správa železnic opravovat nádraží v Novém Boru. Zítra bude převážně oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Bývalý starosta Prahy 1 Filip Dvořák nebude na kandidátce ODS v podzimních komunálních volbách. Rozhodla o tom výkonná rada strany. Kandidátku má do týdne přepracovat oblastní rada Prahy 1. Pokud to neudělá, změní ji Pražská regionální rada. Dvořák podle předsednictva strany dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku.
3: ODS usiluje o důvěru veřejnosti a k tomu musí podle předsedy strany Martina Kupky přispět i kandidáti.
4: Musí prostě přijmout, že je přísnější metr na to, jak rychle vyvrátí případné pochybnosti ohledně minulosti.
3: Filip Dvořák v reakci na rozhodnutí výkonné rady zopakoval, že není z ničeho obviněný, ani ho nikdo nevyšetřuje.
5: Považuji tento postoj ODS minimálně za zvláštní. Stačí porovnat, jak se ODS v minulosti stavěla k opravdovým a aktuálním kauzám typu dozimetr, bitcoin či kampelička.
3: Všechny kandidátky pro komunální volby musí být hotové do 4. srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Správa železnic zrušila projekční práce na připravovanou rekonstrukci železniční stanice Nový Bor na Českolipsku. Vyplývá to z informací v registru smluv, kde je zveřejněná dohoda správy železnic se sdružením Sagasta a Valbek na předčasném ukončení smlouvy. Důvodem je nedostatek peněz ve Státním fondu dopravní infrastruktury.
6: Rekonstrukce nádraží měla začít v roce 2028. Její přesnou cenu měla určit projektová dokumentace. Podle mluvčí správy železnic Nelly Frýbové by ale odhadem šlo o stovky milionů korun. Vzhledem k vysokým investičním nákladům a výhledu financování do roku 2031 proto vybrala správa železnic jiné projekty s vyšší prioritou. Kromě nádražní budovy počítala rekonstrukce i s opravou 3-kilometrové tratě mezi Novým Borem a Svorem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Útulek v Rožnově pod Radhoštěm připravuje k adopci 6 bíglů a 2 kočky z laboratoří. Zvířata teď procházejí socializací, učí se soužití s lidmi a ostatními zvířaty. Trvat by to mělo ještě měsíc, říká jednatel útulku Jiří Moucha.
7: V současné době máme volné 2 laboratorní hrdinky kočičky a 6 bíglů, z toho 4 jsou pejsci a 2 jsou fenečky sestry. Teď jsou ve fázi socializace, to znamená, zvykají si na svá nová jména, na prostředí s ostatními zvířatky, takže ještě takový měsíc se jim budeme plně věnovat.
0: Počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno. Ojedinělé během dne přechodně místy čekáme přeháňky nebo bouřky. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 na 25. kilometru směrem do Prahy je kvůli pracím údržby uzavřený levý jízdní pruh. Levý pruh je kvůli údržbě mostu uzavřený i na pražském okruhu na 62. kilometru směrem na D1. A na D5C na kilometru 127 ve směru na Plzeň stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer vám všem posluchačům Divadla pro vaše uši, které má sice svou pravidelnou znělku, ale když já mám dneska v hlavě takovéto pam pam pam pádadadam, pam pam pam pádadadam, sice neobratně, ale zkouším vám připomenout znělku jiného pořadu, totiž rozhlasového mikrofora, z jehož historie jsem pro dnešní divadlo vybíral. Hezký poslech.

0: V mikrofonu si po léta s herci a začasté svými kamarády povídal a zpovídal je moderátor Tomáš Sláma. Někdy to byly rozhovory o velkých rolích na divadle, jindy zase spíš tak jako na veselou notu, jako v případě Josefa Dvořáka. A po rozhovoru s ním si ve stejném duchu dovolím ještě navrch jednu malou televizní vzpomínku. V pořadu Ring volný Josef Dvořák nakonec přemluvil Věru Špinarovou, aby zpívala nikoli z listu, ale z lístku.
1: Tohle to je úplně ten tvůj mikrofonek, do kterého máš mluvit.
2: Děkuji.
1: Představ si nějaké téma, Pepíku. To téma dneska bylo vymyšleno učedník mučedník a měli bychom vzpomínat společně na to, jestli ta učňovská léta skutečná, nebo učňovská léta divadelní, byla krásná, nebo jestli byla úplně zbytečná. Poslechni, jestli třeba se někdy v těch učňovských dobách nedostal do situace, kterou jsi absolutně nemohl zvládnout.
2: Jen o to já skoro do každý. Já totiž jsem jako chlapec 15 let, který jsem se rozhodoval o tom, co budu dělat, tak já jsem nikdy nevěděl. Já jsem se vrátil z kina, viděl jsem třeba film o námořnících, jak se koupou na Havaji, tak hned námořník. A pak jsem zase viděl film Kruté moře a hned námořník ne. To už jsem začal pochybovat. A takhle jsem probral všechny filmy, všechny profese, a jsem neviděl žádný film o automechanicích, tak jsem se přihlásil do učiliště. No, takhle já bych to řekl přesně. Já jsem se vyučil, teoreticky jsem to zvládnul. Já jsem dokonce při zkouškách dostal pero se zlatým hrotem. Já totiž, když jsem potom vstoupil do praxe, tak to byl horor na horor. To ovšem ale nevěděli v té dílně. Oni říkali, čerstvej adept přišel mezi nás, tak mi svěřovali jako ty úkoly, jako třeba opravit Tatra plána. Já jsem si to plet s plánem, pořád jsem se, že Tatra, plán. No ale už ten auták jsem, když mi ho svěřil, jak jsem si ho zatlačil do dílny sám. A teď prejže diferenciál vzadu něco, tak... No tak jsem to rozebral, že jo, teď jsem to zase poskládal potom dohromady, že jo, utáhnul jsem ty matky, ty svobodný, ty rozvedený, prostě všechno jsem to sešrouboval dohromady. Trvalo mi to asi 14 dní, tohlensto. A přišel zákazník si pro ten auták přebrat si, já jsem říkal, pane, my jsme kulantní firma, je to v naprostém pořádku, sedněte si, vějte si před kancelář, já vám vyřídím papíry zatím. Tak on to nastartoval, že jo, ten motor šel, ten jsme nedělali. Ten šel perfektně a teď on stál tím předkem takhle proti zdi a říkal, tak jeďte, jeďte. Tak on zařadil jedničku a couvnul.
3: Ty koukal do toho okýnka? Říkám, co na mě koukáte, dejte tam pořádnou rychlost. Tak on to zase, víte, zase tam dal jedničku a zase couvnul. Říkám, co je? Tak tam dal dvojku, zase couvnul. Dal tam trojku, couvnul. Teď koukal jsem, já koukal se na něj. Říkám, co je? Já jsem říkám, co já vím, prosím vás, já to opravoval, ale tohle jsem nedělal na tom. No to, co to, dejte tam zpátečku. On dal zpátečku a jel dopředu.
2: Skutečně, já jsem vyrobil auták, který měl 4 rychlosti dozadu, jednu dopředu.
3: To je on vytřešňo, co s tím budu dělat, říkal, máte nejlepší auta. Pane, to vás ujišťuju, takovýhle vůz nemá nikdo v republice. On říkal, no jo, a co když já pojedu a najednou teda pojedu na plný kval do zádu, říkal, no a kdo vás předjede, človíčku?
2: Nikdo, takhle rychle zíle v republice nikdo necouval ještě.
3: Říkal, co když začne pršet, říkal, vemete si nějakou ženskou, lehne si na střechu a hadr tadyhle, bude vám utírat vzadu okýnko. Přijedete ke šraňkám, šraňky spadnou, přiš, na jedničku odskáčete pryč. Bezvadné, museli jsme to předělávat. Konzervativní člověk.
1: Kdybych se tě teďka zeptal, jestli jsi tohle, co jsi proved, všechno dokázal někdy napravit, a pokud ano, jak?
2: Ty mi kladeš záludné otázky, no. Samozřejmě, že ten pan šéf, když viděl, co jsem spáchal, teda, tak mě hned vrhnul na jinou práci. Abych si jako napravil reputaci. A já jsem strašně chtěl, no, teď přivezli tam pekaři Robura, to už snad ani nejezdí takovýhle auták. Přiskákalo to tam, ono to nemá žádný výkon, nejde to, šéf říkal, to je tvoje příležitost. Tak já šel na to, vzal jsem ještě svýho kamaráda, který se mnou vyučil, teď jsme sundali kapotu, z toho ostrojili jsme to, tušili jsme, že to je v motoru, ta chyba. Teď jsme povolili hlavy na tom a teď ty hlavy byly připečený a nešly dolů, jo. Říkal, to se musí o to praštit pořádně, to je furt za to táme tady, dej sem kladivo. Bing do toho a žebro, boing, a ulítlo z té hlavy. Říkal, to je malá rána, další mám, bing, boing. Takhle jsme to očesali od těch žeber, ale hlavy pořád nešly dolů. A přišel náš třetí kamarád, Konvička, který nás pozoroval, takhle říkal, co to děláte? Říkal, no potřebujeme dostat ty hlavy dolů z toho motoru. Říkal, Ježíš, to je jednoduchý, přeci zastartujte a ta kompreze vyrazí.
3: Tyko, člověče, to není špatný nápad, my se tady zbytečně dřeme. A teď on ještě neměl klíček do spínací skřínky, jak tam si připravil hřebík takhle. Říká, hele, my si sedneme na blatníky, budeme chytat ty hlavy a ty zastartujeme. Sedli jsme si, on zastartoval, první rána nádherná, letěly dvě hlavy, druhá rána letěl, teď jsme to chytali takhle. Ovšem, on ten hřebík nemohl vytáhnout. Teď ten motor šel pořád, teď lítali válce, to už jsme nechtěli, tohle jsme. Teď válce vyletěly, tak teď jsme začali rovnat ty písty, aby se vrátili do toho bloku, protože ten motor šrotoval, písty lítali ulámaný na půlky, on konečně vyrval ten hřebík z té skřínky, mi ten motor rošvihanej na kusy úplně. Teď jsme na to koukali, říkal, Krist, co jsi dělal? Říkal, kucí, já už nemám čas, já musím jít pryč. Takže nás to nechal a my jsme na tím takhle stáli, říkal, jediný řešení. Šli jsme za tím šéfem, říkal jsem, pane šéf, pojďte se podívat, s čím ty chlapi přijeli. Tohle jsi to chtěli, aby jim táhlo. Je ty chlapi tam mají půlky pístu. No, můžu říct, že když jsem odcházel z té dílny, tak plakali dojetím všichni. Oni měli radost, že konečně se začne dělat normálně. Nikdo mě tak nelitoval. No a potom, protože mi nic jiného nezbylo, jsem se vrhnul na divadlo.
1: Hodně se povídá, když se zpovídají herci o divadelních trapasech. Já vím, že možná teď nejsi na to připravená, nicméně zkusme se na to podívat. Ono to s totiž souvisí, jak jsme si povídali spolu i s těmi učiňovskými v uvozovkách začátky té divadelní dráhy.
2: No tak trapas na divadle, to je... Já si vzpomínám na jeden trapas, ale ten byl skutečně jako pěkný, ten byl vykutálený. Když jsem byl ještě v divadle v Ústí, v Kladivadle, tak jsme dostali pozvánku na světový festival divadel do Kýlu.
3: No, my jsme tu obálku obraceli, protože jsem říkal, patří to nám, nepatří to nám. I tam byla prezenčka těch souborů, že tam hrál celý svět, tam byl jsme i Eskimáci, všechno. Všechno na tom bylo napsané. A teď my jsme tam byli taky, jo, ta naše firmička takhle, jak jsme měli velikánskou rozsahu. A teď jsme přemýšleli o tom, jak udělat festivalové představení, aby bylo něčím zvláštnější, než tam budou ty další soubory. A my jsme nevymysleli nic chytřejšího, než že uděláme představení, které nebude mít přestávku. To se nám zdálo tak originální. My jsme nad tím jásali, jsme říkali, to je bezvaný, to nebude mít nikdo, určitě každý bude mít pauzu, depak. Jo, říká, to je ten soubor, jak neměl pauzu, to je senzace tohle. Přijeli jsme tam, představení začalo, teď to nádherný divadlo, pěkný to bylo skutečně. Teď skončilo to naše představení, spadla opona se vším všudy. Teď potlesk velikánský a my jsme se vřídili do šatny a objímali jsme se, měli jsme obrovskou radost, jo, teď tam bylo připravené pohoštění, jo, pivo v plechovkách, nikdo nevěděl, jak se to pije, tohle něco, tak já to hned spal do tašky, abych měl něco protáhnout, teď Malboro, cigarety, já hned dvě kouřil, tady, abych si to užil.
2: Ne, pořád ten nádherný pocit, že jsme zvítězili, jo, protože ten aplaus byl dlouho tam hledišti. No a teď, když už jsme se nasytili to, už jsme se dokonce odevřeli i nějaký to pivo, tak přiběh takový ten německý inspicient v rádiovce a říká, druhá polovina. Čestný slovo, tahle ta hrůza, jsme říkali, nein, nein. Už německy jsme s ním byli hned hotoví. Nein, nein, das ist Schluss. A teď on se přizpůsobil, hned taky něco chytil v té svý mateřštině a čel, ja. Nein, dort sitzt Leute. Jako dort, Leutova žena měla mejda nebo... Já tam dort někde přichystal, jsem říkal, no to je její věc, jo. Dazi Zache, její, jsem říkal ještě, aby věděl vůbec, o čem se mluví. A říkal, nein, a teď to vychrl německy, prostě jsme museli hned požádat tlumočníka, že tam prostě lidi čekají na druhou půlku. Říkal, no tak jim řekněte, že to už bohužel, ta žena nebude. Říkal, tak jim to běžte říct sami. Říkal, no jak, a my jsme skončili představení. Říkal, no to nás nezajímá, tam sedí lidi, druhá polovička, se s vámi nebudu bavit, šlus taky a odešel. A teď Pavel Fiala, který to ved, utíkal po tiskové dolníka, budeme hrát. Říkal, co chceš hrát? Co chceme, to přeci nemůžeme hrát celý znova ještě. To ty lidi nepodvedem, neblázni. Teď on vylez na jeviště, nechal si odevřít oponu, vzal si spíkra k tomu, říkal, vážení přátelé, my už nic neumíme. No věř tomu, teď to vypadá strašně banálně, tam vešel lidi, jo, to je bravo, výborně, jo, to je progres, to je divadlo tohle, to je, teď leskali odvázaný úplně, jo, smáli se, no i protézy zubní lítali, to chytali. A Fiala odešel, a teď ty, Janka, co Janka? No běž na jeviště, tak já jsem přišel Janka. My už ale skutečně nic neumíme.
4: To je výborné, to je komik, no tohle, to je, takhle se má dělat divadlo, pořád nějaký bobleky a převleky a kulisy, takhle se to dělá. Já jsem odešel a jsem tleskal lidi, potleskal obrovské Janka. A teď běž s Uršulou, běž se tam oba dva, tak přišel Janka. My už nic a Uršula říká, neumíme. No, no to je, to už vomlívali, to byli na infarkt. Já jsem odběhnul zpátky, jsem říkal, Pavle, je to dobrý nápad, ale dlouho s ní nevydržím. Ty lidi za chvilku musí poznat, že je s námi konec. Tak když ten potles skutečně začal ochabovat, jako už se nasytili toho, že nic neumíme, tak Fiala vyšel a říkal, pan Dvořák vám udělá, jaký se té zvíře.
3: Já jsem říkal, no co šíříš, jaký jsem, já nejsem strejček jedlička. Já jsem říkal, ich bin keine onkel Sosna, to je...
2: Taky ty Němci z toho něco měli. Teď jsme se u mikrofonu dohadovali takhle. Hrůza, načiš nějaký pán se přihlásenka. Ať udělá velrybu.
3: Tak jak já můžu dělat velrybu? Ale už mě pocehrnul, počal, už mi to tak stýkalo po krku. Tak jsem vyletěl do portálu, takhle jsem se napil vody, dal jsem si ji do pusy, dal jsem... A tu vodu jsem takhle vysvíkal snad, takhle jsem si představoval velrybu já, teda. No potlesk velikánský zase, to je prvotřídní improvizace, to je něco. Teď já stál skoprnělej, co bude další dotaz, načiž tam se přinás nějaký pan. Ať udělá psa.
2: Říká, to je těžký, jo, to je jako zvedat nohu na patník, to, jako to není nejvkusnější teda. A z toho mě vysvobodil jako jeden nedočkavý divák, tady zaštěkal, jsem říkal, pardon, my jsme amatéři, to je profesionál, odcházím, porušil pravidla hry, výborně, jo. Načiž Pavel Fiala ještě chvilku tam povídal, skončilo to obrovský potlesk a věřte tomu, přátelé, nebo nevěřte, tam přišla západoněmecká televize, koupila to představení a koupila jenom tu druhou půlku.

0: Pepiku, děkuji ti za účast dnešní mikroforu a za to, že jsi tady mezi nás přišel a že tě opět někdy uslyšíme a uvidíme. Takže se mi moc hezky a ahoj a děkujeme.
1: Díky, naschled.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
4: Já to nevím.
3: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
4: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
3: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
4: Zkuš to. Tak dobře. Já to zkusím. Dobře, jo?
3: Pojďme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když byl u mikrofonu Mikrofora Tomáš Sláma, nemohl tam s ním čas od času chybět ani Miroslav Horníček. A ten, jak známo, začínal kdysi před publikem nejenom na prknech Národního divadla nebo v divadle ABC, ale sám za sebe taky občas s takzvanou odpovědnou. Totiž vystoupením, v němž Miroslav Horníček odpovídal na dotazy řečené anebo napsané z publika. No a na chlup stejně to vypadalo i při veřejné nahrávce rozhlasového natáčení Mikrofora.
2: Dnešní nahrávka Mikrofora se uskutečňuje na základě, já to asi říkám nepřesně, ale přeci jenom jakéhosi sociologického průzkumu, protože diváci tady ve Viole přišli na základě oznámení Mikrofora, že se tady dneska bude dělat s vámi pořád. Jaký vzorek tedy pro vás toto publikum, které teď tady sedí, reprezentuje?
3: No, to já nevím, to máte vědět vy z Mikrofora, jestli to je vzorek, anebo ne. A rozhodně to není vzorek bez ceny, jak se říká. Naopak je to velice cenný vzorek, protože setkat se svými rozhlasovými posluchači je vždycky vzácné a dobrodružné.
2: Takže těm 16-letým, kteří teď tady sedí v pražské Viole, ale i těm starším, kteří... kteří přijít neměli, ale přišli.
3: Ale měli.
2: Ale měli přijít, protože přeci jenom si myslím, že i naše vysílání není orientováno na posluchače podle věku, ale podle rozumu a rozumného
3: chápání. Kromě toho, když jste inzerovali mě, tak jsem předpokládal, že se dostaví klub za Starou Prahu.
2: Já se tedy dostanu hned k těm dotazům. My jsme na začátku letošního roku požádali posluchače, aby nám napsali, co by od vás chtěli slyšet. A tady jsou první dotazy. Co soudíte o ženě za volantem a řidičích vůbec, se ptá Dagmar Bezdíčková z Opavy.
3: No, já bych v tom případě nedělal tak velký rozdíl radši mezi ženami a muži. Já si myslím, že záleží na kvalitách toho, kterého řidiče nebo řidičky, a že tady jaksi pohlaví nerozhoduje v té chvíli, že spíš hlava.
2: Stačil jsi si povšimnout toho, kdo teďka tleskal?
3: Ženy. Že oni jsou to, u kterých rozhoduje hlava. Nejen za volantem.
2: Alena Sinková ze Žďáru nad Sázavou se ptá, je to taková otázka zvláštní, já ji přeju tomu, že může tuto otázku vůbec pronést. Máme se s manželem rádi. Jak na to, aby se nikdy nestalo, že se přestaneme mít rádi?
3: No, to je jednoduchá odpověď. Nepřestat samozřejmě. A hlavně nepovažovat první nějaký malicherný rozpor za krizi. Dneska se lidi předčasně berou a předčasně rozcházejí, protože první pocit považují za cit a první neschodu za neřešitelnou krizi. Manželství není procházka kvetoucím sadem, ale taky cestou v nepohodě. To znamená, že samozřejmě jejich vztah, já nevím, kolik jim je, jak dlouho už se mají rádi ve Žďáru nad Sázavou, ale že i manželství, ten vztah se mění pozvolna, taky přechází z milenectví v přátelství třeba a tak dále. Čili vědět, kdy a jak se to mění a respektovat to. A to je naplno zákaz.
2: Velmi jsem se zamilovala do chlapce z Prahy. Nevím však, jak mu dát svou náklonnost najevo. Olga Králová z Litvínova.
3: No, jestli v Litvínově miluje chlapce z Prahy, tak jí doporučuji písemný styk. Pochybuji, že telepaticky by mu to dala najevo, ať mu to napíše, že jo. A teď jde o to, jak se setká, jestli ona z Litvínova bude dojíždět sem, nebo on odtud do Litvínova. Tak jde o to, co on na to. Protože to je jenom jednostranná láska, ještě není vztah. No, především bych to řešil dopisem asi.
2: Dobře, jak mám donutit manžela? Můžu tuhle otázku vůbec položit?
3: Můžete ji položit, no.
2: Jak mám donutit manžela jít k zubaři, když to velmi potřebuje? Marie Kostelecká z Prostějova.
3: Dovolte, abych na ní neodpověděl.
2: Dá se hovořit o odpovědnosti v herecké práci? Co tím rozumíte?
3: Nenabízet nebo neslibovat divákům víc, než dovedu. Jít za sebe i tam, kde hraju postavu, to jest mít na diváka striky, fígly, předstíráním. To neznamená, že to banální, on to nehrál, on to přímo prožíval, to je nesmysl, nikdo nic neprožívá, každý všecko hraje a v tom je poctivost a odpovědnost herecké práce.
2: V řadě rozhovorů o herectví se hovoří o tom, že v podstatě do každé postavy, i do postavy klasické hry, do klasického dramatu, vždycky herec přináší něco ze své osobnosti. Myslíte si, že je rozdíl mezi v tomto případě autorskou předlohou, autorským divadlem, anebo třeba předlohou klasické hry?
3: No, ať jdu do čeho chci, tak musím hrát tím, co mám. Svýma nohama, rukama, hlavou. Já nemohu, bych řekl, se zbavit sám sebe, ať už hraju autorské divadlo, anebo klasickou hru. Kdybych hrál Lízala, musím ho hrát tím, co mám.
2: Já budu pokračovat v otázce Hany Drašnarové. Televize se stala velkým médiem. Jsme rádi, že vás však slýcháváme i v rozhlase. Může on, tedy rozhlas, v něčem konkurovat televizi nebo divadlu?
3: Může. Může mít dokonce tu výhodu právě v tomto případě, kdy diváci mě jenom slyší a nevidí.
2: Monika Hertlová z Prahy se ptá, zdali jste recitoval někdy vážně, vážné verše.
3: Ano, často. Já jsem začínal, jak si bych řekl, jako mladý herec recitací a recitoval jsem rád a často. A dokonce i tady ve Viole říkám listy z Provence, což považuji s odpuštěním taky za vážný text. A to je pořád taková to, jako bych řekl, že pořád český člověk se domnívá, že komik nesmí dělat vážné věci a vážný člověk, že by se neměl zasmát a zažartovat.
2: Milan Zeman z Valašského Meziříčí se ptá, směje se mladý člověk jinak než člověk starší?
3: No tak, takhle bych to řekl. Když se někdo vůbec umí smát, to je, když má smysl pro humor, tak se i jeho smích a jeho smysl pro humor věkem vyvíjí a roste a sílí. A smích starších lidí je kvalitnější, bych řekl, protože opřen o zkušenosti, o znalosti, rezonuje v něm daleko víc životních pravd a tak dále. A nesměje se na místech, bych řekl, které k smíchu vlastně být nemají, už rozpoznává. Ovšem to předpokládá, že smysl pro humor má, pak se směje i v mládí, ale ono se dá stárnout dvojím způsobem, buď člověk zraje, anebo otupuje. Že jo? A to se při smíchu pozná daleko líp, než třeba při řeči.
2: Ta další otázka napojuje na tu předcházející, je od Ladislava Horáčka z Příbramy, který se ptá, kdy jste se naposled od srdce zasmál, komu nebo čemu?
3: Mívám takový smích, že se takzvaně od srdce zasměju, ale těžko bych se si teď vzpomněl. Já jsem takový, bych řekl, na jedné straně divák náročný a na druhé straně velice nenáročný. Já vím, že jsem třeba se strašně smál, když Miloš Kopecký v televizním programu zpíval Meký mesera na kolečkový židli. A ze židle jsem doslova spadl smíchy opět při Miloši Kopeckém, který je můj oblíbený herec, když v televizním seriálu Nemocnice na kraji města řekl slovo, na které jsem dlouho čekal. Když... V některých hrách to slovo neslyšíte, jak je rok dlouhý. A musíte ho tam spíš vycítit. Já bych se ještě vrátil k té, já jsem tam zůstal dlužen odpověď na toho zubaře. Ano. Aby se neříkal, že jsem zůstal dlužen odpověď. Já té paní, co nemůže svého muže donutit jít v zubaři, když to potřebuje.
2: Já vám hned řeknu, jak se jmenuje.
3: To je jedno.
2: To je jedno, no. To je jedno.
3: To je jedno, protože to je masový hnutí. Ano. To je... Já bych jedině doporučil, aby založila svaz žen, které nemohou své muže donutit jít v zubaři, když to potřebují.
2: Jiří Mach nebo Jan Mach, protože to tady není, je ano. Tam tečka zatím je.
3: To je Josef.
2: Brna Josef. Se ptá, zdali umíte psát rychle na psacím stroji, anebo jestli píšete systémem datel?
3: No já jsem samouk na psacím stroji a řekl bych, že jsem takový poněkud zrychlený datel.
2: Co byste dělal, kdybyste se jmenoval Horníčková?
3: Partnerku Miloši Kopeckýmu.
2: Když jste napsal desatero, jak jít do sebe, zdá se, že jste se dostal za sebe cestou skrz, anebo jste se obešel?
3: Já jsem se skrz dostal do sebe, ale honem jsem vycouval.
2: Otázka doktorky Dudinské z Košic. Uznáváte kondiciogram? Dáváte si ho vyhotovit? A jaké jsou jeho výsledky?
3: No, měl jsem asi 3 kondiciogramy vyhotovené, ale nenašel jsem v tom roce jediný den, kdybych měl něco podnikat. Vždycky mě vycházelo, že po některý stránce jsem na tom blbě. Nikdy se mě nesešly 3 kladný znamínka, takže mě to vedlo k naprosté nečinnosti a k nevíře v sebe sama.
2: V hovorech jste jednou uvedl, že neusnete s odkrytými chodidly. Doslova jste uvedl, že se bojíte, že za vás... že vás za ně někdo chytí. Máte pořád tyto pocity? Moc mě to zajímá. Já je mám totiž také. Tazatelka, usínám s tím, že si říkám, Horníček se bojí taky.
3: Tazatelka je si vlastně ještě mladá, protože si nemůže vzpomenout. V těch hovorech jsem nebyl o chodidlech, ale o ruce. Já jsem říkal o tom, že když vysunu ruku v noci spod deky nebo přikrývky, takže na mě padne zvláštní strach, že se mě nějaká ruka mé ruky dotkne. A že vždycky tu ruku radši včas zatáhnu, protože se bojím ne, že by se mě nějaká ruka dotkla, ale že moje nervy by mě zahrály tu roli, že bych ten dotek cítil. Takže to šlo o ruku, chodidla zakrývám včas. A jestli tazatelka nemůže usnout s odkrytými chodidly, věděl bych několikrát, jaký chodidla zahřát.
2: Myslíte si, že má něco společného povolání herce a učitele?
3: Mělo by mít. Mělo by mít v tom, že herec i učitel by měl, bych řekl, počítat s naprostou otevřeností a nepředstírat ani svému obecenstvu, ani svým žákům.
2: Poslední otázku. Vy jste viděl pořad Zpívá celá rodina?
3: Jednou. A považuji to za fantastický program. To se mě tak líbilo, že od té doby toužím to vidět ještě aspoň jednou.
2: Pak nezbývá, než abych se vás zeptal, kdo v tom pořadu zpíval.
3: Rodina Johnny Cashe.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Johnny Cash a jeho zase úplně jiná než ta Simonová, ale taky uvěřitelná a stejně citlivá podoba skladby Most přes rozbouřené vody. Ale to mi připomíná, že pravidelná znělka mikrofora byla vlastně jedna převzatá melodie orchestru Billyho Vaughna, co jsme to po léta s mikroforem slýchávali. Ale když na jaře v roce 1968 byl jedním z hostů v mikroforu Jan Werich, tak jemu tam zahráli jinou slavnou melodii. Tak si ji poslechněte i s Werichovým komentářem. A jinak zase někdy brzy naslyšenou.
2: No ovšem, na to je přeci Alexander Eckstein Band. Ano, ten je starší než já. No ano, ten napsal Irving Berlin, myslím, 1902 nebo 1. To je ta kolíbka z toho, to totiž ne je tadle, že on to vzal z těch negrů, ale to je ta kolíbka, z který to začal. My jsme to s Voskovcem poslouchávali ve 20. letech, byl takový podnik na Národní třídě a tam se za korunu, nebo to už za 50 lirů se dali sluchátka a pouštěli si lidi desky. A tam měli Alexander Ragtime Band, to je výborná věc, come on and hear, this is Alexander Ragtime Band, neboli, pojďte všichni, toto je Alexandrův Ragtime Band, který začíná, ale podívejte, já jsem se neuvedl, já jsem měl nějak uvítat posluchače, já mám z toho trému, protože jsem tohle nikdy nedělal a ke všemu mi to dneska mluví jako z hrdice, pak jsem nějak se nastydnul v poslední chvíli. Já vůbec nevím, co to budu dělat. A s kým si budu povídat, já nemám někoho proti sobě. Co?
3: My jsme to všechno nechali na vás.
4: No. Dneska naopak máte největší počet posluchačů, protože v této chvíli vás poslouchá tisíce mladých lidí,
2: ano,
4: kteří pravděpodobně také zatelefonují nějaký dotaz na vás, jestli budete ochoten zodpovědět.
3: A nebo jestli vy se jich chcete na něco zeptat?
2: Jo, mladých lidí zeptat. No, co bych rád, teď víte, že by se měli, já myslím, že by se mělo. Já bych si chtěl zeptat mladých lidí takovou jednu generální otázku. Jak se jim tady dneska žije?
3: Dobře, takže to je otázka pro vás, výjimečně zase opačná. A je to 232158 číslo telefonu. A pan Werich se vás ptal, jak se vám dneska tady žije. A co se chcete zeptat vy, Jana Wericha, telefonujte na tohleto číslo. A já myslím, že než
2: se
3: teda...
2: Takže jenom, aby se mě neptali, jak se mě tady žije.
3: My jsme vám dali takový seznam věcí vašich, vašich, co jsme vybrali. A vy jste tam něco zaškrtal, co máte rád a...
2: No já nevím, tak třeba Tři strážníci. To je taková písnička, kterou jsme dělali dávno a dávno s Ježkem a tam není ani satyra, ani se tam nesnažíme napravit tedy sociální nespravedlnost a je to prostě, není to zatížený ničím. Je to taková písnička, taková, jako mají být. Nehadejte se, prosím vás, teď bu, to se hra, já to nejsem. A my jsme dělali potom v Paříži v jednom filmu, který se jmenoval Paramount on Parade, a ve kterém prostě jsme dělali vložky do toho filmu a v tom filmu byl taky Chevalier a řada jiných lidí. A ten film se ztratil, ta kopie i ten negativ. Váž Němci to potom, když to byli Paříž taky, tak to všechno tyhle věci zničili, pak tam co jsme byli my. Takže se to už nikdy nedalo sehnat, ačkoliv to státní film scháněl po celém světě, takže to není. A to by bylo zajímavé, to byly hezký věci. Tak, a tyhle ty tři strážníci, to měli Ježek hrozně rád. A my taky, pač to vzniklo opravdu, no pro nic a za nic, z radosti ze života.
5: Dejte si tu pozor, nehádejte se, prosím vás.
6: Nehádejte se, prosím vás.
7: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
5: Já to nejsem. Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
6: Přes zubu.
5: Kdo tam půjde?
6: Já tam nejdu.
5: Jděte tam vy.
6: A jdem,
5: no tak budeš nebo nepůjdeš?
6: Nebudu.
5: No tak páni, tak se o tom dohodneme.

co se strážníci před strážnicí hádali. Zloději se opatrně na strážnicích vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč, že se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku

0: pozor.
1: Nehádejte se prosím vás
0: teď. Bu, bu, bu, kdo se hádá?
1: Já to nejsi, dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned. Přes zubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: No
1: tak půjdeš nebo nepůjdeš?
0: Nepůjdu.
1: No tak páni, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Tak zatímco se strážníci hádali, tak přišly první dotazy. Jirka, na čem pracuje vaše dcera?
1: No, moje dcera pracuje na svíceře.
0: Dáša z Prahy 6, jaký máte názor na dnešní mládež?
1: No tak to je otázka za jak se řekne, za 60 tisíc dolarů. O tom by se dali napsat knihy a píšou se o tom knihy. No já mám názor na mládež kladnej, tedy ne v tom omšelým a bošoupaným slova smyslu, jak se říká dneska, kladný, že ano? Já myslím, vaš mládež jsou lidi, kteří budou dělat svět. Když to ty, co umřeli, ty už nebudou dělat nic a my, co jsme starí, jsme ten svět udělali. Takový, jaký je. No a strašně neradi slyšíme, když ta mládež chodí a říká, že ten svět není tak, jak si oni představují. Samo sebou. Některá ta mládež si má dojem, že už by to měli mít připravený pod nosem, ale prosím, to je jenom část. Ale ta většina ty mládeže má tu, klade tu otázku správně, protože oni říkají, jako by říkal řemesník, pane, vy jste mi tady nechal rozdělený, řekněme, stůl, tak pitomně, že teďka já nevím, co mám dělat, mám mu tu jednu nohu uříznout, nebo mám mu přidělat pátou nohu. Oni mají na to právo, protože jestliže ten svět vypadá tak, jak vypadá, tak pochopitelně oni k tomu nepřidali ani nic kladného, ani záporného, protože nebyl jejich čas. Čili ta otázka je logická. No a teďka jde o to, že ty starý to neradi slyšejí. Stárnoucí člověk vůbec nenaslyší o tom, že něco je mladý. Podvědomně už, protože stárnutí je nepříjemný úděl, jak říkali už Římané, staří, ne mladý. Senectus ipsa morba, neboli stáří samo o sobě nemocí. No tak těm mladým připisují různé vlastnosti. Ono se to stále opakuje. Já si vzpomínám, když já jsem byl mládež, tak nám řekali takový starý dětkové. Nás jeden z nich měl pleš a vyksoval si ji. Vyksem na boty, aby nebyla mezi těma řídkýma vlasama viděna, což dokazuje, jak chtěl být mladý. Hrál výborně mariáš, to znamená, že ho hrál letačili, že už byl starý. A ten mě říkal, vy saxofonová generace. No ono se to opakuje, teďka my, ta mládež, který oni říkali saxofonová generace, jim zase říkáme teďka big beatová generace. No tak tohle se vždycky bude opakovat, to je přírodní zjev, proti tomu není obrany a zaplať vám ženy. Tedy v celku se dívám na mládež kladně a myslím, že mám všechny práva být mládež. No jsou určitý zjevy mezi tím, který nejsou pěkný a kterými, abych tak řekl, vzrostlý, odsuzujeme. Ale teď by bylo dobře slyšet taky mládež, aby se mládež měla to též právo a ty též možnosti a ty též komunikace, jako máme my starý a mocný, aby ona mohla říct, co je v nás špatného, který jsme špatný, který z nás jsou špatný, líný, neschopný, který chtějí mít všecko před sebou blbý, ale mocný. No, ale ona mládež tuto možnost nemá a nikdy nebude mít. Protože až ta mládež bude stará, taky ty nové další mládeži nedá. Toto je přírodní zjev, podle mýho názoru.
0: Máte rád pečenou husu, ptá se Angula z Prahy 1.
1: Jednou za rok. A dobrou a suchou, ale mám rád židovský škvarky, znáte?
2: Ne. Jsou husí, husí je sádlo.
1: Moje paní je výborně děna a jsou ty takový veliký, ale já to nemůžu moc říct kvůli tady, já bych řekl tedy hotelu Pup.
0: A vy dobře vaříte, že jo? Že vy rád
1: já
0: vaříte?
1: Sám? Málo, no něco umím, ale...
0: Ryby?
1: Jo, ano, u nás moje paní výborně vaří. No, tak to pokoukám, víte, a pak já rád jím. A ne moc, já myslím, ono se u nás říká, že když někdo rád jí, že gourmand. A gourmand francouzsky znamená žrout. Ten, co žere moc, tedy jí moc. když to ten, co umí a rád jí dobrý, je gourmet. Tak my jsme teď zakládáme klub u televize, klub gourmet. No jo, to chlapečkové, starší chlapečkové, budeme sami vařit, ale ženský tam nesmí vařit.
0: Volali z televize Kamila Moučková, hlasatelka.
1: Aj, to já mám moc, no.
0: Jo, a no. Ptá se vás, že je vás málo vidět na veřejnosti a ve filmu.
1: Jo.
0: A prý jste ji jednou pozval na visku a pořád čeká, kdy to splní.

0: Nikdy, kdyby byli. A přitom to je moc hezká. Ona má ohromný kouzlo, ta holka. Moc dobře se mi s ní hrálo.
1: Dotaz Jaroslava, jestli máte rád psy a jestli nějakého máte.
0: No tak psi mám porád celý život svůj, mám psi. Teď mám porád ještě nejstaršího ze svých posledních psů, to se jmenuje Cvok, to je Fenka, takovej malinký Josefčík, tedy ten zkrácený. To je roztomilej pejsek. Teď pak jsem měl psa Lasa, to se takového dojemnošastního, toho jsem bohužel musel dát pryč a potom se mi dost tejská. A no, já bych chtěl mít hodně psů, ale teďka máme tu vnučku malou, no tak já čekám, až ta vnučka trošku bude větší, tak si koupím potom stěně nějaký, aby s ní vyrostlo, aby jí bylo. A zase já budu mít, ona jako budu mít psa, ale budu mít já.
1: A pane Verich, tady máte přímo nabídku, protože František z Prahy 3 telefonoval, jestli by vám mohl nabídnout 3 štěňata dogy.
0: No ovšem, mohl by mě nabídnout, kdyby se mi zaručil, že mě bude dodávat metrák masa týdně taky k ním, protože víte, co to je doga, to má 70 kilo, když je pěkná, to znamená 210 kilo psů, ale je to roztomilý, že mi to nabízí.
1: A pane Verich, co byste teďka říkal jednomu Armstrongovi?
0: Jiminátko, tomu, co má ještě chraplavější hlas než já a co umí milionkrát víc než já si ve zpívání, dejte ho honem sem toho.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí rozhlasoví přátelé. Je tu 23. hodina a začíná noční linka Českého rozhlasu. Pro ty další dvě hodinky s vámi budu chtít být společníkem, tedy budu chtít být vaším společníkem během vašeho povídání na určité téma. Noční linku vysíláme pro tentokrát z brněnského rozhlasového studia a stále ještě platí datum 17. červenec 2026. Říkám to i proto, abyste si třeba odečetli, jak je to dávno. Dnes je to totiž přesně 60 let, co František Šťastný zvítězil v závodu nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na německém okruhu Sachsenring při velké ceně Německa. No a dodnes je to jediné české vítězství v téhle kategorii. Je to fakt, od kterého jsem se odrazil, když jsem vymýšlel legendu a téma dnešní noční linky. Možná, že jste měli doma také plakát s už zmíněným motocyklovým závodníkem. Pokud si dobře pamatuju, v 60. a 70. vlastně ještě taky letech to byla velká sportovní modla. Ale možná to byl jiný sportovní vzor, ke kterému jste vzhlíželi a jehož kariéru jste sledovali. Ať už to byli slavní atleti, slavní fotbalisté, tenistky, lyžaři nebo závodníci Formule 1, o tom, komu patřívali a stále třeba ještě patří vaše sympatie a fandění, můžete promluvit v dnešní noční lince na telefonu 731 800 900. A samozřejmě se otevírá cesta i těm, kterým se nepoštěstí dovolat si do studia. Stačí napsat na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a dávám prostor vašim příběhům na téma sportovní legendy, idoly a vzory.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové. Za námi je první písnička té aktuální noční linky na téma sportovní legendy, idoly a vzory. A já už jsem říkal, že vlastně inspirací pro tohle dnešní téma bylo to 60 let staré vítězství motocyklisty Františka Šťastného na velké ceně Německa. Byl to ojedinělý úspěch a já jsem si říkal, že by bylo dobré se vás zeptat na vaše sportovní legendy, na vaše idoly, na vaše vzory. A myslím si, že těch známých jmen nebude znít málo. Když jsem zalovil v té, řekněme, hlubší minulosti, 60 let staré, tak bych vlastně mohl zmínit i to, co napsal jeden z našich posluchačů, Petr ze Znojma. Můj největší idol je a byl vždy Lionel Messi. A myslím si, že většina má to stejné, tedy Messiho nebo Ronalda jako svůj idol. Přeju hezkou směnu. Petře, já děkuju za váš vzkaz, ale teď se zase pojďme podívat do historie. To, co naznačila paní Jana, mě k tomu svádí. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny. A já, když jsem se jako dítě dívala, tak ráda, strašně ráda na Věru Čáslavskou, protože ty její výkony salta, no prostě úžasnýho něco. A potom manželé Zátopkovi, Emil Zátopek, no ten, když běžela, prostě to tam, no taky, opravdu. A jako jeho paní, jo, tak on nechci, jako, ale prostě Emil Zátopek, to prostě to bylo něco.
0: Paní Ano, sledovala jste v těch dobách, kdy byly k dispozici pouze rozhlasové přenosy výkonů Emila Zátopka právě tyhle reportáže? Vzpomínáte si na ty doby?
1: Vzpomínám a strašně lituju, že už prostě není takhle jako takovýhle prostě unikum, no, nebo prostě něco. Ale ono v každém tom oboru, i když bylo třeba krasobruslení, tak Hanna Mašková, nebo ať vemete prostě ty sporty, tak Martina Sáblíková, nebo prostě, no, když člověk i slzy ve očích, když prostě, no, to jako, to se přiznám, že to dojetí, že to je to úžas. A hlavně hrdost na svoji zemi. Tím, jak prostě ty hráči a prostě tohle, nebo když jsme jako děti, to byl hokej, že jo, tak proti Rusům, když jsme hráli, tak to prostě.
0: To byla v podstatě otázka cti, že?
1: No, prostě to.
0: Paní Ano, já vám moc krát děkuju. Ještě bych se chtěl tedy zeptat, jestli vás některý ze sportovních idolů, některá ze sportovních legend donutila třeba při poslechu rozhlasu anebo při sledování televize k hlasitému fandění.
1: Ok, to víte, že jo.
0: Jo. Povzbuzovala jste, křičela jste, fandila jste.
1: Určitě.
0: Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a dobrou
1: taky,
0: noc.
1: Taky, mějte se moc hezky, ať se vám všem daří. Naschled a hlavně zdraví.
0: Hlavně zdraví. Naslyšenou. Já mám docela v oblibě skoky na lyžích, píše na web rozhlas.cz/linka Pavel ze Židlochovic. Tedy skoky na lyžích, takže tam jsem sledoval hodně pana Sakalu a pana Jandu. Ovšem i ty zahraniční. Všechny, co skákali, ať už z Polska, z Itálie a nebo z Rakouska. No prostě bavilo mě to sledovat. Přeju vám krásnou dobrou noc, napsal Pavel. A Maruška se přidává, můj obdiv vždy patřil Ivanu Lendlovi. Dovolím si oslovit pana Michala Zmyšlína, přeji zdraví a štěstí. Jdu si hledat vaše knihy. Srdečně zdraví, Maruška D. No tak na Ivana Lendla já si vlastně vzpomínám ještě v dobách, kdy reprezentoval tehdejší Československo na ten slavný Davis Cup, to byl 80. že, když jsme hráli s Itálií, nebo se pletu? No možná mě za chviličku opravíte. Telefon do studia Noční linky, stále stejný, tady je jeho číslo. Sportovní legendy, idoly, vzory.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, jsou pro tyhle dvě hodiny našeho povídání sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. A já už to vlastně říkal dvakrát, že jsem se jenom takzvaně odrazil od toho 60 let starého vítězství Františka Šťastného ve Velké ceně Německa. K tomu dodává drobnou poznámku, psanou na web rozhlas.cz/linka, posluchač z Hrdlovky. Cituju, chtěl bych připomenout, že František Šťastný byl i velice dobrý vypravěč zažitých sportovních příhod. Petře, děkuji za tohle upozornění. Já si vzpomínám na jeho vyprávění, ve kterém popisoval mnohokrát, kolik zranění vlastně za celou svou kariéru, kolika zraněním byl vystaven, kolikrát měl zlomená žebra, nohy, ruce a podobně. Ale teď už jmenovec slavného Františka Šťastného. Františku, zdravím do Kralup, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Děkuji za všechny. Kdo byl vašimi sportovními vzory, sportovními legendami?
1: Můžu se už počítat za pamětníky sedročník 41 a František Šťastný, když jste ho načal, tak on to byl nejenom závodník dobrý, ale on to byl i umělec. On vystupoval, on kabaretier, on vystupoval, myslím, i v Semaforu, prostě on byl vyhlášený s tím letím, on byl bavič.
0: Ano.
1: František. A ještě tomu šťastnému fanouškovi, tak vám řeknu to, že jak závodil, tak vím, že tenkrát byly plný noviny, že ho přetahovali různý značky. A on to byl takovej Čech prostě, on nechtěl. On věděl, že ta Java prostě by mohla jezdit líp, ale že ho dávali i na ty cizí značky. Vyzkoušel to všecko, ale byl věrnej Javě. A co bych chtěl říct o Kralupech třeba, tak my jsme tady taky máme Štrtníček, chytá za Spartu, Luboš Nácovský, Rychlopalba, ten Vašek Syrový, ten byl v Helsinkách, myslím, že byl třetí ve spírání. My jsme tady měli taky vynikající sportovce. A fandím prostě tadyhle Bohouš Němeček, teďko bylo v Ústí, byl nějaký turnaj boxerský a byl tam... ani se o to moc nezmiňovali, to mě překvapilo, jako jindy to bylo tu prostě vyhlášení to bylo a teď se o tom nějak moc nemluvilo, ale vím, že tam tenkrát Bohuš Němeček, to byl olympijský vítěz. Tenkrát, když ho dávali v televizi, on to byl takový mlátička, on to byl rychlý takovej a Pepa Němec taky, to byly všecko, to je člověk, to jsou vzpomínky opravdu a to jste mi udělal úžasnou radost tímhletím, že jste dal tohleto téma opravdu. To je něco o sportu a to je moje parketa. Opravdu jsem rád, že jste to dal tohleto Borku, opravdu.
0: Františku, já mám radost, že vy máte radost, ale když už jste takový pamětník, já bych vlastně měl zmínit ještě jednu věc. To, jak s postupem času se... No, řekněme, proměňují naše sportovní legendy a dochází k výměně na těch postech s novými a novými jmény, se vlastně odráží třeba i v hovorové řeči. Uvědomme si, že třeba když někdo byl v 50. 60. letech hodně rychlý, tak se o něm říkávalo, ty jsi rychlý jako Zátopek, nebo jako Nurmi. Možná si ještě vzpomenete na finského běžce Paavo Nurmiho. Potom o něco později, a bylo to slyšet třeba i ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, ten je rychlý jako Juan Torena. Vzpomínáte si na tohoto kubánského atleta?
1: Jasně, ano, Kubánec.
0: Tak,
1: Kubánec,
0: v 90. letech to potom, pokud tedy mluvíme o přirovnáních, mohl být třeba Ben Johnson, sprinter. No a ještě o něco později Usain Bolt. Jak se nám proměňují ty idoly třeba
1: to
0: i v takto hovorové řeči?
1: Opravdu, to je radost.
0: Františku, a je radost vás poslouchat. Vy jste nadšený sportovec. Ještě musím říct jednu věc, aby nedošlo k nějakému omylu. Já jsem z těch jmen, která vy jste jmenoval, znal, no možná tak třetinu, to za prvé. A za druhé, já a sport si vždy nerozumíme. Já třeba i na mistrovství světa se dívám jako na umění, protože když někdo umí kopnout do balonu, no tak to je krása.
1: A díváte se
0: na současný šampionát.
1: Já bych vám ještě říct, my jsme tady měli v Kralupech, jsme tady měli Rohovnický, dřív se říkalo Rohovnici.
0: Ano.
1: Teď se říká boxer, že jo, dřív to bylo Rohování, se říkalo.
0: Ano.
1: A byl tady mezištej trenér pan Jarda Froněk a to byl opravdu člověk, to není jako dneska, že se platí, za každý kroužek se platí, tohle to byl dobrovolný, prostě ten s tím žil a ten byl šťastný, když jsme přišli do tělocvičny a první, co bylo vždycky každý švihadlo, čtvrt hodiny švihadlo, to prostě už byl takový režim. Mm-hmm. A ten byl šťastný, či výsás tam bylo, tak on z toho měl radost, to byl člověk, který proto žil, Jaroš Froněk, no to byl vynikající člověk taky, opravdu. To jsou vzpomínky, to se mi udělá úžasnou radost, páč se mi to v hlavě všecko teďko přehání, co to bylo za lidi, opravdu.
0: Františku,
1: a tenhle ten vaše kterový, jak jsem říkal, ten spirač, tak to byl zubní technik. A vím, že tenkrát jsme seděli tady v Kralupech, jsem byl u zubaře, tam byla taková úzká chodbička a najednou vyšel ze dveří z té laboratoře ten Vašek Syrový. On to byl ohromný chlap a pan Froněk o něm říkal, on je veliký, ale má malý srdíčko. On byl úžasně hodný člověk, to takovej. No a teďko my jsme tam seděli, čekali jsme až do té ordinace, až půjdeme, že jo? A teď jsme viděli, Vašek tam veli, ona byla plná chodba, ohromný chlap. A teďko jsem viděl ženský pomalu, jak se vytrácejí z té čekárny. Oni mysleli, že to je zubář. Říkali, no to musí dostat pod ruce. To by se natočilo. A on to byl hrozný, úžasný člověk, ten Vašek, opravdu.
0: Já si to dokážu představit, tu situaci. Jasně něco takové, jako je, Máňo, ten to trhá bez kleští, jdeme domů.
1: Ano, on to byl bezvadnej, no. A tenhle ten Luboš Nácovský, ten špatně skončil, ten střelec. On tady dělal v barvách, barvy a laky Kralupy tady dělal. A on dělal nějakého mistra. No a on prostě ve volných chvilkách, on měl udělanou pistoli z nějaký olova, to měl, už jsme to těžko, měl asi 5-6 kilo na trénování. A on byl, tam byl, se tomu říkalo, jak dřív bývaly ty rudý koutky, tam byly tenis, ping-pong se tam hrál, prostě takový zábavný to. A tenhle ten Luboš, když nehrál ping-pong, tak normálně měl tam na klice u okna, měl povyšený terč, jo, teď chodil, my mu říkali tichý blázen, teď chodil, vzal najednou tu pistoli a zamířil vždycky. A takhle to třeba udělal během hodiny 100krát, prostě trénoval. A taky tenkrát dokázal, nevím, kolikrát bych vám nelhal, kolikrát tady byl tenkrát na té olympiádě v té rychlopalbě. Taky to dokázal. Nějaký pan doktor Zdrůbek říkal, hoši, vy se mu smějete, ale ten něco dokáže, ten má vůli a měl pravdu, opravdu to dokázal. Hmm. To byly příběhy. Ono někdo je nadaný, třeba nějakému sportovité, ale nemá vůli, nevydrží u toho. A někdo není nadaný a tou silou té vůle se prosadí, že prostě udělá pod to výkon nějaký. To byly lidi, to jsou vzpomínky, opravdu teda.
0: Františku, a já vám za ty vaše... Já vám za ty vaše moc krát děkuju a vím, na koho se obrátit, pokud by bylo někdy v budoucnu podobné téma noční linky. Píšu si dokonce i vaše číslo.
1: Udělal se mi velikou radost. Moc vám děkuji a zdravím vás a všechny, co poslouchají noční vysílání. A hlavně vám přeji všem zdraví. Mějte se moc hezky. Díky.
0: I vám. A krásné léto. Sportovní legendy. Sportovní idoly, sportovní vzory našich posluchačů a posluchaček. To je téma noční linky, kterou posloucháte. Rád vás uvítám při dalším telefonátu na čísle 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: za 2 minuty bude 11:30, ale je tu noční linka Českého rozhlasu. Jsme v pásmu, kdy vyprávíte o tom, kdo je vaším, nebo kdo byl, a stále třeba ještě je, vaším sportovním vzorem. Kdo pro vás byl sportovní legendou, sportovním idolem? A já si dovoluji přivítat další dámu, které se ovšem nejdřív zeptám, je to paní Magdalena, které se ovšem nejdřív zeptám, jestli sleduje třeba na televizní obrazovce sporty, protože sama je sportovního založení, anebo jestli to má jako já, že prostě jenom obdivuje, když někdo umí něco na 100% to, co my neumíme. Paní Magdaleno, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak jak jste na tom? Vy jste sportovkyně tělem i duší, anebo ráda sledujete, když někdo umí sport?
1: Obojí.
0: Aha.
1: Obojí, a protože jako už jsem ve věku, kdy sportovat už mi nejde, díky zdravotním problémům, takže jenom závidím těm, kteří si ještě můžou zaběhat, čutnout do balónu a podobně, zahrát tenis s košíkovou. Ale mým vzorem celoživotním, jako láskou mojí velkou, je královna sportu, atletika. A mým vzorem i učitelem byl Emil Zátopek. Dokonce jsem s ním dělala trenérskou školu, než byl v 89. myslím, že to bylo, musel odejít, takže jsme se už nevídali ani na soustředěních trenérů, ani na v lavicích v FTVS. Pocházím, jsem rodila Hradečanda, i my jsme tady měli v době mého působení olympijské účastníky, jako byla Jarka Jehličková, s tou jsem dokonce trénovala. Pepík Tomáš nebo Kladiva Matoušek, školu trenérskou jsem dokonce dělala i s Ludvou Dankem.
0: A vy jste, jestli se tedy můžu zeptat, vy jste provozovala jakou disciplínu? Byl to běh, byl to skok, byl to hod oštěpem?
1: Byly to střední tratě.
0: Tratě?
1: Ano.
0: Máte nějaký rekord na svém kontě?
1: Ne. Nebyla jsem vynikající, ráda jsem to dělala, ale jak říkám, dokonce jsem měla tu čest trénovat s naší olympioničkou, s Jarkou Jehličkovou, ale žádnej fenomén jsem nebyla. A my jsme měli družbu s MPORem Rostok, takže jsem přišla do styku i s Maritou Kochovou, která byla rekordmánkou na 200 a 400 metrů. A ještě jsem se chtěla zmínit, že nejenom teda atletiku, já se ráda dívám na vševeškerý sporty, sleduju teď v poslední době ráda tenis, škoda, že jsem se ho nenaučila, ale mám ráda i hokej a mé fandění je vždycky velice hlasité. Myslím si, že mě tady slyší celý barák a celý okolí, ale prostě je to daný tím, že ten sport stále miluju a že mě hrozně chybí. A měli jsme předloni 120 let lehké atletiky tady v Hradci Králové, takže jsme se tam sešli několik našich generací a tak nám dělá radost i generace, které nastoupily po nás a které jsou velice teď úspěšní, dokonce chlapi vyhráli teď nebo byli na druhém místě v lize. A mrzí mě prostě, že už se tomu nemůžu díky svýmu zdravotnímu stavu vrátit, ale pořád mě to láká na to hřiště. Tak možná, že se tam ještě třeba podaří objevit jako trenérka mládeže nebo dětí, nebo aspoň nějakou radou, aby zužitkovala to, co ve mně stát vložil, nebo atletický svaz. A přeci jenom jako prožít léta se sportem je, jsou nejkrásnější léta mýho života, ať to byly soustředění vlastní, nebo pak soustředění trenérů s mládeží. Já jsem trénovala děti a často a dorost poměrně s úspěchama, aspoň v kraji. A tak si myslím, jo, a chybí mě to, že se hrozně málo sportuje. A že dneska, leč my jsme měli vše zadarmo, včetně oblečení a obuvi a to. A dneska, protože dělá můj sousedův syn, dělá atletiku, takže na půl roku 2000 korun. Myslím si, že to je dneska asi pro ty rodiče dost peněz, ale člověk musí něco obětovat.
0: No já bych řekl, že jsou sporty, které v uvozovkách stojí ještě mnohem víc. Napadá mě tak hokej, napadá mě tenis a všechna ta výbava k tomu potřebná.
1: Já mám naproti hokejový trenéry a hokejisty a to, tak to vidím, jak ty kluci táhnou ty obrovský brašny, že je musí maminka nebo táta vozit na tréninky, ale no, to bychom pro děti neudělali.
0: To je pravda. Paní Magdaleno, že vaše srdce patří atletice, to jste nám dala dostatečně jasně najevo. A já vám i za vaši trenérskou práci moc krát děkuju. Mějte se hezky a přeju krásné léto.
1: A já vám moc děkuju za tento námět a přeju vám také krásné léto a dodatečně hodně zdraví.
0: Děkuju vám. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma sportovní legendy, idoly a vzory. Vysíláme z brněnského rozhlasového studia, u mikrofonu je Borek Kapitančík, ale říkám to i proto, abychom si znovu připomněli některá jména těch, kteří byli vašimi vzory v dobách, no řekněme i dávno minulých, možná, že naši předchozí tři posluchači, kteří se dovolali, vám taková jména z vaší paměti taky připomněli. No tak zkusíme třeba ten vzkaz, který napsal František ze Židlochovic před několika minutami a napsal jej na web rozhlas.cz/linka, který k tomu samozřejmě slouží. Dobrý večer všem posluchačům noční linky. Chodil jsem na velkou cenu do Brna, kde se jezdily motocyklové závody na staré dráze. To bylo v letech 1959 a dál. Držel jsem palce panu Františkovi Šťastnému. Chodil jsem taky na jeho přednášky. Obdivoval jsem i naše hokejisty Jaroslava Jiříka, Josefa Černého, Františka Ševčíka. S Františkem Ševčíkem jsme si měli o hokeji co vyprávět, a to častokrát. Jeho syn František žije s naší dcerou. Dále jsem obdivoval Věru Čáslavskou, která byla můj ročník 1942, a obdivoval jsem Janu Novotnou, tenistku, která pocházela ze Židlochovic. Za mého mládí, pokračuje František, bylo víc špičkových sportovců v Československu než je dneska. Při každém jejich vystoupení mě ukáply i slzy radosti. Františku, děkuju za vaše psaní. A vydávám se opět k naší telefonní lince 731 800 900, na které vítám posluchače či posluchačku s jeho či jejím příběhem na téma sportovní legendy, idoly, vzory. Dobrý večer, tady Borek, kdo je tam?
1: Já vás srdečně zdravím.
0: Dobrý Poznávám večer. Podle hlasu. Paní Staňka, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer. Já bych chtěla tady taky zavzpomínat a jsou sourozence Romanovi a Hanička Mašková.
0: Tak tedy krasobruslení.
1: Ano, no blesní. Něco krásného. Je to dávno pryč. A potom bych chtěla tady si vzpomenout taky na jednoho člověka, který byl pocházel z Petřvalu nebo bydlel v Petřvalgě u Karviné, taky jezdil pretěky, jezdí se Bartošův okruh do dneška. A mám takovou milou vzpomínku. Když jsem jela na návštěvu k Bartošovu, a kluk byl malej, tak akorát přišel z garáže jak prase špinavej, poněvadž tahal na sobě věnce pro Franty Bartoše, které tam byly různě pověšené v té garáži, takže on se pověšoval jeho věncema.
0: Ale tak to je hezký koníček a možná to nasměrovalo jeho životní dráhu, nebo ne?
1: V žádném případě ne.
0: To se tak někdy stává. No tak hold,
1: akorát,
0: nestál se mu to.
1: Madla měla co prát.
0: Dobře, a když tedy není motocyklovým závodníkem jako František Bartoš, co dělá, co tedy dělá?
1: Teďko momentálně dělá v Německu nějak ty panely na střechy a takové věci.
0: Tak to byla možná chvilková inspirace, pominulo to a teď je spíš na ten beton.
1: No, asi tak.
0: A paní Staňko, jak jste na tom se sportem vy? Byla jste aktivní sportovkyně, nebo
1: ne,
0: to máte podobně jako já, že pouze sledujete umění těch druhých?
1: Ano, sleduju umění těch druhých a teďkom už ani tak moc, no já spíš jsem se věnovala kultuře a divadlu.
0: No tak každý máme nějaké záliby. Já už jsem říkal, že se sportem nejsme příliš velcí kamarádi. Jednou, když jsem moderoval na brněnském stadionu na Srbské nějakou akci v přestávkovém programu, tak součástí toho moderování bylo i to, že jsem se měl z půlící čáry trefit do branky. Co myslíte, dal jsem to? No nedal.
1: Nedal.
0: Nedal. Tak vám moc krát děkuju. A ano?
1: Říkám, my jsme akorát byli kamarádky dlouholeté s Helenkou Bartošovou, s manželkou, tedy Franty Bartoše, takže jsme vzpomínali na některé, jako na Zátopkově a takové různé, ty, co tam k Bartošovům jezdili, víte, takže...
0: A neměl on taky bratra závodníka?
1: Ne.
0: Ne? Se možná pletu. Ale děkuju moc krát.
1: Ale měl syna takového velice šikovného, který odvezl, neměl řidičák, odvezl své spolužáky do školy, vrátil se a pak sám šel pěšky.
0: Neměl řidičák, no to chápu. Děkuju. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ano, dobrou noc.
0: Sportovní legendy, sportovní vzory, sportovní idoly. Právě oni a ony mají prostor v dnešní noční lince. Prostřednictvím vašich příběhů, vašich vzpomínek na to, jak jste si třeba vylepovali plakáty s našimi sportovci, sportovkyněmi, anebo s už zmíněným Lionelem Messim, nebo s Diegem Maradonou, kdo ví, kam vás vaše sportovní lásky zavedly a kam zavedou i tuhle noční linku, kterou posloucháte. Telefon je 731 800 900, psát můžete na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na blízku.
1: Dobrý večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která dnes nabízí téma sportovní legendy, idoly, sportovní vzory. A já jsem nesmírně rád všem vašim vzpomínkám, které jste zatím zveřejnili, i těm, které ještě přijdou. Ale teď přichází paní Marie s jednou, no ano, dnes už bohužel musím říct, vzpomínkou na sportovce, který se narodil ve městě, odkud volá, jestli se nepletu. Já si mezi tím totiž informace o Bronislavu Bechyňském našel na Wikipedii. Doporučuji i vám. Marie, přeji vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A toho Bronislava, já budu říkat Bronka Bechyňského, jsem si vybrala, protože jsem ho vlastně znala co by malého chlapce. Mm-hmm. A on pochází z Panenského Týnce, kde tam vlastně to bylo jeho strašně milované místo. A protože jeho děda a strýc byli myslivci, tak ho vlastně přivedli k té střelbě, střílel na skýt, jak se říká lidově, na holuby. Mm-hmm. A potom začal, protože tam žádný střelecký oddíl nebyl nic, tak začal jezdit do Loun, v Lounech tady trénoval. A pokud mu nejel autobus, jen třeba takovou perličku, tak chodil tak 15 kilometrů do toho Panenského Týnce pěšky, než by čekal dlouho na nějaký autobus. A potom se šel studovat na zemědělku do Žadce, no a zase, protože už teda získával úspěchy, dokonce v Litoměřicích v nějakém tom střeleckém oddíle, takže se dostal do Brna, do Komety. No a tenkrát obdivovali ty jeho vlastně spolustřelci, kamarádi, protože vy jste pochopil, že, nebo podíval jste se, že zemřel, že zahynul, takže pak byly různé takové ty vzpomínky, no a ty ho obdivovali, že vlastně je všechny tam, jednak by byli blízko a jezdili tam rodiče a měli příbuzné a on vlastně takovou teda dálku jezdil autobusem. Mm-hmm. A pak se opravdu propracoval, takže se stal mistrem Evropy nebo potom hlavně tedy v těch družstvech. No a já jsem to chci vyprávět i proto, jak vlastně to byl úplně skvělý kluk, skromný a jakou měl i v životě smůlu a jak to bylo z dvě strany vlastně, co toho to ovlivnilo. Když měl nejvyšší vlastně vyhrál všechny možné ty přípravné závody a všechno, tak olympiáda byla v Los Angeles. No a to si myslím, že většinou, teď, když tady hovoříme o sportu, takže už víme, že tam naši nebyli puštěni. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrál, ten Drajk, ten řekl, že kdyby tam byl Bechyňský, takže on se olympijským mistrem určitě nestal.
1: To je poklona.
2: Ano, a pak druhé, protože tam, jak už jsem se trošku zmiňovala, tak v té Kometě byli trenéři a měli tam své příbuzné. Takže zase, když ten Broněk měl třeba lepší výkony, tak do Soulu jel Petr Málek, to byl synovec toho pána a já bych toho trenéra. A já bych chtěla říct, že tu velikost člověka jeho vidím v tom, že on vlastně nezatrpkl. Podle toho vyprávění tady těch, kdo na to v hospodě koukali v Panenském Týnci, že jo, jak to tam bývá, tak prostě on mu strašně fandil, on s ním kamarádil a prostě všichni byli úplně byli šokovaní s tím,

0: mamince opravovat právě do toho panenského týnce, opravovat střechu. Řídila jeho dcera asi 21letá, říkají nevěžděna, a měla se něčeho leknout, nějaký kamion udělal nějakou kličku, něco, a nabourala a on bohužel zemřel při tom. Hmm. Já bych jenom ještě chtěla říct, že to opravdu byl skvělý sportovec a jaký byl úžasný fotbalista.
1: Tak, no on byl, tak, pardon, že vás přerušu, on byl vlastně taky členem Bolkovy fotbalové jedenáctky.
0: To jsem vám teď chtěla říct. A přesně, a tady v tom panenském týmci, když, tak on byl levák. A vždycky se ptal, na kterou tu pozici prostě má jít.
1: No tak pravý křídlo, to je jasný.
0: No, takže prostě takhle jsem na něj chtěla zapomínat, i protože opravdu to byl strašně úžasný, když tady v těch Lounech měl ten pohřeb, tak tam tak se sjeli tam všichni možní ti střelci a dokonce teda ten Petr Málek ho pak tak oceňoval, že v tu dobu vlastně trénoval někde v Iráku a vlastně na ten pohřeb přiletěl taky. Mm-hmm. Takže, no jinak třeba v tom panenském týmci, protože se narodil 1. ledna, tak tam pořádají a byl tedy i tam potom vášnivým měsícem opravdu skvělý, jak na něj vzpomínají, takže tam pořádají takový pochod, takový trošku jako vzpomínkový na něj.
1: A já si dovolím dodat ještě jednu takovou drobnou úsměvnou maličkost, kterou jsem si našel tedy na Wikipedii na hesle Bronislav Bechyňský. Znovu opakuju, doporučuji všem, kteří poslouchají. On, jak už jste říkala, po škole pracoval v zemědělském družstvu. Po půl roce šel na vojnu právě do Brna, kde se stal definitivně členem Rudé hvězdy Brno. No a ohledně práce v družstvu, cituju Wikipedii, vtipkoval, že je jediným střelcem, který zvládl odrodit dvě krávy.
0: Ano, to jsem já nechtěla říkat.
1: Paní Marie, já vám děkuji za tuhle vzpomínku na jednoho z mistrů sportu, na Bronislava Bechyňského, na kterého vzpomínáme i v brněnském klubu Šelepova, ano. Tedy až bude zase znovu otevřený, a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
0: Vám taky, děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nového dne nelítostný čas ukousl už skoro celou minutu. Ale máme sobotu, máme 18. července, je tu víkend, začínáme jej při noční lince, tedy mnozí z vás, pravidelní i méně pravidelní posluchači, otvírají společně se mnou další list kalendáře, tedy otáčejí další list kalendáře. Gratuluju všem Drahomírům a Drahomírám všecko nejlepší k vašemu svátku. Ale teď k tématu noční linky, která má za sebou první polovinu a taky pěkně dlouhou řádku slavných sportovních jmen. Tedy sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory, to je téma našeho povídání. A kdybych to měl vzít jenom namátkou, Čáslavská, Zátopek, dále Romanovi, Mašková, Bartoš, Bechyňský a samozřejmě František Šťastný, jehož 60 let staré vítězství na Velké ceně Německa mě vlastně k tématu dnešní noční linky inspirovalo. A věřím, že ještě další dlouhá řada jmen zazní při našich telefonátech na čísle 731 800 900 nebo díky vašemu psaní na rozhlas.cz/linka. Když se tam teď podívám, tedy na zmíněný web, vidím tam další jména. Třeba Roman napsal, můj nejoblíbenější sportovec je tenista Jakub Menšík, protože si myslím, že až bude starší, tak to bude super talent. Ale na to si musíme ještě počkat. Jinak zdravím všechny posluchače noční linky. František ze Židlochovic ještě dodává k tomu svému předchozímu vzkazu. Ještě jsem zapomněl na pana Emila Zátopka, kterému jsem jako voják dozorčí kontroly u vchodu v Červené vodě podal hlášení při návštěvě našeho útvaru. To byl rok 1962. A Eva z Litvínova si vzpomněla na bratry Pospíšilovi, tedy reprezentanty v kolové, ale taky na Jiřího Rašku. Skoky na lyžích, Milena Duchková, skoky do vody, Ota Zaremba, vzpírání, anebo Imrich Bugár, atlet. No je jich hodně, pokračuje Eva. Tak ti, kteří mě více zaujali, to jsou ti, kteří mě více zaujali, tak aby se na ně nezapomnělo. Ale tuhle hodinu noční linky si dovolím otevřít vzkazem paní Jany. I když jsem od dětství naprosto jiný typ než sportovní, neznamená to, že jsem se o sport nezajímala. Naše rodina žádný sport neprovozovala, patrně z důvodu, že oba rodiče pracovali a ve volném čase se vylepšoval dům, k tomu pole, domácí zvířectvo a dvě zahrady. V dětství mě jako holku zaujalo krasobruslení a ty krásné přenosy v černobílé televizi s komentářem pana Mikisky, kdy jeho flitry na kostýmech se nedají zapomenout. Jako první se mi vybaví Sjoukje Dijkstrová z Nizozemska. Tehdy byla třikrát mistryní světa a olympijskou vítězkou. S napětím jsme sledovali úspěchy sourozenců Romanových, později Hanku Maškovou a Ondreje Nepelu. Jak jsem byla ráda, když do Ostravy přijela světoznámá Holiday on Ice. Dodnes mám ten barevný program a v něm krasobruslaři v krásných kostýmech a to mi bylo 18 let. Později jsem ráda sledovala přenosy z olympijských her a v roce 1993 jsem se dostala na olympijský stadion v Barceloně. Sice rok po olympiádě, ale mohli jsme si prohlédnout místo, kde sportovci závodili. A slyšet k tomu známý hit Barcelona v podání Freddie Mercuryho a Montserrat Caballé, věřte, to mi běhal mráz po zádech a v očích jsem měla slzy. A mám jednu raritu, zakončuje Jana. V roce 68 jsem byla školou vybrána na besedu s olympijskou vítězkou Věrou Čáslavskou v Ostravě a měla jsem přednést otázku. Mně jako 15-letou puberťačku nenapadlo nic lepšího, než se chvějícím se hláskem pronést máte chlapce? A odpověď mám, ale běhá tak rychle, že ho nedohoním. Pak jsme pochopili, že to byl Josef Odložil, její manžel. Ovšem na památku jsem dostala její fotku s podpisem a dodnes ji opatruji. Ty dojmy jsou i po 58 letech nezapomenutelné. Kdo byl nebo stále ještě je vaším sportovním idolem, vaším sportovním vzorem, kterou sportovní legendu máte dodnes ve svém srdci? Můžete to říct už po té další, dá se říci, tematické písničce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nebylo to právě v té době, kdy jedním ze sportovních idolů, a říkám to, protože to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, nebyla právě tehdy na vrcholu Florence Griffithová Joynerová? Ale když už jsme u těch jmen, u sportovních legend, u sportovních idolů a vašich vzorů, jestli pak víte, kdo má vzpomínku, respektive kdo je přímo posedlý, no tak posedlý to bych ani neřekl, ale prostě je to její idol, tedy Linda Nosková, rodačka ze Vsetína. Je to tak, paní Evo?
1: Ano, ano. Koukala jsem na ten tenis, bylo to výborný, hrály obě dvě ty tenisky výborně. Přála jsem to oběma. Vyhrála ta Linda Nosková, takže jako opravdu gratuluju. A pak ještě si vzpomínám, kdo nás dobře reprezentoval v Krasobruku, byl Tomáš Werner. Teď už pracuje jako trenér.
0: Ano, to je pravda. Teď předevčírem byl hostem u Alex, v našem pořadu Alex a host, i když samozřejmě to byla repríza. Ano, říkal, že už se věnuje pouze trenérské práci. Byla řeč i o plyšácích, to si možná taky vybavujete, že? Jak na něj pršeli na ledovou plochu.
1: No.
0: A teď mi řekněte, vaše, řekněme, celá rodina nějak inklinuje ke sportu a vy sama sportujete?
1: Já bohužel jsem na vozíku, takže jsem dosportovala, protože mě odpadla totální endoprotéza.
0: To byla ode mě hloupá otázka, že jo? No jo, tak se omlouvám.
1: Ne, není, tak nechodím, ale fandím teda z gauče a z vozejku, jo, aspoň pasivně sportuju. Jo. Ale jinak jsem dřív závodně za zdravotně postižený plavala.
0: No prosím.
1: Jo, no, ale nic moc, no, žádná sláva. Nikam jsem se nějak nedostala.
0: Vy říkáte žádná sláva, já už to vidím, kdybychom se oba dva postavili na start, to při plavání takhle nejde, ale dobře, že byste mě určitě vzala minimálně o dvě délky, nebo já bych možná udělal jeden bazén a vy zatím tři.
1: Teď už ne, to bylo za mlada, teď už je mi moc let, teď už bohužel je po sportu, ale na tyhle ty dva jsem si vzpomněla a čekala jsem, jestli si někdo vzpomene na tu Lindu Noskovou. A vlastně ještě ta druhá tam byla, teď si nevzpomenu na to.
0: Karolina Muchová.
1: Ano. Takže my jsme opravdu vstoupili do dějin toho tenisu. A na to jsem byla jako hrdá, že jsem Češka, že jsme to takhle dobře reprezentovali. Jo. Mm-hmm. I ta druhá, ta jo, Muchová. Obom dvou jsem fanděla. Na toho Tomáše Wernera jsem si vzpomněla výborné jako krasobruslář a to. Takže jako máme být na co pyšný. Čáslavská, jestli to někdo říkal, Věra Čáslavská.
0: Ano, ano, byla tady zmiňovaná. No ale vlastně pokud bychom měli zůstat u tenisu, kterým jste začala, tak no. Vlastně to má v naší republice tradici, i když to bylo dlouhou dobu vnímáno, aspoň já jsem to tak pochopil jako buržoázní sport, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného.
1: No, to bylo vnucováno, no, tam to bylo.
0: No, no, ale vzpomeňme třeba Jaroslava Drobného, nebo potom úspěchy
1: Kodeše,
0: Šmída, Lendla a dalších. Šmída, Lendl,
1: tak. Martina Navrátilová.
0: Samozřejmě, ano. No.
1: No, tak. To je naše doména tenis.
0: Já vám moc krát děkuju.
1: Poplať pambu, že ho máme. Ještě hokejisti, no, bohužel se nám to nepovedlo.
0: No, fotbalisti to stejný, tam se to ještě asi hodně dlouho nepovede. Tady se omlouvám za svůj odsudek, ale jak jsem se díval na naše výkony na mistrovství světa, tak asi ano. Paní Evo, já vám děkuju, mějte se krásně a přeju vám hezké léto.
1: Já také zdravím všechny posluchače noční linky a přeju hezký večer nebo dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Já začal u toho, kdo je idolem naší posluchačky Evy, ale není to jen paní Eva, kdo by rád připomněl právě Lindu Noskovou. Cituji to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/linka. Omlouvám se všem sportovcům typu mistra světa Jiřího Holečka a dalších hokejistů, lyžařů, gymnastek a gymnastů, krasobruslařek a krasobruslařů a dalších, kteří jsou zlatí bez léků a výjimek. Stále častěji totiž mám pocit, že vítězí hlavně ti, kdo užívají nějaké medikamenty. Viz například wimbledonská vítězka Petra Kvitová, ta trpí zátěžovým astmatem a dlouhodobě užívala světovou antidopingovou agenturou schválené léky formou inhalátoru. Kateřina Neumannová vyhrála závod v běhu na lyžích na zimních olympijských hrách 2006 v Turíně navzdory tomu, že jí před závodem trápila těžká viróza a musela brát léky. Vzpomeňme i na běžkyni na lyžích Justinu Kovalčikovou. Ta na olympijských hrách ve Vancouveru 2010 vybojovala zlatou medaili v závodě na 30 kilometrů i přes zlomeninu zánártní kůstky, kvůli které musela před závodem užívat silné, ale povolené léky na tišení bolesti. Martina Sáblíková v červenci 20 suverénně vyhrála prestižní cyklistický bike maraton Drásal, přičemž téma viróz a povolených léků provází její kariéru velmi často, pokračuje Monika a uzavírá: obdivuji všechny usměvavé a férové sportovce, nyní zejména Lindu Noskovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

happy. Send me this die.

0: Tímto krásným duetem Marie Rotrové a Pavla Bobka jsme se přehoupli k dalšímu příběhu, k dalšímu telefonátu na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Oldo, já vás zdravím a ptám se rovnou, kdo byl vaším, nebo stále ještě je vaším sportovním idolem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, protože já jsem začal chápat sport v momentě, kdy jsem mohl sledovat, nebo ne na oči, ale poslouchat reportáže z finále třeba mistrovství světa v Chile, kde Československo hrálo proti Brazílii. Prohráli jsme sice, ale po dobrém výkonu a gól dal Josef Masopust, který se potom stal nejlepším hráčem Evropy. A já jsem měl tu možnost proti němu si dokonce zahrát, takže to bylo super.
0: No a při jaké příležitosti to bylo, smím-li vědět?
1: Bylo to při příležitosti, když jsme v Rajhradě udělali umělé osvětlení a sezvali jsme na zahrávací zápas takový soubor, jako vyjali hráčů, Rudé hvězdy, Brno, fotbalu, hokeje. A on tehdy začal právě, to bylo v roce 77 na podzim, kdy on už trénoval tady zvrhovku, kterou potom dovedl v té sezóně k titulu. A takže odehrál tady s náma poločas, já jsem to měl hlídat, tak neuhlídal jsem, dal nám gól a jel do, tuším, Velkých Němčic, do sklepa, takže se rozloučil. No a potom jsem se chtěl zmínit ještě, protože jsme chodili i na hokej, na Kometu samozřejmě, tak nikdo tady nejmenoval Vlasti Bubníka. A to byl člověk, který dokázal hrát za repre jak fotbal, tak hokej. Což už asi nikdo další, nebo aspoň o tom nevím.
0: Já tady před chvilkou zmiňoval Jaroslava Drobného, který reprezentoval tehdejší Československo jako tenista, ale i jako hokejista.
1: Takže Vlasta byl druhý teda, no dobře.
0: No ale když jste zmínil zbrojovku a její zatím jediný prvoligový titul, tak zrovna včera měl narozeniny Jan Kopenec. Mě tak napadlo. Fotbalový útočník, který tenkrát byl součástí zbrojovky. No a to už je hodně dál.
1: A já navíc teda ještě, když jsme u těch sportovců, kteří by si to zasloužili, tak já volám z obce olympijského vítěze. Žijí tady v 200 metrů od Davida Kosteleckého.
0: No takže další střelba.
1: Střelba. Ano. A to bylo fantastický, když teď na té olympiádě v Tokiu byl druhý sice, ale první byl Jirka Lipták a to jsou dva kamoši, kteří tady bydli 3 kilometry od sebe. A ti si to rozdávali před celým světem ve finále olympiády. Což si myslím, že je taky pěkné.
0: To je podobné jako ten aktuální Wimbledon, nebo teď před malou chvilkou skončený Wimbledon, že? Nosková a Karolína.
1: Mladý holky taky.
0: Mladý holky. Tak,
1: Oldo. Ale už mají na co navazovat, že jo?
0: Tam no, samozřejmě.
1: Navrátilová a tak dále.
0: Suková, ano.
1: Suková.
0: Mandlíková, mě napadá.
1: Mandlíková, no. No vidět, že i když malá země, tak v tom tenisu teda je to obdivuhodné.
0: To jo. Já jsem chtěl trošku otočit list a podívat se do zahraničí. Zatím tady ještě nikdo neřekl nic. Ano, jsme vlastenci, mluvíme o našich sportovcích, ale zatím tady vlastně nezaznělo ani jedno jméno třeba slavného závodníka Formule 1. I když tady už jsme mluvili o Františku Šťastném a to je motocyklista, to je aspoň trošku příbuzné. Díval jste se třeba, a byl to pro vás, pro mě tady ano, takový drobný svátek, když se občas objevil přímý přenos závodu Formule 1 v 70. letech?
1: Jo, dokonce na vojně. Když Niki Lauda vyhrál, tak jsme to oslavili tak, že mě potom málem zavřel.
0: Tak to byla, musela být hezká oslava. Tak vám moc krát děkuju. Já jsem měl jako idola Ronnieho Petersna, no, tak skončilo to bohužel v Monze v 78. No. Myslím, že to bylo, že? Ale Oldo, děkuju i za ty vaše vzpomínky a za výjmenování vašich sportovních vzorů, idolů a legend. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Právě o nich, tedy o sportovních legendách, které vám navždy utkvěly v hlavě a v srdci, si povídáme v naší dnešní noční lince. A na to povídání máme ještě půl hodinky. Telefon je 731 800 900, ale můžete i psát pochopitelně, podobně jako Hanka, Brňačka, která napsala, cyklista pan Honza Smolík, vítěz závodu Míru, na závěr kariéry byl uklizen k nám na zahraniční oddělení průmyslových staveb Brno a než pokračoval někam dál, tak jsme si užili spoustu legrace. Moc příjemný člověk, žádná hvězda, zakončuje Hanka. No a ona napsala, a vy to můžete udělat taky, na web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na koho asi bude vzpomínat a koho jako sportovní legendu označí naše další posluchačka? Je to paní Staňka, kterou zdravím hovorově řečeno na Baťov, jinými slovy do Otrokovic. Dobrý večer.
1: Já dneska ráno. Přímo na Baťov, já budu lovit v baťovském rybníčku.
0: No tak to si budu muset doplnit znalosti, ale vy už jste naznačila, takže vím, o kom budete mluvit. Poslouchám.
1: No, ještě řeknu první, že ten rychle běhající chlapec Věry Čáslavské pocházel tady z této ulice, kde bydlím.
0: Dokonce, Josef Odložil.
1: Tak jsme občas, to je tak 4-5 domečků cihlových baťovských ode mě, tak vlastně jsem tam nemohli jako děcka zahlédnout. No, jinak bratři Svojanovští, to jsem vám vzpomněla.
0: Ano, ano, takže vzpomínáte na dávnější doby, řekl bych, na 70. léta asi tak, že jo?
1: Dávnější doby, já nevím už ani, který to byly roky, já jsem byla děcko.
0: Počkejte, to já si najdu, tady už to vidím. Ano, Oldřich Svojanovský, český veslař, reprezentant Československa, olympionik, který získal stříbrnou a bronzovou medaili z olympijských her. No prosím, Mnichově 72 získal stříbro ve dvojce s Korbidelníkem, se svým bratrem.
1: No, teď bych chtěla vzpomenout dvě ligové házenkářky. Jedna se jmenuje Ludmila Krajčová, ta nás učila, to byla naše učitelka a trenérka házené. Na Mánesovce do dneška, na Mánesovce ve vitríně je na VIP místě míč mistrů světa, to byla trofej, o kterou jsme hráli, když mě bylo možná tak 13-14 let. Myslím, že 2 roky po sobě, že jsme to vyhráli, ten náš oddíl, ne, že já bych se přímo jako nějak, že byla přímo zaangažovaná úplně, jako to ne, ale byla jsem součástí oddílu. A druhá byla Marie řečená Bela Mrvíková, takže ta byla taky z Otrokovic. Jinak tady jsme měli maratonce Josefa Podmolíka.
0: Tak to si doplňuji znalosti, ano.
1: Možná něco řekne. A cyklista Vabroušek, abych neskomolila křestní jméno, nevím, jestli Roman, ale nechci to tvrdit. Cyklista Vabroušek.
0: Cyklista
1: to mě taky.
0: Ano. Já se dívám. Tady si musím to křestní jméno taky, bohužel, doplnit.
1: A ještě byl střelec, ale vím, že tatínek byl myslivec, ale teď si nevybaví jméno. Ve střelbě Jirka, nevím.
0: No nenechávejte to na mě, prosím.
1: Ne, to si nevybavím. Ale jinak teda ta řečená Lida Krajčová, to byla učitelka na Mánesovce, ta učila češtinu a tělocvik, no jinak to byla dobrá ražoňka. A,
0: co to je ražoňka?
1: No prostě nepárala se s ničím.
0: Jo, ranařka, jo.
1: Když se dalo jako řešit věci na místě, takže bylo nejenom ona, ale jako i jiní učitelé tehdy, chceš poznámku nebo facku.
0: Jo, rozumím vám.
1: Jaký tím asi držel přes hubu, než by doma dostal ještě za tu poznámku další. No,
0: vy vlastně ani nemluvíte tak o sportovních idolech, ale o vašich sousedech. To je podobný, jako kdybych já mluvil o pospecech.
1: Baťovský rybníček.
0: Ano.
1: Jinak si přihřeju polivčičku. Do 18 roku jsem teda hrála házenou, no tak jako pak jsem toho nechala nějak. No a pak po 22. roku, když jsem začala blbě vidět, tak až kolem 40. roku jsem začala hrát kuželky. Přidali jsme bowling a přihřeju si polivčičku. Jednou jsem vyhrála mistrovství republiky ve zvukové střelbě slepecké.
0: No,
1: v Olomouci.
0: Máte doma pohár?
1: Mám tady plnou krabicu medaily různých. Akorát si s tím nemá kdo hrát. Jinak jsem teda, já jsem hrála za, když jsem střílela, tak jsem tady tento výsledek, tak jsem hrála za Jiskru Kyjov a byla jsem vyhlášena mezi sportovci roku za Brněnský kraj, za jeho mám.
0: To já vás musím pochválit a musím vám zatleskat. No. Takže to byla částečně řeč o sportovních legendách a částečně o vlastních sportovních úspěších paní Staňky. Já vám moc krát děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc.
1: Tak jo, takže těším se, kdo přidá někoho dalšího.
0: Díky, naslyšenou. Eva z Jižních Čech doplňuje další jména. Giacomo Agostini, italský motocyklový závodník. Možná, že ti, kteří chodívali na velkou cenu v Brně, si tohle jméno taky vybaví ze 70. let. Ovšem dodává ještě jedno jméno, Ayrton Senna, Brazilec. Automobilový závodník a v podstatě Eva vyslyšela moje volání po idolech z Formule 1. Hanka připomíná plochodrážního jezdce Špinku, bratři Ondrašíkovi, mnoho dalších. A Iveta píše, pamatujete film Metráček? Bývala jsem a jsem dosud podobné postavy, ale přesto jsem na sport nezanevřela. Stala jsem se alespoň jeho faninkou a nejraději mám hokej a autíčka. Dneska už jsem bába. Můj vnuk mě seznámil s parahokejem, sledge hokejem. Když jsem viděla tyhle kluky na ledě, bulela jsem. Jejich nasazení, zápal a odhodlání mi vyrazilo dech. Žádné hekání, vymlouvání, sebelítost. Ne, ne, zápal pro hru, kamarádství, legrace, smích, úsměv na rtech. Tihle sportovci si zaslouží naši úctu a obdiv. Sledovala jsem i paralympiádu a smekám před těmito lidmi. Máme mnoho výborných sportovců, kteří ve světě něco znamenají, ale jsou zdraví a zdaleka nemusí zdolávat takové překážky. Ale tihle lidé, ke kterým osud byl krutý, uměli se mu vzepřít a dokázali nemožné. Jak už jsem jednou napsala, smekám, klaním se vám a moc, moc vám fandím. Vážení posluchači, přijďte se někdy na takový zápas podívat. Stojí to za to. Dobrou noc vám přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dá se říct, že jelen přišel jako na zavolanou. Křeslo, to je místo, odkud já sleduju všechna sportovní utkání, která mě zajímaví. Zajímají hokej, fotbal, teď ano, mistrovství světa, ale důležité je, kdo je vašimi sportovními vzory, sportovními idoly. A Staňka, která čeká teď na telefonu a je to shoda jmen z předchozí volající, nám to řekne taky. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, vám přeju. Já chci jen tak krátce. Já jsem Stasic. Tady jsem žila do té páté třídy, pak si mě máma vzala do Brna. Tam jsem chodila do školy na Hebešovou a cvičila se tehdy Spartakiáda. To bylo umění. To, co ty lidi dokázali na těch stadionech, to byla nádhera. A my jsme v Brně na Hebešovi taky cvičili jako Spartakiádu, jenže já a ještě asi tři kamarádky jsme to nechtěli, protože jsme na to nebyli. A tak jsme vlezli v té škole do sklepa. Ta škola byla vždycky ubytovnou pro ty veletrhy v Brně, si pamatujete.
0: Ano, ano, tehdy se ubytovávalo i po privátech a taky po školách, ano.
1: Ano, v té škole na Hybačovi. A teď vám tam byly právě madrace ve sklepě připravený vždycky na to léto. No a okna tam byly vysazený a co myslíte, že jsme udělali? Všechny okna jsme tam rozmlátili. Madrace jsme naházeli tam na hromadu. No dobrý, pak ty tam na dvoře co cvičili, tak skončili, tak jsme šli za nima. Šli jsme do třídy. Druhý den přišel pan ředitel do třídy a říká, kdo to byl v tím sklepě. No, teď na mě koukal, protože věděl, že jsem taky jako negramot nějakej. A tak mu se přihlásila ještě jedna kamoška. Museli jsme zaplatit nějakou škodu, jenže já jsem to doma nesměla říct, moje máma ta byla na mě moc přísná. Tak jsem to nezaplatila a bylo vysvědčení. Nedali mě vysvědčení, že to nemám zaplacení. Tak jsem šla k sousedce, která kamarádila tam s mojí mámou a ona mě půjčila tehdy 25 korun a půjčila i tý kamošce. Tak jsme to tam dali a tak to tak nějak skončilo.
0: No, a teď se pojďme podívat na to, kdo je vaším sportovním vzorem, abychom se aspoň trošku drželi tématu. Už teď mi pan Josef píše, dnešní téma mělo být o sympatiích a fanouškovství jako takovém a zvrátilo se to ve výčet jmen sportovců. Takže fandila jste někde nějakému sportu?
1: Já jsem byla levá na sport. Já
0: ne. Ne, vy ne. Minulo vás to.
1: Úplně.
0: Se Spartakiádou jste to taky neskončila zrovna dvakrát růžově, jenom rozbitým oknem, ale i tak vám děkuji za důvěru, paní Staňko, a přeji vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám je hezký do Brna tam.
0: Díky. A teď, abychom se opravdu vrátili k tématu, to, co napsala ještě jednou Eva. Já obdivuju umění leteckého akrobata Martina Šonky. Měla jsem možnost s ním hovořit. Sympaťák. A fandila jsem Gabriele Soukalové. Je to krásná žena a úspěšná biatlonistka. Fandila jsem krasobruslaři Tomáši Wernerovi. Sledovala jsem se zájmem skoky na lyžích od dob Jiřího Rašky. Tady si dovolím vsuvku. Vzpomínám si ještě na tu dobu taky, protože tehdy si vybavuju tu jeho takovou tu, no, kohoutí čepici. Vzpomínáte si na ní taky? Ale pokračuju tím, co napsala Eva. Skvělý byl také Jan Železný, trojnásobný mistr světa, několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996. Sama jsem pouze rekreační sportovkyně. V současnosti kolo a plavání, dříve pěší turistika a běh na lyžích. No, Evo, je vidět z toho, co píšete, že sport má ve vašem srdci hodně velké rezervované místo. A závěrem vám Eva přeje klidnou noc a pěkné dny. Ještě můžete zavolat na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stále ještě jsme v pásmu noční linky a pořád ještě můžete telefonovat na číslo 731 800 900. Vaše příběhy, vaše zážitky o tom, jak to bylo, když jste se třeba setkali se svojí sportovní legendou, se svým sportovním vzorem. A paní Marie, která čeká na telefonu, se ptám, co by to měl být za sport na televizní obrazovce, kdy necháte těsto těstem, šití šitím, výchovu dětí výchovou dětí a díváte se na ten svůj oblíbený sport. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych chtěla říct, že já taky nejsem nějak sportovně založená. Ne, že by mi to bylo cizí, tak za mladších let jsem jezdila na kole, plavala a nevím co všechno, ale na televizi se dívám hrozně ráda a miluju za prvé hokej. Mhm. A za druhé, teda fotbal to tak moc ne, ale teď jsem samozřejmě, když je to mistrovství světa, tak přece jenom to sleduji. Ale teď mě nadchly ty holčičky, to znamená ta Karolínka i Linda s tím tenisem, to jsem se teda od toho nehnula. Ale mám strašně ráda biatlon. Tady už někdo zmínil Gabrielu Soukalovou, ale to není jenom ona, to je pan Krčmář, tak je to Markétka Davidová, slečna Voborníková. Tak to teda opravdu, jak říkám, nechám těsto těstem, brambory bramborama, ale jinak jsem ještě chtěla říct, to jsou všechny sporty, které já miluju a moc se na to ráda dívám, ale mám hrozně ráda biatlon. To opravdu si nenechám ujít žádný závody, ale chtěla jsem říct, že já mám sousedky a o tom se nikde nemluví a to jsou mistryně světa v nohejbalu. Aneta Fojtíková, už byli dvakrát, jako a její kamarádka Kristýna se jmenuje, takže tam skvěle někam podívejte. O tom se nikde nepíše, ale oni přibyli před 3 lety ve Švýcarsku, vyhráli mistrovství světa a teď to bylo v Modřicích u Brna. Letos tam taky vyhráli.
0: No jo, tak možná je to tím, že pořád ještě nohejbal, tedy aspoň já to tak mám, ne, že bych byl nějaký extra sportovec, to opravdu ne, ale že to vnímáme jako spíš takový rekreační sport, možná to je ono.
1: No, ale nikde se o tom nepsalo a přitom jsou to takový slavný holčičky, ale a kromě toho jsou ještě taky hrozně takový, že mi pomáhají, já už jsem taková stařenka, 82 let, ale a pak ještě teda jsem znala a znám velice dobře Janu Pechanovou, dálkovou plavkyni. Jestli vám to něco říká, mistryně Evropy byla.
0: No, tak tady mám mezeru.
1: No tak vidíte, tak ještě abych vás poučila, byla i v Riu a protože já ji znám od kočárku, tak dokonce i mi z toho Ria telefonovala tehdy. A to jsem teda opravdu byla z té olympiády z toho až dojatá. Říkala, že má jeden den možnost telefonovat známým a tak mi zavolala, no. No tak vidíte, tak ještě jsem vás poučil.
0: No já jsem velice rád nechám poučit. Když něco nevím, tak se zeptám a když něco nevím, tak to taky přiznám. Paní Marie, děkuji moc krát i za to, že jste mě navedla na to, že no, vaše sousedky jsou mistryně v nohejbalu, že existuje někdo takový ve vaší blízkosti a že se máme opět, no čím chlubit, máme být nač hrdí.
1: Máme.
0: No?
1: Máme, ale to se nikde o tom nepíše, ale byl od nich teda v takový pěkný film. To v televizi to bylo. Takže to jsem chtěla říct, ale až po tom mikrosti. Hele, mějte se moc hezky a pokud možno, tak sportujte.
0: Děkuju.
1: Dokud ještě můžete.
0: Dokud ještě můžete.
1: No. Až vám bude 85, tak už sportovat moc nebudete.
0: Já už teď rychlo chůze, když zaspím do práce. Jo?
1: Dobře. Hele, tak hodně zdraví a hodně štěstí ve všem vám přeje. Tady stará Marie. Mějte se hezky.
0: Zdravím na dobříž. Mějte se krásně, naslyšenou. No a protože je před námi už velice blízko ta 1 hodina, což znamená, respektive bude znamenat konec noční linky, dávám teď, právě teď, šanci ještě jednomu či jedné z vás na téma sportovní legendy, sportovní idoly, sportovní vzory. Číslo je 731 800 900 a já na něm vítám, nevím ještě koho, dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Čau, Jarda.
0: Dobrý večer, Jardo, zdravím vás. Kdo je vaším sportovním vzorem? Sledujete sport na televizní obrazovce nebo jste přímo aktivním sportovcem?
2: Aktivní sportovec už nejsem, ale strašně jsem omdivoval Frandu Veselýho.
0: Takže fotbal.
2: Fotbal. Mm-hmm. A dneska strašně obdivuju Karolínu Muchovou.
0: Teď se mi trošku ztrácíte, Karolínu Muchovou, ano, říkáte?
2: No.
0: Omlouvám se za to nekvalitní spojení, byť to není moje vina. Takže vy máte, řekněme, hodně rozevřený ten vějíř svých sportovních zájmů. Od Franty Veselého. On byl vlastně aktivní kdy ještě v 80. letech, nebo skončil v 70. letech? Teď nevím.
2: Franta Veselý skončil až skoro v 90.
0: Skoro až v 90. Tak vidíte, jaký mám mezery. Taky se rád nechám poučit.
2: Protože hrál fotbal ještě v Rakousku, jo?
0: Aha, tak možná ano, sešel mi z očí. To je ono.
2: No.
0: Takže fotbal, tenis a ze zimních sportů máte nějaký oblíbený?
2: No, tak ze zimních sportů biatlon a lední hokej, to je klasika, jo.
0: Klasika. Vzpomínáte si na takovou tu éru, kdy jsme se třeba radovali ze každého vítězství nad tehdejším Sovětským svazem, tedy zejména 70. léta, jejich počátek?
2: No, tak to jsem byl ještě mladý kluk, nebo malej.
0: Jo. To se ještě hokej hrál bez brankářských masek.
2: Masky už měli.
0: No tak měli, ano, Holeček měl tu svou, já si pamatuju, jak vypadal, já jsem se ho vždycky bál, ale neměl helmu, tak, dobře, to jsem měl.
2: Tak.
0: No. No tak dnes už je ten hokej zase trošku někde jinde. Zdá se vám taky, že se šíleně zrychlili všechny sporty? Mě teda ano, jak hokej, tak fotbal třeba.
2: Jako je to šíleně zrychlený oproti...

0: Máte pravdu, Ludmilo, děkuji za to připomenutí. Helena z Náchodska. V dětství jsem bruslila na zamrzlém rybníku broumárku a představovala si, a to je krásný přístup k fandění a ke sportu obecně, a představovala si, že jsem Hanka Mašková. Tak i vám, Heleno, děkuju a zdravím na Náchodsko. No a teď, protože už máme jen necelých 5 minut do 1 hodiny, se s vámi budu muset rozloučit, ovšem nenechám vás bez toho, abyste věděli, jaké bude téma té příští noční linky Českého rozhlasu. Ta dnešní za chvíli skončí, ale za 22 hodin zasedne za mixážní pult Jarka Barboříková a tématem jejího povídání s vámi bude Léto, které změnilo můj život. No a nebude to trvat příliš dlouho a já se vám znovu ohlásím na naší noční linkové vlně. Říkám, nebude to trvat dlouho a znamená to, že v neděli 19. ve 23 hodin se vás začnu ptát, jak přežít extrémní vedra. To protože vlna extrémních teplot na konci minulého měsíce v nás mnohých vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo aspoň výkonného domácího ventilátoru. No a právě ty fígle, jak se říká v Brně, fligny a návody, jak přežít extrémní vedra, z vaší vlastní praxe, tak ty budou tématem nedělní noční linky. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Teď už vám přeju dobrou noc a hodně lásky. Konec konců zpívá o tom i Petra Janů.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. Tak doufám, že po té dnešní hodině s jedním klasikem českého humoru budete sytí, jako byste navštívili pekárnu a zapili to lahví vína. To si přeje už dopředu váš průvodce Patrik Rozehnal. Z hereckého nebe dnes vyvoláme herce, který se narodil 20. června roku 1922 v Praze. Tak pozor, vypouštím ho z archívu. Jejda, kdo to je?
2: Váš Jim.
1: Můj Jim?
2: Jsem vám k službám, pane.
1: Pane, jo.
2: Budu plnit všechna vaše přání až do okamžiku, kdy budete maximálně šťastný.
1: Všechna? Tak to byste mohl zatím nachystat ukázky z filmů, televize i rozhlasu. Tady jsem si napsal seznam.
2: Prosím.
1: Původně pro sebe.
2: Hop.
1: To je rychlost. To nám to dnes půjde jako na drátkách. Ale takhle to bude vypadat, že jsem vůbec nepracoval.
2: To máte jedno, pane. Vidět a slyšet mě můžete stejně jenom vy.
1: Aha, tak co kdybyste vykouzlil i první písničku, než si o vás budeme vyprávět?
2: Když si budete přát, pane. Hop.
1: Pan Kemmer je prostě třída. A taky si touhle písničkou připomeneme, že hrál ve filmu Od zítřka nečaruji.
0: Hvězdné návraty.
3: Řekněte mi, kdo pak

0: pa-da-pa. Pan Pau.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Rozhodli jste se, že s námi zůstanete? Pak uslyšíte peripetie ze života herce Josefa Kemra. A také jeho velké, životní, divadelní, filmové a rozhlasové role. Josef Kemr se narodil 20. června roku 1922. Pocházel z rodiny Švadleny a Ševce. Už jako desetiletý začal se svým bratrem hrát komparzní i větší role na jevišti městského divadla na Královských Vinohradech. A ve 14 letech se poprvé ocitl před filmovou kamerou. K tomu získal bohaté zkušenosti i v rozhlase. Tatínek ale zásadně nesouhlasil s jeho hereckou kariérou, musel proto absolvovat nejdříve veřejnou obchodní školu na Žižkově. Touha po jevišti a hrozba totálního nasazení ho teprve přivedli do řad divadelní kočovné společnosti. Po osvobození nastoupil do angažmá v Kladenském divadle, pak hrál v divadle v Libni a od roku 1950 byl členem městských divadel pražských. My si teď v ukázkách připomeneme jeho černobílé období. Vzpomínat budeme třeba na první televizní seriál Československé televize Rodina Bláhova, kde si zahrál i stopaře. Zastavil mu motorkář a on ho za odměnu vzal aspoň na čaj a na kafe do hospody.
3: Pojďte, tady máme volno.
4: Fajn.
3: Já jsem Pešek, když už tak sedíme. Bláha, těší mě.
4: Prosím, pánové.
3: Děkuji vám.
4: Jedno kafíčko, rumíček, druhé kafíčko.
3: Děkuji,
4: pánové.
3: K rodičům nebo za manželkou?
5: Ne, jim něco zařídit a pak domů. A vy?
3: No co já, já si to užím sám. Víte, ještě nikdy jsem nesilvestroval o samotě, ale docela se na to těším. Člověk si musí určitý věci srovnat v hlavě. A dnešní noc je k tomu zvlášť příhodný.
2: Tato ukázka patřila do jediného dochovaného dílu tohoto seriálu, který natáčeli už kdysi Jaroslav Dudek a Stanislav Strnad. Byl to 10. díl a pocházel z roku 1960. Seriál tehdy zaznamenal velký úspěch, stejně jako později i ten další, černobílý, kde si Josef Kemr zahrál, Eliška a její rod. Scénář psal tehdy Jaroslav Dítl. Přicházíme ve chvíli, kdy zklamaný vedoucí hospody zjišťuje, že dívka, na kterou si myslel, chodí s jiným chlapcem. Okouknout to šel do sálu právě pan Kemr.
6: Prosím vás, co se tam děje? Vy se na mě zlobíte?
7: Ale co bych se na vás zlobila? Co pak jim tady chcete dělat divadlo?
6: Já bych potřeboval vědět, kdo to je.
7: No co pak to ještě nevíte? Ne. Já vám řeknu, jak to je. Tu ženskou to příjemně šimrá, když vidí, že vy kolem chodíte a že se tady škvaříte.
6: To možný,
7: ale je to ta a ten trouba. Tady pan Sova, ten tam sedí a myslí si, že vám může bůh jak pomoct.
6: Ne, už si to nemyslí.
8: Co? Jak je to?
6: Hleď.
8: Že ne,
6: jak je to?
8: Je to tak.
6: Počkej, ne, no tak zmusel, no tak neblázně, jak že ne.
7: Tak lokál je plný lidí a my se tady bavíme o hloupostech, na který zítra nikdo z nás už ani nevzdechne. Pojďte.
9: Přeji dobrý večer a prosil bych jedno velký studený pivo.
7: Jděte domů, opilcům nenalejváme.
9: Já, že jsem opilač?
6: No proč?
9: Já, že jsem...
6: Teď já přece jasně naznačil, že mi nejde o to.
2: Tak to opouštíme seriál v hezké chvíli. Dodávám jen, že režii měl tehdy František Filip. Josef Kemr se v roce 1965 stal členem Národního divadla, kde se trval až do své smrti a na jevišti vytvořil kolem 80 rolí. I před filmovou kamerou stvárnil řadu nezapomenutelných postav. Jednu z nich třeba i ve filmu pana Vláčila Markéta Lazarová. Tu natáčel hned 2 roky po svém nástupu do Národního divadla. Ale na to natáčení vzpomínal později i v pořadu Nepravidelně pravidelná setkání v Ypsilonce. Kdysi z toho členové souboru udělali i vlastní soukromou nahrávku. Tady je.
10: Před 30 lety jsem točil s Františkem Vláčilem Margétu Lazarovou. Točili jsme ji v jeho západních Čechách v takzvaném Trojzubci. Tam se točil exteriér. Podle scénáře scéna vypadala tak, že starý kozlík jde lesem po hádce s hejtmanem Pivem z Mladé Boleslavy a jak přemýšlí, jak se hádal, zda to zda to bylo zapotřebí nebo ne, že z toho bude mít potíže nebo nebude mít potíže. Prostě jde lesem, že naváto je strašného sněhu, jde domů a dívá se, přemýšlí, přemýšlí a najednou vidí stopy bez sněhu, čerstvý stopy. A jako odborník, jo, 80-letý starý kozlík, si říká, bože drahý, tohle jsou vlčí stopy. No jo, ty vlci asi budou nedaleko. Načež popílí a má domů asi 500 metrů. Doběhne domů, ale než doběhne k vratům, za ním ta smečka vlků asi 15 kusů, za ním letí, volá synka, synek otevře, zaboukne vrata a jde, a teď 15-20 vlků prostě skáče na vrata a chce se dostat dovnitř, tudíž vlci přišli o kořist. Tak to je popsaná scéna. Dojeli jsme prostě do toho Trojzubce, režisér mi říká, podívej se, tady máme planinu, mrzlo prostě, já byl promrzlý na kost, bylo tam takových 30-40 cm sněhu a režisér mi říká, podívej se, Josefe, věc je naprosto jednoduchá, já tady postavím 50 metrů kolerie, na to dám mozaik, na to dáme kameru a ta scéna se bude odehrávat tak. Ty doběhneš ke kameře, ale pro jistotu, aby si nám neutekl z té ostrosti, sem ti dám takovouhle 3-metrovou lať, takový téčko. A ty budeš utíkat a v daný okamžik ti řeknu, Pepo, ohlídni se, a já kdybys mě zahrál, jak prostě ty vlci, který jsou asi 500 metrů za tebou a štěkají, kdyby se zvolit a teď měl ten děs ve očích, ale musíš dávat pozor, abys mě nepřekročil to téčko, ať by si byl z ostrosti té člověče šily, té 50 metrů, té šíleného materiálu, to je nejméně 150-180 metrů, je to barevný, víš, co to stojí, Marek, to je příšerný, tak pojď si to naskoušet. Já jsem si to naskoušel, teď jsem měl rákně, voranisko zmrzlý, zasněžený, a jsem říkal, Franto, Franto, já nevím, co jsem dělal, víš, já v tom nemůžu chodit, to je šíleně zmrzlý, nedá se nic dělat, já ti to nebudu rozmrazovat, člověče, nedá se nic dělat. Třikrát, čtyřikrát jsem to zkusil, jo, říkal, výborně, hezky, Volíno bude asi pětkrát se volí, než jak ti řeknu Volínek a utíkáš, utíkáš. A chci vidět ten děs v 80 letech a teď ty věci. Připravený, odklapnul, než odklap, tak zavolá šíleným hlasem do dálky, na planinu do nějakého smrčí, zavolá Žardo! Rozdráždím! Nebo si připravili? Jo, co je? Co je drá? Co? Hele, neblbni, hele, klapka, teď 151, klapnu. Kamera si dala do pohybu a já utíkám. A za mnou, Pepo, ohlídni se. Já jsem si hodil. A já padám, zvedám. Nic, pozor, tečko, bufur vostro, Pepo, volni, a ježiši Kriste, já letím 50 metrů jízdy a za mnou se přibližují metr k 10 metrům a dál se přibližuje asi 15 strašidelných vlků nebo psů, já nevím, co to bylo. Já konečně uřícenej, vyděšenej, jsem dokončil záběr, skočím za kameru a jen jsem stačil zjistit, že mě předskočilo asi 20 Mikulášů. Pak jsem zjistil, že to jsou hraniční vojáci, který měli takový bílý lantu. Já se otočil a těch 20 chlapů, ač to byli jejich psi, nastavili čalouměný rukávy a nastavili těch. Franto, žádáš. že jsi mi nic neřekl, člověče. No, já vím, že bys to uhrál bez nich, ale já potřeboval ten echt výraz. No, nemáš představy, jak ty jsi vypadal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer byl přímý a zásadový člověk. A také se dvakrát za svůj život zprotivil tehdejšímu režimu. Netajil se tím, že komunisty nenáviděl a dokonce veřejně vystoupil proti okupaci v roce 1968. Navíc byl také katolík a velmi miloval Boha a svou víru neskrýval. To všechno mělo za následek i to, že měl po jistou dobu zákaz. Tedy filmování. Před kameru se vrátil až v roce 1976 ve filmu Jiřího Mencla Na samotě u lesa. Tou nejznámější větou z filmu je určitě ta, kterou pronesl Josef Kemmer na adresu počasí.
2: Chci je a chci je.
3: Mami, chci je a chci je.
4: Co to říkáš?
3: To říkal děda.
4: Tak podívej se. Pan Komárek ať si říká, co chce, ale ty budeš mluvit slušně, jasný?
1: Na natáčení, kdysi v pořadu Veselé příhody z natáčení, vzpomínal i Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Tak pánové, neměli byste tam nějakou historku z natáčení?
5: Tak já nevím, třeba ty blechy, ne?
6: Jo, ty blechy ty by mohli zabrat.
7: Stranou, děti, stranou!
8: Nechoď k němu tak blízko!
9: Musíte se mu ukázat, aby se vás nebál.
7: Išo, neboj se, to jsem já! No, pojď sem, pojď, pojď sem, Išo. Neboj se. Drž hezky. Uvidíš, jak se ti ulejí. No. Neboj. Tak.
9: To jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
7: No, Išo, drž hezky, necukej.
8: A taky boudu mu vystříkej, Oldo.
7: No, Išo, Išo, pojď sem. Išo, noze. Išane, počkej.
3: Čerpe, vysadku, ukaž se.
10: Hospodář je doma?
8: Je, pane Hruška, pojďte dál. Nemá ten pes blechy?
10: No, ale to jsou blechy psí, ty na člověka nejdou.
5: Při natáčení Samoty u lesa se Josef Kemmer s Danou Kolářovou neustále hádali, jestli psí blechy můžou poštípat člověka nebo ne. Dana byla poštípaná, tak tvrdila, že jo, kdežto pan Kemmer pořád říkal, to bych musel ty štípance vidět, to bych je musel vidět. No tak jenže Dana mu je ukázat nemohla, protože byly na místech, která se kolegům neukazují, ale pak jí blecha štípla do místa, které se při trošce dobré vůle ukázat dalo, do nohy.
6: Když si pan Kemmer ten štípanec prohlásil, to je bleší štípanec, ale ta blecha není od psa. To je moje blecha. A dostal jsem ji od Mencla.
1: Tolik tedy vzpomínání právě na film režiséra Jiřího Mencla. Ve stejném roce, tedy v roce 1976, si Josef Kemmer připsal na své filmové konto i komedii Marečku, podejte mi pero, kde se režie ujal Oldřich Lipský. Pana Kemmera posadil po boku dalších hvězd do školních lavic. Na první hodině se i vyučující musel seznámit se svými žáky. Kdo je teď na řadě?
11: Plha. Skladník.
12: Děkuji, Roubíček.
11: Mám dotaz. Tady ve školním řádu se píše, že žák má chodit do školy vždy řádně upraven. Znamená to snad, že bychom se měli denně holit?
12: Neruš.
11: No ne, já když se denně holím, tak krvácím.
12: No, víte, ten školní řád nesmíte brát tak doslova. Ten se týká hlavně dětí.
11: Ale děti se zase neholí.
12: To je pravda. Ale musí chodit umyté, učesané a tak. Roubíček?
11: A pak mám ještě jeden dotaz. Tady v bodě 8 se říká, že rodiče jsou informováni o prospěchu žáka na pravidelných schůzkách.
12: Ano, to se týká taky dětí.
11: No protože já například mám rodiče až v Kojčicích. To je až u Pelhřimova. A teď rodiče jsou staří.
12: Ale...
11: A taková dlouhá cesta.
12: Jak vám říkám, pane Plho, s tím si nelámte hlavu. To se týká hlavně dětí. Roubiček.
11: No proto. Protože já jinak nevím. Ta dráha taky není zadarmo.
13: Sedněte. Prosím tě, sedni si.
11: No ne, rozumíte. Já nevím jak vy, ale těch 70 korun pro moje rodiče za dráhu.
1: Mimochodem, film Marečku, podejte mi pero získal už v roce 1976 hlavní cenu na filmovém festivalu pracujících. A Václav Klaus kdysi o něm prohlásil, že je to opravdu, opravdu špatný film. No, diváci si to nemyslí. Vraťme se ještě na skok do třídy, do okamžiku, kdy profesor Hrbolek bude pátrat po náplni předchozí hodiny.
14: No.
11: Minulou hodinu jsme probírali jedno z největších básníků Století páry, Jana Nerudu.
14: Století páry?
11: Ano. 19. století je nazýváno Stoletím páry. To jsme brali ve fyzice.
14: No dobře, dobře. Ale v mých hodinách to neříkejte. My se přidržíme zavedeného označení 19. století.
1: Nejznámější profesor českého filmu, profesor Hrbolek. Josef Kemr hrál nejen pro dospělé, ale také pro děti. Zapomenout bychom na to neměli ani v tom našem dnešním pořadu, aspoň krátkou ukázkou a jednou písničkou, která je nachystána. Přesuňme se do roku 1968, kdy režisér Bořivoj Zeman natočil úspěšnou filmovou pohádku v čele s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem Šíleně smutná princezna. Dvorní královské rádce hráli Darek Vostřel a Josef Kemr. Právě teď stojí každý na jiné straně okna a domlouvají se. Kují pekle.
15: Kdo tam?
16: Hey, X.
15: Neříkejte tady, když jste tam. Nelze zapomínat, že stojíme každý na jiné straně fronty. Jasný?
16: Jasný.
15: Ovšem, za daných okolností nesmíme jít proti sobě, ale musíme naopak co? No, držet spolu.
16: No jo, držet spolu. Ale proč?
15: Protože k svatbě nesmí dojít. Za žádnou cenu. To by byl náš konec.
16: Ještě, že prince ochořel, vidíte?
15: Neochořel. Utek.
16: Chyba.
15: Žádná chyba. Utek, protože ji nechce.
16: To se ovšem náš král nesmí dozvědět.
15: Naopak. Musí.
16: Hleďte, ale ona ho asi taky nechce.
15: Jak to víte?
16: Já nevím. Já něco viděl.
15: Co jste viděl?
16: Chodí za nějakým trhanem do hladomorny a taky mu zašívala kalhot.
17: Není tam u vás někdo? A co vám to tam tak šustí?
16: To jsem byl ruce radosti. A jo?
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Každý smích a každý úsměv na naší tváři má vždy nějaký důvod. Dnes jim v této hodině může být i Josef Kemmer, na kterého vzpomínáme. V životě měl pouze dvě ženy. Jeho manželkou byla nejprve herečka a divadelní režisérka Eva Fousková a po její smrti na její místo nastoupila o 20 let mladší herečka a asistentka Národního divadla Marie Skopalová. A právě kvůli ní se dokonce herec Josef Kemmer pohádal se svým dlouholetým přítelem Rudolfem Hrušinským. Ten si totiž jednou dovolil Kemmerovu přítelkyni poplácat po zadečku a tomu prý slavný herec nikdy neodpustil. Kemmer tehdy Hrušinskému dokonce uštědřil facku. O partnerství nebo i o svazku na psí knížku, jak se říká, kdysi vyprávěl příběh nazvaný Hledám paní na hlídání. V těch následujících ukázkách se přesuneme do roku 1975, kdy vznikla i tahle malá mikrokomedie. Mimochodem, stejně jako ty předchozí scénáře k filmům, které jsme si pouštili, i k téhle komedii napsal scénář Zdeněk Svěrák, navíc s Miloněm Čepelkou. Josef Kemmer tu hraje malíře koní, Věra Tichánková, paní na hlídání. A bez toho, že by se kohokoliv ptala, pozvala pana Kemmera do rodiny, kde hlídala, aby jim ukázal své malůvky.
2: Já jsem vohnout!
3: Tak vohnoute, tohle je Slávka a tohle je Eda.
4: Pán smrdí.
5: Tiše, já bych sem pustila trochu vzduchu.
2: Dáte si taky?
6: Ne, děkuju.
3: Kde pak vohnout ten hulí jako kafilérie?
2: Tak jsem vám přines 5 kousků na ukázku. Můžete si vybrat podle gusta. Prosím. To je všechno pravá ruční olejomalba.
4: To je kůň, vy.
2: To je šimlik.
4: To je šimlik,
2: ne? Šimlik.
1: No, těch koní bylo ještě dost a vyjevení rodiče jen zírali, co všechno musí mlčky udělat. No, pak se trochu vzbouřili. Jen si to poslechněte.
6: Já osobně nemám zájem, já nevím, jak žena...
5: My snad si to ani nemůžeme dovolit.
6: Právě.
3: Jak to dovolit?
6: No prostě na to nemáme peníze, paní Stanicková.
3: Ježiši Kriste, to je jednání. Ještě, že vás neslyší. Máte jediný štěstí, že vás Volnout neslyší. Vy si ho sem pozvete, on se sem vláčí s těma obrazama až z Pohořelce.
6: Co, kdo ho sem pozval? Kdo ho sem pozval? Pana Volnouta?
3: Vy, Edo, nemůžete popřít, že jste tady na tom místě výslovně tvrdil, že proti koním nic nemáte.
6: Ale paní Strnisková, já nemám nic proti slonům, proti veverkám, mám je na syně, nemám.
3: Vaše chyba, Edo, když něco mám ráda, tak se tím obklopím, že?
2: Vidím, že se nemůžete rozhodnout. Ovšem, je možnost zakoupit i dva. Tu celkem tmavou předsíň by vám tady ten kladrubák pěkně rozsvítil. Co říkáte?
5: Tak dva tedy rozhodně ne.
2: Že jo? A semhle naproti, sem bych dal takhle toho rapíka.
3: Yeah. Dva nevohnoute, jednoho.
2: Já vím.
4: Koníčky máme.
5: Pojď sem, co to máš v puse, ukaž jim to.
3: Ježiši Kriste, že jsou to ty naše listky do biografu. Vohnoute, do toho kina nejdeme.
2: Toho rapíka! No jo, já jsem si to hned myslel, ten je nádherný. Dostanu 500 korun.
3: Ty lístky do biografu, jak jste koupil, nám Kamil Snět.
2: Tak to bude 520.
1: Ve stejném roce, tedy v roce 1975, Josef Kemmer natáčel i slavný seriál a jednu ze svých nejslavnějších televizních rolí. Mám na mysli Chalupáře, které režíroval František Filip. Málo známé je, že Josef Kemmer při natáčení tohoto díla učil Lubu Skořepovou řídit auto. Moc jí to nešlo, a to už v autoškole, ze které ji dokonce vyhodili. Přesto pak nějakým zázrakem udělala zkoušky, ale řízení prostě nešlo. Kemmer jí tehdy poradil, ať si koupí Trabanta, že jezdí skoro sám. Jenže to netušila, že jeho Trabant má už vlastně z toho původního jenom volant, protože byl nucen cokoliv vyměnit. Dvoutaktové vozítko tehdy pomáhal Lubě vybírat další kolega z Pražského národního divadla, Vladimír Ráš, protože Josef Kemmer, co by Bohouš Císař, měl v Chalupářích hodně natáčecích dnů. Učil třeba i osazenstvo Třešňové jednu divadelní hru.
7: Co to bylo?
8: No jak, ty to mám...
7: To jako bylo políbení. To jako když volizuješ na nuk.
9: Nemohla bych třeba Láďu políbit já, nešlo by to?
7: Ne, to nejde. Prosím vás, ještě jednou, dávejte pozor, já vám to vyložím ještě jednou a naposled. Jsme v krámě s hudebninama, tady ten stůl je pult, voborník je pan Mercier, majitel toho krámu s hudebninama, Láďa je Francesco Dasar, hudební skladatel, vyšla mu skladba a jako autor je zvědavej, kdo si ji první koupí. Cililink vejde do krámu. Zrovna v okamžiku, kdy před chvílí odešel k soudu pan Mercier.
8: Jo a, proč odešel k soudu Mercier?
9: Jo to je fakt, proč?
7: Co proč odešel
8: k soudu? Proč voborník jako Mercier odešel k soudu?
7: Co voborník odešel?
8: No ty to tam říkáte, že...
9: Že
8: předtím odešel k soudu Mercier, teda voborník.
7: No.
8: A proč?
7: No co proč? No to tady... No tady je napsáno, šera mi, jdu k soudu, posečkejte mi chviličku u not, no.
10: U not?
7: U not!
10: No co křičíš? Já přece nemůžu znát každý cizí slovo, ne?
7: Co, jaký cizí slovo?
10: No u not!
7: U not, no noty, neznáš noty, jsi Mercier, prodáváš
10: no, noty,
7: noty, máš krám s notama, prodáváš noty.
10: Jo.
9: Počkejte k tomu soudu, já jsem chtěla ještě říct tady Láďově, jak se ptal na ten soud, tak on tam třeba
7: co?
9: Ten Mercier,
7: no.
9: Tam on nemusel vůbec nic udělat, prostě on tam třeba šel jenom jako za svědka.
8: No, kdyby něco dělal, tak by pro ně přišli přeci, že jo?
9: No, to je fakt.
7: Ale
8: tam šel sám?
7: Ale o to přece nejde. Vtip je v tom, že zatímco pan Mercier odešel k soudu, tak přijde zákaznice, tady Anička.
9: Já jsem Matilda.
7: Co, jaká Matilda?
9: No Matilda, tady, no Matilda.
7: Jo, Matilda Šmauzová.
11: Ona je to, že na to divadlo bouží, viď?
7: Petrasovi, no.
11: Vydrž.
7: Já jsem z vás jelen. Matilda Šmauzová.
9: No to je právě ono, Matilda Šmauzová.
7: Co?
9: No. Mohla by se jmenovat jinak.
7: A jak?
9: No jak? Třeba Jarča Mladějovská.
7: A proč?
9: Mně se to strašně nelíbí, no Matilda, a ještě k tomu Šmauzová. No,
7: ale Aničko. Aničko, prosím vás, pochopte, Matilda Šmauzová, jste po tatínkovi, no, o to právě jde.
9: Jak to?
7: No ano, o to právě jde. To není náhodilost, to jméno. Autor, když to psal, tak uvažoval.
9: Jo.
7: Přece.
8: No ty přemýšlí o co
7: no,
8: píšeš.
7: No to je jasný.
10: No to je stará hra. Nejenom
7: to, ale to je má přesný řád. Přece ten přece nemůže jenom tak, jenom že si píše takovej dram, kde jsme to přestali. Jo, tadyhle. Tak Matilda, ne, moment. Vejde major Šmaus, no vidíte, no to nejde, major Šmaus. Prosím tě, jo.
10: No tak já nechci vstupovat do děje.
7: Ale ne, jenom to čti, jak chci jenom hlásit.
10: No ne, abych je nestrémoval. Major Šmaus, a kdo je?
7: Jo, to je major. On je major, no. Má šavly,
10: jo.
7: Počkej, můžeš to říct tady, nemusí za dveře.
10: No, já jsem ani nechtěl. No,
7: tak moment, já ti zazvoním. Cililin.
12: Jsem major Šmaus. Můžu si sednout?
7: Sedni si. Slyšeli jste.
8: No, dobře, ale...
7: Počkej, slyšeli jste?
10: No dobře, no voják to jde, no.
7: Počkej, no voják to jde, ale jak to řek? Podívej, on stoupne a řekne. Jsem major Šmaus. Ratata. Jako když švihne bičem a teď si představte, že bych vešel a řekl. Dobrý den. Jsem major Mladějovský. Slyšíte to? No to je vyloučený. Tak, buďte tak hodná, jo. Tak, moment. Jo, Cililink. Matilda vejde a myslí si, že on je Mercier.
9: Ne, Láďa je přece Casaro.
7: Das.
9: Tak Dasar.
7: Aničko.
9: Láďa je Dasar.
7: Aničko.
11: Já ho obdivuju.
7: Aničko. Vy? Jako Anička víte, že on je Dasáro.
9: Ne.
7: Ale jako Šmauzová nevíte vůbec nic, to máte v charakteristice. Tam je napsáno Matilda Šmauzová, nevinné
13: 18leté poupě.
9: Úplně pitomá.
13: Ale proč, kde
9: pitomá?
13: Ale ty ženy vypadaly před 100 lety jinak.
9: Ale je úplně pitomá, pane Tisař, pochopte to, no tak. Ona normálně teda jako já, jako Matilda, přijdu do krámu, no a tady Láďovi teda tomu kasárovi.
13: Dasárovi,
9: to je jedno. No tak prostě mu řeknu normálně prvnímu mužskému, který ho uvidím, tak mu řeknu, aby mě políbil. No,
13: ale
9: úplně pitomá.
13: Ne, ani ne, aby vás políbil. Řeknete, dobrý den, prosím vás, dejte mi hubičku.
9: No to je to samý, ne?
13: Ale není to to samý, Aničko. On chce skladbu, hubičku, skladbu. No ty, to je valčík, no ty na klavír.
8: To je ten omyl toho.
13: Ne omyl.
9: Ne, no, ne, já už tomu rozumím.
13: Je.
9: Ne, jasný, je to úplně, já vám řeknu. To je výborný, tam, kde jste tu hru našli, pane.
10: Nedávno při gruntování na půdě, to je novinka.
13: Autor.
9: Já tomu úplně rozumím. Tak, to počkejte, to je teda ten Kasáro. To on je teda, já vám řeknu, to je teda pěkný, no jo.
13: Co fika nemyslíte?
9: No jistě.
13: A jak to z
9: čeho? No jistě, protože on dělá jako úplně pitomýho, jenom proto, ano, jenom proto, aby mě mohl potom líbat.
13: Ale Aničko, no ten Dasáro taky nic neví. Před chvilkou jsem vám říkal, že zatímco odešel k soudu Mercier, vejdete vy, Cililink, vejde Matilda a řekne, dobrý den, prosím pěkně, dejte mi hubičku.
11: Ano.
13: A co udělá on?
11: Ano.
13: No to, co udělá každý normální mužský.
11: Ano. Ano.
9: Teda to je výborně vymyšlený, pane Císař.
13: Jasný.
9: Jasný.
13: Chcete ještě další
9: vysvětlení? Dobrý.
13: Další dotazy.
8: No já mám z toho trochu strach.
13: A z čeho?
8: No co tomu líbání řekne tadyhle její Tonda?
9: Co by tomu řekl, to je přece divadlo, ne? No herečky ve filmu, no. Ty dělají jináčí věci, no. A taky jsou vdaný, ne? Tak pojďte.
11: Tohle to se bude líbit.
10: Myslíš?
11: Uvidíte.
1: Skalupáři teď opustíme rok 1975 a na skok se vrátíme ještě o pár let zpátky kvůli jedné slavné větě, nebo spíše zvolání, které Josef Kemmer pronesl. Na cestu nám ale zaspívá Balda Matuška.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Kemmer, na kterého dnes vzpomínáme, vám předvede, že zahrát roli může i ten, kdo vlastně syslá, protože nemá zuby. Vzpomenete si ještě na film Čtyři vraždy stačí, Drahoušku, z roku 1970, který režíroval Oldřich Lipský? Role Josefa Kemmera se jmenuje Zubatý. Jenže o ty zuby přišel, když mu pan Kejml, co by Lubomír Lipský, dal přes ústa.
2: Prosím vás, mogli dát inferát do vafel fafofifu.
3: Co prosím?
2: Inferát do vafel fafofifu. Lidám fuby.
4: Zuby, já někoho zavolám.
5: Podívej, nebo tahle, co?
2: Je, Fresno, vypad vám v lístefek.
5: Děkuju.
2: Prosím.
5: Jú, Henry, už jsi někdy viděl šek na milion dolarů?
6: Co by se chtěl ten inzerát?
7: Já nechci se mnou, pane.
2: Nemám fakt.
7: No, heru, gol,
2: fakt.
7: Mě tady nebude, hodně potřebuji dom.
1: Zuby se stále zatím nenašly. Stejně jako pan Zubatý ještě nezískal šek. A tak vyrazil za panem Kejmlem, protože ví, že ho má. Dá mu ho?
2: Dej sem ten fek. Pofti, vem si. Ten fek, sem vek.
5: Chce tenhle tvůj šek.
2: Dej sem ten fek. Nebo si finem smrti.
1: A je po šeku. Pan Lipský se ho dal do úst a pěkně polknul. Žádný milion dolarů asi nebude.
2: Co to flamená?
4: Nic.
2: On to sefral.
1: Panu Kemrovi sežral i vtip, i když dost zvláštní, Petr Nárožný v komedii Dveře. Tu napsal Zdeněk Svěrák spolu s Miloněm Čepelkou v roce 1976. Petr Nárožný si opravoval dveře, dal si je na chodbu, jenže soused, pan Kemmer, mu je zcizil, ale dělá, že nic. Ve skutečnosti si z nich udělali doma stolní desku. Petr Nárožný tuší, odkud vítr vane, a tak si pozval i policii. A té pan Kemmer vysvětluje, proč to všechno dělá.
8: Oni si například nechávali za dveřma boty. Já jsem jim je schoval, k nám. Celý botník. Oni tím pádem nemohli ven. Celý den jsem je takhle držel doma až do večera. No to je to, papírník se tak našňup, že rozbil barometr.
9: Proč barometr?
8: No on jak je vráždí, rozbije všechno, co mu přijde pod ruku. Oni tady zvonili crr, ale my byli tiše jako myšky. To jsme si zgustli.
10: No, se máte čím chlubit.
8: No co ten bažan, co? Abyste rozuměl, my jsme měli na balkoně bažanta a vyset, aby zamřel. No schválně, pojďte se podívat na tu skobu, abyste měl představu.
10: Jen seď, tatínku. Pak tě zase budou bolet nohy.
8: Kluk má o mě péči, no. Milý papírník nelenoval, vzal bydlo a ze svého balkónu nám toho bažanta vyfok.
9: Jak to potom končí, taková legrace?
8: No, tak na to se posaďte. Tak nejdřív se v tom musí nechat ta druhá strana chvilku smažit, to je zásada. Jako my tady. Tvoje starost, moje radost.
11: Tvoje starost, moje radost.
8: Já nadával, kluk hledal bažanta pod balkonem, no to víte, papírník, ten nás pozoroval a měl z toho šoufky. Pak přišel a povídá, tak. Tady ho máte. A věřte, pane podpraporčíku, to jsou ty nejhezčí chvilky. Nám se ulevilo, že je bažant na světě. No. On zasměl radost, že nás tak převez.
9: Co si myslíte o těch dveřích?
8: Jo, dveře. Jo, tak to už je jiný kalibr. To tady ještě nebylo. Až dnes. Já se divím, že ještě nic nerozflákal.
4: Nikde nic? Co já teď budu dělat?
12: Bez dveří.
10: Já bych to nebral tak tragicky, Libore. Třeba se to vysvětlí. Počkej do večera.
12: A v noci se budeme střídat s Madlou na hlídce, viď?
1: Josef Kemmer byl bezesporu jedním z nejlepších českých herců. Jeho charakteristický expresivní projev je nezapomenutelný. Stvárnil na stovky rolí, 76 divadelních, 150 filmových a 170 televizních. V roce 1993 dokonce získal cenu Thálie za celoživotní dílo. Ve svém životě miloval řád, Boha, také vážnou muziku a staré věci. Cenil si dokonce i poctivého řemesla, jak kdysi sdělil v pořadu O věcech kolem nás, kde vyzdvihoval třeba práci houslařů a důležitost lepit housle klihem.
13: Ferdinandu Homolkovi, který měl dílnu houslařskou u tří housliček na Malé Straně, kde je teďka vinárna, tak tento Ferdinand Homolka dostal zakázku nástroj, krásný italský nástroj. Byl to pražský šlechtic, zámožný pán, který nechal dcerku nebo synka nebo sám hral na housle, nevím. A ten Homolk měl putnu s vodou, vzal ten nástroj a po bedlivé prohlídce toho nástroje vzal a ponořil do studené vody. Ten šlechtic se tedy vytěsil, mu to dává do vody, co to je za hrůzu. Já, když mi to říkal ten 20, já jsem se taky lekal. On říká, počkejte, nelekejte se, jedině ve vodě klich se rozpustí. Lak, když je dobrý, se nehne, protože byly lihový laky a olejový laky. Voda s tím nehnula. Ten šlechtic přišel za ty tři neděle a viděl nástroj, tedy naprosto takový, jak ho koupil, naprosto perfektně ošetřený. Hrál všecko. Houslařina je veliký mistrovství. Opravit je veliká věc. Udělat nástroj, postavit, jak oni říkají, postavit nástroj, to je veliký drama a myslím i veliký tajemství.

0: Na sklonku života onemocněl Josef Kemmer rakovinou. Přesto ale pracoval do poslední chvíle. A dokonce tři filmy měly i premiéru po jeho smrti 15. ledna roku 1995. Na smrt se připravoval dost podivuhodným způsobem. Koupil si dokonce mnoho let dopředu vlastní hrob na hřbitově v pražských Dejvicích u kostela svatého Matěje. Tvrdil, že jednou tam bude ležet na nejvyšším místě hřbitova a bude se už navždy kochat tím nádherným výhledem do kraje. Připomeňme si ještě jednu jeho roli z filmu Smích se lepí na paty, který je také o stáří a o smrti. A to už bude úplně poslední ukázka, kterou dnes uslyšíte. I příště se na vás těší Patrik Rozehnal.
1: Couval jsem před ní, zakopl jsem o krtinu, zapotácel jsem se a zvolna padám na znak do trávy, jak do vody. Byl jsem úplně nahý. Styděl jsem se. Ale ne za svou nahotu. Styděl jsem se za své stařecké tělo, vyschlé a vrásčité.

a smrzem horko soupeří a krev mi vaří. Vždy žádný oznak nevytáh, tak kam se šourá v bačkorách a přitom říká žádnej strach.

0: na čase být.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.